0: Díky tomu, že její muž Samuel Wesley byl často mimo domov, na Suzaně ležela tíha domácnosti. Péče o děti i rodinu musela ho zastoupit. Po požáru se podařilo postavit novou faru, ale sem opět odjel. Suzana začala dělat domácí pobožnosti, na které přicházeli lidé z vesnice, kterým chybělo vyučování Božího slova. Samovi se to nelíbilo, a že manželka vede lidi z farnosti, ale nakonec se nechal přesvědčit, že je to dobrá věc. Čte Rosita Mertová.
1: Emília byla pěkné děvče. Bylo jí právě 20 a snoubil se v ní květ mládí s líbeznou zralostí. Ideální věk. Věděla, jak se zachází s dětmi, a kromě toho byla velmi odpovědná. Za šťastného by se mohl pokládat muž, který by ji jednou dostal za ženu, pokud si jí vůbec někdo všimne. Emília mohla stejně dobře žít v klášteře, protože téměř nikdy nevyšla z domu, a v Epfortu stejně nebyli vhodní kandidáti pro manželství. Susan se opřela o židli a naslouchala se zavřenýma očima jemnému hlasu Emílie. Tuto část dne měla nejraději. Emília ráda předčítala a Susan vychutnávala, že může své oči nechat odpočinout a jenom naslouchat. Sam zase jednou nebyl doma. Mladší děti a chůva šli spát a dům patřil Susan a Emílii. Matce a její dceři, učitelce a žákyni a nyní také přítelkyni s přítelkyní. Konec. Emília zavřela knihu. Bylo to lepší, než jsem čekala. Dva dánští misionáři v Trenkvíbaru, to znělo nudně. Když uvážíme, co všechno je potkalo a že si byli vědomi budoucích potíží, které tam budou mít, pak nechápu, proč tam vůbec šli. Oni tam nešli, oni byli posláni. V tom je velký rozdíl. Bůh je úmyslně vyslal do těch potíží. Jaká je v tom Boží dobrota? Susan se napřímila. Boží dobrota. Četla si vyprávění dvou dánů z jejich hlediska. Ale zkus to vidět z Božího hlediska. Jemu záleží nejen na těch dvou mužích, které vyslal, nýbrž i na ztracených duších v tom vzdáleném koutě. Misionáři trpěli, protože chtěli konat Boží vůli. Nešlo jim o vlastní život, nýbrž o životy ztracených, chápeš? Emília pokrčila rameny. Vím, že ti dva dánové nashromáždili mnoho pokladů v nebi. Potom se však rychle opravila. Nechci tím říci, že to dělali z tohoto důvodu, tak jsem to nemyslela. Ano, vím, souhlasím s tebou. Susan se zase opřela o své pohodlné křeslo. Ptám se často sama sebe, zda není ještě něco, co bych já mohla činit k Boží slávě. Nemohu tomu věřit, že to říkáš právě ty. Ty mu přece sloužíš každý den. Od ranní pobožnosti přes vyučování až po večerní pobožnost. To dělám stejně tak pro sebe jako pro Boha. Tak nabývám novou sílu. Ne, myslím něco, co bych dělala jenom pro Boha.

Emilín hlas zněl tak vážně a ustaraně, že Susan ustrašeně otevřela oči. Mami, ty ani netušíš, jak to bolí, když tatínek je tak často pryč. Honí se za penězi, které tu stejně nejsou, a přitom utrácí peníze, které tu také nejsou. Když je doma, pracuje na svých básních, které nikdo nečte. A pak zase odjede a pokouší se najít někoho, kdo by je snad přece jen koupil. Je však mužem víry, Emílie. Jeho motivy jsou čisté a to přikrývá mnoho chyb. Jistě, přikrývá, ale nepomůže to Jackiemu, který prakticky vyrůstá bez otce, a nepomůže to Charlesovi, který svého otce sotva zná, a nám, děvčatům... Emília hluboce vzdychla a svěsila ramena. Je to prostě hrozné, že je pořád pryč. To je vše, co mohu říci. Mrzí mne, že nechává celou výchovu dětí na tobě. A mrzí mne, že nemáme peníze ani na ty nejobyčejnější věci, na pořádné šaty, na knihy, na nic. Nikdy jsem si neuvědomila, jak tě to skličuje. Ano, od doby, kdy jsem začala vypomáhat v domě, kdy jsem musela začít obstarávat chleba a zhánět aspoň trochu peněz, abych mohla zaplatit. Netušila jsem, jak je těžké živit tuto rodinu. Nenávidím neustálé dohadování. Susan si vzpomněla na dobu v Southworku, na své mládí, kdy Elizabeth smlouvala a ona, Susan, smlouvání nenáviděla a přísahala, že něco takového nikdy dělat nebude. A teď její vlastní dcera. V naší společnosti žel není místa pro inteligentní ženy, ale ty této situaci unikneš, když se vdáš. Ale neuniknu, když to budu posedávat. To jistě ne. Susan na chvíli močky přemýšlela a zapuzovala myšlenky, které ji napadaly. Emílie, myslím, že jsme tě zanedbávali, tvůj otec a já. Hned mu napíšu a poprosím ho, aby ti našel místo a také tady se poohlédnu. Jsi vzdělaná, mohla bys vyučovat. Umístíme tě někde, kde budeš mít možnost najít si dobrého muže.

Emília se smála. Je hledání manžela pro mne tou tvojí zvláštní službou pro boží slávu? Dalo by se to tak nazvat, řekla Susan. Potom však zvážnila. Ne. Chtěla bych udělat víc. Charlesovi jsou 4 roky. S ním se ještě nedá mluvit o věcech, které nevidí vlastníma očima. Totéž platí o Kezi, které jsou 3. Pokud však jde o zbytek rodiny, víš, co udělám? K boží slávě začnu právě tady, u svých dětí. Každému z vás věnuji hodinu svého času. Hodinu, kdy nás nebude nikdo rušit. Každý večer ji věnuji jednomu dítěti. Nějak si čas uděláme. Ty myslíš v pondělí Molly, v úterý Hetty a tak dále? Přesně tak. Co si o tom myslíš? Kdo se zrodil v pondělí, ten se s každým rozdělí. Kdo je zrozen v úterý, ten jeho den důvěry. Kdo se zrodil ve středu, ten nemá nic než bědu. Kdo je zrozen ve čtvrtek, ten má práce nadbytek. Kdo se zrodil v pátek, ten je milý chlápek. Kdo je zrozen v sobotu, ten má tvrdou lopotu. Kdo však na svět přišel v neděli, ten je milý, radostný a veselý. Kde jsi to slyšela? Dole, u Hestery, kde jsem byla ubytovaná, když dům shořel. Susan potřásla hlavou. A vy, děti, si ještě po tolika letech pamatujete takový pohanský nesmysl a přitom nedovedete pořádně časovat řecké sloveso. Ale nejsme zas tak hloupí, abychom tomu věřili. Je to jen taková dětská říkanka. Emília sfoukla svíčku, dala knihu na poličku a zamířila ke schodišti. Dobrou noc, mami. Dobrou noc, zlato. U schodů se zastavila. Mami, který den jsem se vlastně narodila?

Ti dva dánští misionáři by si ani ve snu nepomysleli, že jejich příběh jednou pohne nějakou matku k tomu, aby svému 9letému synu Jackiemu věnovala každý čtvrtek 1 hodinu. Susan neměla čas přemýšlet o tom, jak zvláštním způsobem má činnost jednoho člověka vliv na druhé, byla příliš zaměstnána pochybnostmi. Bude si moci udělat čas? O čem bude celou hodinu mluvit s jedním jediným dítětem? Všechny její děti byly zvyklé se neustále pohybovat ve větší skupině. Pondělí patřilo Molly. Bylo jí 16 a překypovala životem. Molly zřejmě neměla problémy se svým postižením, prostě je ignorovala. Susan byla mile překvapena, že se dokonce chce vdát a mít děti jako ostatní, a její představy o dobrém manželovi byly naprosto rozumné. V úterý byla na řadě Matt Able. Hetty Wesleyová měla bouřlivou, romantickou povahu. Snila o princích na bílých koních, což plně odpovídalo jejímu věku 15 let. Susan měla v tomto věku podobné představy. Středa patřila Nancy. 10letá Nancy vypadala na první pohled nevýrazně a netečně. Susan ji teď lépe poznala a ocenila její jemný, klidný a metodický způsob myšlení. Dělala na první pohled poněkud suchý, nudný dojem. Susan se těšila, že toto děvče teď pozná lépe. Ocenila její jemné, tiché, metodické způsoby. Ve čtvrtek byl na řadě John, zvaný Jackie, její oharek vyrvaný z plamenů. V něčem čiperný a chytrý, v mnoha jiných věcech těžkopádný a uzavřený. Byl naprosto jiný než se my v 9 letech i než kterékoliv z děvčat v jakémkoliv věku. Pátek byl den Petty. Bylo jí teprve 5. Od té doby, co odrostl Sammy, měla Susan poprvé čas věnovat se malému dítěti. Petty jí ukázala, co u všech ostatních dětí promeškala, když byly malé a na svět přicházelo jedno za druhým. Sobota patřila Charlesovi. Dělal dojem, že nikdy nevyrostl z dětské impulzívnosti, zcela jako jeho otec. Ještě než se naučil číst a počítat, oplýval vědomostmi a nápady, jak své znalosti uplatnit, i když často dosti neobvyklým způsobem. V neděli Susan věnovala po hodině svým dcerám Emílii a Siuky. Jako mnoho jejich projektů k boží slávě, například domácí pobožnosti, také tato činnost sloužila Bohu a uspokojovala i ji. Její nejistota, co bude celou hodinu dělat, zmizela. Záhy se ukázalo, že vymezená doba nestačí, aby probrali všechno, co měli na srdci. Začala znovu psát věroučnou příručku pro děti. Sestavila komentář k apoštolskému vyznání víry, aby děti pochopily liturgii. Napsala také výklad desatera. Vědomosti, které ve své hlavě nahromadila, mohla teď uplatnit. A to jí dávalo dobrý pocit uspokojení.

Když Semi chodil už několik let do školy, uvědomila si najednou, že i její dorůstající dcery brzy opustí rodné hnízdo. Byla šokována, když Sem a Semi v roce 1714 obstarali Jackiemu místo na přípravné škole s vyhlídkou na studium v Oxfordu. Jak jí to mohli udělat? Byl to přece její malý muž v domě a bylo mu teprve necelých 12. Ve věku 25 let se Semi v Londýně zamiloval a oženil. Tento mladý muž nebyl jen inteligentní a vzdělaný, po svém otci také zdědil všechny dobré vlastnosti a jen málo těch špatných. Semiho básně byly přijímány daleko lépe než básně jeho otce a dovedl hospodařit s penězi. Od 17 let pravidelně posílal Susan peníze, aby podpořil bratra a sestry, které ani neznal. Ke konci roku 1716 poslali také Charlese na školu. Vzali jí ho stejně jako předtím Jackieho. Přitom mu bylo teprve 8 let, když opouštěl matčinu výchovnou, vzdělávací, ukázňující a formující péči. Byl příliš brzy zbaven jejího silného vlivu. Susan se cítila krutě zrazena, od mužů vůbec a od jejich mužů zvlášť. Věděla, že tyto myšlenky nejsou křesťanské, nepodařilo se jí však je potlačit, ať se o to snažila sebe víc. Suky se vdala za nevychovance Dicka Ellisona, především proto, aby unikla chudobě. Susan byla touto volbou hořce zklamána, snažila se nedávat to najevo, ale asi se jí to nedařilo. Sem, který se netajil svými názory, nazýval Dicka nádorem rodiny. Byl skutečně bolestivým vředem. Emilia dostala místo jako učitelka v Gainsborough a s finančním přispěním svého strýce Matthewa a bratrů si nakonec otevřela vlastní školu. Musela tvrdě pracovat a Susan se po ní stýskalo. Nancy si brzy našla muže. Jmenoval se Lambert. Byl to klidný, dost nevýrazný mladík. Dobře se k sobě hodili. Jednoho rána se Susan vzbudila a uvědomila si, jak rychle se její rodina zmenšuje. Musela myslet na vlastní matku, když děvčata a chlapci odcházeli hledat štěstí ve světě, aby je sotva kdy našli. Teď byla Susan ve stejné situaci. Jeden chlapec však štěstí našel. Její bratr Sam, génius rodiny, získal značné jmění obchodováním se společností East India Company. Chtěl se roku 1724 vrátit se svým bohatstvím do Anglie. Susan teď bylo 55 a 14 let už neporodila žádné dítě. Mohla na nějaký čas klidně opustit domácnost. Poprvé po 35 letech se vypraví domů a uvítá svého bratra. Nebyla sice už delší dobu upoutána na lůžko, ale to neznamenalo, že je v plné síle. Cesta dlouhá 150 mil byla přece jen velice namáhavá. Odolala mateřské touze a nezastavila se ve Westminsteru, aby tam objala svého Semiho a Charlese. Místo toho jela přímo do doků v Billingsgateu. Doky a trh s rybami vypadaly přesně tak jako kdysi. Stále ještě bylo cítit páchnoucí vodu a staré ryby. Zněly tu stejné pronikavé hlasy prodavačů, kteří chtěli udat své nasolené tresky, jež vypadaly stejně jako před 35 lety. Malé šalupy se pohupovaly vedle statných galér a kupci a rybáři přicházeli a odcházeli. Jeden si stěžoval na potíže při proplouvání kolem pilířů London Bridge, jiný diskutoval o cenách sépií a mušlí. Rybářky všechny překřikovali, aby prodali své slizké zboží. Nic se tu nezměnilo. A Susan si připadala jako v dávných dobách. Probouzely se vzpomínky na mládí, kdy se potulovala po docích, aby dostala co nejlevnější ryby. A tam? To musela být Semova loď, ta žlutě natřená, její plachtový už bylo skoro svinuto. Pomalu vplouvala v mírném vánku do přístavu, rychlostí pomalého chodce.
Susan šla po nábřeží kolem zvědavců a kupců a uhýbala ručním vozíkům. Loď společnosti East India Company majestátně přirazila k pobřežnímu molu. Všechny plachty byly spuštěny. Susan slyšela volání námořníků a viděla lanoví, které bylo silnější než její pas. Srdce jí poskočilo. Tolik se těšila na shledání. U lodního zábradlí se tísnily postavy, až byl konečně přistaven můstek, který zaduněl o přístavní hráz z kamene a dřeva. Několik mužů přešlo po můstku, jeden z nich byl jistě pasažér. Susan se protlačila k můstku. Ne, to nebyl on. Ani ten druhý to nebyl. Susan ucítila zvláštní tlak v žaludeční krajině. Kde byl Samuel?

čekala ještě drahnou dobu poté, co poslední pasažér opustil loď. A pak vystoupila na můstek, aby poprvé v životě vkročila na lodní palubu. Zjistila, že byla stejně pevná jako země. Promiňte, prosím, oslovila prvního muže, kterého potkala. Hledám jistého pasažéra, Samuela Ensleyho. Muž na ně letmo pohleděl. Ensley? Je mi líto, paní, neznám. A už se zase věnoval skládání hrubého lana. A kdo by ho mohl znát? Zeptejte se tam na zádi. Děkuji, zaváhala. Kudy se jde na záď? Muž ukázal pohybem ruky k zadní části lodi. Pochopila, že zde jenom překáží. Námořníci a dělníci vytahovali ohromné balíky a bedny na palubu a Susan téměř nenašla místečko, kudy by se kolem nich protáhla. Všude byli volající a spocení dělníci. Na zádi byla ohromná kajuta s barevnými ornamenty a dveřmi, které jí připomínaly dubové dveře kostela St. Mark's. Vnější ornamenty vzbudily její zvědavost, jak to asi vypadá uvnitř. Neměla však možnost vstoupit. Ze dveří vyšla impozantní postava. Muž se krátce zastavil a mžoural, než si oči zvykly na světlo. Promiňte, vy se zde jistě vyznáte. Jistě, jsem kapitán. Hledám svého bratra, Samuela Ensleyho, jednoho z pasažérů. Ne, paní, nebyl na této lodi. No, umím číst a nápis říká, že je to jeho loď ze Spice Islands. Ensley se jmenuje, je mu asi 65, dobře oblečený, uhlazených způsobů a jeho oči a vlasy jsou podobné mým. Kapitán na ní dlouho hleděl. Najednou dostala Susan z tohoto pohledu a z celé situace strach. Ne, je mi líto, paní. Ukažte mi prosím seznam vašich pasažérů. Jeho rysy stvrdly. Jak si přejete? Jeho jméno najdete jen na začátku, nikoli na konci. Záhy těžce onemocněl a na jeho přání jsme ho vysadili na pevninu. Je to zapsáno v lodním deníku. A jeho věci, jeho zavazadla? Ty má s sebou, paní. Tam, kde teď je. Susan chtěla ještě něco říci. Chtěla slyšet, že její nejhorší obavy jsou zbytečné. Pochopila však, že už nic nezjistí. Mumlala si, že se tedy musí vrátit, a protlačila se kolem nahromaděného nákladu na palubě. Uvězněna mezi dvěma nosiči, došla přes přistávací můstek na pevninu. Kdo jí jen pomůže? Vláda zřídila vyšetřovací kancelář pro záležitosti mořeplavby. Sem mi bude vědět, kam jít a na koho se obrátit, nebo také sem, i když se v obchodních záležitostech nevyzná tak dobře. Záhada se nikdy neobjasnila. Ani Samuel, ani bohatství, které údajně vezl domů, se nikdy nenašlo. Úřady připustili, že celá věc je tajemná, tvrdili však, že v tom nic nemohou podniknout. Susan strávila ještě pár dní v Londýně. Pomalu si zase oživila všechno to, co kdysi tak často vídávala a vnímala. Podívala se do katedrály St. Paul, s jejíž stavbou se začalo v době jejího narození a která byla teprve před 14 lety dokončena. A pak se zase vrátila do malého, špinavého a ospalého Otwortu. V srdci cítila podivné prázdno.

0: Posloucháte noční vysílání Rádia 7 a posloucháte nás mezi 2. a 3. hodinou raní, tedy spíše už k té 3. a to je důkazem toho, že jsme tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A chcete-li být součástí práce Rádia 7 třeba i na dálku, budeme vděční nejen za vaši modlitební podporu, která je pro nás velmi důležitá, ale také za vaše finanční dary, protože právě ze štědrých darů žije a funguje Rádio 7 po celou dobu své existence. Více informací zjistíte na našich webových stránkách.
1: Jsme nezávislá křesťanská.

3 hodiny. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 a to 31. července. Je tu pátek a je tu také další díl pořadu Řeka života. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech i té následující hodiny vám přeje Kateřina Fridrichová. Zároveň předává slovo Lucii Endlicherové, aby nám představila Olgu Fircovou.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Dobrý den, vítejte u poslechu pořadu Řeka života. V tom dnešním zamíříme do Pedagogického muzea v Praze. Předmětem našeho zájmu bude život Olgy Fírcové, ženy, která, mohli bychom říct, dnešním pohledem stála celý život ve stínu. Ale jak ještě uslyšíme, ten stín byl ohromně plodný a ohromně zajímavý. K mikrofonu jsem dnes pozvala doktorku Lenku Lajskovou, pracovnici archivu Přemysla Pitra a Olgy Fírcové. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za tuto příležitost, že vám mohu představit životní osudy podle mého soudu neobyčejné ženy Olgy Fírcové, která vlastně podle některých také zdrojů vlastně byla Švýcarkou rodem, Češkou srdcem. To znamená, Olga Fírcová se vlastně narodila ve Švýcarsku, ale řekla bych, že takový ten svůj nejplodnější život, to svoje nejhodnotnější dílo vytvořila právě díky pobytu v našich zemích. Narodil se 26. července 1900 ve Švýcarsku v Bádenu. Velmi zajímavé bylo její rodinné zázemí, které asi každého člověka do určité míry formuje. Její maminka pocházela totiž z bohaté kalvínské rodiny, z rodiny obchodníků, kteří vlastně svůj majetek dosáhli, my bychom řekli, příkladnou usilovnou prací a šetrností. Její otec, tedy otec Olgy Fírcové, vlastně matčino věno využil pro, bychom dneska řekli, svůj podnikatelský záměr. Bohužel ovšem došlo k tomu, že se mu v podnikání nedařilo a vlastně rodina Olgy Fírcové, ta užší rodina, o majetek přišla. Což asi zřejmě i vlastně zapříčinilo takovou nevůli ze strany vlastně tet Olgy Fírcové. Ovšem Olga Fírcová na druhou stranu ve svých pamětech tady to schudnutí pokládala za nutné zlo. Ona sama vlastně tomu přičítá do určité míry takovou tu kladnou stránku, že v podstatě pomohlo ji sformovat pro ty další roky, aby si uvědomila, že teda není rozmazleným dítětem z nějaké té bohaté obchodnické rodiny, ale že je prostě samostatnou bytostí, která se o sebe vlastně musí postarat v životě sama. Olga Fírcová byla vystudovaná učitelka. Studovala jednak tedy v Bruselu, protože tam vlastně otce jaksi odvedla práce. Potom studovala i prestižní vlastně učitelský ústav, pedagogický institut Jeana Jacquese Rousseaua v Ženevě. Ovšem na ta svá studia se vždycky potřebovala prostě přivydělávat. Myslím si, že nesmírně inspirovalo vlastně to hnutí v pedagogice v těch 20. letech 20. století, ta takzvaná nová škola. Velkou inspirací pro Olgu Fírcovou jako pedagožku byla určitě Maria Montessori a určitě i její švýcarský rodák Pestalozzi, ten jako vychovatel a vlastně i sociální reformátor propagoval výchovu založenou na lásce a víře. Olga Fírcová asi po 4 roky potom působila i v Anglii jako učitelka jazyků, především francouzštiny. Tady ji inspirovalo to hnutí těch takzvaných Garden School. Tato internátní anglická škola vlastně tady zase nějakým způsobem v sobě zahrnovala takovou tu pedagogiku, která nechce svazovat učitele ani studenty nějakými osnovami a nějakými předpisy, ale v podstatě vše se tvoří jaksi jako společné dílo pedagoga a vlastně studentů. Zcela určitě další takové předurčující pro Olgu Fírcovou byla právě i ta její rodina a víra vůbec hluboce zakořeněná v celé rodině. Já bych si dovolila tady přečíst vlastně takový zážitek z konfirmace Olgy Fiercové. Olga Fiercová sama potom vlastně v pozdější době, když začala psát své paměti, ty teda obsáhly bohužel zhruba prvních 30 let pouze jejího života, napsala o své konfirmaci. Pomalu jsem došla k přesvědčení, že učení Kristovo vlastně odpovídá mému nejhlubšímu vnitřnímu hnutí. Později jsem byla o svatodušních svátcích při příležitosti svých 18. narozenin konfirmována, i když stále ještě zuřila světová válka. V kostele vysoko nad oltářem zářil obdivuhodný verš apoštola Jana. Bůh je duch a kteří ho vzývají, musí ho vzývat v duchu a pravdě. Ani dogma, ani liturgie není rozhodující, nýbrž vnitřní vztah k tomu, který je nad námi. Nekonala se ani hostina, ani fotografování, nebyly ani žádné dárky. Slavnost představovaly jen černé šaty, věnované církevní správou. Ale v mém srdci se usídlil slavnostní pokoj a mír. Já se domnívám, že vlastně i tady taková ta jednoduchost, nejenom v tom oblečení, ale i v celém tom obřadu, je vlastně i obrazem dalšího směřování Olgy Fiercové, celého jejího života. Proto vlastně jí muselo nesmírně oslovit první setkání s Přemyslem Pitrem, ke kterému došlo v roce 1926 na konferenci Mezinárodního hnutí pro smír. Bylo v Oberammergau v Německu a sama Olga Fiercová prostě doznává ve svých pamětech, že Přemysl Pitr během svého vystoupení jí prostě zasáhl. Tak jako řadu dalších, nejenom žen, ale i mužů, prostě ten Přemysl Pitr měl obrovské charisma. Ale především asi zřejmě pro tu Olgu Fiercovou, která v tom věku těch 26 let vlastně určitě ještě tápala, co naplní ten její další život. Pro ní to bylo jako zjevení. A sice Přemysl Pitr ve svém referátě popisoval svou činnost v Praze, a sice to, že vlastně dospěl po zážitcích během první světové války a dalších dramatických okamžicích ve svém životě k poznání, že jeho život nepatří jemu, že vlastně on má Bohem svěřený určitý úkol a ten úkol on nalezl v konkrétní práci pro chudé děti. V Praze tehdy mezi takové chudé čtvrti poznamenané vlastně tou první světovou válkou patřil Žižkov. Protože on tady viděl na těch žižkovských ulicích vlastně téměř bezprizorní děti, které se bez dozoru vlastně potulovaly po těch ulicích, protože otcové často třeba se ještě nevrátili z fronty nebo padly, matky byly zaměstnány od rána do večera. A jeho vlastně najednou napadlo, tak tady je vlastně příležitost pro tvoje dílo naplnit ten vlastně to poslání. Ty prostě se tady o ty žižkovské děti postaráš. A právě v tom svém referátu on líčil, jakým způsobem pomáhá s těmi dětmi, jak je vodil do školy, pomáhal prostě nějakým způsobem i těm rodinám, ale jak čím dále více ho ta pomoc inspirovala k tomu, že by bylo dobré postavit svůj vlastní útulek přímo tam na Žižkově, kde by se mohlo nějakým způsobem na ty děti prostě působit v křesťanském duchu a vlastně pomoci rozvíjet škole, tady vlastně tu výchovu těch dětí v té vzájemné úctě, porozumění a bratrství. Během 20. let vlastně Přemysl Pitr začal vydávat časopis Zbratření, kde pomocí vlastně sbírky se začalo vybírat tady na tento projekt, bychom řekli, A vlastně podařilo se dosáhnout toho, že ale až potom v roce 1933 vlastně byl postaven tady ten útulek, dostal ten útulek jméno Milíčův dům. To vlastně už Olga Fircová v Praze žila a vlastně trvalé, dá-li se říct, od roku 1927 určitě právě pod vlivem Pitrova příkladu a i na jeho naléhání. Přemysl Pitr vlastně pomáhal najít tady i obživu, protože ona tady působila v Praze, jako v Praze, ale i mimo Prahu, jako učitelka jazyků, ale i učitelka hudby. A vlastně uvedli ji do okruhu těch vlastně svých stoupenců, těch nejbližších spolupracovníků. Olze Fircové se, a asi to nebyl úplně jednoduchá záležitost, podařilo se vlastně tady to místo po boku Přemysla Pitra jako jeho nejbližší spolupracovnice vlastně v průběhu těch dalších let získat a obhájit. Poté, co byl postaven Milíčův dům a otevřen na Štědrý den roku 1933, tak Přemysl Pitr, Olga Fircová a další nejbližší spolupracovníci vytvořili jako by jakousi komunu. Oni vlastně dali dohromady veškeré své prostředky a z nich vlastně pomáhali spolufinancovat provoz Milíčova domu, ale i vlastně řadu dalších aktivit, jako je třeba platili si kuchařku, která prostě tam vařila i pro děti, protože byli vegetariáni, tak vegetariánská jídla, svačiny. Vlastně spolu v tom okruhu těch nejbližších spolupracovníků byli to naprosto nekompromisní pacifisté, byli to abstinenti, vegetariáni, které ale zároveň i pojilo velmi pevné duchovní pouto, ale i zároveň stejný názor na to, jakým způsobem teda vlastně tady pečovat o mládí.

Myslím si, že zatímco Přemysl Pitr opravdu měl na starosti tu duchovní stránku, on také vedl vlastně každotýdenní ten nedělní kázání, Olga Fircová byla tou praktickou osobou, která to zabezpečovala profesionálně. To znamená rozvrhy, zabezpečení, prostě jakým způsobem rozdělit ty děti do jednotlivých družin. Olga Fircová byla ta, která vedla docházku. Ona nějakým způsobem vedla ty své spolupracovníky po té pedagogické stránce. Ti, kteří ji poznali, tak ji líčí jako praktickou, precizní osobu, na jejichž bedrech vlastně ležel ten praktický provoz Miličova domu. Já jsem vlastně měla v rukách deníky Miličova domu, které Olga Fircová psala. Měla jsem i v rukách deníky, vlastně protože později byla postavena i ozdravovna v Mýtě u Rokycan. Pro mě je to velmi zajímavý obraz i úvah, jak Olga Fircová vlastně tady ten Miličův dům, jak si spatřovala ten provoz z toho pedagogického hlediska, protože je velmi zajímavé ty její zápisy ze schůzek se svými spolupracovníky. Ona tam prostě přesně, precizně zapisuje. Tady bratr XY je prostě dobrý ve vedení kroužku třeba v dílenského, takže prostě příště posilovat tady tu jeho roli. Velmi zajímavé je, že ona sama vlastně toho Přemysla Pitra vnímala jako duchovního vůdce, protože tam totiž konkrétní případ nastal, že vlastně jedna jejich spolupracovnice byla dlouhodobě nemocná a oni se museli prostě o ty její povinnosti podělit, takže ona tam zapisuje bratra Přemysla nepřetěžovat, prostě on se nabízí ke všem těm úkolům, ale nepřetěžovat, protože on potom nemá čas na duchovní rozjímání a prostě nemůže si připravit ty nedělní besedy nebo ta naše duchovní shromáždění. Takže nechat mu čas, aby mohl. A my vlastně ta duchovní shromáždění potřebujeme, protože to nás vlastně, nás všechny ty spolupracovníky posiluje a bez toho vlastně potom strádáme i my. Olga Fircová vlastně i sama ze své vůle vlastní se stala ženou ve stínu. To bylo, já bych řekla, její rozhodnutí. Tak jako i podle některého článku, někdy je použito to srovnání jako slunce a měsíc. Jako kdyby Přemysl Pitr byl to zářivé slunce. A Olga Fircová ten měsíc, který tedy přesto přeze všechno je ale stále patrný. Jeden bez druhého prostě nemohou na té obloze jakoby teda existovat. Jsou, vlastně je tady to partnerství, to určité spojenectví a Olga Fircová vlastně zcela dobrovolně jakoby ustupovala z toho sálavého charizmatu Přemysla Pitra a i když Přemysl Pitr nikdy to nebylo, jakoby, že by se nějakým způsobem prostě snažil nějaké vůdcovství, on prostě nějaké příliš velký obdiv také neměl rád, ale rád ta kázání, to znamená vystupoval, zatímco Olga Fircová, pokud někdy, tak naopak, když měla sdělit svůj názor, tak často třeba jakoby upřednostnila, jak bratr Přemysl tady ve své promluvě sdělil, nebo jak byl jeho názor takový a takový, a případně dále ho rozvíjela. Já jsem právě říkala, že ta konkrétní práce Olgy Fircové vlastně také se objevila i během akce Zámky, což byla tedy
rozsáhlá humanitární charitativní činnost po skončení druhé světové války v roce 1945 až 1947. Myslím si, že Přemysl Pitr sám říkal, bez Olgy by prostě jsme nemohli tady v takovém rozsahu uskutečnit tu pomoc židovským dětem, které se vracely z koncentračních táborů, ale i těm německým vlastně dětem, které vlastně jsme vyzdvihovali nebo nějakým způsobem nabídli jim budoucnost z těch českých internačních táborů. Myslím si, že ta Olga Fiercová byla dobrou duší. Ona byla tou, která naprosto precizně znala osud každého toho dítěte, které prošlo, a těch dětí bylo přes 800. Když se probírám korespondencí, protože je pravda, že řada z těch zachráněných dětí, jak židovských, tak i německých, i dětí jiných národností, vlastně s Olgou Fiercovou a s těmi vychovateli, s Přemyslem Pitrem vlastně zůstali v písemném kontaktu na řadu dalších let, vlastně až do smrti Přemysla Pitra nebo Olgy Fiercové, tak je tady pro mě, jaksi jako člověka, který má, může si teda procházet tu korespondenci nebo pečuje o ní, tak je velmi zajímavé, že Přemysl Pitr, pokud tedy se třeba obracel na ty děti, ať už do Německa, nebo na ty židovské děti, tak obvykle spíše je autorem takových, neoficiálních, ale takových jakoby hromadných dopisů. On vždycky, jakoby to oslovení, moje německé děti. Zatímco Olga Fiercová, to je vidět, ona oslovuje, milý Hanzi, moje drahá Traudy, nebo drahá Brigito, píše si i s jejich rodiči. Ona prostě musela vlastně až do své smrti, té své paměti a ve svém srdci vlastně mít ten obraz téměř snad každého toho dítěte. Prostě věděla přesně ten jejich osud, znala jejich sourozence, osud těch sourozenců, osud rodičů. Prostě pečovala o ten život těch dětí i vlastně až do dospělosti, zajímala se i o jejich děti. Takže pro mě je to prostě úžasné, že ona opravdu to byla bytost, která se celé dávala. Myslím si, že to nebyla ta její preciznost, že to prostě bylo opravdu to otevřené srdce. Ona jim vlastně udělovala cenné rady, když třeba během studia nebo když oni sami vlastně v řadě případů tvrdí, my když jsme nevěděli něco, prostě jsme byli na nějaké životní situaci, tak my jsme se často jí prostě ptali anebo řešili jsme tu situaci, jak jsme si mysleli, že by to řešili Přemysl Pitr anebo právě Olga Fiercová. Udělovali jim cenné rady i v rodinném životě. Já bych jenom pro takovou zajímavost tady přečetla názor Olgy Fiercové třeba na poslání ženy, co se týká tedy manželství a rodinného života. Takže ve svých pamětech zase, tady bych se dovolila citovat. Správná výchova pro všechny dívky nespočívá v přizpůsobování se ostatním. Nýbrž v přípravě na důležité poslání vychovatelky muže a dětí. To se děje asi nejlépe, když se seznamují se životními příběhy velkých, i když skromných žen a matek. Kdo se naučí tyto postavy milovat, nemůže se již nechat omračovat extravagantní módou nebo povrchními sportovními či filmovými hvězdami. Pro většinu lidí je spořádaný rodinný život cílem, který si přeje a chce Bůh. Život vzájemného se oddání, přičemž se má žena věnovat taktním jemnocitem vnitřnímu rozvoji manžela, jakož i výchově dětí, což ostatně nemusí stát v cestě vlastnímu vzdělání. Takže tady to je jakoby slovy Olgy Fiercové sděleno, to, čím ona se celý život vlastně i řídila a to, co její současníci a ti blízcí spolupracovníci respektovali. To znamená to spojenectví Olgy Fiercové s Přemyslem Pitrem, které skutečně představovalo asi to nesmírně blízké duchovní spojení. Oni manželství neuzavřeli, oni prostě uzavřeli, ale vlastně to spojenectví v na té nejvyšší úrovni.
I když, jak jsem říkala, řadě lidí to vrtalo a asi i dosud vrtá vlastně v hlavě, protože se nás na to často dotazují. Určitě Olga Fircová jako skromný člověk vlastně to bohatství nikdy nehromadila. To ostatně třeba i dokumentuje poté její působení po boku Přemysla Pitra, poté co Přemysl Pitr vlastně byl nucen po roce 1948, pak v roce 1950 odejít vlastně do exilu, tak opět Olga Fircová po jeho boku, vlastně oni si zvolili nelehkou službu zase. Asi přemýšleli oba dva, kde jich bude nejvíce zapotřebí. A zase prostě je na straně těch, kteří to měli velmi složité a sice dali se plně do služeb jako sociální pracovníci, ale i vlastně do služeb té pastorační služby v uprchlickém táboře Balka či Falka u Norimberka, kde prostě teda žila, nebo kde končila většina uprchlíků z komunistického Československa. Ta práce tady musela být nesmírně obtížná. Oni dokonce snad první čas bydleli přímo tady v tom uprchlickém táboře, v těch dřevěných barácích, ale prostě pro nějakou duševní hygienu. A potom zvolili tedy být nedaleko v Norimberku, ale představovalo to zase práci mezi lidmi, kteří vlastně žili v nejistotě, v zahálce. Tam prostě ta nuda často byla zaháněna nějakým alkoholismem, častými prostě extravagancemi, násilím a podobně. Takže zase tady zřízením knihovny, tím, že tady vlastně v takové té jednoduché kapli zase nabízeli, tedy Přemysl Pitr a ta kázání, zase nějakým způsobem se snažili poskytovat útočiště a posilovat tady a vlastně ty uprchlíky. Poté, co byl ten uprchlický tábor utlumován, tak ještě oni vlastně zůstávali a zase další. Oni se v podstatě starali o spoluobčany, kteří nějakým způsobem skončili na hraně zákona. Oni vlastně poskytovali i potom sociální, ale zase i takovou tu útěšnou službu lidem, kteří skončili ve vězení, kteří prostě tady vlastně v tom Německu nějakým způsobem přestoupili zákon.

Od roku 1962 vlastně žili ve Švýcarsku zase ve velké skromnosti díky penězům svých příznivců. Oni opravdu se mohli pak tady věnovat naplno redakční činnosti a činnosti v řadě dalších spolků, vlastně exilových. Myslím si, že takovým nesmírně důležitým počinem pro oba dva bylo vydávání časopisu Hovory s pisateli od roku 1962, protože oni oba chápali toto vydávání časopisu jako určitou platformu, jak vést dál rozhovor s přáteli. Ať už s přáteli, kteří zůstali na území Československa, nebo s přáteli z celého světa. Za Petrova života vyšlo 80 čísel, poté pokračovala Olga Fiercová, ale zase i vlastně v té hlavičce tohoto časopisu Hovory s pisateli je na předním místě, že to je vydavatelský počin Přemysla Pitra, že v jeho díle vlastně pokračuje Olga Fiercová, takže po smrti pokračovala v této práci. Poslední 140. číslo vyšlo vlastně s vročením roku 1991. Olga Fiercová vlastně zemřela 17. června 1990, takže ještě vlastně po její smrti. Ten tón, který zde oni vlastně volili, tak je takový velmi osobní, ale je vidět, že si nepředstavují jenom jednoho toho konkrétního člověka, že se snaží třeba na nějaký ten poput, na nějaký ten dotaz odpovídat tak, aby nějakým způsobem to oslovilo širší obec. Takže zase jenom v krátkosti z čísla 88 Hovoru s pisateli. Tady vlastně Olga Fiercová odpovídá na dotaz pisatelky, jaká jsou kritéria pro poznání, že Bůh nás vede. Je možné, že se někdy mýlíme, když jsme přesvědčeni, že jsme jednali podle vůle Boží. Odpovídá Olga Fiercová ve čtyřech vlastně odstavcích, které podepsala OF, tedy šifrou vlastně svého jména. Je známo, že lidé mohou rozhodovat různě podle svého nejlepšího svědomí. Hlas svědomí, který se zračí v jejich přesvědčení, je relativní. Je ovlivněn také okolím, zkušenostmi, výchovou. Nemusí být ještě vůli Boží. Záleží na nás, abychom rozlišovali, co je v nás hlas Boží a co lidský. Tobě se jedná hlavně o to poznat, kde jsi chybila, když i nejsvědomitější snahy ve výchově tvého dítěte ztroskotaly. To je otázka, která se týká mnoha rodičů a vychovatelů vůbec. Chybujeme často tím, že zaměňujeme rozum nebo cit podle toho, která složka je v nás převládající. Za hlas svědomí, za Boží vedení. To jsou však kritéria velmi jednostranná a příliš lidská. Někdo si zakládá na svém správném úsudku, na svém pocitu spravedlnosti a má je za nejvyšší měřítko. U jiného převládají soucit, ušlechtilá přání, láska, třeba mateřská, a jedná podle nich. Rozum a cit jsou nám dány ku pomoci, aby se doplňovaly. Rozhodují-li samostatně, bývají zdrojem velkých zklamání. Rozum a cit se mají v naší bytosti prolína, pak se teprve přibližujeme pravé moudrosti a pravé lásce. Dál pokračuje, zase je to sformulováno tak, aby to pomohlo rodičům ve výchově jejich dětí. Takže je tady dále to, že dítě nepřichází na svět jako nepopsaný list, přináší si též sklony a nadání, která často úplně vybočují z dědičné linie. Každé dítě má svou vlastní dráhu, tedy právě mi psala jedna matka o svém tragickém nezdaru. Je dobrou vychovatelkou a přece se jedna z jejich dcer dostala na cestí. Tu zbývá jen víra v milosrdného otce, který radostně přijme zbloudělé dítě, když se toto u konce svých vlastních sil obrátí k němu. V tom teprve se osvědčí vše dobré, co matka kdysi vložila do duše dítěte. Je pravda, že Olga Fiercová vlastně byla autorkou i třeba ve 20., 30. i 40. letech psala do zbratření, ale nikdy tam nebylo, nepsala já se domnívám, já jsem toho názoru. Pokud nějaké názory, tak vždycky je formulovala jako my nebo vychovatele.
spolupracovníci. Jak je vidět i tady v té odpovědi, ona tady nějakým způsobem se snaží skloubit svoji niternou víru spolu se zkušenostmi sebe jako učitelky, ale nikde tady v té citaci není patrné, že by ona nějakým způsobem opravdu se prosazovala jako jediná ta nejspravedlivější a vlastně ta nejpovolanější někomu dalšímu radit. Opravdu ta životní pouť Olgy Fircové jako ženy, která za sebou má úctyhodné dílo, skutečně asi zřejmě to bylo ten zásah božího vedení, protože ona vlastně v lecčem právě toho Přemysla Petra úžasně doplnila a je to dílo, kde jeden bez druhého by asi takového odkazu nemohli dosáhnout. Takže žena ve stínu, ale v tom stínu, který zasluhuje pozornost a zasluhuje vlastně obdiv a vděčnost.

0: Nakolik je možné dohledat dnes, z dnešního pohledu, to, jak se v díle Přemysla Pytra a Olgy Fírcové odrážela jejich víra? Uplatňovali ji i v rámci svého pedagogického působení?
1: To určitě. Právě proto, že pro ně bylo vlastně nejcennější čin, ne slovo, nebo oni v první řadě to slovo se vždycky snažili přetavit v čin. To znamená ne mluvit o tom, jak třeba konkrétně ty žižkovské děti strádají, jak prostě mravně pustnou, ale jdu a prostě konkrétně pomohu, prostě mám za sebou ty konkrétní výsledky. No a řada ještě dnes vlastně dětí, které s námi spolupracují a do toho Milíčova domu chodili, tak vlastně i celým svým životem pak dokládají, jak nesmírně právě tady to prostředí a ten konkrétní čin té pomoci, jak je to nesmírně sformovalo.
0: Co bylo s dílem Přemysla Pytra a Olgy Fírcové poté, co odešli do exilu v 50. letech?
1: V 50. letech vlastně Milíčův dům ztratil takové to poslání jako útulku, jako takové té sociální, v té sociální sféře. Milíčův dům se stal obyčejnou školní družinou, takže jakoby ta výchova v tom křesťanském duchu zcela určitě tady byla narušena, přerušena. Dokonce snad se i uvažovalo, že prostě se stane nějakým pionýrským domem. To se naštěstí nenaplnilo a pak v pozdějších dobech zde v Milíčově domě vznikla mateřská školka, která v současné době již několik let vlastně naplňuje to poslání, protože mateřská škola Milíčův dům na Praze 3 nabízí péči o děti se specifickými potřebami, to znamená, zde jsou do těch tříd, jsou integrovány děti s nějakým postižením, autistické či s nějakým dalším handicapem. Takže tady zase opět asi je konkrétní vyjádření, jakým způsobem se tady přetavilo to dílo Přemysla Pytra a i to dílo Olgy Fírcové.
0: Olga Fírcová, inspirována charizmatem Přemysla Pytra, přesídlila v podstatě ještě v době své mladosti ze Švýcarska do tehdejšího Československa. Ví se něco o tom, jaké byly ty její začátky tady? Přece jenom cizinka, sama žena v zemi, která začínala se svým demokratickým životem. To asi nebylo úplně jednoduché.
1: Určitě to jednoduché nebylo. Už jenom, když vezmeme v potaz jazykovou bariéru. Ale myslím si, že je obdivuhodný doklad jejího jazykového talentu, protože ona se naučila úžasně česky. Zase my máme k dispozici to, jak ona se vlastně cvičila tu naši gramatiku a i vlastně potom, pokud máme nějaké autentické nahrávky, tak je vidět, že skutečně ta její čeština byla úžasná. Také jí napomohlo to, že jí Přemysl Pytr vlastně uvedl do toho okruhu svých přátel, které vlastně pojila ta duchovní pouta, že ona našla blízké duše, ať už to byla paní Rotová nebo paní Pohorská. To vlastně byly zkušené ženy, které asi jí nabídly pomocnou ruku a opravdu, i když se třeba podíváme na jejich společné fotografie, kde prostě stojí vlastně jako skupinka spolupracovníků, tak je vidět, že prostě ona tam úžasně zapadla a že se stala jednou vlastně z těch nejbližších spolupracovnic. A myslím si, že ona skutečně našla ten svůj životní úděl.
0: Zmínila jste, že jste na to často dotazováni a přesto mi to nedá nezeptat se. Ten vztah Přemysla Pytra a Olgy Fírcové je z dnešního pohledu skutečně obdivuhodný, i protože oni zůstali oba dva sami a přesto měli k sobě evidentně velmi blízko. Proběhla mezi nimi někdy debata o tom, zda neuzavřít sňatek?
1: Určitě proběhla v těch počátcích Přemysl Pytr, když seznámil Olgu Fircovou s vlastně tím svým životním údělem, to, jak už jsem říkala, můj život nepatří mně, takže nezastíral jí to svoje životní směřování, a sice, že prostě chce zůstat, aby ho tedy nic vlastně neodvádělo od té jeho cesty, takže nehodlá uzavřít manželství. Myslím, že to Olga Fircová akceptovala. A i když, jak už jsem tady říkala, domnívám se z takového toho mého úplně nejčistšího ženského hlediska, že myslím si, že ona ho musela hluboce milovat. Že ho musela hluboce milovat, ale přesto přeze všechno prostě dokázala nějakým způsobem přetavit v takové to hlubší duchovní partnerství. I když máme takové záznamy, že se asi zhruba ve dvou životních okamžicích Přemysl Pytr, v tom prvním to bylo asi na naléhání otce Olgy Fircové, ten přece jenom chtěl si udělat pořádek nějak v těch vztazích, tak jí nabídl manželství. Potom si myslím ještě, že to pak bylo v té pozdější době, ale byla to asi právě Olga Fircová, která to odmítla a která dále teda nesla ten princip toho jejich spojenectví. Potom v exilu, když pak Přemysl Pytr byl nemocný, tak ona o něj nesmírně oddaně pečovala a myslím si, že tady tím příkladem, že ona dokázala, že vlastně je pojilo něco víc, než by je mohlo pojít to manželství. Protože to manželství, pokud jakoby nějaký třeba bereme třeba úřední akt, tak to lze nějak úředně vypovědět. Jak si tady asi vlastně tím svým činem, tou svou péčí, ona dokázala mnohem víc.
0: Na počátku toho medailonu, když jste vykreslovala začátky života Olgy Fircové, tak se zmínila několik jejich inspiračních zdrojů, co se týká jejího pedagogického smýšlení. Čím byla ona sama, či čím byl Přemysl Pytr a Olga Fircová přínosem pro pedagogiku?
1: Já jsem zmiňovala Pestalozzi a Maria Montessori, že to byly takové zdroje pro Olgu Fircovou. Ona sama právě tou konkrétní pedagogickou činností v Milíčově domě potom naplňovala i ty svoje představy, které pak vtělila třeba i do některých spisů nebo textů, třeba Výchova dítěte dramatizací, kde prostě myslím si, že shrnuto pro Olgu Fircovou bylo důležité ne dítěti předávat nějaká ucelená moudra, ale spíš dítě pozorovat, odhalit, v čem je nejlepší, k čemu to dítě směřuje, a tady to vlastně mohlo pomoci rozvíjet. K tomu i právě sloužila i ta Výchova dramatizací. Oni vlastně nějaká divadelní představení pro besídky nacvičovali, ne z toho důvodu, aby se děti předváděly. Ta vystoupení byla neveřejná, ale z toho důvodu, aby tady děti pocítili takovou tu odpovědnost za společně provozované dílo, chystané dílo, aby tady mohly vyniknout i takové ty plaší děti. Obecně lze říci, že jí asi nejvíc zajímaly právě takové ty plaší, méně úspěšné děti. Prostě to pro ní byla výzva nějakým způsobem pro takové to plaché, do té doby třeba neúspěšné dítě, otevřít mu nějaké dveře k možnému úspěchu. Takže to bylo zajímavé. Ona i sama říkala, že jí se řada lidí ptala, no a jakou třeba ten Přemysl Pytr má metodu. Takže ona odpovídala, hat keine Methode. On nemá žádnou metodu. On prostě má děti rád, ale ne nějakým takovým tím způsobem jakoby sentimentálním, ale prostě opravdu takovým tím způsobem, aby pocítilo třeba každé to dítě, že je opravdu milováno, respektováno, uznáváno a že prostě má tady v tom Milíčově domě třeba šanci zažít nějaký úspěch. To si myslím, že je důležité i pro dnešní den, pro současnou společnost, protože leckdy jsme tlačeni takovým tou orientací na výkon, že prostě úspěch za každou cenu, jako je to soutěžení. Tady já se myslím třeba konkrétně v tom Milíčově domě, že to soutěžení a soupeření naopak bylo potlačováno u těch dětí. Prostě naopak pomoci a mít třeba radost z úspěchu toho druhého. A to si myslím, že pro současnost by bylo nesmírně cenné nějakým způsobem to ještě více zdůrazňovat, protože jakoby nám na těch druhých vůbec nezáleželo a úspěch někoho druhého prostě jakoby znamenalo, že já jsem v něčem snad selhal.
0: Vidíte, vy jste trošku předešla moji závěrečnou otázku. Čím může-li být Olga Fírcová inspirací pro dnešní dobu?
1: No určitě i tím, že ona prostě na nějaké hmotné statky, výdobytky vůbec nehleděla, byla nesmírně skromná a vlastně celé se dala vlastně do služeb toho, já vím, že je to takové zprofanované, toho poslání, té své životní náplně. I když sama děti neměla, tak v podstatě vlastně, když já se probírám právě tou korespondencí, ať už mluvím o těch miličovských dětech, nebo o těch dětech, které prošly akcí Zámky, tak řada dětí prostě oslovovala drahá mami. Brala ji za vlastně svou matku. Obracela se na ní jako na mateřskou autoritu. Takže, jak je vidět, tak pro ní každý ten jedinec měl své místo ve společnosti a měl šanci, takže i nějaký vězeň nebo někdo, kdo prostě třeba v životě dočasně selhal, tak pro Olgu Fírcovou je tady prostě taková ta naděje nějakým způsobem dostát té své roli v životě. Protože prostě Olga Fírcová a další spolupracovníci vždycky spoléhali na to vyšší vedení, na tu takzvanou vyšší režii. Takže vždycky, až bylo něco komplikovaného, tak se tady vžilo, no necháme to na VR, neboli na té vyšší režii.
0: Díky, že jste nás uvedla do světa Olgy Fírcové.
1: Já děkuji.
0: Naším hostem dnes byla doktorka Lenka Lajsková, pracovnice archivu Přemysla Pitra a Olgy Fírcové. Děkuju. Loučí se Lucie Endlicherová, naslyšenou.

To byla dnešní Řeka života. Další díl si můžete poslechnout ve středu v 10 hodin a tématem bude Česká Bible.

0: děláme. Rádio 7.
1: Jsou tu 4 hodiny v nočním vysílání Rádia 7. U mikrofonu je Kateřina Fridrichová, vaše průvodkyně dnešním nočním vysíláním, a ta vás také vítá u poslechu, pokud jste se k nám právě přidali, a samozřejmě zdravím také stálé posluchače, kteří nás teď v tomto nočním čase slyší. Tu následující hodinu se znovu zamyslíme nad tvrdnoucím srdcem, bude to totiž repríza pořadu Doteky, tentokrát nás Charles Stanley provede procesy, které způsobují, že nám tvrdne nebo měkne srdce. Poslouchejte od 4.

0: Kdybyste položili kousek vosku na přímé sluneční světlo, brzy by vznikl a mohli byste ho tvarovat podle blibosti. Na druhou stranu teplo stejných slunečních paprsků způsobí, že hlína stvrdne. Dnes nám doktor Charles Stanley připomene, že pod vlivem usvědčujícího božího slova může naše srdce změknout jako vosk nebo stvrdnout jako beton. Číst bude Pavel Hromádka.
1: Jak byste vysvětlili skutečnost, že některý člověk opakovaně slyší evangelium, částečně ho pochopí a dokonce může být schopen vám to i reprodukovat a přesto ho nakonec odmítne? Slyšet to znovu a znovu. A přitom místo, aby se srdce otvíralo a bylo vláčnější a tvárnější, je stále odmítavější. Až vám takový člověk nakonec řekne, už to nechci poslouchat. Už mi nic nepovídejte o Bohu, o té vaší Bibli, ani o Ježíšovi a o církvi. Jak byste to vysvětlili? Nebo jsou křesťané, kteří dokonce osobně uvěřili Pánu Ježíši Kristu a přijali ho jako svého spasitele? A počase je vidíte, jak je život pomaličku odnáší někam jinam. A nejen to, oni dokonce obhajují život ve hříchu a vysvětlují, proč to jinak nejde. Do shromáždění věřících už nechodí, a odložili i Bibli. Jediné, co se s ní děje, je, že se na ní práší. Přesto tito lidé kdysi Pánu Ježíši uvěřili. Jak byste vysvětlili jejich nynější stav? Právě o tom dnes chci mluvit v pořadu, který se jmenuje Nebezpečí tvrdnoucího srdce. Prosím, najděte si dopis Židům, kapitolu 3. Nejdřív se společně s vámi podívám na to, co tady autor myslí výzvou, aby čtenáři nezatvrzovali svoje srdce. Co to je zatvrzelé srdce? Kdybyste se na ten text podívali v hebrejštině a v řečtině, objevili byste tam výrazy jako pevný či silný. Znamená to srdce, na které nezapůsobilo Boží slovo. Srdce, kterému odolalo. Je to srdce nepoddajné, neohebné a neochotné. Mluví tady o srdci, které se obrnělo proti pravdě Božího slova. Takové srdce se obalilo tlustou hroší kůží a ve vztahu k Božímu slovu je teď takzvaně nepromokavé. Když vzdorujete Bohu a trvá to dlouho a přitom si myslíte, že jednou, až se na to nachystáte, tak prostě Pánu Ježíši uvěříte. Přátelé, musím vás upozornit, že to není tak jednoduché. Pánu Ježíši jako svému zachránci nemůžete uvěřit, pokud vás k tomu nepovede a nepotáhne Boží duch. Pokud vás neusvědčí a neukáže vám pravdu. Třeba namítnete, co pak nemohu kdykoliv dělat, co chci? Ne, nemůžete. Spasení není k dispozici všem a kdykoliv. Je tu pro všechny? Ano. Ale dokud vás Boží duch nebude zvát a přitahovat, dokud vás nepřivede k uvědomění, jak zoufale potřebujete Krista, dokud vám nepomůže pochopit, o co tady jde, pak opravdu nemůžete přijmout záchranu. A v tom spočívá obrovské nebezpečí, že když budete vzdorovat a zase vzdorovat Božímu slovu a v srdci vám bude vládnout postoj nepoddajnosti a tvrdosti vůči Božím věcem, když se vaše srdce zatvrdí, tak Boha ani nebudete chtít znát. Nebudete o něj stát. Nebudete nic takového chtít, protože jste si nechali srdce obrůst hroší kůží. Asi se ozvete, chceš mi snad tvrdit, že až mi bude třeba 70, že nebudu moct uvěřit? Ne, nic takového jsem neřekl. Jen vás upozorňuji, že čím budete starší a čím víckrát si zopakujete svoje staré rozhodnutí odmítnout Krista, nakonec to nebude tak jednoduché, jak si myslíte. Právě proto teď, kdybyste cítili, že vám Bůh něco říká, když pocítíte, že vaše srdce na to nějak reaguje, naléhavě vás prosím, ve jménu Pána Ježíše, nečekejte na příště, ale poproste Boha, aby vám odpustil váš hřích a zachránil vás teď hned. On sám říká, dnes je den spasení. Nikdy neřekl přijmi spasení až zítra nebo možná na přes rok. Boží duch říká, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako v den pokušení na poušti. Co tím chci vyjádřit? Jednoduše to, že když Bůh mluví a osloví vaše srdce, tak ho nezatvrzujte. Je nebezpečné říkat ne na volání a pozvání Božího ducha, které vám do srdce doručil. Proto je potřeba každičkou chvíli chodit v Božím duchu, každý den. Proto říká, že se máme vzájemně povzbuzovat. Máme se povzbuzovat k tomu, abychom svoje srdce nezatvrdili. Občas vidím mladé lidi, kteří říkají, Bůh mi řekl to a to. Přátelé, když věříte, že je to Boží hlas, neusilujte o nic jiného, dokud nebudete vědět naprosto jistě, k čemu vás Bůh volá. Protože ono je to tak, že v takovém případě Satan udělá všechno proto, aby vás zaměstnal. Za chvíli vám ukážu ještě další věc, která k celému našemu problému nedílně patří. Jak ten zlý pracuje a co udělá, aby vám zabránil řídit se Boží vůlí a jednat podle Božího plánu pro váš život. A tak se stane, že člověk Boží vůli odloží. Pak jde životem a něco mu pořád jaksi neurčitě chybí. Lidé udělají všechno možné, jen aby něčím Boží vůli nahradili. To ale vůbec nejde. Boží vůli nelze ničím nahradit, ani za nic jiného vyměnit. Dokonce je to tak, že i částečná poslušnost Boží vůle je neposlušnost. Je to vzpoura proti Bohu. Asi se najde hodně lidí, kteří se vám budou snažit říct, jaká je Boží vůle pro váš život. Je to ale záležitost mezi vámi a Bohem. Abyste si zjistili, k čemu vás Bůh volá. Co po vás v životě chce? Jaké si máte vybrat zaměstnání? Koho si máte vzít? Jak máte zacházet s financemi? Co vám chce říct o vašich dětech? Jde o to, kterým směrem vás Bůh chce vést. Co se stane v případě, že se podřídíme jeho vedení? Když v něm budeme poslušně chodit, naše srdce se začne zjemňovat a bude stále jemnější, poddajnější a tvárnější. Pak už Bohu nedá tolik práce, aby upoutal naši pozornost. Právě proto je pro mne těžké vidět, jak někteří lidé mohou žít v naprosté neposlušnosti ve vztahu k Bohu. Jestli je naše srdce k Bohu tvárné, nemůžeme udělat nic, aniž by nás Boží duch usvědčoval. A když nás usvědčí z hříchu, chcete se s ním vypořádat a skoncovat ihned. Ne zítra, ani příští měsíc, ani na přes rok, ani za 10 let. Chcete to vyřešit okamžitě. Ale jestli můžete hřešit stále znovu a nic vás z hříchu neusvědčuje, když už necítíte nic z toho, co jste kdysi cítili, je to nebezpečné. Je nebezpečné žít ve vzpouře proti Bohu a přitom si ji ospravedlňovat. Je nebezpečné provokovat Boha svou vzpourou proti jeho vůli, kterou vám jasně sdělil. Proto když tady autor vybízí čtenáře, aby svoje srdce nezatvrzovali, mluví o velkém nebezpečí. Co ale člověka přiměje, aby takhle jednal? Jako kdybych vás slyšel říkat, copak si o tom právě nemluvil, nejedná se o vzdor a vzpouru? Ano, to jsou kroky, o kterých s vámi chci mluvit. Co ale vede člověka, aby se takto rozhodoval? Myslím si, že jeden z důvodů je, že se nechají zavalit spoustou jiných věcí. Čas od času vám to znovu opakuji, je potřeba odejít do samoty a tam být jen v Boží společnosti. Nezáleží na tom, jestli je to na 2 nebo na 3 dny nebo déle. Když se v nějaké záležitosti snažíte objevit Boží vůli, nebo si chcete udělat každý den čas, který budete trávit s Bohem, o čem jsem přesvědčen, že je to pro každého nesmírně důležité, a když se modlíte, může se vám stát, že zjišťujete, že jste přezaměstnaní. A nemáte na Boha tolik času, jak jste si původně představovali. Často se může v takovém případě jednat o únik před nasloucháním Bohu. Probíhá to následovně. Zajímají vás Boží věci, ale kousek po kousku vás zavalují jiné věci a hromadí se. Pak se zájem o Boží věci dostává na okraj. V důsledku toho pak zatvrzelost pomalu ovládá pole a narůstá. Existuje ale i další důvod, proč se nám tohle stává. Zanedbáváme osobní stišení s Bohem a společné bohoslužby. Když člověk před Bohem a jeho slovem průběžně a pravidelně sklání svou tvář, Bůh bude jeho srdce udržovat měkké, tvárné a citlivé. Ale člověk, který je zavalený činností a proto nemá čas číst Boží slovo, modlit se a naslouchat Bohu, který je tak zaneprázdněný, že si nemá čas ani uvědomit, jak moc potřebujeme Bohu naslouchat a přijímat od něj pokyny a životní nasměrování. Takovému člověku se stane, že toho Satan využije. Navalí na něj spoustu dalších věcí, které mu pak připadají pořád důležitější. A boží věci se pomalu dostávají na okraj. Takový člověk pak říká, ano, jistě, přijal jsem spasení. Ale stane se, že podstata zájmu našeho srdce se tak dostává na periferii života, místo toho, aby v něm zaujímala výsadní postavení. Zanedbávání, či dokonce absence osobního stišení. Nebudete chodit v božím duchu, dokud se pro vás osobní stišení nestane prioritou číslo jedna. Bůh nás stvořil tak, že jedině takhle můžeme žít a obstát v tomto světě zla. Jedině tak můžeme přežít v bitvě dvou království, království spravedlnosti a království zla. Jak přežít? Jedině ponoření do božího slova. A když před Bohem v pokoře skláníme svou tvář, když mu budeme naslouchat a hledat jeho nasměrování pro život, když to děláme, co se stane? Každý den Bůh o kousek zjemní naše srdce. Člověk, který má před Bohem tvář skloněnou pořád a průběžně, i jeho srdce se průběžně zjemňuje pod působením ducha. Když ale začnete být příliš aktivní a boží slovo odložíte, když ve svém schonu jen čas od času za poklusu utrousíte tu a tam modlitbičku, pak jsou vaše chvíle s Bohem stále řidší a vzácnější. A pak už jen velmi občasné, a nakonec to přinese svoje důsledky i na stavu vašeho srdce. Proto je v Bibli řečeno, že lidské srdce je zrádné nade všechno ostatní a zoufale zlé. Proč? Bůh ví, co se může přihodit lidskému srdci, když o ně dobře nepečujeme. Proto vybízí, dávejte si pozor, aby se vám tyto věci nestaly. Nebo se o společné bohoslužbě někdo vyjádří, ano, přijal jsem spasení, ale to ještě nemusím chodit do kostela. Nemusím tam v neděli být a zúčastnit se bohoslužeb s ostatními. Je to opravdu tak? Není zajímavé, že takhle Bůh nepřemýšlí? On nás totiž spojuje dohromady, do jednotlivých společenství, roztroušených po celém světě, abychom ho uctívali společně, protože Bůh ví, že se vzájemně potřebujeme. Řekl, že nás každého jinak obdaroval, protože dokud jsme tady na zemi, neměli bychom být úplně nezávislí, ale jsme závislí jeden na druhém, jsme odkázáni jeden na druhého. Máme se jeden od druhého učit právě ve chvílích, kdy to nejvíc potřebujeme. Bůh nikdy nestvořil ani jednoho člověka, aby žil jako osamělý tulák nebo jako na opuštěném ostrově. Máme žít spolu. Máme se mít vzájemně rádi, vzájemně se podpírat a pomáhat si, jeden druhého budovat a povzbuzovat, tak, jak o tom mluví Bible. Třetí věc, ke které dochází, je zrádnost či klamnost hříchu. Podívejme se na to do 12. verše 3. kapitoly dopisu Židům. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Co tím myslí, když tu mluví o možnosti být oklamán hříchem? Všichni víme, že hřích je zlý a odporný. A vždycky jeho původcem je nakonec Satan. Hřích slibuje věci, které nemůže splnit. Proto je tu řečeno, abychom se nenechali oklamat Satanem. Klamnost a zrádnost hříchu. Když o tom přemýšlíme, co to způsobuje? Co způsobuje, že v životě věřícího vyroste tvrdost? Když se příliš zaměstnává ostatními věcmi místo Bohem, když začne vynechávat osobní stišení a zanedbávat společné bohoslužby. Čím to je, že je hřích tak klamný? Člověk se snadno nechá zlákat a okouzlit tu či tam, tím nebo oním, a přitom neposlouchá Božího ducha a přestává být na něj citlivý, přestože v nás bydlí. Možná vám vrtá hlavou, jak by asi bylo možné, aby ve mně žil Boží duch a já byl proti němu zatvrzelý. Přesně tak, jak o tom teď spolu mluvíme. To se opravdu stává. A v tom je nebezpečí. Byl bych moc rád, kdybyste si toho všimli. Podívejme se znovu zpátky na začátek verše 12. Dejte si pozor. To je rozkazovací způsob. Je to velmi silná výstraha. Gramaticky je to silné varování. Dejte si pozor, buďte ve střehu. Buďte ostražití, buďte na stráži. Bratří. Není to oslovení hynoucích, ale obrací se na bratry, na věřící. Aby někdo z vás, to se totiž může stát každému. Teď jak je to dál? Aby neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Protože nevěrné srdce je zlé. Když nevěříme Bohu, je v nás cosi zlého. To není dobré. Pavel tady čtenáře varuje, aby neodpadli. Takže nejdřív vybízí, abychom si dávali pozor. To znamená, abychom byli velmi, velmi citliví, protože se to může stát opravdu každému. Můžete chodit do kostela třeba každý týden a přitom si myslet, evangelium slyším, tak by se mi tohle určitě nemohlo stát. Ale mohlo. Tehdy, když nebudete udržovat vztah, osobní, blízký, důvěrný a vřelý vztah s Bohem. Když nebudete přebývat v Božím slově a v modlitbě, když mu nebudete naslouchat. V takovém případě, přátelé, uslyšíte změť cizích hlasů, jiné hlasy, než je ten Boží. Boží hlas, to je Boží vzkaz pro vás, Boží poselství. On chce mluvit přímo k vašemu srdci a udržovat je vřelé, citlivé a otevřené pro něj. Aby tato komunikační linka zůstávala nenarušená. O co jde? Autor listu tady varuje a vybízí, abychom dávali pozor, aby naše zlé a nevěrné srdce nezpůsobilo, že bychom odpadli od Boha. Co to je odpadnout od Boha? Rozhodně tady není řeč o ztrátě spasení. Mluví se tady ale o tom, například si vezměme věřícího člověka, který zdánlivě chodí v duchu a slouží Bohu. Pak ho příliš zaměstnají ostatní věci. Firma, práce, zaměstnání, může to být všechno možné. Tak dojde k tomu, že krůček za krůčkem začne probíhat proces odpadání od Boha. Věci, které dřív měly v životě první místo, už nejsou tak důležité. To, co bylo dřív priorita, číslo 1, už vůbec není priorita. Kdysi byli tak citliví na Boží plán a cíl, průběžně usilovali a hledali Boží myšlení. Kousek po kousku přestali naslouchat a postavili se na odpor některým věcem, které Bůh řekl. Nechali si myšlení obalit hroší kůží, kterou hned tak něco nepronikne. Takže teď tu stojí nahony vzdálení Boží vůli. Co se s nimi stalo? Nechali se odvát od Boha. To neznamená, že jdou do zahynutí. Ale nechali se odnést daleko od Božích plánů a Boží vůle. Proto tady autor vybízí, abychom dávali pozor, abychom neodpadli od živého Boha. Je nebezpečné slyšet znovu a znovu Boží slovo a rozhodnout se postavit se Boží vůli na odpor. To je nebezpečné. Tak si to zopakujeme a postoupíme pak zase kousek dál. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Teď je zajímavé, co říká dál. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den. Tady upozorňuje, že se to může stát každému. A že bychom se měli vzájemně povzbuzovat. Být jeden pro druhého povzbuzením. Jeden druhého zvedat a jeden za druhého se modlit. Dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. Proto existují lidé, kteří opakovaně slyší evangelium, poslouchají, co Bůh říká, a dokonce pochopí, co znamená přijmout Ježíše za svého spasitele. A jak na to pozvání zareagují? Pořád stejně. Ne dnes, až jednou, později, až se na to budu cítit, až budu schopen podle toho žít. Teď mi dejte pokoj, ano? A nechte mne, ať si to promyslím. Dnes ne, možná někdy později, ale teď ne. A přitom si neuvědomují, že jim srdce nepřetržitým odmítáním postupně tvrdne. Možná si myslíte, že zatvrzelé lidské srdce změkčí konečný Boží soud. Nemusí to tak být. Podívejme se spolu na tuto situaci, kterou dokonale vystihuje příklad ve zjevení v kapitole 16. Mluví se tam o velkém soužení v době, až bude na svět přicházet Boží soud. Soud nad zlými a bídnými, těmi, kdo neuvěřili a odmítli ho. Asi byste předpokládali, že Boží soud určitě změkčí zatvrzelé srdce, ale ne, není to tak. Přečteme si 8. verš. Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami, ale neobrátili se, aby mu vzdali čest. Proč? Protože jejich srdce se zatvrdila proti Božím věcem. Teď pokračujme od verše 10. Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy a v jejím království nastala tma. Lidé se bolestí hryzali dortů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů. Tady máme, co bych byl rád, abyste si uvědomili. Je nebezpečné poslouchat Boží slovo a vědět, že Bůh něco říká vašemu srdci a přitom znovu a znovu říkat svoje ne. Bůh se v takovém případě jednoho dne na nás obrátí se svým oslovením naposled. Nikdo z nás neví, kdy toto Boží naposled nastane. Ale Bůh to ví. Proto se na vás obracím. Snažně vás prosím, naléhám na vás. Neodkládejte to. Neváhejte, už nevzdorujte. Ale radši se mu poddejte a odevzdejte. Řekněte mu, že přijímáte Pána Ježíše a že si uvědomujete, jak moc mu potřebujete odevzdat svůj život. Že věříte, že Ježíš za váš hřích umřel na kříži Golgoty. Vyznejte mu svůj hřích a vírou ho přijměte. A Bůh ve vašem srdci způsobí převrat, zjemní vašeho ducha a způsobí, že vaše srdce bude před Bohem povolné a začne na něm pracovat tím nejkrásnějším způsobem. Jen se ptám, přátelé, budete Bohu pořád stejně odpovídat? Bože, nemohu, bojím se. A co když tohle? A co když tamhle to? Ne. Jedná se o to poddat se Bohu, vzdát se mu. Je nebezpečné znovu a znovu slyšet evangelium a všemocného Boha stále odmítat. Proto na vás naléhám. Jestli vaše srdce dnes není ještě úplně okoralé a tvrdé, řekněte Pánu Bohu svoje ano. Svoje ano ke křtu. Ano k tomu přidat se k některému konkrétnímu společenství lidí, kteří věří Božímu slovu. Svoje ano ke službě Bohu, bez ohledu na to, kam vás povolá. Ano k tomu, aby se Bůh vypořádal ve vašem životě se vším, co uzná za vhodné. Aby se vám nestalo, že se vaše srdce zatvrdí a pak už Boží hlas nikdy neuslyšíte. Je nebezpečné zatvrdit svoje srdce proti volání všemocného Boha. Můj nebeský Otče, prosím tě ve jménu Pána Ježíše právě teď, aby tvůj svatý duch pronikl do mnoha srdcí, která zoufale potřebují odevzdat se tvému plánu pro jejich život. Která potřebují dát svůj život Kristu a stát se součástí některého konkrétního společenství věřících, kde se nechají pokřtít a kde ti budou sloužit. Ti, se kterými si právě teď mluvil o službě. A také tě prosím, aby tvůj duch dnes zvítězil pro tvou slávu. A nebeský Tatínku, když teď znělo pozvání k tobě, prosím tě, aby hladová srdce prožívala svobodu, volnost, chtění, hlad a žíznivou touhu po spasení a po odevzdání se službě tobě. Aby ti dnes ve svém srdci odpověděli svým jásavým ano, ano, ano. O toto tě snažně prosím.

Oslovilo vás dnešní slovo? Jestli ano, vezměte si k srdci radu Charlesa Stanleyho. Nezapomínejte na to, že pokaždé, když odmítnete poznanou Boží vůli, vaše srdce zase o trochu víc stvrdne. A tak to půjde až do chvíle, kdy už Boží hlas vůbec nepoznáte a neuslyšíte. Ježíš Kristus skrze svou smrt na kříži nabízí svobodu od moci hříchu. Když přijmeme jeho dar odpuštění, dostáváme svobodu Boha poslouchat a naplnit jeho vůli. Další díl pořadu Doteky nás čeká zase v neděli v premiéře ve 20 hodin a 15 minut a téma toho příštího vysílání je lákavé, jak přemáhat strach.

A když před ním jsem tam stál, on chápal, rozuměl a řekl mi, pro tebe, která byla přede mnou, jsem to vydržel.

Posloucháte noční vysílání Rádia 7 a znělka ohlásila pátou hodinu. Další hodina je nabitá pořady, tedy v našem kontextu, protože jsou tu hned dva. Ještě přidám, že je 31. července a posloucháte noční vysílání, kterým vás provází Kateřina Fridrichová. No a ty dva pořady pak jsou připravené Petrem Hůštěm, jeho pořad Klika, který uslyšíte hned v zápětí, a také další pořad připravený Elzou Rendl, která přináší Life Plus, to znamená život a něco k tomu, a dnes se budeme zabývat tématem rodina v naší anglické konverzaci. Poslouchejte v 5 hodin a 30 minut.

Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Jak uchopit Bibli nejenom fyzicky, ale jak uchopit biblické myšlenky pro svůj život, jak se otevřít tomu, že z biblických textů nemáme jenom mentální a emocionální zážitek, ale jak se otevřít tomu, že Pán Bůh je nejenom naším učitelem, ale také to, že formuje naše životy. O tom je tak trošku Klika. V životě mám rád hezké věci. Přírodu, design, grafiku. Možná může někdo říct, že jsem povrchní, ale mám rád, když věci vypadají pěkně. Mám dokonce rád uklizeno. Jsem jenom muž a když je okolo mě málo věcí, tak vnímám. Když je okolo mě mnoho věcí, úplně dobře nevnímám. Než jsem začal psát tento díl Kliky, tak jsem dal filtrovat kávu a ještě než se dodělala, uklidil jsem okolo sebe. Mám to rád a je to pro mě taky důležité, protože jsem schopen daleko lépe vnímat. Nedávno jsem se zastavil v Lidlu. Byl jsem unavený, koupil jsem pár věcí a když jsem vycházel z Lidlu, koupil jsem si kafe z automatu. Samozřejmě s mlékem a cukrem. Nacvaknul jsem víčko a vyrazil jsem autem dál. Piju tu kávu a říkám si, je výborná. Přesně, jak já ji mám rád. Káva s mlékem. Já bych kávu bez mléka nepil, protože to je pro mě nepoživatelné. Všichni baristé mě teď asi odsoudí, odborníci na kávu, ale hold, já do kávy dávám mléko a někdy, když jsem vyčerpaný, tak také cukr. Ale mám ještě jeden rituál, když piju kávu z kelímku, kde je víčko. Nemám rád pití kávy přes víčko. Takže když vypiju jednu čtvrtinu, tak víčko odělám, abych pil jenom napřímo. Já jsem odělal víčko a teď se dívám, že jsem se překliknul. Nedal jsem kávu s mlékem, ale dal jsem černou kávu. Jak je možné, že mi chutnala? No, prostě jsem to neviděl. Já jsem nebyl schopen tu kávu dopít, protože byla černá. Najednou mi chutnala úplně jinak. A bylo pro mě zajímavé, že to, co vidím, tak utváří mé vnímání. A tak vítejte v pořadu Klika dnes na téma Dívej se za to, co vidíš. Genesis 3, 6. verš. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavými pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Eva uviděla ovoce, jídlo, lákavé pro oči, lákavé a slibující. Ale jak se říká, opak byl pravdou. Ztratili blízkost, ne blízkost mezi sebou, ale blízkost s Bohem. Jak se říká, zlaté oči. To znamená, že jsme naivní, že něco vidíme, ale je to nedosažitelné. A nebo se také říká, strach má velké oči, že vidíme problém větší než je. A nebo se říká, ty máš velké oči. Teď nemyslím pohádku o Karkulce, která místo babičky našla v posteli vlka a říká, babičko, proč máte tak velké oči, ale když je něco nad naše síly, tak se říká, ty máš velké oči, rozhodli jsme se pro příliš velkou věc. Taky se to někdy říká dětem, když si naberou hodně jídla, tak se říká, ty máš velké oči. Za poslední rok jsem zhubl 15 kilo. Jím pravidelně, méně, vyváženou stravu, snažím se držet, aby v mé stravě byly bílkoviny, omezil jsem alkohol, sladké a uzeniny. Tedy pokud se nebudete ptát mých dětí a mé manželky, ti říkají, že jsem to moc neomezil, ale snažím se. Musím říct, že je mi dobře a cítím se lépe. Ale někdy podlehnu svým očím a najednou zažiju velký náraz. Když sním třeba nějaké uzeniny nebo dám si skleničku alkoholu, tak mé tělo zažije náraz. Je to, jako by mě někdo přetáhl trámem. Najednou je mi těžko, únava. Dívej se za to, co vidíš.
zjišťuju, že nemůžu se dívat jenom očima, ale potřebuju také třeba ohledně své stravy poslouchat tělo, vnímat i jinak. 1. Samuelova 16:7. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Člověk se dívá na to, co vidí, Hospodin však hledí k srdci. No jo, ale na co bychom se dívali? Jedině na to, co máme před očima. Jenže to, co máme před očima, někdy může být mylné, zavádějící. Jak se v životě můžu dívat srdcem? Malý princ říká, tady je to mé tajemství, úplně prostinké, správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Co je důležité, je očím neviditelné. A dobře známe text od Jana Wericha z jedné písně, je to pravda od věka, že šaty dělají člověka. No tohle jsem znal, ale pozor, ten text v tom jednom refrénu pokračuje. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka, kdo hadrech čeká na štěstí, ten se načeká. Kdo hadrech čeká na štěstí, ten se načeká. Někdy, když se dívám jenom na to, co vidím, tak to může být zavádějící. Potřebuji se naučit dívat za to, co vidím. Když jsem byl zapojený do pomoci na Ukrajině, tak jsem vystoupil ze své stávající bubliny. Začal jsem spolupracovat s lidmi, kteří třeba byli i blízko v mém okolí, ale já jsem je neznal nebo jsem je pravidelně nepotkával. Ale pozor, pracoval jsem také s lidma na Slovensku nebo na Ukrajině, které jsem v životě nepotkal. A já jsem s nima telefonoval a byl spojený přes WhatsApp a přes mail a na WhatsAppu většinou lidi mají svoji fotku. A tak jsem si nějak udělal dojem, kdo ti lidi jsou, aniž bych je potkal, jenom jsem s nimi telefonoval a psal, a nebo jim poslal nějaké video nebo fotky přes WhatsApp, tak jsem měl dojem, kým oni jsou. Nedávno jsem podnikl cestu na Ukrajinu, abych své nové kolegy potkal, a úplně u každého člověka jsem zjistil, že v osobním kontaktu s ním mám úplně jiný dojem, kým oni jsou, než jenom z fotky. Někdy si děláme dojem z prvního pohledu nebo z toho, co vidíme. Ale když člověka potkáme, máme na něho čas, když mu položíme otázky, když ho vyslechneme, protože mi se stává někdy, když jsem unavený nebo plný nějakých myšlenek nebo činností, tak na lidi jenom chrlím. A pak se cítím tak nějak prázdný. Jednak se stydím za to, že jsem hodně mluvil a nenaslouchal, ale jednak jsem se nic nedozvěděl. Ale v momentě, kdy položím otázky a poslouchám, tak najednou slyším úžasné příběhy a poznám úžasné lidi. A zjistil jsem, že si nemůžu dělat dojem jenom z toho, co vidím. Dívej se za to, co vidíš. Neměj jenom dojem na první pohled. Kazatel, 1. kapitola, 8. verš. Všechny věci jsou tak únavné, že se to nedá ani vypovědět. Nenasítí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Nenasítí se oko viděním. Znamená to, že mám žít asketicky, že se mám oblékat do nějakého šedého pláště a mám jíst nějakou planou kaši, mám žít jako někde, jako nějaký mnich v poušti. No i to může mít svůj význam, ale nevím, jestli pro mě. A nevím, jestli v tenhle čas. Přemýšlím nad tím, že všechno, co v životě vnímám, tak vnímám očima. Protože dneska jídla nemusí být takové množství, ale musí nějak vypadat. A také si chceme koupit pěkné oblečení, nebo mít hezký nábytek, hezký interiér. A já, když dělám nějakou akci, tak pro mě je důležitá grafika, jak ty věci vypadají. A taky někdy se dívám na obal zboží, jak to vypadá. A taky, když se dívám na filmy, někdy miluji alternativní filmy a taky miluji akční filmy, filmy, které jsou vizuálně špičkově udělané. A když někde cestujeme, tak cestujeme do pěkných míst, kde to hezky vypadá. Kazatel říká, že nenasítí se oko viděním. Co to znamená? No a jednak si uvědomuju, že co je krásné, nemusí být ještě kvalitní a v dnešní době se věci orientují na to, jak vypadají, ale ne vždy jsou kvalitní.
A ta druhá věc je, že naše nitro se nenaplní tím, co vidíme. Znamená to, že se nemáme zaměřovat na hezké věci? To asi ne. Tak ještě jeden biblický text. 1. Timoteovi, 3. kapitola, 2. verš. Nuže biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit. Biskup, ten, kdo vede církev, má být střídmý. Možná i muž, který vede svoji rodinu, má být střídmý. Střídmost, to je velká výzva pro mě. Možná dál můžu být orientovaný na hezké věci, jako je jídlo, oblečení, interiér, grafika, příroda, cestování do krásných míst, ale potřebuji vidět, že moje nitro se nenasytí tím, že uvidím ještě více věcí, ale moje nitro může být naplněné, když žiju střídmě. Nedávno tady byla doba covidová a nemohli jsme nikde cestovat. A já jsem minulý víkend byl na Ukrajině, moje dvě starší děti jeli do Stuttgartu pro Bible v ukrajinštině, můj mladší syn jel do Mariboru na závody, protože jezdí sjezdy horských kol a začal jezdit evropský pohár. A já jsem říkal, wow, to jsou možnosti. Ale také jsem si říkal, jak žít střídmě, jak se nesnažit zaplnit svoji duši dalším viděním krásných věcí. Jak si uchovat něco, co jsme se naučili z doby covidu, že střídmost může také způsobit naplnění. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Jak se můžeme v životě nechat vést nejenom zrakem, ale také srdcem. Co to vůbec znamená dívat se okolo sebe srdcem? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika a těším se třeba zase za týden. Mějte se pěkně.

Pořad Kliká pro vás připravuje Petr Hůšť a tímto dílem zakončil svoji sérii Pozor křehké. Ve středu od 8.30 nás čeká téma Na čem záleží s podtitulem Když vás někdo dusí. To je výhled do budoucna v pořadu Kliká. Pokud byste chtěli zabrousit spíše do minulosti, tak si pořad můžete pustit v archívu na webu Rádia 7 anebo v podcastových aplikacích pod názvem pořadu.

nevěstu. V nočním vysílání už tradičně nastává čas na další lekci angličtiny. Je to naše rozhlasová lektorka Elza Rendl a pořad Life Plus.

A další lekce angličtiny nás na Rádiu 7 čeká zase ve středu v 9.30. Tentokrát to bude zase píseň a jmenuje se Still, tedy utišení.

Píseň kapely Youth for Praise a J.J. Harrisona skončila na vysokým tónem, ale také nadšenou energií, tak doufám, že jsem nevzbudila ty, kteří ještě vstávat nechtěli. Každopádně dnešní noční vysílání na Rádiu 7 končí a ode mě si štafetu přebírá moderátor ranního vysílání hned po 6. hodině, tak vám přeji příjemný požehnaný den, pátek 31. července.

Se 6. hodinou vám ze studia Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Dobré ráno. Stojíme na startu ranního vysílání, a to v pátek 31. července. Je to den, který nabídne vysoké teploty, pozor na ně, hodně pít, zůstat ve stínu. Zatím jsou ale venkovní teploty velmi příjemné. Ráno je svěží, jak čerstvá bageta k nakousnutí. K vašemu rannímu menu přidává program Rádia 7 za 15:15 tichý čas. Čas, který chce do nového dne vyslat s povzbuzením ze slov Bible i modlitby. Už od pradávna se moudrost a poznání přenáší skrze příběhy. I náš život je jako příběh, jak ho popisuje Karel Řežábek v zamyšlení od 6:45. Co nového v křesťanském nakladatelství Didasco? Pojďme to zjistit v 7:30 v ranním telefonátu. Proroctví jsou často záhadná. Pokusí se je odhalit další část Bible Guideu po 8. hodině. Při pohledu zpět máme šanci zjistit, že Bůh byl s námi i tehdy, když jsme to nevěděli. To nám dá naději, že je s námi i teď, říká v posledním pořadu Uši k duši na téma dotek psycholog Marek Macák. Setkejte se s ním od 8:30. O 9:30 se pak v Kaleidoskopu vypravíme s Petrem Rausem do světa motýlů a po 10. hodině pak za obzor. Cestovat budeme opět spolu s manželi Vachutkovými a tentokrát to bude do Malajsie a Kambodži. Tolik výhled na dnešní ráno. Ať je vám s Rádiem 7 moc dobře, ať se vám vstává lehonce.

uznávám slabost, nie je tvá síla. Miluj mě víc, mé srdce si to žádá. Jsem nenasytné dítě, ty víš, že mám tě ráda. Ty víš, že věřím všem tvým slovům. Jen prosím dnes, řekni je

čtvrt na sedm zve v začátku dne ke stišení před Bohem. V tichém čase je s vámi Broňa Procházková a otevřu 40. kapitolu proroka Izajáše ze Starého zákona a přečtu od 12. verše. Kdo zhrnul vody do hrsti a nebe prsty rozměřil? Kdo prach země vsypal do mírky? Kdo vložil hory na váhy a zvážil je i z pahorky? Kdo Hospodinova ducha usměrnil a stal se mu rádcem, aby ho poučil? S kým se radil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stezce práva naučil, aby mu předal vědění a seznámil ho s cestou moudrosti? A o kousek dále ve stejné kapitole. Zvedněte oči a pohleďte. Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů? Kdo je volá jménem všechny do počtu? Má nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná, nikdy mu nechybí ani jediná. Proč tedy říkáš, Jákobe, proč si Izraeli stěžuješ? Má cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv. Co pak nevíš, co pak neslyšíš? Hospodin Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán, jeho moudrost je nezměrná. On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. Přečtený text nejprve vede člověka k úžasu. Vyjmenovává Boží velikost a člověka nechává, aby úžasl. Úžas to je hluboká, tajemná emoce, co nás chytne hluboko uvnitř. Nad čím žasnete? Nad čím člověk může žasnout? Třeba nad přírodou, když je v horách, nebo když pozoruje kapku rosy na listě? Nad krásou umění? Před obrazem, nebo když poslouchá hudbu? Žasnout můžeme nad dobrým skutkem, když se lidé sejdou a společně podpoří nějaké dobré dílo, kdy pomůžou někde v nějaké katastrofě. Nebo nad obětavostí, když sportovec na trati ztrácí své cenné sekundy, aby pomohl kolegovi na té trati. Nebo když se narodí dítě. To všechno se nás může hluboko dotknout a užasneme. Co se s námi při úžasu stane? Když úžasnu, tak mě to udělá malou. Člověka to udělá malým. Když vidím obrovské noční nebe plné hvězd, tak se mi zatočí hlava a připadám si malinkatá ve vesmíru. Nejdříve mě to zmenší, ale v zápětí i zvětší. Zažívám něco, co mě přesahuje. Cítím spojení s něčím větším, než jsem já. Já jsem ve vesmíru. A to zvětšení neznamená zvětšení ega, sobeckosti, vůbec ne. Jsem součást něčeho, co mě přesahuje. Přečtený text směřoval naši pozornost na Boha. Podívej, jak je nezměrná jeho moc, jak je úžasný a človíčku úžasni, žasni. A pak přidává, proč se trápíš? Copak nejsi součást jeho díla? Žasnout je velmi ozdravné. Podaří se nám dnes uvidět jednu věc, nad kterou úžasneme. Najdeme ji, uvidíme ji vůbec. Tak se nechejme zastavovat úžasem. A buďme si jisti, že Bůh není vyčerpaný, mrňavý, nahluchlý, poloslepý. Jeho moc a moudrost je nezměrná. Vidí a slyší. A vysílané umí pozvednout. Zvuk modlitby. Kdo zhrnul vody do hrsti, Bože, a nebe prsty rozměřil? Kdo by ti, Bože, mohl něco radit, kdo by tě mohl usměrnit, vysvětlit ti, co a jak? Jsi velký a mocný, asi úžasný. Jsi Bůh, ze kterého se člověku zatočí hlava. A tebe můžeme nazývat naším Bohem, naším Otcem v nebi. A sebe tvým dílem, tvými dětmi děkujeme. Děkujeme za Pána Ježíše Krista,
a za cestu, kterou otevřel. A prosíme tě, dej znaveným sílu do dnešního dne. A také prosíme za oči, co vidí, za srdce, co nemine věci hodné úžasu. Amen.

0: učiníš konec mým touhám, konec přežádostivým.
1: Máme půl sedmé pátečního rána posledního červencového, svátek má Ignác. Ve 6:45 uslyšíme úvahu Karla Řežábka s názvem Život je jako příběh a o 7:30 je tu ranní telefonát, který představí, co je nového v nakladatelství Didasco. Dobré ráno s Rádiem 7.

V čase biblických úvah jsme po dva týdny sledovali cyklus Karla Řežábka 3P. Za okamžik nás čeká závěrečná část. Nese titulek Život je jako příběh.

Kdyby vám někdo položil otázku, co čekáte od života, co byste mu odpověděli? Na našem diskuzním fóru jeden z pravidelných přispěvatelů napsal toto. Co očekávám od života? Abych ho řádně prožil. Aby mě, až budu umírat, nemrzelo nic, co jsem udělal. Abych si ho užil. Aby mě, až budu umírat, nebylo ničeho líto. A taky si od života přeju, abych neumřel příliš brzo, případně příliš pozdě. Já myslím, že to je pěkná odpověď, ale vzbuzuje další otázky. Jak poznám, že jsem ten život pořádně prožil? Jak mám žít tak, aby mě, až budu umírat, nemrzelo nic, co jsem udělal? Já už mám teďka plno věcí, které mě mrzí, že jsem je udělal. Vy ne? Nebo abych si ho užil. Co znamená užít si život? Možná se vám líbí sousloví úspěšný život. Nebo třeba já mám radši jiné sousloví naplněný život. Dobrá, ale jak se pozná, že život je úspěšný nebo naplněný? Čím má být naplněný? Věcmi? Zážitky? Tím, co vlastníme? Kolik člověk potřebuje peněz, aby byl šťastný? Jaký typ auta, nového počítače nebo exotická dovolená ho dokáže uspokojit? Kdybychom teď získali všechno, co máme na seznamu svých přání, zamnuli bychom si spokojeně ruce a řekli, fajn, tak teď už mám úplně všechno, anebo bychom začali psát nový seznam. Ta otázka, co je to kvalita života, ta je hrozně důležitá, to není akademická otázka. Protože pokud chci žít naplněný život, má to klíčový význam. Ujasnit si, čím svůj život naplnit chci a čím naopak ne, co je důležité a co méně a co vůbec. Řeknu takový příklad, je to nějaký článeček, který mi přišel e-mailem přes internet a velmi se mi líbí. Stařičký profesor stojí před třídou a na katedře má několik předmětů. Beze slova vezme velkou sklenici a začne jí plnit kameny. Když ji naplnil, zeptal se studentů, jestli je sklenice plná. Studenti souhlasili. Poté vzal profesor drobné oblásky a vysypal je do sklenice. Trochu s ní zatřepal a oblásky vyplnily mezery mezi kameny. Potom se opět zeptal studentů, je-li sklenice plná. Studenti opět souhlasili. Nakonec vzal profesor písek, vysypal jej do sklenice a písek vyplnil i ty nejmenší mezery. A nyní si představte, řekl profesor, že to je váš život. Kameny jsou ty podstatné věci, vaše rodina, váš partner, vaše zdraví, vaše koníčky, zkrátka věci, které v případě, že vše ostatní ztratíte, stále dokáží naplnit váš život. Oblásky jsou ostatní věci, které také stojí za povšimnutí. Vaše práce, váš dům, vaše auto a písek jsou všechny ostatní maličkosti. Když sklenici naplníte nejprve pískem, nezbude žádné místo na kameny a oblásky. A stejné je to i v životě. Starejte se především o kameny, oblásky vám přinese řeka života, písek si vás najde, ať chcete nebo ne. A já třeba sám za sebe bych osobně nazval ty kameny něčím jiným. Pro mě to není úplně přesně to, co popisoval ten profesor, nebo ty oblásky, ale to je jedno. To, co je důležité, klást si tu otázku. Co v mém životě jsou ty kameny a co jsou ty oblásky? Protože jestli dovolím, aby se mi ta sklenice života zanesla pískem, případně pár oblásky, už nezbyde místo, nebo může se stát, že už nezbyde místo na ty kameny. Na to nejdůležitější. A člověk má dvě základní potřeby. Jednak potřebu být přijat a milován, vědět, že na mě někomu záleží, že pro někoho mám hodnotu, a taky vědět, že můj život má smysl, že to, co dělám, má význam, protože může něco změnit. A psychologové říkají, že vnitřní zdraví závisí na tom, nakolik tyto své potřeby chápeme a jestli žijeme způsobem, který nás přibližuje k jejich naplnění. Nejprve bych se zastavil u té druhé. To je druhé základní potřeby, vědět, že můj život má smysl. Je zajímavé, že smysl života je oblíbené téma křesťanů a naprosto nezajímavé téma pro většinu ostatních. Dřív třeba bylo tabu téma sex, to už dneska rozhodně neplatí, v dnešní době je jiné tabu. A to je zrovna otázka po smyslu života. Ptát se na smysl života, nebo i o něm třeba jenom mluvit, je vlastně společenské fópa. Carl Jung uvedl, že třetina jeho pacientů trpěla neurózou, kterou nešlo vystihnout jinak než označením zbytečnost a prázdnota života. A já myslím, že to platí i dnes. Třeba doktorka Elizabeth Lukasová, dlouholetá vedoucí velkého psychologicko-poradenského střediska v Mnichově, říká, divili byste se, kdybyste nahlédli do praxe dnešních psychoterapeutů.
Vysloveně psychicky nemocní se nacházejí ve středních a horních vrstvách. Jsou to, věřte nebo ne, lidé, jimž se skutečně po vnější stránce daří dobře a kteří by mohli být šťastní. Že šťastní nejsou, to pochází mnohonásobně z toho, že ztratili smysl svého života. Určitě řadě z vás něco říká jméno Freddie Mercury. Byl to zpěvák rockové skupiny Queen, zemřel koncem roku 1991 a on v jednom rozhovoru krátce před svou smrtí připustil, že byl zoufale sám, řekl: můžete mít všechno na světě a přece být tím nejosamělejším člověkem. To je nejhorší druh osamělosti. Úspěch mě učinil idolem celého světa a přinesl mi miliony liber, ale zabránil mi získat to jediné, co všichni potřebujeme. Trvalý, láskyplný vztah. Vidíte, to je příklad člověka, který si včas nerozmyslel, co jsou pro něj ty velké

našich mapách, podle kterých každý žijeme svůj život. Místo cesty, jak prožít naplněný život, nebo jak vůbec měřit kvalitu života, jenom bílé místo. A také je velmi důležité dát si čas na to, abychom přezkoumali své mapy. Nejde o to, že by každý musel překreslit tu svoji mapu podle té naší křesťanské. Ale určitě je důležité tu svoji mapu porovnat s mapou nebo s mapami jiných lidí a zvážit, jestli na ní něco podstatného neschází. Život jako příběh nezáleží na délce, ale na kvalitě. Pokud tato myšlenka platí, tak si potřebujeme ujasnit, čím se kvalita života měří, co ji určuje. A já předpokládám, že se asi shodneme, že měřit kvalitu života tím, jak je dlouhý, není moc dobré kritérium. Je totiž možné prožít dlouhý život smutný a prázdný, kdežto také lze prožít život krátký, ale naplněný, šťastný a úspěšný. A navíc určitě by bylo škoda dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku a už na jeho šířku a hloubku. Kdo si to právě takto vyjádřil? Mnozí se snaží život prodloužit a přitom by ho bylo třeba spíš rozšířit. Co to ale znamená nežít života jen jeho délku, ale i šířku a hloubku? Představme si člověka, který by znal jen život ve smyslu pouhé biologické existence. Život, který se udržuje neustálým dočerpáváním z přírody, v podobě vzduchu, vody, potravy a tak dále. Takový člověk by jedl, spal, odpočíval. Když už pracuje, tak jenom proto, aby měl prostředky na to užít si ze života, co se dá. Pro někoho takového ale je život sotva něco víc než spotřebovávání. A tohle bych třeba já nazval žít z života jen jeho délku. Ale někdo jiný, kromě toho, že také spí, jí, pracuje a odpočívá, navíc vytváří k druhým lidským bytostem nebo věcem citové vztahy. To už by mohlo znamenat žít z života i jeho šířku. A pak je také možné, a to vím z vlastní zkušenosti, navázat citový vztah přímo s Bohem. Poznat ho nejenom jako stvořitele nebo zákonodárce, ale jako otce. A to by pak mohlo znamenat žít z života i jeho hloubku. Ta doba, ve které žijeme, je hodně orientovaná na teď. Ale přitom zároveň vytváří určitý paradox. Na jednu stranu chce moderní člověk všechno teď hned, bez čekání na splátky. Na druhou stranu většina lidí teď nemá na nic čas, protože se vždycky najde něco, co se musí nejdřív. Nejdřív dodělat školu, nejdřív něčeho dosáhnout, nejdřív vybudovat firmu, nejdřív zabezpečit rodinu. Myslím, že to velmi výstižně vyjádřil kdysi Blaise Pascal, francouzský filozof. Ať každý zkoumá své myšlenky, zjistí, že všechny se zabývají minulostí nebo budoucností. Skoro vůbec nepomyslíme na přítomnost. A když už pomyslíme, pak jen proto, abychom si z ní vzali poučení, jak uspořádat budoucnost. Přítomnost nikdy není naším cílem. Minulost a budoucnost nám slouží jako prostředky, jediná budoucnost je naším cílem. A tak nikdy nežijeme, ale doufáme žít. A jak se ustavičně chystáme, že budeme šťastní, nevyhnutelně nikdy šťastní nejsme. Jak jsem říkal, učinit svůj život skutečně kvalitním, žít z něj nejenom délku a šířku, ale i hloubku, podle mého názoru lze tak, že člověk naváže citový vztah přímo s Bohem. Že ho pozná nejenom jako něco, jako nějakou sílu nebo princip, ale jako osobu, která má osobnost, jako zachránce, jako otce. Rabindranath Tagore, bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, malíř, reformátor a filozof z přelomu 19. a 20. století řekl, štěstím pro člověka není dosáhnout vlastnictví nějaké věci, ale podstoupit svou celou bytost tomu, co je větší než on. Myslím, že v životě není nic důležitějšího, než se pokusit zjistit, zda někdo takový, komu stojí za to podstoupit celou svou bytost, existuje.

Naladěno máte Rádio 7 a to krátce po 7. hodině v pátek 31. července. V ranním vysílání je s vámi Broňa Procházková. Spotlight, Kamis, Late May Day, KSP Music, to jsou kapely, které tu stojí na startu, které za chvilinku budeme poslouchat. Také v půl hodině před námi popřejeme dnešnímu oslavenci. Podíváme se na dění kolem nás v nejbližší době, na pár akcí, kam můžeme v srpnu vyrazit. A o 7:30 se pak podíváme, co je nového v nakladatelství Didasco. O 7:30 je tu ranní telefonát. Dobré ráno s Rádiem 7.

Máme poslední červencový den a svátek má Ignác. Výklad tohoto jména je poměrně složitý. Dá se mluvit o podobě s latinským slovem agnatus, což znamená později zrozený, nebo také se slovem cognatus, příbuzný. Vycházet můžeme ovšem i ze slova ignis, tedy oheň. Ať tak či tak, každopádně a rozhodně dnešního dne Ignácům vše nejlepší.

0: ještě víc.
1: O různých konferencích, akcích, festivalech, co se dějí na křesťanské scéně, informujeme na Rádiu 7 pravidelně a v srpnu bude rozhodně na co zvát. V termínu hned začátkem srpna 6. až 8. srpna se bude konat na Slovensku v Naranči v Královi Lehotě Open Air hudební festival. Tentokrát s tématem poklady pravdy. Tak ty poklady pravdy můžete kutat na programu s uctíváním, kde budou koncerty, inspirativní slovo, společenství, duchovní růst, kemping a jiné. Headliner je Hillsong London Worship a z kapel. Tam potkáte Gadzony, třetí deň, Martindom Worship, Rieku života, ale i další, spousta dalších kapel. Tak se vydat můžete na Slovensko na začátku srpna, v termínu 6. až 8. srpna, na Camp Fest.

Srpnová šňůra festivalů bude pokračovat akcí také v Orlové. Lehce a příjemně lehce alternativní setkání pro mladé SAM se uskuteční 12. až 16. srpna. 27. ročník nese téma Samoděj. Těšit se můžete na semináře, workshopy, bohoslužby, chvály i divadlo.

pozváních na festival rozhodně nechci minout ani United, který se uskuteční na Vsetíně, nebo spíše uprostřed Vsetína. Uprostřed je téma letošního ročníku tohoto multižánrového křesťanského festivalu. 20. až 23. srpna. Tato data si zapište a zapište si místo konání Vsetín a vydejte se tam. Na programu je toho spousta, koncerty, chvály, semináře, workshopy, divadlo, sport, street scéna, modlitby i duchovní poradenství. Mnoho kapel tam vystoupí a bude tam i Rádio 7. No a součástí altánu Rádia 7 budou jeho hosté a mezi nimi je i kapela Brouci. Ta zní takto.

Pravidelnou součástí ranního vysílání je i telefonát. Za okamžik se dozvíme, co je nového v nakladatelství Didasko.

0: sex a...
1: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
1: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Nakladatelství Didasko už řadu let přináší křesťanské knihy, které oslovují čtenáře napříč generacemi. Co se za poslední dobu změnilo a co čeká čtenáře v dalších měsících, o tom si dnes budeme povídat s Václavem Chumchalem z kroměřížského Didaska. Dobré ráno, Václave, vítejte ve vysílání.
4: Dobré ráno, přeji krásný den všem posluchačům.
3: O Didasku jsme na Rádiu 7 už mluvili, už jsme ho představovali. Zaměřme se teď na to, co je u vás nového. Na čem právě pracujete?
4: Děkuji za otázku. Tak u nás je stále něco nového. Dalo by se říci, že od různých knižních projektů, na kterých pracujeme, až po nové externí spolupracovníky, které nám Pán Bůh posílá v poslední době. Nově teďka například od září přivítáme prvního zahraničního stážistu přes Erasmus, který se u nás zaměří na mediální marketing, což se musím přiznat, že je u nás taková zatím bota, která nás trochu tlačí, ale hodně si o to slibujeme a věříme, že se to s tímto stážistou zlepší a bude u nás jako křesťanském vydavatelství více slyšet i více vidět. No, z těch knižních projektů, co se týká tištěných knih, tak my jsme letos nelenili, jsme připraveni na tu vánoční sezonu, vydali jsme už 27 titulů a z toho asi 6 ve slovenštině, 8 titulů je v tu chvíli ještě v tiskárně a přibližně na takových možná 20 knihách současně se ještě pracuje. No ale zároveň z těch možná dalších projektů se snažíme rozvíjet i audioknihy, které si čím dál tím více získávají oblibu. Takže například ve spolupráci s vaším rádiem vznikají nahrávky životopisů ze série Živé kameny, nebo se pokoušíme ve spolupráci s Pavlem Hromádkou nahrát knihu denního čtení Pravda pro život, neboli 365 zamyšlení nad evangeliem. Pokud se to všechno podaří, tak by tato audiokniha měla být letos na podzim, bude k dispozici. A trošku si zahráváme s tím, že bychom ji možná příští rok umisťovali na sociálních sítě, takže pokud nás budete sledovat na Facebooku nebo na Instagramu, tak možná na ní narazíte. V každém případě tištěná verze je už k dispozici. Je to opravdu skvělá praktická kniha, takže Pravda pro život, Alistair Beck, doporučuji.
3: Jak to tak poslouchám, tak jste skutečně uprostřed rozmanitého rušného dění. Když se ohlédnete zpět, co považujete za největší změnu nebo posun? Jsou to ti přicházející externisté, stážista, nebo co je ten posun?
4: Tak určitě to je jedna z věcí. Zároveň, když se ohlednu zpět, tak ale možná ten největší posun za poslední dobu určitě souvisí, já bych řekl, možná s nástupem umělé inteligence, která se čím dál tím víc propisuje do různých zaměstnání a my nejsme určitě výjimkou. Nesnad, že by AI nahradila naše spolupracovníky, to určitě nechceme, jsme vděční za kolektiv lidí a myslím, že to je důležité, aby na tom pracovali stále lidé, ale zároveň jak říkám, je to takový nástroj, který používáme v mnoha oblastech, který nám vlastně snižuje náklady a do jisté míry i čas, ať už na finálních korekturách nebo částečně v grafice, možná do budoucna i v té audioprodukci. No, uvidíme, kde všude se to dá ještě využít.
3: Těch titulů, co vydáváte, je spousta. Podle čeho vybíráte knihy, které vydáváte? Čím se při jejich výběru řídíte?
4: Tak naším cílem je vydávat zdroje, které budou českou a slovenskou církev. To je něco, na co pořád pamatujeme. To znamená, snažíme se opravdu pečlivě vybírat knihy od autorů, kteří hluboce milují Pána Ježíše Krista, kteří jsou plní Ducha Svatého, kteří milují Boha, milují církev a kteří mají co předat. Naší touhou, aby z našich knih opravdu vyzařovala pravda evangelia, aby jejich obsah byl co nejvíce zakoten v písmu, aby naši čtenáři měli opravdu užitek, ať už pro svůj osobní duchovní růst nebo pro život ve sboru. A snažíme se udržovat i takovou nějakou, řekněme, pestrovou rovnováhu toho, co vydáváme, to znamená ať už knihy pro muže, pro ženy, pro rodiče, různé komentáře pro studenty Božího slova, dětské knihy, ale také odbornější zdroje, materiály pro pastory, kazatele, diakony, různé zborové pracovníky a tak dále. A to znamená, najdete u nás životopisy, knihy o historii, o vztazích, o rodině, o pastoraci a další, přičemž řekněme ta největší část titulu tvoří vlastně knihy zaměřené na osobní duchovní růst. No, asi se nedá říct, že bychom měli nějaký úplně jako dlouhodobý plán. Máme samozřejmě ediční, jako, ale vybíráme podle toho, co nás zaujme, co nám někdo doporučí, někdy zavolá nějaký přímo dárce, který doporučuje nějakou knihu, která vlastně zapadá do toho našeho edičního plánu a zároveň finančně podpoří, tak to je vždycky bonus a plus, to jsme moc vděční.
3: Tak se pojďme na tu pestrou knižní rovnováhu, jak jste zmínil, podívat blíže. Které knihy z vaší současné nabídky byste našim posluchačům doporučil a proč?
4: Tak v letošním roce my jsme vydali takovou sérii knih s názvem Pokladnice puritánské moudrosti, která prozatím obsahuje 4 tituly. A tato série je zajímavá v tom, že její autoři pochází z 16. a 17. století. Označení puritán vychází z latinského puritas, což znamená čistota nebo taky ryzost. A tak je jasné, že tyto knihy jsou plné právě osobní svatosti, posvěcení, praktické zbožnosti. A puritáni stavěli hodně na věrnosti písmu, na výkladovém kázání. A tak každá z těchto, řekl bych, středně velkých knih má často obrovskou hloubku, ale především praktický dopad na ty, kteří chtějí opravdu následovat Pána Ježíše Krista. No, donedávna byl celkem problém českému čtenáři tyto knihy přiblížit, protože z té staré angličtiny nebylo mnoho lidí, kteří by to chtěli překládat. Ale v poslední době v Anglii vznikla taková iniciativa přeložit tato stará díla do moderní angličtiny, aby si je mohli přečíst i 13-letí pubertáci, a proto se do jisté míry otevřela i cesta k nám, že se to už lépe překládá. Já osobně jsem z těchto knih opravdu nadšený. To znamená, v tuto chvíli, říkal jsem, máme 4 knihy, tak ta první je Dokonalý výkupitel od Williama Perkinse, potom Umrtvování hříchu od Johna Owna, Útěcha a svatost Kristova kněžského díla od Williama Bridge a potom Vítězství nad hříšným strachem od Johna Flavela. No, dále bych doporučil si čtení na každý den ze spisu Církevních otců, kterou editoval Nick Needham. A to je kniha, kde se jedná v podstatě o takové klasické denní čtení, ale je to specifické v tom, že každý měsíc vlastně vychází ze spisů nějakého z církevních otců, v tom našem případě teda 2. až 5. století. A mezi nimi jsou známí církevní otcové jako Jan Zlatoustý, Irenej z Lyonu, Bazil z Cezareje, Řehoř z Nisy, Augustin z Hippa a další. Opravdu velmi doporučuji. Není to takové klasické denní čtení, nenabízí, řekněme, takové ty současné praktické aplikace, jako jsme možná zvyklí. Je to více zaměřené na poznání Boha, na to, co písmo říká o Trojici, co říká o Kristově osobě, o jeho lidství, o jeho božství, takové ty témata, co možná řešili právě lidé ve 3. a 4. století. A je to opravdu zajímavé. Jako musím říct, že když jsem procházel některé z těch zamyšlení, tak vidět nějakou známou pasáž písmu, kterou dobře známe, jak oni přemýšleli lidé v tom 3. století, nějaká jednoduchá pravda, která mě ale nikdy nenapadla, tak to mě vždycky hodně povzbudí. No, dále bych mohl zmínit knihu Co to slyším od Ginger Hubbard, což je kniha pro rodiče, která se zabývá tím, jak zkrotit dětský jazyk pomocí biblické moudrosti. A tato autorka v ní nabízí takový praktický návod, který vám může proniknout nebo pomoct proniknout k jádru nepříjemných verbálních projevů dítěte, jako například lhaní nebo žalování, kňourání, zaměřit se přímo na dětské srdce. A víc v této knize máme i takovou pomůcku, respektive takové 4 tabulky biblických veršů ve formátu kalendáře s názvem Moudrá slova pro maminky, která by měla pomoci rodičům s řešením jejich nastalých situací se svými dětmi. No, pro milovníky biblicko-historických románů jsme vydali knihu od Patricie St. John s názvem Dvakrát osvobozený, což je příběh o Onezimovi, známém z biblické knihy Filemon. A ještě bych možná mohl zmínit jednu knihu, která se moc dobře čte, je jednoduchá, praktická, ale hlavně velmi aktuální, a to se jmenuje Odvážní ve víře s podtitulem Důvěra božích rozměrů v postkřesťanském světě od Alistaira Begga. V podstatě jde o to, že jako křesťané dnes čelíme různému protivenství, kultura není křesťanství nakloněná, jsme pod tlakem a musíme se vyrovnávat s různými těžkostmi a přitom zachovat svoji víru. Tato kniha nás uvádí do takových prvních 7 kapitol knihy Daniel a ukazuje nám, jak žít věrně Bohu v prostředí, které křesťanskou vírou vůbec nepočítá, často se vůči ní vymezuje. To znamená, víme, že Daniel a jeho přátelé byli odvedeni do zajetí, dostali nová jména, že říkali, bylo jim řečeno, co mají jíst, jak se mají oblékat, jak se mají modlit, koho mají uctívat, koho uctívat nemají. A je to vlastně taková paralela i do té dnešní doby, jak jako křesťané žijeme pod určitým tlakem, je nám říkáno, jak bychom měli žít. A vlastně není to o tom být jako Daniel, ale spíše jak důvěřovat Danielovu Bohu, stejnému Bohu, jako důvěřoval Daniel. Tak tahle kniha mě v poslední době moc oslovila, doporučuji. Odvážní ve víře, Elifter Beck.
3: Děkujeme za přiblížení nabídky, děkujeme za vaše doporučení a pojďme ještě vyhlédnout do budoucnosti. Na co se mohou čtenáři těšit v nejbližší době?
4: Tak říkal jsem, že nějaké knihy jsou v tiskárně, takže předpokládám, že možná příští týden, možná ten další týden by měla přijít kniha Janovy listy, výkladový komentář od Edmonda Hieberta, tam bude mít asi 400 stránek, takže takové větší dílo. A někdy v září snad by měla být kniha, nová kniha odpovědí od Kena Hema, tedy kreacionistická kniha zabývající se otázkou, odkud se vzala Kainova manželka, jak to bylo s dinosaury, zda je možné sladit Bibli s evoluční teorií, jak vznikly rasy, nebo jak to bylo s Noémovou archou a tak dále. A někdy i na tom podzimu, možná koncem září, by mohla být biblická výchova s podtitulem Jak používat písmo při výchově dětí od Lou Priola. Připravujeme také Brana Myslávy od Elizabeth Elliotové, takže takový ten klasický příběh o její manželovi a dalších třech přátelích, kteří zemřeli, tuším někdy v 60. letech 20. století Ekvádoru. A ještě jedna kniha, na kterou se moc těším, zatím nemáme český název, v angličtině to je Age of Opportunity, takže nějaký věk příležitostí, biblický průvodce výchovy teenagerů od Paula Davida Trippa. Takže to je knížka, na kterou se těším, myslím si, že je taková mezera na trhu, co se týká výchovy teenagerů. A samozřejmě další tituly se představují. No.
3: Ještě dodejme, kde můžeme sledovat novinky a dozvědět se o připravovaných knihách.
4: Tak určitě naše sociální sítě, Facebook, Instagram, ale zejména naše stránky didesko.cz. Tam se můžete v podstatě přihlásit i k odběru našeho newsletteru a potom vám určitě žádná novinka neuteče.
3: Děkujeme za informace, děkujeme za váš čas a také přejeme spoustu spokojených čtenářů. Děkujeme.
4: Taky děkujeme. Mějte se hezky.
3: Hostem ranního telefonátu byl Václav Chumchal z kroměřížského nakladatelství Didasko.
0: Rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka, kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit.

Filip Mana doznívá krátce před 20:00. Jak se vám čtou biblická proroctví? Jsou trochu záhadná, ne? Odhalit se je pokusí další část Bible Guideu po 20:00.

0: Bylo 8 hodin, máme pátek 31. července. Inu, půlka prázdniny je tu. Pravda přináší horké dny, vysoké teploty, tak si je užijte s chladnou hlavou. U mikrofonu Rádia 7 je Broňa Procházková. Z programu vysílání stojí na startu Bible Guide Jiřího Zdráhala a o 8:30 pak našpicujeme uši k duši. Psycholog Marek Macák dokončí sérii o doteku. Dobré ráno a příjemný poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 27. kapitola. Minule jsme četli o tehdy běžné modloslužbě spojené s dětskými oběťmi. Svět, o jehož zničení je zde tolik předpovědí, nebyl příliš dobrým místem k životu. V této kapitole pokračuje popis trestu nad Féničany. Zkáza Týru je zde popsána takto. Kormidelníci stanou na zemi, hlasitě se dají do křiku, prachem si hlavu posypou, všichni, kdo k tobě patřili, klesli do hlubin. Tento popis nám připomíná zkázu hříšného světa, nazývaným Babylon, z knihy Zjevení. Tam čteme, každý kormidelník zůstal stát v povzdálí, sypali si prach na hlavu a s pláčem a kvílením křičeli, běda, běda, město veliké, bylo zničeno v jedné hodině. Proroctví o zkáze fénického města Týru, ke které skutečně došlo, se zde rozšířilo na předpověď zkázy světa. Tímto způsobem nám Bůh předává svá prorocká poselství. Do popisu prorokovi představitelné budoucnosti, jako je v tomto případě zničením starověkého přístavu Týr, Bůh vkládá předpověď daleké budoucnosti. Sami proroci asi většinou tušili, že se jejich předpovědi týkají i jiných událostí než těch, které se týkaly jejich doby. To ale neznamená, že jim rozuměli. Prorok Daniel byl jeden z těch, jejichž proroctví se týká konce světa. Sice věděl, že jeho předpovědi se týkají budoucnosti, ale přesně jim nerozuměl. Zeptal se tedy přímo anděla, který mu proroctví zprostředkovával. Tehdy ten muž, oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při věčně živém. Po času a časech a polovině času, až se dovrší útlak svatého lidu, tehdy toto vše skončí. Já jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl, proto jsem se zeptal, jak to všechno dopadne, můj pane. Musí žít, Danieli, odpověděl mi, ta slova zůstanou tajemstvím, zapečetěným pro poslední čas. Daniel nerozuměl přesně, co je myšleno jeho vlastní předpovědí. Anděl mu vysvětlil, že se tato předpověď netýká jeho. Otevře se, jako zapečetěné dveře, až v době jejího naplnění. Víme, že tajemství, spojená s prvním příchodem Krista, se nám již otevřela. Víme, že spasení není jen pro Izrael, ale pro všechny národy. Víme, že vírou do nás vstoupil Kristus, duchem proměnil naše srdce a tak jsme již vnitru součástí nového stvoření. Jiná tajemství ale v předpovědích budoucnosti zůstávají. Snažíme se jim porozumět stejně, jako se o to snažili proroci. Petr o tom napsal. Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti připravené pro nás. Pídili se potom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu. Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím zprostředkují poselství. Všemu, co je za námi, z prorockých knih rozumíme. Zničení Izraele, vystěhování a návrat z Babylonu, narození Krista z Panny, jeho zázraky a život služby, jeho obětní smrt za nás a jeho vzkříšení předpovídající věčnou vládu. Také nyní rozumíme, že písmo předpovídá návrat Izraele ze všech zemí světa a jeho obnovu. Dalším událostem se snažíme porozumět. Někteří z nás se opravdu pídí potom, na koho a na kdy ukazuje to které proroctví. Přesné rozpoznání přicházejících událostí ale podle Bible není možné. Tak jako nebylo možné z předpovědí písma určit, kdy a kde se Kristus narodí při jeho prvním příchodu. Znalci písma věděli, že se má narodit v Betlémě, ale stejně narození Krista nepoznali. Podobně po staletí znalci písma četli Izajášovu 53. kapitolu, detailně popisující utrpení a smrt Mesiáše. A přesto si Ježíšovo odsouzení s tímto textem nespojovali. Dokonce ani ti, kteří Ježíše následovali, tedy jeho učedníci, si neuvědomovali celý smysl toho, co se před nimi v osobě Ježíše Krista vlastně odehrává. Teprve až po jeho vzkříšení plně porozuměli všem prorockým předpovědím, které mluví o Kristu. Těmito slovy končí Lukášovo evangelium. Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmům. Řekl jim, tak je psáno, Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Možná nerozumíme všem prorockým předpovědím budoucnosti, ale tomu, co nám přináší záchranu, nyní velmi dobře rozumíme.

Pořad Bible Guide připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Dnešní díl zachytíte ještě odpoledne v 18 hodin a do další části knihy Ezechiel se obrátíme v pondělí v 8 ráno ve vysílání. Také dodám, že veškeré díly, předchozí díly najdete na webu Rádia 7.

Vezměte nás s sebou k vodě. Léto na Rádiu 7. Když vedle tebe vstává

Při pohledu zpět máme šanci zjistit, že Bůh byl s námi i tehdy, když jsme to nevěděli. To nám dává naději, že je s námi i teď, říká v posledním pořadu Uši k duši na téma dotek psycholog Marek Macák. Setkejte se s ním o 9:30.

každý ohyb cesty, zalátý sněhem dávných neskončených zim. Ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasí.

kapelou Oboroch jsme se ocitli 3 minuty před 8:30. Ještě jedna písnička a po ní se podíváme s psychologem Markem Macákem na dotek jako milník.

0: Lucie Endlicherová zdraví nejenom posluchače, ale taky svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku, vítej.
1: Ahoj.
0: My už jsme minule společně tak meditovali o odvaze k životu, o doteku jako o něčem, co zprostředkovává, co napomáhá odvaze k životu. Mě ta odvaha k životu tak zůstala v hlavě a říkala jsem si, že když už se potkáváme poslední den v roce, tak by bylo zajímavé přemýšlet o odvaze k novým věcem. Protože když se řekne odvaha k životu, tak to je první věc, která mě tam napadne. Já mám u odvahy k životu hodně před očima nějakou rostlinku, která se prodere skrze beton a začne růst nebo tak něco. Říkám si, že každý z nás tohle to zná a zakouší takové to, kdy se musí zvednout, musí začít znovu, kdy žije navzdory. Kde ty máš místo, kde čerpáš odvahu k životu?
1: Já když jsem byl na vysoké škole, tak jsem trávil poměrně velkou část dnů, těch jako jarních a letních, na vysokých místech. A tam jsem si četl knížky lidí, kteří se na život uměli podívat zvysoka. Jo, takže filozofii a tak. A pak jsem začal číst různé životní příběhy různých lidí. A pro mě je tohle spojeno. Možná je to i taková metafora, jo, že když se podívám do velkého údolí a mám velký výhled, do hlubokého údolí a mám velký výhled, tak mi to pomáhá trošku mít odstup od toho svého života, protože já jinak jsem zahlcen detaily a to mě paralyzuje. Pak mám jako jakž takž odvahu žít do zítra a i tím se jako trápím. A dívat se z dálky i na svůj život, podívat se do minulosti a trošku si to tak jako shrnout pro sebe, čím všem jsem prošel a podívat se do životu jiných lidí, čím všim procházeli, že vlastně to neměli snadné, ale že vlastně to dávalo smysl a že vlastně se přeci jenom rozhodovali vstupovat do věcí, do kterých to chtělo odvahu, tak je pro mě obrovskou inspirací. Ale v tomhle věku, mě 40, tak pro mě do velké míry i opravdu to vztažení se k sobě samému. Někdy, když si jako připomenu, co všechno jsem překonal, proč, jak jsem se cítil před nějakým krokem životním a že vlastně potom jsem žil dál a něco se zvládlo a šel jsem dál, mohl jsem být hrdý na to, že jsem se posunul, přestože to byla z jedné strany boží milost, z druhé strany moje odvaha a někdy spíš jako netrpělivost nebo horká hlava. Tak to je pro mě asi podstatný.
0: Marku, proč jsou pro nás lidi tak důležité nějaké předěly? Víš, přemýšlím o tom, že pro spoustu lidí je prostě konec roku nějaký symbol něčeho, nového začátku, nových možností, dáváme si předsevzetí, říkáme si, už to budu dělat jinak. V čem nám to myšlenkově pomáhá, abychom začali jinak nově?
1: Myslím, že nám to pomáhá to právě tak nakouskovat a říci, teď už je to nějaká příležitost udělat krok. Jednak si připomenout nebo zvědomit, jaký vlastně ty kroky chci v životě udělat dál, ale je to i nějaký jako milník, u kterého si můžu říct, tady je a odsud dál se bude dít něco jako jinak. My tohle potřebujeme, ale mám dojem, že je součástí trochu i duchovní zralosti a dělají to nejenom věřící lidé, ale i více uvědomělí nevěřící lidi, že umějí takovéhle milníky si generovat i v rámci běžného života. Ten nový rok je takový sdílený, protože víme, že to dělají trochu všichni. Vlastně nám to, že píšeme ten datum nově, tak nám dává ten pocit, že teď je to jiná doba, je to jiný čas, než to byl ten čas předtím. A to nám pomáhá vlastně k tomu vědomí, že teď žiju nový život vlastně trošku. Ale takhle se dá vzít každý nový den, jo. Takhle se dá vzít, když reflektujeme, kde teď jsem, co potřebuju dál dělat jinak, tak můžeme podobné vlastně příležitosti generovat a podobné milníky si stavět i jindy. Myslím, že ve staré smlouvě to trochu fungovalo právě, když se někdo s Bohem setkal na nějakém místě, jak tam postavil oltář. A nemusel k tomu být jako Silvestr. Ten oltář vzniknul proto, že se stalo něco podstatného, že bylo třeba něco připomenout. Vznikaly v různých dobách, na různých místech. A my v našem životě, když jsme věřící a žijeme ho v dialogu s Bohem, tak vlastně pro nás je takovým jako novým rokem může nečekaně stát jakýkoliv den. Jo. Nikdy nevím, co Bůh připraví a kam mě ten život dovede, zase pod nějakou jako boží režii, abych dneska postavil oltář, ke kterému se budu moct vracet. Tam to začalo. Tam začalo něco nového, tam jsem se rozhodl.
0: Úplně nám to vrací ten dotek, o kterém tady přemýšlíme celou dobu, protože to je přesně ono, že je to citlivost na ten dotek a je to ten symbol toho doteku, je to ten symbol toho propojení, které se, byť je na duchovní rovině, tak se zhmotňuje něčím fyzickým, tím milníkem, tím místem, které pořád dokola má připomínat Eben Ezer, až dosud nás provázel Hospodin.
1: Myslím, že ten nový rok je velmi dobrou příležitostí k tomu tohle udělat, ale rád bych z toho udělal, protože ty novoroční předsevzetí jsou chronicky jako slabá v tom, aby v nich člověk vydržel. A myslím, že je to tím, že my zároveň víme, že ten nový rok je trošku jakoby hra, že je to vlastně jako umělý. Zatímco v tom, když vezmeme život vážně a zvlášť život s Bohem, tak když dojdu na nějaké místo a uvědomím si, teď mě Bůh něčemu vyzývá, nebo teď je příležitost, abych se k něčemu rozhodl. Tak to není umělý. A to se vám může stát klidně 5. ledna, anebo 1. dubna. Takže ten nový rok je trošku připomínkou, možná je to symbol něčeho, co vlastně můžeme se učit trošku dělat jako kdykoliv. A dobrou praxí v duchovních cvičeních bývávalo ta schopnost jednou za čas, ideálně každý den jednou se zastavit, postavit se před Boha, podívat se na svůj poslední den, anebo pár dnů to jedno, a tváří v tvář Bohu se zeptat, kde se z mě dotknul, co se teď stalo, k čemu mě teď voláš, a vlastně potom každý den je příležitost nechat se dotknout, někdy se něco stane, někdy ne. Potom můžeme slavit Silvestra častěji.
0: Mně přijde, že někdy jsme jako křesťané, zvlášť pokud klademe důraz na to, že někomu je den jako den, takže pak ztrácíme právě tu schopnost té citlivosti na to, někde ten milník postavit, někde ho mít, protože to je přece jeden ze smyslů symbolů, jeden ze smyslů milníků, aby bylo kam se vracet. A samozřejmě, že stejně tak platí, že je den jako den, protože jsou před Bohem a jsou od Boha darem, ale to přece nic nemění na tom, že tohle může být ten den, který je mimořádný, protože ke mně Bůh nějakým mimořádným způsobem přišel. A stalo se to tehdy a tehdy. Nestalo se to ani včera, ani zítra, stalo se to teď.
1: Ano, a s Bohem se jakýkoliv den může stát novým rokem, jo. Ale není to, protože já se rozhodnu, nebo že jako, jakmile chci říct, že každý den je zázračný, tak jakoby to zase ztrácí smysl. Jo, je to spíš o jako připravenosti kdykoliv to jako zažít nebo zjistit. A kdykoliv přímo tu výzvu, před kterou se najednou octnu. Ty největší výzvy v životě, na které přistoupíme, přicházejí nevyžádaně, nebo nás spíš tak jako zaskočí, ale to jsou často ty milníky. Já si to rád potom připomínám, jsem takový symbolicky žijící člověk, jo? Takže já, když se stane něco, co mě právě takhle osloví a co vím, že je obtěžkáno smyslem, jak někdo říká, nebo těhotné smyslem, jo? Nějaká událost, nebo najednou udělám právě nějaké rozhodnutí a podobně, nebo se stane něco v životě někoho, na komu mi záleží, co je taky takhle podstatný a je to i milník pro mě, že se něco stalo, tak já si to rád připomínám různýma věcma. Takže já si jako koupím něco, co mi potom, já jsem si tuhle koupil nějakou knížku, která měla na obale obrázek, který má připomínat, že se něco změnilo. A mám ji tady, prostě v knihovně chodím kolem ní, ale je to pro mě připomínka něčeho, co bylo 2 měsíce zpátky. Změním si fotku na obrazovce v počítači, jo, nebo různé věci, které pro mě jsou připomínkou na nějakou dobu, abych mi to, co vidím a potkám, trochu jako zrcadlilo to, co se stalo a co by mi snadno uniklo v tu chvíli, kdybych zase jenom ponořil do toho běžného proudu každodenního. Tam člověk potom pro stromy nevidí les. Tohle milníky, připomínky nám pomáhají si uvědomit, že nejsou kolem jenom stromy a nejsou všechny stejné.
0: Rozumím tomu dobře, že tohle jakési ohlížení do minulosti, budování tady těch pomníků může pomoci v tom běžném běhu věcí těch všedních dnů, které nejsou takhle obtěžkány smyslem.
1: Ano, protože oni nám pomáhají uvědomit si, to není jenom ohlížení se do minulosti, oni nám pomáhají udržet dobře zamířené světlo na to, co se děje v přítomnosti. Já dávám někdy příklad svého pracovního zahlcení. Já jsem člověk, který si umí vygenerovat hodně práce a potom jsem otrávený. Ona se zbudí do dalšího dne a otravuje mě všechny detaily, které vím, že mě čekají, a prostě nejsem ten, co vstává ráno jako svěží a tak. Možná to souvisí s tím, že jsem spíš takový ten noční tvor, ale jedna z věcí, kterou já si potřebuju často připomínat a kterou Pán Bůh mě naučil si připomínat, je, já se tak jako vrátím v mysli do doby, kdy mi bylo 15 nebo 16, a vžiju se do toho Marka, 15 nebo 16 letýho, v tom roce 96, který snil o tom, co bych jednou chtěl dělat. A uvědomím si, že dneska dělám přesně to, o čem jsem snil, a lepší. A v tu chvíli ten den vypadá jinak. Že se potřebuji vrátit, udělat tak jako mentální trošku cestování časem, a jsou věci, které mi to taky připomínají. To mi hrozně pomáhá si uvědomit jednak, jak vděčný jsem za to, co mám každý den, uvědomit si, jak super to je, co mám, a taky dávat odvahu k tomu, jakoby dělat podobné rozhodnutí, protože tehdy by mi přišlo, tehdy jsem se bál, tehdy to pro mě byla fantazie, co bych si přál v životě, a nejtřeba být psycholog a mít jako kvalitní přátelé a tak dále. Dneska je to realitou, ale nevěděl jsem, jak na to. A bál jsem se vstoupit do toho života, jo? Byl jsem takový ucho, jak se říká. A dneska jsem ucho v jiných věcech, a dneska se bojím jiných věcí, a dneska jsou jiné věci, o kterých nevím, jaké mám zařídit. Ale tohle mi dodává odvahu k tomu, že vím, že jsou věci možné, které si člověk v danou chvíli představit neumí, a že jsou naprosto hmatatelné.
0: Marku, jak bychom mohli vlít aspoň kapku naděje do života člověka, který, když se na svůj život podívá, tak jak ty jsi to popisoval, tak má dojem, že nežije nic z toho, co si přál někdy v 15 nebo 16.
1: To bych byl dobrý psycholog, kdybych na tohle měl snadný recept. Já myslím, že je to právě ještě druhá jako rovina, jo. Z božího hlediska my nežijeme svůj příběh. Náš život je ponořený do příběhu, který nás přesahuje. Z božího hlediska jde hlavně o to, o tom mluvíte Martin Buber, o kterém jsme mluvili kdysi, naučit se žít tváří v tvář Bohu. A tomu můžu i dneska říct, jak to mám. To můžu i dneska říct i při pohledu do minulosti, který může být smutný. Tak mám příležitost teďko se před něj postavit a říct mu, kde teď v tuhle chvíli jsem. A čím víc pravdivě komunikuju s ním, s vědomím, že je to Bůh, tak tím víc je šance, že zažiju právě to, že mě podebere, a že zjistím, že jsem v lepším příběhu, než jsem si myslel. A ten může začít kterýkoliv den, ale zase je to otázka trochu božího jako slitování, protože může trvat dny, měsíce, někdy může trvat roky toho, že se stavím před Boha a říkám mu, podívej se, mně se v tomhle nelíbí. Pokud to říkám směrem k němu, tak dozrávám do místa, kde najednou zjistím, že se na mě dívá s láskou, a kde najednou zjistím, že ten příběh, ve kterém ve skutečnosti jsem, je jiný a daleko lepší, než jsem čekal. To je svědectví lidí, kteří se obrátí k Bohu. Jo?

0: protože je stejná. Člověk zjistí, že Bůh už tehdy nějak byl za oponou, že už tehdy byl nějak přítomen. A myslím, že to je dobrý vzor pro nás. A jako věřící lidi si to taky musíme jakoby často připomínat, protože někdy se cítíme stejně. Můžeme být věřící, můžeme mít vztah s Bohem a cítit se naprosto opuštěně, anebo mít dojem, že věci nedávají smysl. Potřebujeme si tehdy vzpomenout, anebo se podívat do životu jiných lidí, kteří zjistili, anebo do chvíl, kdy my jsme v minulosti zjistili, že Bůh byl s náma tehdy, když jsme o tom nevěděli. A to nám dá naději k tomu vydržet tehdy, pokud to pořád nevíme, anebo si uvědomit, že je tady i teď.
1: Končí pořad Uši k duši. Naslyšenou se i příště těší Lucie Andlicherová a Marek Macák.

Dnešní, tedy závěrečný díl cyklu o doteku zachytíte v opakování ještě v pondělí ve 7:45 večer a najdete ho také na podcastových platformách. Za týden s Markem Macákem začneme novou sérii a ta bude o emocích. První emotivní zastavení je tu v pátek o 8:30 dopoledne. Máme krátce po 8:45 a zpívá vám Sima Magušinová.

Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Kniha proroka Izajáše, 53. kapitola, 4. až 6. verš.

Minula 9. hodina z dnešního dne. Máme pátek, posledního července. Na Rádiu 7 ještě hodinku s vámi Broňa Procházková. Navrhuji nahlédnout do historie, jaké události, jaká jména má ve svém arzenálu 31. červenec. Za malou chvíli, přibližně za čtvrt hodiny, je tu kalendárium a o půl pak stočíme pozornost do říše hmyzu. Svět motýlů je nejen plný barevných křídel, ale dovede být i dramatický. Za modráskem bahením i dalšími zástupci se vydáme s Petrem Rausem po 9:30. Krásné dopoledne s Rádiem 7.

0: kalendárium.
1: Čas od času je dobré se ohlédnout proti proudu času. Jaká jména připomíná 31. červenec? Roku 1904 se narodil Jiří Cimorek. Působil jako pastor v komorní Lhotce, Českém Těšíně, ve Visle a v Třinci. Od roku 1952 až do své smrti byl superintendentem a později biskupem Slezské církve evangelické augsburského vyznání. To 5 let uplynulo od narození Petra Benensona, zakladatele organizace Amnesty International. Let uplynulo od úmrtí Ignáce z Loyoli. Zemřel roku 1556. Jedná se o duchovního otce a zakladatele Tovaristva Ježíšova, jezuitů, jednoho z největších křesťanských mystiků. Stojí za metodou takzvaných duchovních cvičení, exercicí, která mají sloužit k přiblížení se Bohu a nahlédnutí do jeho slova. A ještě připomeňme, že jméno Ignác dnes slaví svátek, najdete ho v kalendáři. Přidejme ještě jedno jméno. Roku 1955 umírá slovenská řeholnice Zdenka Cecília Šelingová. V bratislavské státní nemocnici pomohla uprchnout vězněnému knězi a později se neúspěšně pokusila pomoci k útěku dalším 6 politickým vězňům z řad duchovních. Komunistický režim ji za to odsoudil ke 12 letům vězení. Během výslechů a později i věznění byla krutě mučena. Toto mučení a odpírání léčby zcela zničilo její zdraví. Zemřela krátce po urychleném předčasném propuštění. Za zmínku stojí, že v roce 2005 vydalo Slovensko poštovní známku s podobiznou této statečné ženy. A na závěr jeden citát. Nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude iba okamih. Moja dôvera rastie, lebo viem, že za mrakmi je Boh, moje milované slnko.

Za pár minut půl desáté. Na Rádiu 7 nás po písni Jindry Černohorského čeká další výprava do světa hmyzu spolu s entomologem Petrem Rausem.

se na koně a stáj. Chladné ráno senem provoněné je němé. Zlaté slunce nad lesem, dívka s malým černým psem dovádí a běží

na stráni kvete bílý řez. A já, svobodný jak pták, toulám se jen tak.

0: Opět po týdnu vás Broňa Procházková vítá u čtvrt hodinky, ve které se dostáváme do světa hmyzu. A opět po týdnu tu vítáme Petra Rause. Vítej, Petře, ahoj.
1: Ahoj.
0: Petr je dlouholetým moderátorem Rádia 7, tvůrcem pořadu, ale je i entomolog, tedy ten, který se zabýval studiem hmyzu. Svět hmyzu je pestrý, je rozmanitý, je tam velká variabilita, to už tu myslím, o tom byla řeč a myslím, že jsme to ukázali, ale svět hmyzu může být i neskutečně krásný. Když se řekne, že hmyz je krásný, tak myslím, že málo koho nenapadne motýl, svět motýlů. Dnes se vydáme do světa motýlů. Řekneš nám, Petře, na úvod něco obecně o motýlech?
1: Motýly mají krásná křídla. Kdybychom měli motýla bez křídel, jakože jsou takové druhy, kde třeba samička nemá křídla, nebo má je jenom malička, tak by nás nezaujal. Ale ta obrovská, relativně obrovská motýlí křídla každého zaujmou. Jsou krásná. Motýly děti jsou housenky, ty už lidem většinou tak krásné nepřipadají, i když jsou některé housenky neobyčejně krásné. A to i mezi těmi chlupatými, objevují se tam druhy barevné, housenka třeba takového velmi závažného škůdce lesů, bekyně velkohlavé, je vlastně krásná. Ale to se chce trošku naučit tu krásu vidět.
0: Ta křídla jsou nejen krásná, ale při bližším pohledu jsou velmi zajímavá. Vím, že se říká, nesahej motýlovi na křídla. Je to tak? Platí to?
1: Ano, protože ta křídla jsou pokrytá drobnými šupínkami. A šupínky vytvářejí potom tu krásu, ať už tím, že obsahují pigmenty, tedy barvy, které vytvářejí ty vzory, které na motýlích křídlech vidíme, a nebo obsahují dutinky naplněné vzduchem. A v tomhle případě potom získávají křídla takové ty proměnlivé barvy. Typicky brazilské babočky z rodu Morfo, které bývají někdy v takových všelijakých jakoby obrázcích s motýly. Modrá, která přechází do zelené a do fialové. U nás mají tento typ šupinek batolci. To jsou vlastně babočky nebo příbuzní babiček, kde sice jsou na první pohled hnědí, ale když se na ně podíváme pod vhodným úhlem, tak hrají do modra, do fialova, ta barva se mění, protože vlastně vzniká lomem světla na těchto šupínkách na křídlech.
0: Jak motýly létají, podobně jako mouchy?
1: Pomaleji, protože ta křídla jsou velká. Nejkrásnější let mají otakárci, kteří hodně využívají plachtění, že nemávají křídly, ale kloužou vzduchem. Ten let motýlů bývá většinou poměrně neobratný. Výjimkou zase jsou lišají. Většinou noční, ale nejenom noční motýly, kteří lítají podobně jako kolibříci, velmi obratně, velmi rychle, sají nektar z květů za letu, neusedají, mají dlouhý sosák. Možná znáte z denních lišajů, teď nevím, jestli to řeknu dobře, dlouhososku, makroglosa, tedy v tím odborným názvem, létá na zahrádkách kolem květů, často přiletí i na okno nebo na balkon, pokud tam jsou nějaké květiny a saje v letu.
0: Už malé dítě ví, že motýl, dospělý motýl je něco jiného než motýl za mlada. Už malé dítě ví, že ta proměna tohoto druhu hmyzu je ta dokonalá, ta úplná. Připomeňme vajíčko, larva, dospělý motýl. Já, když se mi změní teplota těla o 1 stupeň Celsia, tak jsem z toho celá hotová. A tady je proměna, kdy to celé se přeskládá v té kukle v úplně něco jiného. To je skutečně něco neskutečného. Jak je to řízeno?
1: Nedovedu říct. Fakt je, že v té kukle se tělo té housenky prakticky rozpustí, zůstanou tam jakési terčky, jakési body, kolem kterých se pak to tělo, nové tělo, znovu skládá od začátku až do té výsledné podoby. Zřejmě je to řízeno chemicky, hormonálně, ale ty jednotlivé procesy nedovedu popsat a nevím, jestli vůbec je máme tak zmapované, aby to někdo popsat dokázal.
0: Každopádně, když mluvíme o životě motýla, tak mi přijde, že je dobré to rozdělit na ten život housenky a život toho dospělce.
1: Možná, když mluvíme o motýlích housenkách, tak je na místě upozornit na jednu věc. Ne všechno, co vypadá jako housenka, je skutečně housenka motýla.
0: Dobrá, co je tedy housenka? Podle mě je to takový váleček, který se hýbe a který je chlupatý.
1: A žere a žere a žere.
0: A žere a žere a žere.
1: Ano, a teď záleží na tom, kolik má ta housenka nožek. Motýl je hmyz, tudíž i housenka je hmyz a může mít jenom 3 páry nožek. Ale ona pak má ještě takzvané panožky, jakési náhrady nožek, které jí vyrostou na dalších článcích těla. Pokud jsou tyhle panožky, kromě těch 3 základních pravých nožek na hrudních článcích, panožky už jenom na konci těla, tak je to housenka. Ale pak najdeme stejně vypadající larvy, které za těmi 3 páry pravých nožek mají těch panožek spoustu. A pak to není housenka, ale housedice a nevyvíjí se z ní motýl, ale pilatka. Což je blanokřídlý hmyz, říká se jim někdy bylinné vosy, blanokřídlý hmyz, který se živí rostlinnou stravou, pozná se tedy housenka od housenice jednak podle počtu těch nožek a pak ještě profesor Rauscher s oblivou říkával studentům, víte, housenice jsou podstatně sladší.
0: Housenky jsou některé velmi krásné. Můžeme zmínit nějakou krásnou housenku, na pohled krásnou.
1: Třeba štětconoši. To jsou chlupaté housenky s takovými barevnými skvrnkami, velmi krásné, motýle ovšem úplně nenápadný, toho si ani nevšimnete.
0: A platí to někde i naopak, že motýl je naopak nápadný a housenka nenápadná u některého druhu?
1: To bývá docela časté, že ty housenky sami o sobě nápadné nejsou, anebo jsou i lidem odporné, škaredé, spíš se k ním ani pořádně nedostanou, což je třeba u čeledi i ponomeutidé, předívky, které vytvářejí pavučiny. Třeba předívka brslenová na keři, na brslenu, jich je velké množství a ten keř je vlastně celý obalený pavučinou a v tom jsou ty spousty housenek, se tam kroutí a potom se spouští, když jsou dospělé, na vláknech na zem, v zemi se potom kuklí.
0: Létajícího motýla máme spojeného s létem, s letní loukou, je to tak. A je i jiné období, kdy můžeme potkat motýla, létajícího motýla?
1: Některé motýly potkáme velmi brzy z jara. Typicky babučka paví oko, žluťásek řešetlákový. To jsou totiž motýly, kteří zimují jako dospělí. Většina motýlů zimuje jako vajíčko, někteří jako kukla, ale tyhle ty druhy zimují jako dospělí. Často je najdete ve sklepě, někde u okénka sedí dospělý motýl. Na jaře, když vyletí, snaží se brzy naklást vajíčka, ale je dospělý, můžete ho potkat v přírodě. Tady možná ještě taková zajímavost s tím výskytem motýlů. Ne všechny druhy, které u nás potkáme, tady dokážou nejenom přezimovat, ale vůbec se tady množit. Některé druhy motýlů tady nemají housenky. A všichni jedinci, které tady potkáme, jsou imigranti. Přiletěli někde ze Středomoří. Typicky třeba babočka admirál, taková ta krásná černá babočka s červenou a bílou kresbou. Snad v poslední době už se objevují případy, kdy se stoupající teplotou přežijou housenky i tady, ale většinu mého života to bylo tak, že všichni admirálové, kteří u nás létali, přiletěli někde ze Středomoří.
0: Chceš mi říci, že tu dálku ty motýly uletěly?
1: Jejda, motýly jsou dobří letci, navzdory tomu, že se nezdají. Typický příklad je tedy ze Spojených států, z Ameriky, Danaus flexipus, motýl, který žije v celých Spojených státech, ale množí se jenom na jednom pohoří v Mexiku. A každá generace se vylíhne v Mexiku, letí do Severní Ameriky, tam žije a na to, aby nakladla vajíčka, se vrací zpátky do Mexika.
0: Kolik druhů motýlů u nás je?
1: Nevím, já jsem se motýlům nikdy blíž nevěnoval, takže to si netroufnu říct, ale budou to řádově stovky, možná tisíce, protože těch drobných motýlů je velké množství, možná 10 000, nevím.
0: Pojďme z toho množství vytáhnout jeden druh a pojďme se zaměřit na jeden druh motýla.
1: Upozorním vás na jednu zajímavost z toho světa motýlů a to jsou někteří modrázci. Malí motýlci většinou modré barvy, patří k modrázkům i ohníváčci a ty jsou oranžoví, ale teď mě jde o ty modrázky. Asi třetina druhů u nás v České republice se částečně vyvíjí v mraveništích, což je docela neobvyklá věc. A já možná bych to přiblížil na příkladu modrázka bahenního, ale podobně žijou i ty další druhy. Samička tohohle modrázka klade vajíčka na květy totenu krvavého, což je taková ta rostlina, které se děti říkají komíničci, roste to na vlhkých loukách. Vyvíhnou se housenky, začnou se živit semeníky na těch květech, moc nerostou, ale vyvíjejí se poměrně rychle. Ale na rozdíl od slušných motýlů, kteří zůstanou na své živné rostlině až do dospělosti, tak tyhle ty housenky, tak nějak po 3 týdnech, se té rostliny pustí a spadnou na zem. A tam zůstanou ležet. A i když nelezou, tak pracují. Vyručují chemické látky, takovou zvláštní směs cukrů a aminokyselin, která voní podobně jako feromon mravenců. A pokud tuhletu housenku najde mravenec, tak si ji odnese do mraveniště, protože ji pokládá za součást svého mravenčího světa. A pokud je to v případě tady toho modrázka bahenního mravenec žahavý, tak má housenka vyhráno. Pokud je to jiný mravenec, tak housenka zahyne. Ti mravenci žahaví, když si tuhletu housenku odnesou do mraveniště, tak ji začnou krmit a živit. A ona se nechá živit ráda a kromě toho navíc ještě krade a žere larvy a kukly těm mravencům a roste v tom mraveništi. Když dospěje, tak se zakuklí, ale ta kukla pořád vyručuje stejný feromon, takže pořád je chráněná a opatrovaná těmi mravenci. Problém nastane, až když se z kukly vyvíhne motýl. Ten totiž už tuhle schopnost vyručovat feromon nemá. Takže mravenci ho pokládají za nepřítele. A napadli by ho a sežrali. Proto se nejčastěji ta kukla vylíhne brzy ráno, kdy jsou mravenci ještě stuhlí a neaktivní. A ten motýl, když vyleze z kukly, tak má měkká křídla. Protáhne se i těmi úzkými mravenčími chodbičkami a musí se ale co nejrychleji dostat ven, protože kdyby ho mravenci chytli, tak ho zežerou. Takže hned na začátku toho volného života takový závod o přežití, ale když se modrásek dostane ven, tak se mu křídla napnou, stvrdnou a už je z něj řádný motýl, tak jak ho známe z luk.
0: Tak jestli jsme dosud nedali zakusit úžas ze světa hmyzu, tak myslím, že teď přišel na každého z nás. Co si ze světa motýlů bereš? Jaké bude dnešní podobenství Petra Rause?
1: Já bych zůstal u toho modrázka bahenního, protože připadá mi, že to je takové ilustrativní. Zejména pro křesťana, pro člověka, který svěřil svůj život Kristu. Protože on žije taky v takovém prostředí, které doposud bylo přátelské, člověk žil mezi ostatními lidmi jako jeden z nich, všechno v pohodě. A pak, když dojde k té proměně a z člověka se stane křesťan a odevzdá svůj život Kristu, tak se nezřídka stane, že se na něj i ti dřívější kamarádi začnou dívat jinak.
0: Vylučuje jiné feromony, nevylučuje
1: jiné. Je to jinak. A člověk se s tím musí nějak srovnat. A Bible na to upozorňuje předem, že to tak bude, a někdy to pro člověka, pro křesťana není snadné se s tímhletím srovnat. Samozřejmě je to něco jiného, než když člověka nemají druzí lidé rádi, protože člověk sám je protivný. I to se stává, ale o tom teď nemluvím. Jde mi o to, kde ta nevole ostatních vyrůstá čistě z té životní orientace a z víry, které ti ostatní nerozumí a připadá jim to jako něco cizorodého, čeho je třeba se zbavit.
0: Odles pryč, narovnej křídla a leď.
1: Slunci vstříc.
0: Petře, děkujeme za dnešní setkání, za dnešní výpravu do světa hmyzu, děkujeme za představení aspoň něčeho malinkého z toho pestrého světa motýlu. No a těším se opět na to příští setkání.
1: I já se těším.
0: Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková. Mým hostem byl Petr Raus.

Za týden se s Petrem Rausem zaměříme na včely. Na závěr výpravy do světa hmyzu připomeňme, že horké dny jsou náročnou výzvou nejen pro člověka, ale i pro další živé tvory. A pomocí jim může třeba jen miska s vodou, s kamenem někde venku.

Manželé Eliška a Tomáš Fachutkovi se rozhodli podniknout cestu kolem světa a v cestovatelském magazínu Za obzor o svých zážitcích vyprávějí. Minule jsme absolvovali náročné dny v Indii. V jihovýchodní Asii ještě zůstaneme. Přes Malajzii se dostaneme až do Kambodži. Pořad Za obzor začíná přibližně za 10 minut.

pátečním dopoledni 31. července posloucháte Rádio 7. 10. hodina je pozváním vypravit se za obzor. A 10. hodina je také mým dnešním posledním vstupem do vysílání. Po pořadu vás už přivítá Milan Remeš. Příjemný poslech přeje Broňa Procházková.

0: Již třikrát jsme se vydávali v pořadu za obzor na cestu kolem světa s manželi Vachutkovými a dnes nás tedy čeká čtvrté zastavení. Po Dubaji, Nairobi a Indii vyrážíme do Kambodži a Malajzie. Vítám u mikrofonu Elišku a Tomáše Vachutkovi.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: A provázet vás bude Pavel Kohl. Ještě než si tyto země představíme a prožijeme v nich další část té dobrodružné cesty kolem světa, tak si je představme v rozhlasové pohlednici.
3: První zastávka při dnešním cestování bude Malajzie. Tato federativní konstituční monarchie se rozkládá v jihovýchodní Asii, v jižní části Malajského poloostrova. Také při cestě na severní část ostrova Borneo nebo na některý z ostrovů v okolí se ocitnete na území Malajzie. Do sousedních států můžete cestovat po souši do Indonésie, Bruneje, Singapuru a Thajska. Po vodě se dostanete na Filipíny. Osídlení v této části světa je velmi staré. V novodobějších končinách bylo významné například Malajské království, ovšem od 18. století převzalo vládu nad oblastí Britské impérium. Během druhé světové války zde působili Japonci. Nezávislost získala Malajzie až v roce 1957, ale britské znaky jsou zde stále patrné, například ve státní správě. Zajímavé je i soudnictví, které odráží náboženskou situaci v zemi. Jedny soudy fungují pro muslimy a druhé pro ostatní. V zemi je sice náboženská svoboda, ale přes 60% lidí se hlásí k islámu, 20% k buddhismu a křesťanů je zde asi jen 10%. Polovina z nich jsou rodilí Malajci a další velkou část tvoří Číňané a Indové. Politiku ovládají Malajci, ale hospodářství vévodí Číňané. Zpracovává se zde ropa a zemní plyn, ale také kakao, rýže a palmový olej. Pokud máte rádi přírodu, do Malajzie rozhodně zavítejte. Zdejší tropické lesy a korálové útesy jsou jedny z nejpestřejších. Žije zde mnoho endemitických druhů, které nenajdete jinde na světě. Odhaduje se, že v Malajzii žije 20% všech světových druhů zvířat. Pokud zavítáme do rekreace a sportu, pravděpodobně narazíme na badmintonisty, kteří získali již několik zlatých medailí a tradiční lidové sporty, například sepak takraw či silat. Za památkami můžete vyrazit třeba do národních parků nebo průlivových osad, které zde vybudovali Britové. Nebo do rychle rostoucího města Kuala Lumpur. Nebojte se, moc se tu nezablátíte, i když by název Blátivá zátoka mohl mluvit o opaku. Toto hlavní město obývají téměř 2 miliony obyvatel, ačkoliv před 150 lety zde byla jen malinká osada sloužící dělníkům v Cínovém dole. Dnes jsou tu dvě letiště, nebo největší dvojitá budova světa, která byla do roku 2004 i nejvyšší budovou světa. Druhá zastávka na naší cestě bude v nedalekém Kambodžském království. Na rozdíl od Malajzie se jedná o zemi hodně chudou, mimo jiné i kvůli událostem z nedávné historie. Rozloha země činí 181 tisíc kilometrů čtverečních, žije zde přes 16 milionů lidí. Přitom v době řádění rudých kmérů v letech 1975 až 79 bylo vyvražděno na 2 miliony lidí, tedy zhruba čtvrtina populace země. Dnes přitom podobné množství lidí žije v hlavním městě Phnom Penhu. Toto království sousedí na severu s Thajskem a Laosem, na východě s Vietnamem. Jeho západní cíp země omývá Thajský záliv Tichého oceánu. Nejvyšší bod země, Phnom Aural, měří 1813 metrů nad mořem. V zemi se dnes, kromě úřední kmérštiny, domluvíte také francouzsky, odkaz na koloniální časy a anglicky. Území pokrývají nížiny, občas přerušené nízkými horami a pahorkatinami. Za zmínku stojí jezero Tonlé Sap v samém srdci země, jehož rozloha se výrazně mění podle množství srážek. Toto jezero bylo v roce 1997 zařazeno na seznam biosférických rezervací UNESCO. Podnebí je v Kambodži teplé, monzunové, téměř polovinu území zabírají tropické, stále zelené pralesy. Území bylo obydleno už hluboce v historii. Na přelomu 19. a 20. století spadala Kambodža pod správu Francie. Během druhé světové války zemi okupovalo Japonsko. Nezávislost na Francii vyhlásila země 9. listopadu 1953. Na počátku 70. let se ovšem k moci dostala komunistická organizace Rudých Khmerů. Ti ze dne na den udělali ze země pracovní ghetto a vytvořili první komunistické království. Několik let nikdo nevěděl, co se v zemi děje, až do vpádu do sousedního Vietnamu. Vietnamská vojska ale útoky odvrátila a obsadila zemi. Během 4 let zemřela zhruba čtvrtina obyvatelstva. Občanská válka v zemi skončila až ve druhé polovině 90. let minulého století po smrti diktátora Pol Pota. Obnoveno pak bylo království, v jeho čele stál do roku 2004 král Sihanouk. Protože královská koruna se nedědí automaticky, nástupce byl volen. Stal se jím králův mladší syn Norodom Sihamuni, kterého jeho otec poslal na počátku 60. let minulého století studovat do Prahy. Nejnavštěvovanějším místem v zemi je chrámový komplex v Angkoru, jedno z nejzajímavějších míst v jihovýchodní Asii. Chrámový komplex se rozkládá na území bezmála 400 km čtverečních a patří k němu zalesněná území nazvaná Angkorský archeologický park s nejrůznějšími vykopávkami z tohoto hlavního města Khmerského království od 9. až do 19. století. K chrámovému komplexu patří také chrám v Angkor Watu. Jeho věže dosahují do výšky 65 metrů a hlavní část zaujímá více než 1 km čtvereční. Chrám je obehnán vodním příkopem a hradbami. Nedaleko odtud se nachází chrám v Bajonu s četnou sochařskou výzdobou a další náboženské centrum v Tapromu. Pozůstatky chrámu v Angkor Watu jsou zachyceny i na kambodžské vlajce. Při návštěvě hlavního města je možné zamířit také do muzea, které mapuje krvavý režim Rudých Khmerů. Bývalé francouzské liceum, které diktátor přeměnil na vězení s mučírnou, je připomínkou polpotovských zvěrstev. Po zhlédnutí expozice se nikdo nemůže divit zvláštním značkám, které v areálu zakazují smích. Za zmínku stojí místní hudba, jejíž kořeny sahají hluboko do historie. Je založená na pentatonice, tedy stupnici o 5 tónech.

0: opustili jsme Indii a přistáli jsme kde? V další destinace?
1: Tak další destinace byla Malajzie, přistáli jsme v Kuala Lumpur, kde jsme měli zhruba jeden den, asi 24 hodin na to, abychom si aspoň částečně prohlédli toto město, tuto zemi a pak putovali dál do Kambodži.
0: U ostatní zemí jsem se ptal, co vás tam zaujalo, proč jste chtěli zrovna navštívit dané místo, tak proč Kuala Lumpur?
2: No, nechci mluvit nějak nepěkně o tomto místě, ale v podstatě to byla pro nás jenom přestupní stanice. Takhle hlavně vyšly ty letenky. Nevím, možná, že Eliška odpoví lépe.
1: V podstatě jste řekl správně. Bylo to na základě toho, že jsme měli zde přestup a vzhledem k tomu, že jsme tam stejně museli strávit několik hodin, tak jsme se rozhodli, že to aspoň prodloužíme a aspoň malinka to si tu zemi užijeme.
0: Tak pojďme tedy. Přistáli jste v Kuala Lumpur a tam začala prohlídka kde?
1: No, přistáli jsme na letišti samozřejmě a z letiště jsme dorazili do vlakem do nákupního centra, kde jsme se dostali do metra a odsud jsme vyrazili k takovým asi dvou nejvýznamnějším památkám tohoto města. A to byly Twin Patronas Towers, což možná někteří znáte, jsou to takové dvě vysoké budovy špičaté, které jsou propojené mostkem mezi sebou navzájem. A potom jsme pokračovali ještě na druhou vyhlídku, na druhou věž a to byla rozhlasová věž, která byla na kopci a byl z ní krásný výhled na celé město a kolem byl krásný park a v podstatě tam byl takový malý deštný prales, ale opravdu jenom malý uprostřed města, byl to takový ostrůvek ticha uvnitř takového hlučného a rušného města.
0: Začali jsme dopravou, nebo zmínili jste metro, tak pojďme si představit to malajzijské metro. Jak vypadá? Už jste měli možnost nahlédnout na metro jinde, tak je to srovnatelné s těmi evropskými, nebo to má opravdu ten asijský nádech?
2: Tak my jsme konkrétně byli v nadzemce, nebylo to vyloženě metro, byla to nadzemní dráha. Můžeme to například srovnat s cesty kolem světa s dubajským metrem, kde vlaky se řídí sami bez strojvedoucích a můžeme to srovnat i s těmi evropskými metry a myslím si, že je to opravdu blízko tomu evropskému standardu, že jediný rozdíl, který my jsme zvyklí, tak je to, že opravdu to nejezdí pod zemí, i když tam i tyto metra mají, ale jezdí vyloženě, že to je nadzemka.
1: Ještě co bylo zajímavé, bylo i to, jakým způsobem to vlastně se pohybovalo, ten vagón a ty vozy, protože byly na takových pilířích a v zatáčkách se ten vagón naklánil i s lidmi, což bylo hrozně zajímavé, protože v okamžiku, kdy člověk byl přímo v tom vagónu, tak to nějak úplně nepociťoval, ale jakmile se podíval ven, tak viděl, že je najednou v nějakém sklonu, nevím, 15 stupňů, kdy se opravdu ten vagón poměrně hodně doprava nebo doleva naklonil.
0: To mi připomnělo scénu ze Slunce seno, jak jedou tou malou lokálkou a pojďte všichni na jednu stranu, vyvažujem, tak bylo potřeba vyvažovat, nebáli jste se?
1: Vyvažovat potřeba nebylo, opravdu, když jsme byli a nedívali jsme se ven, tak jsme to vlastně ani nějak nepociťovali hodně, ale opravdu to, že se nakláníme, jsme si uvědomili až v tom okamžiku, kdy jsme se začali dívat ven a viděli jsme, jak se ten vagon samotný naklání, hlavně v těch ostrých zatáčkách, ale bylo to velice bezpečné, mají to tam opravdu dobře zařízené, takže nebylo třeba nic vyvažovat a lidé to tam ani nějak nevnímali, jeli prostě dál, považovali to za normální.
0: Pojďme se zastavit na těch památkách. Je jich tam předpokládám také dost, ale vy jste stihli tedy jenom ty dvě, tak pojďme k ním, jaké jsou, jak vypadají, pojďme je trošku přiblížit.
1: Tak co se týče těch dvou věží, těch Patronas Towers, ty jsme viděli pouze z dálky, v podstatě nebylo moc co tam úplně objevovat, neměli jsme čas na to, abychom vyjeli někde nahoru na nějakou vyhlídku, takže jsme se opravdu na ně jenom podívali a pokračovali jsme na tu druhou, na tu rozhlasní věž, kde jsme se podívali i nahoru. Ten výhled byl opravdu krásný. Je tam několik pater, do kterých se můžete jít podívat a samozřejmě podle toho platíte i vstupné, podle toho, jak vysoko chcete vystoupat. Každopádně do toho nejnižšího patra se dá dokonce dostat zadarmo, takže se tam člověk může rozhlédnout, může tam zajít do restaurace, mají tam zábavu pro děti, pro celé rodiny, mají tam nějaké asi 8D kino a další vychytávky, takže rodiny se tam poměrně bavily a hned pod tím, pod tou věží bylo i takové malé zoo, bych řekla, takový naučná stezka se zvířaty a zároveň tam bylo i další stezka, která vedla tím malinkatým jakoby deštným pralesem a uprostřed toho byly i vlastně zavislé mosty nebo vysuté mosty, které se daly procházet a to bylo opravdu krásné.
0: Měnilo se nějak to prostředí? Když jste byli v Indii, tak jste zakoušeli hory a různé jako jiná místa. Tak jak se změnil ten ráz krajiny při přesunu do Malajzie?
2: Určitě se dá říci, že se zazelenala. Opravdu příroda, nebo nedá se mluvit úplně o přírodě, protože to bylo uprostřed města, ale to, co tam pěstovali a opravdu se snažili udržovat tu přírodu uprostřed města. Takže stromy byly zelenější a tráva taky. Město bylo obecně čisté, nebylo to jako v Indii, kde člověk musel jít na hodně turistické místo, aby si užil alespoň trochu čistou ulici. Tady v Malajzii, v Kuala Lumpur, to bylo poměrně běžné, že byly uklizené silnice, což pro nás v tu chvíli bylo velice vzácné.
0: Ještě něco jste si užívali v Malajzii? Nebo toho, na to nebyl už tolik čas?
1: No, na moc věcí jsme čas neměli, ale v průběhu naší cesty jsme se rozhodli vyzkoušet jednu takovou věc a to, že v každé té zemi, ve které jsme, si zkusíme dát stejný zákusek, abychom dokázali porovnat, jaké, kde dělají nejlepší zákusky. Tak i v Kuala Lumpur jsme vyzkoušeli dort, který se jmenuje Red Velvet a byl velice dobrý, musím říct.

0: První zastávku v Kuala Lumpuru už máme tedy za sebou, přesouváme se dál. A tak jaké bylo pokračování té vaší cesty?
1: Já bych se ještě pozastavil v Kuala Lumpur na letišti, kde jsme museli vykonat osobní hygienu, protože jsme neměli žádné ubytování. Opravdu se jednalo o krátkou zastávku mezi Indií a mezi další zastávkou, a to je Kambodža. A neměli jsme příležitost se asi 3 noci pořádně okoupat nebo vykonat opravdu tu osobní hygienu. Takže jak jsme dorazili zpátky z města v Kuala Lumpur na letiště, tak jsme si vzali vlhčené ubrousky a šli na záchody a opravdu celý jsme se v uvozovkách vysprchovali. Pořádně jsme si vyčistili zuby a lidi, co chodili běžně na záchod, tak se na nás dívali velice zvláštně, ale my jsme byli rádi za to, že si můžeme připadat aspoň trochu čistí a že nebudeme smrdět ostatním lidem v letadle.
0: Osobní hygienu a podobné věci jsme zatím na cestování moc nenarazili. Většinou jste byli různě po hotelích nebo v nějakých místech, kde to nebyl až takový problém, ale ještě někde jste třeba řešili takové nouzové hygienické podmínky?
2: Tak ty jsme řešili samozřejmě v Indii. Indie byla celkově taková zvláštní, takže už hned asi druhý den, co jsme byli v Indii, jsme přišli do hotelu, který byl nový, krásný, ale najednou jsme zjistili, že tam nemají toaletní papír. Běžně se to tam nedává, toaletní papír, oni ho nepoužívají nebo používají ho minimálně. A když jsme šli na recepci, že tady nemáme toaletní papír, jestli by nám mohli nějaký sehnat, tak jenom pokrčili rameny a řekli, nemáme. A nějak dál to nehodlali řešit, takže i v této situaci, i v té situaci na letišti a v dalších případech, kdy jsme museli přespávat na letišti jednu nebo dvě noci, tak našimi nejlepšími pomocníky byly právě vlhčené ubrousky, které jsme si pravidelně dokupovali, protože to opravdu byla naše krabička poslední záchrany.
0: Tak teď už jsme doufám připraveni na tu cestu dál, tak pojďme se přesunout do Kambodži. Jaké bylo to setkání s Kambodžou? Na různých místech říkali jste o počasí, vlhko, bylo i tam vlhko, jako v té jihovýchodní Asii bývá?
1: Ano, bylo tam vlhko, bylo tam, ale z mého pohledu poměrně příjemně vlhko. Teplota tam dosahovala vysokých teplot, ale nebylo to zas tak nesnesitelné. Takže já jsem se tam cítil opravdu dobře a po vystoupení z letadla a po tom, co jsme přiletěli z Indie, po případě z Malajzie, tak jsem se tam cítil opravdu dobře.
0: Malajzie byla takovou mezi zastávkou, mezi Kambodžou. A co vás teda táhlo do Kambodži? Proč jste plánovali zrovna tam se zastavit?
2: Tak já jsem určitě viděla spoustu obrázků, které ukazovaly na Angkor Wat a na ty přilehlé chrámy, které tam jsou, což je asi možná nejznámější památka právě v Kambodži. A vždycky se mi to hrozně líbilo. Vím, že se tam natáčelo i část jednoho filmu Larry Croft a opravdu se mi líbilo, jak tam probíhala těmi polorozpadnými chrámy a paláci a říkala jsem si, že to někdy musím vidět opravdu na vlastní oči. Takže když jsme už cestovali z té Indie a věděli jsme, že pojedeme do Vietnamu, který byl vlastně hned sousedním státem, tak jsme si říkali, že přece nemůžeme tu Kambodžu jen tak vynechat. Takže jsme tam strávili zhruba týden a prohlídli si právě ty chrámy a pak se ještě přesunuli do hlavního města, odkud jsme potom pokračovali dál.
0: Tak pojďme tedy zavítat zrovna do těch chrámů, když už to byl ten cíl cesty. Taky jste řešili jako v předchozích situacích různé turistické vstupy, anebo byli lidé vynalézaví a jak to tam funguje? Fungovalo to podobně jak v Indii?
2: Ku podivu ne, Kambodža v tomhle tom byla úplně odlišná. Když bychom to měla srovnat s Indií, tak to byly dva rozdílné světy. Nevím, jestli je to tím, že tam možná ještě nejezdí tolik turistů, nebo jestli je to tou povahu těch lidí, kteří tam žijí. Ale všichni ti, s kterými jsme se tam setkali, tak byli neuvěřitelně úslužní, byli milí, snažili se opravdu pomoct. Nesnažili se člověka nějakým způsobem okrást a naopak, kdykoliv mohli pomoct, tak to udělali. Takže my jsme z toho měli velice dobrý pocit a v Kambodži jsme se cítili opravdu jako doma. Bylo to velice příjemné.
1: co se týče samotných vstupů, tak tam měli jednotný ceník a ten ceník byl udělaný na 24-hodinový vstup a případně na 3-denní vstup. Možná, že tam byl i jeden další. Každopádně nám nedělalo problém zaplatit si ten jednodenní vstup s tím, že jsme tam mohli vlastně ještě ten samý den večer jít na západ slunce a pak tam strávit celý druhý den. Takže zaplatili jsme si vstupné a zároveň jsme si zapůjčili motorky nebo elektrická kola, která vypadala víc jak mopedy. Každopádně maximální rychlost na nich byla asi 20 km za hodinu a šlapat se na nich teda rozhodně nedalo. Takže na těchto elektrických kolech jsme tam projížděli všechny ty památky a prozkoumávali ty krásy.
2: Já bych jenom možná dodala, že spousta lidí, když si řekne Angkor Wat, tak si představí jeden chrám, ten, který je vyobrazen na všech těch fotkách a na všech těch možná plakátech a ilustračních fotografiích, ale ten Angkor Wat je obrovský areál. Je to areál, který má desítky metrů a může tam být zhruba kolem 1000 rozbořených chrámů. Samozřejmě některé jsou už takové ruiny, že v podstatě to nejde poznat, že to nějaký chrám kdy byl, ale těch zachovalých chrámů je tam taky poměrně hodně. A takže opravdu se tam vyplatí si zapůjčit nějaké vozidlo, případně si domluvit s někým, že vás vezme do rikši a bude vás vozit po těch chrámech, protože přece jenom ty vzdálenosti mezi těmi danými chrámy jsou poměrně dlouhé a kdyby to chtěl člověk obejít, tak by tam musel strávit opravdu třeba 2 nebo 3 týdny.
0: Nahlédli jste i do té historické části trošku, jak tady ten chrámový komplex vůbec vznikl?
2: Určitě jsme si zjišťovali nějaké informace, abychom to jenom neprocházeli. Ono, jenom to procházení bylo hrozně zajímavé, protože ty chrámy častokrát byly velice spletité, bylo to takové bludiště rozvalin a vypadalo to tam opravdu krásně. Nejkrásnější na to možná bylo i to, že když ty chrámy byly tak polorozbořené, tak přesně v těch místech, kde se povalily ty kameny, tak tam vyrůstaly stromy a keře, které obepínaly tu starou budovu a v podstatě ta příroda znova přebírala vládu nad tím místem, kde kdysi byl nějaký chrám. A to bylo opravdu krásné. A právě v těch rozvalinách těch chrámů bývalých, jsme měli možnost si sednout a otevřít si na čtečku a přečíst si i o tom historii té kmerské komunity, která tam žila a která ty chrámy vystavila.
0: Ještě si zmiňovala, že si znala obrázky z filmů a z různých pohlednic, a tak předčilo to ty, nebo naplnilo to ta očekávání, se kterými si tam jela?
2: Pro mě určitě ano. Jediná nevýhoda možná, nebo jediná věc, na kterou jsem nebyla tak moc připravená, byly ty davy těch turistů, kteří tam byli. Bohužel i tohle místo už je velice dobře známé a tím, jak je teďka možnost cestovat kamkoliv a lidé si můžou zaplatit kdykoliv letenku a někam letět, tak samozřejmě ty davy těch turistů jsou daleko větší. Potkali jsme se tam s jedním mužem, který nám právě vyprávěl, že tam byl před 20 lety a že tam v tom komplexu byl úplně sám. Že tam mohl projíždět dny, nemusel platit žádné vstupné a několik dní projížděl všechny ty chrámy a v podstatě na nikoho skoro nenarazil. Tak to jsem si dokázala představit, že muselo být asi opravdu nádherné a dobrodružné. Přece jenom s těmi davy turistů to trošičku ztrácelo to kouzlo. Ale my jsme se snažili najít právě ty zříceniny a ty místa, kde těch turistů nebylo tolik a vždycky jsme si našli nějakou uličku, nějakou skulinku, někde nějaké místečko, kde jsme třeba nikoho neviděli a kde jsme si mohli opravdu sednout a vychutnat si tu krásu, která byla kolem nás.
1: No samozřejmě i z davy turistů přibývalo i ochranných pásem pro ty památky, protože čím více lidí, tím více se toho zničí. Takže tak jak před 20 lety vyprávěl pán, že si mohl procházet všechny místa, prolézat, kam se odvážil, tam mohl, tak v dnešní době už opravdu člověk za pásku nemůže vstoupit nebo za nějaké lano a na všechno se může jenom dívat. To nám taky trošku ubralo toho nadšení z toho, ale byly tam naštěstí i místa, která ještě opáskovaná nebyla a my jsme si užili i to lezení po těch památkách a prozkoumávání těch skulin, jak říkala Eliška.
2: A tím, že jsem měla i takovou tu touhu si někdy vyzkoušet některé ty scény, tak tím, že jsme měli i kameru, tak jsem si natočila několik dobrodružných scén, kdy jsem probíhala těmi chrámy a Tomáš běžel za mnou s kamerou a natáčel mě a teďka už jenom čekáme, až to se stříháme a přidáme k tomu nějaké efekty a bude z toho skvělý nový film.
0: Prozkoumali jsme ten chrámový komplex v Angkor Watu a pojďme se přesunout dál do Kambodži na další místa. Určitě jste vyzkoušeli i místní tržiště, to je takové oblíbené místo v tom povídání, když cestujeme, tak pojďme zamířit na tržiště.
1: Já musím říct, že první tržiště, s kterým jsme se setkali, bylo pro nás plné zajímavých překvapení anebo zážitků. První věc, co jsme vlastně mohli vidět na tom tržišti, byly úplně jiná ovoce a zelenina, než můžeme vidět v Evropě. Takže jsme neváhali, něco jsme si zakoupili, něco jsme chutnali. Byly to pro nás neznámé chutě, občas jsme srovnávali chutě s naším ovocem v České republice a musíme říct, že jsme si pochutnali. Další věcí, kterou jsme tam zaznamenali, byl trh se zvířaty a s rybami, kde prodávali opravdu kusy masa z čerstvě zabitých zvířat uprostřed tržiště a i to všechno porcovali, případné odpadky a takové věci házeli doprostřed na ulici, kde to jednou za čas smetali. Dokážete si určitě představit v tom teple a vlhku ten zápach, který tam panoval a musím říct, že z tohoto místa, z této části tržiště jsme utíkali poměrně rychle. Nevím moc, kolik odvážných turistů by si tam něco zakoupilo. Jednou z dalších věcí, co jsme tam viděli, bylo, nebo takhle, zastavili jsme se v jednom stánku, kde nám to připadalo být poměrně hezké a levné a objednali jsme si tam zajímavý výběr jídla a koktejlu. Ten koktejl byl vyrobený z takzvaně Dragon Fruit, což nevím, jestli se překládá, ale jednalo se o velice zajímavé ovoce, které bylo zároveň i velice chutné. Zároveň jsme si objednali i nějaké nudle nebo něco takového a paní nám přinesla v košíčku, jak to bývá, různé omáčky. Bylo velice vtipné, když Eliška otevřela kečup a ten najednou vystříkl, udělal obrovský gejzír asi 3 metry nad její hlavu a oprskl nás úplně všechny. Nevíme, jak to je možné s kečupem, že se něco takového stane, každopádně z toho byla vtipná situace.
0: Na tržišti jste ochutnávali různé ovoce a určitě i další jídla. Máte nějaký tip na kambodžskou specialitu?
2: Tak nevím, jestli je to zrovna kambodžská specialita, ale v jednom vlastně v hlavním městě, když jsme se potom přesunuli do hlavního města, tak jsme byli taky opět na tržištích a chtěli jsme ochutnat něco zvláštního, něco netypického a tak jsme ochutnali hned dvě věci. Dopředu vám řeknu, že jedna nám chutnala a druhá ne. Můžete si potom zkusit uhádnout, která z nich to je. Byly to tedy dvě věci a byly to žabí stehínka a byl to kuřecí pařátek. Ano, můžu vám prozradit, že ten kuřecí pařátek bylo to, co nám nechutnalo. Každopádně ty stehínka žabí byly opravdu vynikající. Nečekali jsme to, nevěděli jsme, jakou chuť od toho očekávat, ale chutnalo nám to hodně a nakonec jsme ty žáby snědli snad dokonce dvě a říkali jsme si, že si to klidně někdy znovu dáme. Co se týče pařátu, tak o tom bych radši nemluvila. Chuť to mělo hroznou a říkala jsem si, že buď to je velká past na turisty, a nebo jestli lidé opravdu museli být v té době té války, která tam kdysi panovala, natolik hladoví, že byli schopni sníst úplně všechno.
0: Myslím, že kuřecí pařátek mají i v Číně, tak ono to možná tam někde v té jihovýchodní Asii asi zkouší častěji. A nevím, jestli je to jenom turistická atrakce.
2: Je to možné. Každopádně ještě jedna věc, kterou jsme hrozně toužili vyzkoušet a nakonec se nám to nepodařilo, tak byly právě různé druhy švábů, brouků. Víme o tom, že se tam dokonce jí tarantule, je to tam taková specialita, kterou víme, že Kambodžané jedli právě za doby války, kdy byl opravdu velký hlad, tak si tam pekli tarantule. Ne, že by to asi měli každodenně na jídelníčku, ale samozřejmě i toto jídlo oni jedli. A pro turisty je to takové atraktivní a hodně turistů si toto právě kupuje, takže se dá na ulici najít stánky, kde se ty tarantule prodávají pečené právě. My jsme to viděli jeden den, ale ten den nám zrovna nebylo úplně nejlépe zdravotně a tak jsme se rozhodli, že to necháme na ten den další a bohužel druhý den už jsme neměli čas a stánek jsme tak rychle nenašli, takže jsme tuto specialitu nevyzkoušeli, ale možná, že se nám to ještě jednou někdy podaří.
0: Trochu jsme obsali oblouk a dostali se k zvířatům, nemyslím teď jenom těm na talíři, ale viděli jste a měli jste možnost se setkat i s nějakými zvířaty, ne možná typickými tady pro Evropu.
1: Tak ne, že by to byly netypická zvířata pro Evropu, nebo jsou to typická zvířata v našich zoologických, ale například opice byly v Angkor Watu velice běžné. Bylo to asi něco jako holuby u nás v České republice na náměstí. Pobíhali tam po těch památkách a bylo to pro ně opravdu takové přirozený domov. Další zvíře mě snad teďkom už nenapadá, snad jenom jedno, ale to vidíme, už můžeme vidět i v Evropě a to jsou rybičky v akváriích, které vám můžou zajistit výbornou masáž nohou. Když jsme šli kolem těchto krámků, pokud si to nazvat, tak jsme stále váhli, jestli do toho jít nebo ne, protože jsme četli na internetu, že z toho můžou být různé infekce a nákazy. Ale nakonec jsme se odhodlali a šli jsme do toho. Takže po zaplacení poplatku jsme umístili naše nohy do akvárka plné rybiček a ty nás začaly ohlodávat, respektive masírovat. Musím se přiznat, že prvních 15 minut jsem měl co dělat, abych tam ty nohy udržel a v podstatě jsem je tam ani neudržel, protože to hrozně lechtalo. Ale po čase si na to člověk zvykne a je to zajímavý zážitek.
2: Těch akvárií tam měli hned několik s různými velikostmi těch ryb, takže bylo zajímavé si vyzkoušet nejdřív ty nejmenší rybičky, pak větší a větší a ono to čím dál tím více bolelo, ne že by to bylo vyloženě bolestivé, ale spíš to byl prostě pokaždé úplně jiný pocit podle toho, jak ty ryby byly velké nebo malé. Určitě můžu doporučit, je to mnohem lepší než tady u nás na Václaváku, kdy za to zaplatíte velké peníze a není to nic moc. Tady opravdu ty rybičky byly čerstvé, navážely tam každý den nové rybičky, takže ty rybičky byly opravdu čilé a měly hlad a proto to bylo opravdu zajímavé, ten zážitek.

0: pořadu Za obzor navštěvujeme s manželi Vachutkovými celý svět. Teď jsme se zastavili v Kambodži, kde už jsme zakusili chrámy, rybí masáž a také jste mluvili o setkání s lidmi. Určitě jste potkali někoho zajímavého, nějaký rozhovor, který vás ovlivnil. Můžeme se k němu přiblížit?
1: Já můžu říct snad jenom o jednom setkání, které mě teď napadá, a to byl pán, který ztratil obě nohy za války. Ten pán byl natolik aktivní a snaživý, aby podpořil lidi, jako je on, ale aby si i sám uživil, že chodil po tržištích a prodával knížky. Nežebral, byl opravdu velice milý a příjemný. A říkali jsme si, že kéž by naši místní bezdomovci měli stejnou náturu a snažili se přivydělávat podobně.
2: Těch setkání jsme samozřejmě měli více, ať už přímo na těch památkách nebo na těch tržištích, kde jsme se občas dali do řeči s nějakými místními. Ale opravdu to, co nás příjemně překvapilo, byla ta ochota těch lidí pomoci, ta ochota těch lidí jakýmkoliv způsobem si vydělat, ale ne nějakým podvodným, ale naopak opravdu poctivou prací, i kdyby to mělo být nějaká práce, která by pro nás byla třeba podřadná. Oni opravdu byli velice snaživí a ze všech těch společenských vrstev se snažili vyšplhat takovým dobrým způsobem a opravdu jsme mohli vidět, jak nacházeli nové zajímavé způsoby, jak si vydělat, ale opravdu takovými způsoby, které turista opravdu ocenil. Nebylo to vlezlé, jako to bylo například v Indii. Když to můžu srovnat třeba s tou Indií nebo s dalšími státy, tak tady ti lidé byli opravdu velice, velice příjemní.
0: A po té komunikativní stránce, jak se s nimi dalo dorozumět? Uměli anglicky?
2: Většina těch obchodníků nebo i těch lidí nějakým způsobem aspoň základně anglicky uměla, i když to byly třeba jen některé slovíčka. A dokonce se nás občas zeptali, odkud jsme a chtěli naučit pár slovíček česky, tak to bylo takové taky hezké a zajímavé.
1: Jako jednoho z dalších lidí jsme také potkali, nebo spíš viděli projíždět kolem nás hnedka v jednom z prvních momentů, kdy jsme přiletěli do Kambodži. A ta osoba byla místní královna. Královně zemřel zrovna manžel a měl být jmenovaný na trůn jejich syn. Takže jezdila po městech a my jsme zrovna měli to obrovské štěstí, kdy projížděla městem, kam jsme přiletěli, a to bylo město poblíž právě Angkor Wat. V tom momentě, kdy jsme je viděli projíždět, tak bylo spousta lidí na ulicích s vlaječkama a obrázkama a bylo opravdu silně cítit z místa, že jsou pyšní na svou vládu a že za něma stojí, že se za ně nemusí stydět, a to nám taky přišlo být velice pěkné.
0: Kambodža je typická svými chrámy a k tomu se mi pojí i náboženství nebo takový ten duchovní rozměr toho světa, toho místa. Tak můžeme přijít i tady v téhle stránce. Vy jako věřící jste nějak vnímali to místo, možná jinak než většina turistů, tak jaké to bylo po té duchovní stránce?
2: My jsme se tam nesetkali úplně s mnoha nějakými chrámy, teda samozřejmě v tom Angkor Watu, ale to byly chrámy, které jsou již nepoužívané, takže tam žádné už bohoslužby nebo nějaké obřady neprobíhají. Každopádně, když jsme byli právě v tom městečku Siem Reap, které je hned vedle toho areálu z Angkor Wat, tak jsme viděli i takový malý chrámeček, nebo jak bych to nazvala, možná památník, kde se shromáždí dav lidí a kteří se tam modlili, ale to byla opravdu asi naše jediná taková zastávka, kdy jsme viděli jejich náboženství v praxi. Každopádně tím, že ta cesta byla pro nás cesta kolem světa s Bohem, tak pro nás to samozřejmě znamenalo to, že my jsme prožívali to i tu cestu s Bohem a čerpali jsme od něj sílu a radost a sdíleli jsme se navzájem o tom, jak to on krásně stvořil. A tak právě v těch chrámech, kde se kdysi možná uctívali kdo ví jací bůžci a kde probíhaly nějaké obřady, které s křesťanství neměly nic společného, tak tam na těch místech jsme měli my možnost se zastavit, sednout si, otevřít si knížky a číst si o nich, v nich o Bohu a modlit se společně s Tomášem a trávit ten čas i ve stišení právě s Bohem. A to bylo takové zvláštní a to se mi hrozně na tom líbí, že my máme možnost k Bohu přicházet kdekoliv, kdykoliv, nepotřebujeme k tomu nějaké speciální místo, nějaký speciální obřad, stačí jen prostě se stišit a s naším Bohem komunikovat napřímo a to je opravdu výjimečné.
0: Při vaší cestě už jste byli relativně dlouho pryč mimo Českou republiku. Neměli o vás rodina strach nebo byli jste s nima nějak v kontaktu?
1: Tak my jsme hnedka na začátku, ještě než jsme vyrazili na cestu, se rozhodli, abychom to rodině ulehčili, ty obavy o nás a zároveň jim i nějakým stylem předávali informace o tom, kde se nacházíme a jak si užíváme ty místa. Tak jsme se rozhodli udělat takový malý blog nebo web o naší cestě, kde jsme vždycky přidávali pár fotek a k tomu i nějaký komentář. Takže toto byl náš hlavní kontakt s Českou republikou nebo s našimi přáteli a takto jsme předávali informace i o tom, kde se nacházíme. Další věcí byl i Skype, který jsme využívali a využívali jsme ho jak pro komunikaci s rodinou, tak i pro komunikaci s tou duchovní rodinou. A to bych i předal slovo Elišce.
2: My jsme pravidelně ještě předtím, než jsme jeli na tu cestu, tak jsme pravidelně navštěvovali a doteďka navštěvujeme naše úterní modlitevní skupinky, kde jsme v kontaktu s našimi přáteli ze sboru a kde se modlíme za různé témata, kde se navzájem duchovně pozbuzujeme a tak dále. A když jsme jim řekli, že pojedeme na tak dlouhou cestu, tak jsme si uvědomili, že nám vlastně budou taky hodně chybět, krom toho, že nám bude chybět i rodina. A tak jsme si řekli, že bychom chtěli aspoň nějakým způsobem s nimi být pravidelně v kontaktu. A pak přišel takový nápad, že bychom vlastně mohli se k té skupince připojit i tak virtuálně, a tak jsme se rozhodli, že to teda zkusíme. A opravdu v průběhu celých těch 64 dní, tak jsme téměř pokaždé na té úterní skupince byli přítomni, i když ne vždycky na celou dobu, nebo ne vždycky úplně s kvalitním připojením, ale vždycky jsme se připojovali na ten Skype, kde jsme se mohli s těmi lidmi pozdravit, mohli jsme se navzájem takto modlit i společně právě touto virtuální cestou a byl to opravdu skvělý čas a cítili jsme se neuvěřitelně dobře, i když samozřejmě to pro nás znamenalo i určitou oběť, protože tím, že jsme cestovali přes různá časová pásma, tak skupinka, která běžně začínala v 8 hodin večer, tak u nás někdy začínala v 6 večer, někdy ve 3 hodiny ráno, takže jsme opravdu šli spát, nastavili jsme si budíky a ve 3 ráno jsme vstávali proto, abychom se mohli modlit s naší duchovní rodinou a ten čas byl opravdu požehnaný a měli jsme z toho obrovskou radost, i když někdy jsme na té skupince byli třeba opravdu jenom půl hodiny, protože jsme o 4:30 ráno zase odpadli a museli jít spát.
0: Během návštěvy Kambodži jste určitě využívali i různé dopravní prostředky a přesouvali se z místa na místo a doprava v Asii je taková mnohdy svérázná, tak určitě i Kambodža má, nebo stojí za zmínku doprava a Kambodža.
1: Tak během cesty jsme kolikrát využívali opravdu naše nohy. Rádi jsme se procházeli, protože jsme měli spoustu času a rádi jsme objevovali místa po svých. V Kambodži jsme se odvážili využít i služeb taxi a bylo to hlavně z důvodu malého času. A tak jsme si ve městě Siem Reap objednali taxikáře a bylo to vlastně rikša. Ten nás dovezl, kam jsme přesně chtěli, byl milý, usměvavý a předem jsme se domluvili na ceně, která nebyla nejnižší, možná jsme mohli více smlouvat, ale to nemáme úplně v povaze, ale i přesto nám ta cena přišla být poměrně férová. Takže Kambodža bylo jedno z prvních míst, kde jsme začali využívat tu dopravu, ty rikši jejich. Další dopravou, kterou jsme tam využívali, byly už zmíněná elektrická kola, respektive takové elektrické mopedy, to vypadalo, nebo skútry, které jsme si zapůjčili právě na prohlídku Angkor Watu. Zajímavé bylo to, že v průběhu cesty se Elišce ten její moped rozbil. Jednalo se o utržené lanko z brzdy, takže se stalo to, že potom, co bylo odtržené, tak za prvé nešlo brzdit, za druhé nešel ani plyn, protože ten kontroloval, mělo tam čidlo na té brzdě a kontroloval sepnutost brzdy a v případě, že byla sepnutá, tak nechtěla motorka jet. Takže jsme řešili technický problém s majiteli těchto motorek, nebo jak to nazvat, a tam bylo právě vidět i to, ta jejich velká ochota, že během asi hodiny byli schopni přijet s motorkou novou, vyměnit nám ji a bez jakýchkoliv řečí, naopak s velkou omluvou nás opět nechali našemu osudu s novými strojemi.
2: V tom taky šlo krásně vidět to, jakým způsobem Pán Bůh má všechny věci pod kontrolou, protože v okamžiku, kdy se mi ta motorka rozbila, tak to bylo přesně v tom okamžiku, kdy my jsme zabrouzdali někam trošičku dál od těch míst, kde bylo spousta turistů a dojeli jsme na takový palouček, kde se pásly krávy, ale byly to trošičku jiné krávy než ty naše české, byly mohutnější, měly zahnuté rohy a vypadaly docela strašidelně možná v jednu chvíli, když se na nás tak začali otáčet a začali jít směrem k nám, tak jsme si chtěli rychle nasednout na motorky a rozjet se a odjet pryč a najednou ono to nejelo. Tak to byl takový zážitek taky zajímavý, kdy jsme volali tak trochu SOS k Pánu Bohu, aby nás nějakým způsobem z té situace dostal. Naštěstí potom se ta motorka aspoň na kousek rozjela, takže jsme se kousíček dostali dál od těch krav a potom jsme tedy mohli začít řešit ten samotný problém s těmi elektrokoly a jak už bylo řečeno, úžasným způsobem to Pán Bůh opět vyřešil a my za hodinu mohli na nových strojích pokračovat dál v objevování.
1: Dalším dopravním prostředkem, který jsme zde využívali, byl meziměstský nebo dokonce mezizahraniční autobus a ten jsme si vzali zaplatili jsme si jízdenky a normálně jsme si našli nádraží, tak jak se to dělá v České republice, nastoupili jsme a vyrazili jsme. Při tom nástupu už jsme si říkali, že s náma jedou zajímaví lidé. Byli to jak místňáci, byli to i turisté. Potom na hranicích se opravdu ukázalo, co to je za některé lidi. Ve chvíli, když nám celní správa říkala, ať si vyložíme všechny batohy, projdeme turnikety nebo branami, aby jsme mohli přejít přes hranice, tak se v autobuse ukázala jedna Američanka, tuším, a ta měla obrovský problém se svým zavazadlem. A v podstatě si tam vynucovala u řidiče, aby jí vytáhl zavazadlo, pronesl jí ho přes hranice a zpátky jí ho umístil do autobusu, že ona se s tím přece tahat nebude. Situace nám přišla být velice vtipná, až nakonec přistoupil jiný chlapík a práci, jak to říct, no, práci, kterou si měla Američanka udělat sama, tak udělal za ní ochotně, nebo více či méně ochotně. Každopádně nemohla přece něco takového očekávat o řidiče, který musel přepravit přes hranice.

0: který jsme používali na přesun z Kambodži do Vietnamu, tak i tam jsme dorazili v pořádku a celý a všichni, nebo možná snad jen skoro všichni, protože mám pocit, že na těch hranicích snad zůstali nějací lidé, kteří neměli vyřízená správná víza, takže autobusák je tam na hranicích nechal a museli počkat na další projíždějící autobus a mezi tím si víza vyřešit.
1: Když už jsme se zastavili na hranicích, tak přece jenom to je taky taková určitá kapitola v tom vašem cestování, protože těch hranic jste překračovali spoustu. Tak byly problémy na hranicích? Měli jste někde problém, že by vás třeba kvůli něčemu zastavili, museli jste vyndávat batohy nebo zavazadla a různé další nepříjemnosti, nebo to vždycky šlo tak hladce?
2: Většinu víz a různých cestovních náležitostí jsme měli vyřešenou dopředu. Informovali jsme se jak na českých ambasádách v České republice, tak i na internetu. Takže jsme opravdu na všechno byli připraveni. A možná i to nám zajistilo hladký průchod přes všechny hraniční přechody, což pro nás v tu chvíli bylo většinou letiště. Jen mezi Kambodžou a Vietnamem jsme překračovali hranice opravdu fyzicky, jak jsme jeli tím autobusem, a tam jsme na to byli taky připraveni, protože na to člověk potřebuje speciální vízum. A To bylo zrovna jedno z víz, na které jsme si museli vyřídit v Praze na ambasádě. Takže musím říct, že štěstí přeje připraveným a nám to tak prošlo všechno. Jediné místo, kde jsme měli trošku nahnáno, bylo potom v Americe, protože tam mají opravdu přísné podmínky pro vstup do jejich země a když už jsme měli pár razítek v našich pasech ze zemí, které sice jsou povětšinu přátelské s Amerikou, ale i tak nevíme, jak mají nastavená Američani pravidla. A tak jsme měli trošičku obavy, když jsme věděli, že uvidí ty víza z jiných zemí, které jsme projeli před Amerikou, tak jestli nebudou mít problém s naším vstupem do jejich země. Ale i to bylo úplně bez problémů, dokonce pán, který nám kontroloval pas, se na nás usmíval a popřál nám šťastný pobyt.
1: Pojďme tedy překročit ty hranice mezi Kambodžou a Vietnamem a dejme ochutnat aspoň těch prvních pár kroků nebo prvních pár chvil ve Vietnamu, protože víc už se do toho našeho cestování dnes nevejde, tak aspoň pojďme načít ten čas ve Vietnamu, který jste tam strávili.
0: Tak my jsme začali ve Vietnamu tím, že jsme tedy překročili hranice a dojeli jsme do Ho Chi Minhova města, kde jsme strávili zhruba 3 dny a ten první den, kdy jsme přijeli, tak už jsme toho moc nestihli, protože jsme přijeli opravdu k večeru a tak jsme akorát si dali nějaké jídlo po cestě k hotelu, který byl vzdálený možná 5 kilometrů od místa, kde jsme vystoupili z autobusu a tak jsme se všemi zavazadli v té chvíli už možná s nějakými 30 kily na zádech jsme dorazili do našeho hotelu, který byl krásný na okraji města a právě po té cestě jsme tedy vyzkoušeli nějakou místní kuchyni a dorazili jsme do hotelu, kde jsme si dali sprchu a spokojně jsme si zalezli do postelí a konečně jsme se pořádně zase vyspali.
1: Tak to byla ochutnávka Vietnamu, na kterou se můžeme těšit v příštím cestování s manželi Vachůtkovými. Od pořadu Za obzor se s vámi pro tentokrát loučí Pavel Kol a těším se zase někdy naslyšenou.

pořadu Za obzor cestujeme kolem světa s manželi Vachutkovými. Povídání o jejich zastávce v Malajsii a Kambodži si můžete poslechnout ještě v neděli od 19 hodin. Příští týden opět v pátek od 10 dopoledne s nimi navštívíme Vietnam. Posloucháte Rádio 7, ve kterém usedl za mikrofon Milan Remeš, který vás srdečně zdraví a těší se na chvíle, které společně strávíme. Dnes je poslední červencový den, pátek s datem 31.7.2026 a podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně, přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 29 stupňů. Slabý, proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný vítr. Večer v bouřkách přechodně zesílí. Tak to byl výhled dnešního počasí a pojďme se společně podívat i na výhled pořadový. Co je v nejbližších hodinách před námi?

Zrovna jsem se zvedal, že odejdu, když přišla starší dáma a sedla si na místo, kolem kterého bych se musel protáhnout, říká Petr Štěcha z Litoměřic a dodává. I lidi, kteří chodí pozdě na shromáždění církve, si může Bůh použít. Jak a k čemu pomohl Petrovi pozdní příchod starší dámy? Poslouchejte v relaci Život víry v 11.15. Jak se blíží závěr čtení na pokračování z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová Služebnice Boží, završují se pomalu také životní osudy této ženy, matky zakladatelů metodismu. Děti vyrostly a postupně opustily domov. Susana přes všechny překážky a problémy dbala na to, aby bylo dobře připravené na život. Po 30 letech neustálých zápasů o zajištění rodiny a poté, co viděla tolikrát smrt svých dětí, na ní dolehl smutek. Čeká ji ještě něco dobrého? Poslouchejte od 12.15.

Žádný vztah nekvete sám od sebe. Za každým spokojeným manželstvím je spousta úsilí investovaného času a občas i odvaha projít bouřkou. Jak v každodenním kolotoči dávat i nalézat podporu, která vztah udrží pevný, si bude povídat Lída Pohanková s pastorským párem Jirkou a Dášou Pospíšilovými v repríze pořadu Rozmarína v jednu hodinu. A mezi druhou a třetí hodinou je v našem vysílání prostor pro vaše písničková přání. Tak to jsou pořady, kterými se můžete také během dnešního horkého dne občerstvit a samozřejmě i spoustou písniček, které k vám budeme po digitálních a internetových vlnách posílat. Jsem rád, že jste s námi a přeji vám skvělý poslech.

to byla písnička kapely Efod, která byla věnována králi věčnosti. Po další písničce, která bude od kapely Kamis na věky, už nás čeká pořad Život víry.

0: Některé životní náhody a schody okolností jsou v skutku úsměvné. O jedné takové bude v následujícím pořadu vyprávět Petr Štěcha, se kterým natáčel Pavel Kol, a já vám přeji příjemný poslech.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Jmenuji se Petr Štecha a ten můj příběh o tom, jak jsem se setkal s Ježíšem, začíná vlastně někde v dobách ještě totality v roce 1986, což byla doba, kdy asi úplně nebylo snadné jednak se možná k Bohu přiznat, a nejenom to, ale i třeba sehnat Bibli, získat Bibli. Nebylo tak, jako že dneska si člověk jde do obchodu, koupí si Bibli a ještě si může vybrat z několika překladů. Asi tam nějak to začínalo. Takovým nějakým hlavním impulzem asi bylo to, že jsem se jednou od své spolužačky na střední škole rozvěděl, že věří v Boha. A to samozřejmě v té době bylo hodně zajímavé. Možná hlavně z toho důvodu, že se o tom nemluvilo a že všude v různých těch občanských naukách a podobných předmětech se upřednostňovalo vlastně to, že svět tady se vyvinul postupně, jako je ten materialistický způsob vysvětlení, a že by nějaký Bůh zatím mohl být, tak to se vůbec nepřipouštělo. A vím, že teda i tohle z toho mě právě třeba v těch hodinách tak jako trošku provokovalo. Říkal jsem si, jak to můžou tvrdit s takovou jistotou. No, takže to asi byly takové nějaké otázky, které někde hluboce ve mně dřímaly, a pak když ta spolužečka přišla s tím, že teda věří Boha, nebo že uvěřila, tak přímo, že uvěřila v Ježíše, tak to byla taková chvíle, když jsem si říkal, aha, tak dál bych asi o tom chtěl vědět trošku víc, zjistit, o čem to teda skutečně je. A ta příležitost ta se nabídla nějak krátce na to, co jsme se o tomto bavili. Ona říkala, hele, teďka tam u nás ve sboru, to bylo v Mladé Boleslavi v Jednotě bratrské, bude tam nějaká přednáška, hele, tak přijď se tam podívat, jestli chceš, a možná i tu Bibli si budeš moc koupit, kterou jsem teda tak nějak jako vyhlížel, že bych se do ní rád někdy podíval a trošku se seznámil s tím obsahem. No, tak musím říct, že jsem sebral všechnu odvahu a vyrazil jsem tedy v daný den na dané místo, a byl jsem celkem zklamán, musím říct, protože přednáška byla taková neúplně zajímavá pro mě v tu dobu. Bylo to cosi o Komenském, o jeho, já vím, co to přesně bylo, to téma. A vím, že po nějaké době jsem si říkal, no tak tohle jsem nepřišel poslouchat, jako to mě zajímají jiné věci. A býval bych byl odtamtať odešel, ale zrovna, když už jsem tak jako zvažoval, že se zvednu a odejdu, tak přišla nějaká starší dáma a jak si sedla si tam do toho místa v lavici, kterým já bych se musel protáhnout, a tak mi to bylo takové, jak si jsem říkal, teď tady budu ještě dělat takovýhle jako rozruch a ostudu, že se kolem ní budu protahovat, no to dělat nebudu. Tak to je jenom možná takové pozastavení nad tím, že i lidé, kteří chodí pozdě do shromáždění, tak si je Pán Bůh může použít, protože jsem neodešel, zůstal jsem tam, a to bylo, myslím, zásadní, protože pak skutečně po té přednášce, která nebyla až tak zajímavá, tak jsem se mohl s některými lidmi, kteří tam byli z křesťany, trošku pojprávit, mohl jsem si trošku jako nějaké věci vysvětlit, říct. A hlavně teda oni říkali, hele, tak jestli máš čas, tak pojď, můžeme k nám domů, a já to mám nějaký nový zákony nebo něco, tak to si něco vybereš, to nebude problém. A takže já jsem říkal, no tak jo, fajn, tenkrát to už byla konec střední školy, nástavby, tak to byla taková pohoda prostě, jako nějaký povinnosti, úkoly, jako prakticky žádný, jako hodně volný čas. Tak jsem vyrazil, říkal jsem, fajn, to bude dobrý. A musím říct, že se mi tam velice líbilo. Hrála tam nějaká muzika a muzika mě tenkrát, no, do dneška mě muzika oslovuje, líbí se mi. My jsme tenkrát měli s takovou partou nadšenců kapelu, hráli jsme takový nějaký hard rock a trošku heavy metal, a tak to bylo takový někdy trošku divoký, ta naše muzika. A tak jsem říkal, tohle se mi taky celkem líbí, to zní zajímavě, tahle ta muzika. A bylo to, mám takový pocit, že zrovna z Brna, z baptistické jednoty nějaké nahrávky a bylo to, velice se mi to líbilo, hezký dvojhlasy tam byly. Takže celkově to naladění bylo fajn a oni potom v nějakou chvíli řekli, hele, tak už půjdeme domů, ještě se pomodlíme. A teďka to byl ten okamžik, kdy jako jsem říkal, tak co se teďka bude dít, co teďka nastane. A tak se jako někdo se tam modlil nějak a někdo jiný, zase nějak jinak. A pak právě jsem tam slyšel modlitbu, Bože, já ti děkuji za to, že ses mi dal poznat. A během toho modlitevního stišení tato věta mě tak nějak stále rezonovala v hlavě a jsem si říkal, tak jako, když se za tohleto děkuje, tak proč by se za to nemohlo prosit? A do dneška jako, je mi to takovou zvláštní jako záhadou, jako, jaká to byla Boží moc už tenkrát, že jsem v sobě nějak sebral tu odvahu v tom, a k údivu mnohých, kteří tam byli, tak jsem říkal, Bože, prosím tě, dej se mi poznat. A asi to nebylo něco, jako, že by najednou se udělalo nějaké velké světlo nebo nějaké hvězdičky kolem začaly lítat, ale já jsem věděl, že v tu chvíli jsem udělal nějaký první krok někam dál a skutečně potom hned následně jsem mohl vydat svůj život Pánu Ježíši, ač jsem úplně pořádně nevěděl vlastně, co to všechno obnáší, ale byl to takový krok určitýho rozhodnutí jít. A pak když jsem vlastně odtamhle odcházel, tak ještě tu Bibli jsem si vzal, ten nový zákon, a jsem přišel domů, tak jsem tím listoval a teď jsem do toho koukal, říkal jsem, no tak, ale to je zajímavý, a teďka kde začít, jak začít, teď tam člověk nacházel ty listy Římanů, jsem říkal, co pak jsem nějaký Říman, Židům, no, Žid taky nejsem, ale pak jsem tam objevil Janovo evangelium, protože to už jsem slyšel jaksi, že to by bylo asi to správné, čím bych měl začít, říkám, aha, fajn. Tak jsem se do toho nějak začet a musím říct, že mi ty věty celkem dávaly smysl. Třeba na rozdíl od toho, když jsem, a to bylo několik let předtím, když vlastně doma jsme nakrátko měli starou Bibli kralickou, a tak tam člověk udělá vlastně to, co asi udělá každý člověk, když dostane knížku do ruky, že ji vezme hnedka od první stránky, a teď jsem tam prostě četl o tom stvoření a v těch termínech a výrazech té kraličtiny, o těch létavcích a podobně, tak to úplně, to se říká, tomu jako nějak tomu nerozumím, tomu neberu, ale když jsem pročítal toho Jana, tak tam jsem skutečně nacházel slova, který mě ukazovali na tu podstatu toho, o co vlastně jde. A s tím se možná potom ještě pojí jedna taková věc, protože já když jsem, že samozřejmě člověk udělá nějaké rozhodnutí, ale pak může přijít i nějaká pochybnost. A já jsem tu pochybnost samozřejmě měl, ale říkal jsem si, jestli pak já jsem to udělal všechno správně, tak jak mám, a jestli je to opravdu ta správná cesta. Začaly různý takový nejasnosti v mém životě. A vím, že jednou jsem se právě probudil jsem se ze sna, z takového trošku zmateného. A v hlavě mi rezonovalo Jan 5:24. Já jsem si říkal, tyjo, to je nějaký nesmysl přece, jako proč zrovna tady ten verš, to se to si vymyslel, to je úplná blbina, hloupost. Ale jako ráno mi to nedalo, a tak jsem si to našel a jsem tam čet, amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. A pro mě v tu chvíli tohleto slovo bylo neskutečným takovým zásekem hluboko do mý duše, takový ujištění o tom, že když jsem se rozhodnul, když jsem slyšel to slovo a uvěřil, takže vlastně nemusím pochybovat o tom důsledku, o tom výsledku, co vlastně to znamená do mého života ohledně spásy, ohledně záchrany. Tak to možná taková věc toho rozhodnutí samotného, pokud by šlo třeba o takové ty věci, těch důsledků, toho, co člověk jako, jak se život změnil, pro mě se asi změnil možná v přístupu k té muzice, to asi možná na prvním místě, protože tak nějak jsem shledal, že ne všechna ta tvrdá muzika jaksi je správná. Když se člověk začne těmi texty malinko zaobírat, tak zjistí, že to úplně není to pravý ořechový. Tak to byla asi taková jedna z těch prvních změn. Samozřejmě to, že člověk, když nevěřil, tak bral Boží jméno nadarmo, pak si to najednou uvědomí, že vlastně to je špatně, tak to je věc další, taková asi automatická. Ale možná ještě jeden taková vnitřní změna byla v tom, že do té doby jsem tak nějak druhý lidi hodně posuzoval a zkoumal podle sebe, podle svého měřítka, jako vůči mně, že jako já bych byl ten nejlepší a teďka tady ten je horší a ten ještě horší. A ten pohled na lidi se, musím říct, hodně zásadně změnil, že jsem si uvědomil, že vlastně tím měřítkem vůbec nemůžu být já, ale že tím měřítkem musí být Ježíš a že já zdaleka nedosahuju toho měřítka, těch kvalit, tak jak by to mělo být, a je to do značné míry zápas na pořád, abychom byli Kristu podobní a abychom nezůstávali stejný v těch našich zvyklostech starého života.
3: Podle čeho se rozhodovat, co je správné, co je špatné? Třeba tvrdá muzika je špatná a která je dobrá. Podle čeho se to dá rozlišit?
2: To je nesmírně těžká, složitá otázka. Samozřejmě jsou lidi, kteří třeba z různých názvů skupin hledají, že v tom je skrytý jakýsi akronym, jakási zkratka, že v tom je skrytý nějaký název, jiný další. Ale obecně si myslím, že pokud v tom textu je nějakým způsobem vzýváno násilí, nebo přímo je tam vzýván ďábel, satan, tak tam asi není žádná další diskuze. Tam je to víceméně jasné. Do určité míry možná i obaly desek, obaly CDček napoví, jestli to působí k nějakému pokoji, k nějaký pohodě, nebo jestli to má spíš vzbudit možná až trošku odpor, jestli to má vzbudit nějakou kontroverzi. Takže tak, určitě si myslím, že je tvrdá muzika, která může být i křesťanská, byť by možná někteří křesťani nesouhlasili, ale tak to je věc diskuze. Na druhou stranu může být zase i muzika, která vůbec třeba není tvrdá, a přitom si myslím, že může být zavádějící v tom obsahu, v tom pojetí.
3: A obecně, i když bychom vztáhli i na ostatní věci, co děláme, podle čeho rozlišit, co je dobré, co je špatné?
2: Rozumím té otázce, ano. Tak myslím, že tím základním rozpoznáním, co je dobré a co je špatné, tak to nám ukazuje Boží slovo. V Božím slovu nacházíme jednoznačně nějaké vodítko. Ať už vodítko ve smyslu třeba i 10 přikázání, nebo obecně toho, co je ve starém zákoně, v těch všech ustanoveních, která byla, tak tam určitě nacházíme jednoznačné rozlišení, co je správné dělat a co není správné dělat. Tím, že Ježíš přišel, tak ukázal vlastně ještě trošku jiným způsobem a posunul, řekl bych, zásadním způsobem na větší hlubinu to, co je dobré a co není dobré. Možná jenom mě teďka napadá zkázání nahoře, kdy prostě přichází s takovým srovnáním. Říká, ano, ve starém zákoně nebo v zákoně je napsáno, že například nescizoložíš. Jo. Ale Ježíš jakoby to posunul na mnohem vyšší úroveň tím, že říká, když někdo už jenom pohledne na ženu chtivě, tak už v tom je skryté to cizoložství. Nebo zmiňuje nezabiješ. A zase posouvá to na mnohem vyšší úroveň, když říká, už tím, že se na někoho hněváme a zlobíme, tak vlastně jako bychom zabíjeli. Takže určitě pokud je o srovnání, co je dobré a co je zlé, nechat se jednak tedy inspirovat písmem Biblí, ale samozřejmě i nechat se vést, protože věřím tomu, že Ježíš nám v těch věcech, které nejsou do detailu popsány v zákoně, co se smí nebo nesmí, takže Ježíš nám v tom jednoznačně dává porozumět, pochopit. No, možná jeden z příkladů asi, kde by to bylo, je třeba otázka kouření. Že? Jako kouření ve starém zákoně nenajdeme to ani v novém zákoně, nicméně pokud jde o to pochopení, tak asi vůči každému dojde, že pokud se doptává Ježíše upřímně na jeho názor, tak si myslím, že dojde celkem velice rychle k tomu správnému rozhodnutí s tím skončit.
3: Je v tom životě křesťana potřeba církev? Nejde si být jen tak věřící, uvěřím, řekl jsem Bohu, co jsem udělal, a je potřeba tam mít ještě to společenství těch dalších lidí?
2: Tak tohle je otázka, kterou si možná zvlášť v dnešní době celá řada lidí klade. Myslím si, že právě tím, že Boží slovo je do značné míry přístupné, ať už je to po vlnách rozhlasu nebo po internetu, v televizi, najdeme si nejrůznější kázání, nejrůznější vyučování, psané texty kázání, v podstatě podle směru, který nám vyhovuje od, řekněme, nějakých tradičních pohledů na věc až po evangelikální a charismatický, to všechno tam je. A jsou skutečně lidé, kteří by možná si řekli, no, tak mě to stačí, já si to prostě pustím, poslechnu, a mě to potěší, mě to nějakým způsobem nabije, můžu jít dál, ale já si myslím, že to je špatně, protože myslím si, že v našem životě by měla být taková ta nejenom to přijímání toho slova jako takového, ale to, že v tom společenství jsme a že to společenství církev můžeme nějakým způsobem spolu vytvářet, že i tam je prostor pro, možná ne třeba úplně vždycky pro to vyučování, i když samozřejmě taky, ale třeba právě pro sdílení, protože různé těžkosti můžeme se s někým o tom sdílet, můžeme se za to společně modlit, můžeme to míst společně, možná někdo bude mít nějakou konkrétní radu, kterou bych normálně asi neměl, neslyšel, někde nenašel bych ji na internetu. Takže církev jako společenství, a tady bych asi možná podtrhnul to společenství jako to místo, kde vlastně jsme lidi, kteří věří stejnému Bohu, prožili stejnou zkušenost s Ježíšem, jsou jeho krví ospravedlněni, očištěni, tak to je naprosto zásadní. Samozřejmě pokud si někdo pod církví představí jenom nějaké obřady nebo kostel jenom jako takový, tak to samozřejmě málo. Já si myslím, že církev je hlavně o lidech.
3: A jaký Bůh je? Dá se popsat? Dá se popsat život s ním?
2: To je zajímavá otázka. Nesnadná, jaký Bůh je. Jaký Bůh je a nesklouznout do nějakých klišé, nesklouznout do nějakých frází. Já bych řekl, že možná bych řekl možná něco novýho. Tak pro mě osobně Bůh je vždycky znovu překvapující. Vždycky mě znovu nějakým způsobem zaskočí, a teď to myslím v dobrém, jo, že přece jenom jako za tu řadu, můžu vlastně říct desetiletí, který už člověk nějak s Bohem prožil, tak člověk už leco zná, leco sví, a tak jako asi v každé oblasti, když už člověk něco prožije a něco s něčím se seznámí, tak už je pak málo málo věcí, které by člověka překvapily, nějak znovu oslovily, nějak zbohatily. A já musím říct, že to je, vnímám to vůči sobě takovou velkou boží milost, že vždycky jako najdu něco nového. Najdu něco nového, jako čím se můžu zabývat, co můžu jako tak nějak hledat dál. A abych jenom nemluvil tak jako obecně, tak teďka úplně konkrétně od té doby, co jsme nedávno před půl rokem byli s manželkou v Izraeli, tak musím říct, že jednak teda to by bylo na nějaké úplně jiné další a dlouhé vyprávění, co tam člověk duchovně prožil, ale říkal jsem si, přece jenom asi bych neměl tu hebrejštinu úplně dát za hlavu, a takže teďka takovým novým koníčkem nebo novým takovým směrem je, že se prokousávám pomalinku hebrejskýma písmenkama, seznamuju se s tím, jak ta hebrejština je tvořená a jak vlastně ty počátky úplně toho, co Pán Bůh vlastně svěřil Izraeli, celou tu Tóru, to od počátku, co je, tak jak je to vlastně psáno a jak tam jsou možná skryté poklady další, které nám samozřejmě díky tomu, že to máme přeloženo do češtiny, tak nám možná někdy unikají nebo úplně nejsou vždycky podchyceny, tak to je taková nová věc, čím mě Pán Bůh překvapil, že mi tuhle tu touhu dal.

Svědectví Petra Štěchy natočil pro Rádio 7 Pavel Kohl. Jeho reprízu naladíte v sobotu ráno v 5.15, v neděli dopoledne od 10.15 a také v pondělí od 18.30. Pokud jste i vy navázali s Bohem osobní vztah a chcete se o svůj příběh podělit s druhými, ozvěte se nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz nebo nás vyhledejte na sociálních sítích. Rádi váš příběh pošleme dál. Za týden hovoří Věra Ovdijenková. Další svědectví o životě s Bohem nabízí relace Stopy, ve které bude vyprávět v pondělí od 8.30 Pavel Dirda. Teď už na Rádiu 7 písničky City House Music a Jany Zibalové, po kterých se podíváme, kteréže jméno se skrývá v dnešním kalendáři.

Dnes je pátek 31. července a svátek má Ignác. Výklad tohoto jména je poměrně složitý. Dá se mluvit o podobě s latinským slovem agnatus, což znamená později zrozený, ale také se slovem cognatus, příbuzný. Vycházet můžeme ovšem i ze slova ignis, tedy oheň. Tak si vyberte. Třeba to znamená později zrozený ohně příbuzný. I když to jméno nedává moc velký smysl. Známým nositelem tohoto jména byl Ignác z Loyoli, zakladatel jezuitského řádu. O jezuitech už bylo napsáno mnoho. Jedni je kritizují za nesnášenlivost vůči protestantům, která je provázela v historii, jiní je chválí za jejich výchovné dílo a hlubokou vzdělanost. Vraťme se ale k dnešním oslavencům, kterých je podle statistik z roku 2016 v naší republice pouhých 300. Ten počet se samozřejmě během let mohl změnit, jisté ale je, že jich mezi námi zase tolik není. Jediný Ignác, kterého znám já, byl postavou ve známé knize humorných příběhů ze Slovácka, kterou napsal Zdeněk Galuška, Slovácko sa súdí, podle které vznikl i stejnojmenný televizní seriál. Pokud ale nějakého Ignáce přece jen znáte, popřejte mu a udělejte mu něčím radost. Pokud je opravdu ohnivý, tak ho v tom dnešním pařáku pozvěte na zmrzlinu nebo ledovou kávu, ať se trošku schladí. Nebo si s ním přečtěte příběh z knížky Zdeňka Galušky, kde jeho jmenovec vystupuje. My všem ohnivým Ignácům z Rádia 7 přejeme vše dobré a ať v nich hoří hlavně ten boží oheň lásky a pravdy a posíláme jim i vám pro radost hezkou písničku.

To byla Fearless B&D a písnička Love Like Fire, láska jako oheň, kterou jsme hráli dnešním ohnivým oslavencům Ignácům. Páteční poledne je na dohled a na Rádiu 17 k němu doprovodí Ben Drápal s kapelou Azimut a také Jesus Cabello.

písní Jesuse Cabeya Semillas, Semínka, jsme se přenesli přes páteční poledne s datem 31. července 2026. I v poslední červencový den vám dělá společnost Rádio 7, jehož vysíláním vás provází Milan Remeš. Ve čtvrt na jednu vám nabídneme ve čtení na pokračování předposlední část knihy Sandy Denglerové o Suzaně Wesleyové. A protože teď vstupujeme do druhé poloviny dne, tak vás zvu, abychom ji společně vložili do Božích rukou v modlitbě. Nebeský Otče, nech je posvěcené Tvé jméno. Ty jsi Bůh živý a svatý, stvořitel všeho viditelného i neviditelného, nebes i země. A to Ty všechno udržuješ svým mocným slovem při životě. To Ty jsi stvořil čas a všechny věky. Děkuji Ti za dar dnešního odpočinu.

poledne. Ať se v něm naplňuje tvá vůle na nebi, na zemi i v životech každého z nás. Ať se i dnes šíří po celé zemi poselství o přicházejícím Božím království, pravdy a spravedlnosti a naději, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu, tvém synu, který nám svou obětí na kříži otevřel dveře, abychom do něj mohli vstoupit. Když vyznáváme svá provinění a přijmeme v srdci jeho oběť i pro svůj život. Pomoz nám, abychom byli tvým světlem a vůní v tomto světě. Prosím tě, ochraňuj nás v dnešním dnu před těmi vysokými teplotami. Prosím za děti na táborech, za seniory, kteří tato horka hůř snášejí, za nás za všechny, abychom tyto žhavé dny přečkali bez úhony. Prosím i za všechny, kteří cestují nebo jsou na dovolené, aby mohli načerpat nové síly, aby mohli prožít i hluboké chvíle s tebou a vrátili se v pořádku ze svých cest zpátky domů. Děkuji ti, nebeský Otče, za tvou lásku, za tvou milost a za naději, kterou nám do života dáváš. Ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

Jemu patří chvála, jemu patří čest, zpívej novou píseň, zpívala polská skupina TGD. Před námi je ještě písnička Aarona Schusta Be Gracious, buď ke mně milostivý, která vychází ze slov jednoho z biblických žalmů, jmenovitě žalmu 51. Po ní už vás na Rádiu 7 pozveme k poslechu četby na pokračování, tak zůstaňte s námi. Be gracious.

0: Jak se blíží závěr čtení na pokračování z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová Služebnice Boží, završují se pomalu také životní osudy této ženy, matky zakladatelů metodismu. V minulém díle jsme sledovali, jak děti rostly. Než se Susana nadála, dceři Emílii bylo 20. Byli víc než matka s dcerou, byli učitelka s žákyní a přítelkyně. Emília byla smutná, že byl otec stále pryč, že schání peníze za své básně, které nikdo nechce, a že chybí jako otec svým dětem. Susana jí jako vzdělané mladé dívce chtěla najít dobré místo a manžela. Také se rozhodla, že každý den večer se bude jednu hodinu věnovat jednomu svému dítěti. Chtěla svým dětem předat co nejvíce ze svých zkušeností. Nejstarší Sam pobýval v Londýně. Jeho básně byly lépe přijímány než ty otcovi, a tak mohl domů posílat i nějaké peníze. Mladší bratr Jackie šel také studovat. Dcera Siuky se vdala za nevychovance a Emília si otevřela vlastní školu. I Nancy si našla manžela. Rodina se zmenšovala. Susana se po 30 letech vypravila do Londýna, kam se měl vrátit z cesty její bratr. Kapitán lodí prozradil, že bratr po cestě těžce onemocněl a přál si vysadit po cestě. Susana byla zoufalá. Ani bratr, ani údajné bohatství, které vezl domů, se nikdy nenašli. Dobrý poslech.
1: V Lincolnshire bylo obvykle zataženo těžkými mraky a déšť býval jen chvílemi vystřídán sluncem. Sluneční svit potěšil lidská srdce i keř rozmaríny u zahradní zítky. Časté přepršky naopak prospívaly květinám a jiným rostlinám. Běh Susanina života se hodně podobal takovému počasí. Jejím sluncem byl Jackie, který ve věku 23 let dostal roku 1726 stipendium v Lincolnské koleji. Susan byla hrdá na to, že její syn je tak snaživý ve studiu a ve službě Bohu, i když jeho cesta byla poseta mnohými těžkostmi. Také Sam byl hrdý, že jeho syn dosáhl tak významného postavení. Ale jinak byly v životě Susan samé mraky, a to nejen proto, že se její bratr tak záhadným způsobem ztratil. Ve věku 15 let odešla Kezi do školy paní Taylorové, což samo o sobě bylo dobré. Susan by teď konečně mohla mít čas na čtení a na studium, neměla však peníze na knihy. Marně prosila Sema, aby jí nějaké opatřil. Patty se odstěhovala do Londýna a bydlela u svého strýce lékaře Matthewa. Tam se setkala se studentem teologie Wesleyem Hallem. Sam ve svém optimismu předpokládal, že jejich vztah je stejný, jako býval mezi ním a Susan před mnoha lety. Susan realistka si byla jista, že nikoli. Potom jsem přijal k Epworthu ještě místo ve Vrutu, malé vesnici vzdálené 5 mil přes močál. Avšak obě místa vynášela jen polovinu toho, co jsem vydělával před 20 lety v samotném Epworthu, a tak teplý, zděný dům pronajal. Rodina se musela přestěhovat do vlhké chatrče na pokraji osady, ještě menší a schátralejší, než byla v South Ormsby. Z tohoto nového domova obsluhoval malý sbor ve Vrutu. Když byla cesta pro špatné počasí neprůjezdná, musel se každý týden přeplavit na malé loďce přes bažiny, aby vysluhoval svatou večeři páně a konal bohoslužby v Epworthu. Hetty konečně našla muže svých snů, jak se vyjádřila. Susan ho nazývala mužem těžkých snů. Ona a Sam, kteří jinak spolu málo kdy souhlasili, tohoto mizeru prokoukli. Jak to, že jejich dcera neviděla, že to byl úlisný sukničkář? Sam byl šokován a Susan hluboce zklamána, když Hetty nakonec se svým právnickým rytířem utekla a počase se zase vrátila, protože se s ní zdráhal oženit.

Je velice smutné a pro naši rodinu typické, napsala Susan v té době Jackiemu, že tvůj otec a já máme zřídka kdy stejný názor. V tomto případě však byli zajedno. Když se ukázalo, že Hetty je těhotná, Sam ji provdal za prvního muže, který se naskytl. Opuštěná žena očekávající dítě se tak stala paní Wrightovou, nevěstou klempířského tovaryše z Lincolnu. Sam už nechtěl o své dceři ani slyšet. Susan to prožívala ještě hůř. Cítila to jako zradu. Byla zrazena děvčetem, které se usilovně snažila vychovávat a vést ve víře. Susan se dokonce cítila zrazena samotným Bohem. Žila přece svůj život podle jeho přikázání. Kdysi napsala v dopise svým synům. Které rozumné stvoření pod nebem by mohlo neuznávat Boha a nežít ve službách toho, od něhož přijalo své bytí? Vychovávala své děti tak, aby poznali Boha a žili před ním v bázni. A teď tohle. Jak mohl Bůh něco takového dopustit, když Susan tak věrně zachovávala všechna pravidla hry? Život doma byl stále nesnesitelnější. Podobně jako při všech Semových pokusech o získání peněz, nájem Epworthské farie stál víc, než kolik jim to vynášelo. Rodina se nakonec zase nastěhovala zpět do Epworthu. Tam začal Sam se svým velkým dílem, s disertací na téma knihy Job, a to v latině. Každé dítě, které bylo doma nebo přišlo domů na návštěvu, skončilo v pracovně, kde muselo pomáhat při sestavování poznámek. Když se děti nakonec vzepřeli, zaměstnal Sam nadějného muže ze sousedství, jakéhosi Johna Whitelamba. Molino přání vdát se jako ostatní děvčata se konečně splnilo. John Whitelamb ji miloval tak vroucně, že mu její postižení nijak nepřekáželo. Paprsek světla v Susanině životě, malý proužek modři na zamračené obloze, vydržel méně než rok. Šťastně vdaná Molly zemřela při porodu prvního dítěte. Také miminko zemřelo.

V listopadu roku 1731 Sjuki skoro zemřela při porodu. Sjuzena ji navštívila, přitom dostala zánět pohrudnice a sama málem zemřela. Znovu na ní dolehlo trápení ubohé Hety. K tomu přišla krutá smrt Moly, Semova zraňující lhostejnost, roky zadlužení, které se ani o groš neumenšilo, Sjukijino nešťastné manželství. To vše dohromady přivedlo Sjuzen až na pokraj zoufalství. Ještě v únoru byla upoutána na lůžko a všechno jí bylo naprosto jedno. Více než 30 let se snažila a teď tu ležela bez prostředků. Kdyby se tak Bohu zlíbilo nasytit ji, ošatit a zbavit dluhů té strašné zátěže. Slibovala absolutní oddanost, ale už když formulovala svůj slib, měla malou naději, že ji Bůh vyslyší. Filantrop jménem James Oglethorpe v tu dobu navrhl, aby se v Novém světě zřídila kolonie pro vězněné dlužníky. Komu bude poskytnuta šance nového začátku bez břemene dluhů, uvažoval tento muž, z toho se může stát užitečný, úspěšný občan. Sem se přihlásil. Pokud někdo splňoval předpoklady jako dlužník, pak to byl on. Sjuzen se mu to nesnažila vymluvit, stejně by to nemělo cenu. Byla přesvědčená, že Sem i v Novém světě bude mít vždycky dluhy, i když tam bude mít méně příležitostí utrácet peníze. Nakonec Sem uznal, že je příliš starý a svou žádost stáhl.

vzdát farářského místa ve Vrútu. Jednoho dne spadl při jízdě z vozu. Zdálo se, že je mrtvý, potom se však k údivu všech zase zvedl a o dva dny později, v neděli, dokonce vysluhoval večeři páně. Jeho pravá ruka však zůstala ochrnuta, takže se musel naučit psát levou. Wesley Hall a Petty trávili zimu roku 1733 v Epworthu. Wes opustil Petty kvůli Kezi, která ve svých 23 letech byla nejkrásnější ze 7 Wesleyových dcer. Jak vypadaly vztahy v tomto trojúhelníku, to Susan nikdy nepochopila. Wes se vrátil k Petty, oženil se s ní, vzal ji do Londýna a pozval Kezi, aby se k ním nastěhovala. Jak Kezi mohla na takovou nabídku přistoupit, to zůstalo pro Susan hádankou. Zdá se, že nic, co děvčata udělala, ji už nemohlo šokovat. Byla to prostě špatná rozhodnutí, která se mstila. Její chyba, že dcery dostatečně nepřipravila na drsný život ve světě. Emília našla ve věku 44 let jakž takž slušného muže a spokojila se s ním. Byla unavena prací a starostmi o chod školy. Hledala muže, který by jí umožnil být ženou v domácnosti a matkou. Avšak Robert Harper, kterého sotva znala, byl také unaven prací a omrzel ho existenční zápas. Hledal úspěšnou ženu, která by mu poskytla život bez práce. Nakonec sebral její úspory, ztratil se a zanechal ji s dítětem, které brzy zemřelo, a se svými dluhy. A pak na ní začalo doléhat to, čeho se nejvíc obávala, a změnilo to její zamračené dny v temnou noc. Sem byl den ze dne slabší. Napřed už nemohl vůbec psát. Potom měl takové potíže s koordinací svých pohybů, že mu dělalo potíže vysluhovat večeři páně. Jeho duševní schopnosti ubývaly. Roku 1735 už nemohl opustit postel.

jsem si v životě přál už jenom tři věci. Být bez dluhů, vidět komentář ke knize Job vytištěn a zemřít v přítomnosti svého syna Sema. Ani jedno ze tří přání se mu nesplnilo. A pro Susan život ztratil smysl. V službě Bohu musí vidět svou jedinou odměnu. Vždy, když vstupovala do Semova nemocničního pokoje, měla strach, že se zhroutí. Poléta věděla, že k tomu musí dojít. Teď však, když nastal Semův čas, měla dojem, že to neunese. Pravda, měl mnoho chyb. Byl však mužem, kterého milovala. Jako na počátku, tak i nyní, 46 let po jejich sňatku, byl Susanin smysl pro realitu vyvažován Semovým optimismem. Susan viděla stát smrt u Semova lůžka, zatímco Sem až do konce viděl přicházející probuzení v Epworthu. Semi se nemohl vzdálit od svých povinností, ale Jackie a Charles dorazili. Když otec umíral, drželi ho za ruce.

Tím týdnu se Susan zdál život trochu snesitelnějším než týdny předtím. Věděla alespoň, jak vše dopadlo. Sam byl u pána a ona sestavovala nápis na hrob. Sama se divila, že jeho smrt překonala lépe, než čekala. Synové prodali rezavé nářadí, krávy, slepice a prase. Až na několik drobností byla celá fara vyklizena. Nový farář si ji zařídí po svém. Susan se odstěhovala k Emílii do Gainsborough. Dvě ze Samových přání se nakonec přece jen splnila. Dluhy, které tížily Susan po celý život, byly konečně zaplaceny a latinský komentář ke knize Job byl vytištěn. I po smrti se Samova sebedůvěra zase jednou ukázala jako přehnaná. Očekával, že jeho práce bude vrcholem jeho životního díla, které celý svět uvítá s obdivem. Doufal, že tato kniha zbaví rodinu všech dluhů a zajistí mu místo mezi největšími učenci v zemi. Prodalo se však méně než 500 výtisků. Podle jeho přání odevzdala rodina jeden exemplář královně Caroline, v naději, že jim královna dá velkorysý honorář jako ocenění hodnoty díla. Královně se líbila vazba.

knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Dnešní díl si můžete poslechnout ještě 15 minut po 23. hodině a poslední, 16. část, v pondělí opět čtvrt hodiny popoledni. Posloucháte Rádio 7, jehož vysílání vyplní až do 13. hodiny písničky plné vděčnosti, radosti a povzbuzení, tak ať vám přinesou pohlazení na srdci i na duši.

To byla kapela Adoráre a jejich písnička Kruhová mříž. Podle zpráv nás zasáhla další vlna veder a díky dnešním teplotám, které se blíží 40, se předpokládá velmi silná zátěž teplem. Pokud jste na sluníčku, tak pozor na úžehy, ale také pozor na úpaly. Úpal je celkové přehřátí organismu, které vzniká z pobytu v horkém prostředí. Při nedostatku tekutin anebo při těžké práci a sportu. Na rozdíl od úžehu se může objevit i ve stínu nebo v budově bez slunce. Příznaky jsou vysoká teplota, bolest hlavy a závratě, horká a suchá kůže bez potu, zmatenost nebo dokonce mdloby. Pokud takové příznaky pocítíte nebo u někoho vypozorujete, první pomocí je přesun do chladu a stínu. Svléknout nadbytečné oblečení a ochlazovat vlažnou vodou v oblasti krku a třísel a také pít vlažné nápoje po malých doušcích. Tak na sebe dávejte pozor, pořádně se zavodňujte a my vám na Rádiu 7 posíláme další písničková občerstvení.

Ve světě plném kompromisů, který na nás tlačí, Ježíši, přisuň si mě blíž, zažehni ve mně znovu vášeň, nebudu se za tebe stydět, dospívala v písni Not Ashamed Lucy Grimble. Před námi je 13. hodina a s ní dostane ve vysílání Rádia 7 prostor relace Rozmarína, která přinese rozhovor Lídy Pohankové s pastorským párem Jirkou a Dášou Pospíšilovými o tom, jak v každodenním kolotoči dávat i nalézat podporu, která udrží manželský vztah pevný. Předtím ještě písničky kapel Souznění a Adonai a také Dariny Kočenži. Jsme rádi, že jste s námi.

13. hodina posledního červencového dne s datem 31.7.2026 je za námi. Horkým letním odpolednem vás provází, doufám, že osvěžující vysílání Rádia 7 s Milanem Remešem za mikrofonem, ve kterém nyní dostane prostor pořad Rozmarína, který se věnuje vztahům a dnes přináší povídání o tom, jak podpořit manželský vztah a jak ho udržet pevný. Ještě připomenu hodinku mezi 14. a 15., která bude patřit jen vám a vaším písničkovým přáním, na která se už opravdu těším. A teď už vám přeji inspirující poslech. Rozmarína právě začíná.

0: dlouho, takže o nich vím především to, že nepovažují manželství za něco, co vám spadne jenom tak do klína bez práce, ale moc dobře ví, a to ze zkušeností vlastních, ale i těch dalších párů kolem nich, že manželství vyžaduje docela dost úsilí a také podpory. A právě o tom bude i ta dnešní rozmarina, ve které tady vítám Dášu a Jirku Pospíšilovi.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak jsem ráda, že jste přijali moje pozvání, a možná dřív, než se dostaneme víc k tomu tématu o té podpoře manželství a rodiny, tak já se vás zeptám, jak dlouho jste vlastně spolu? A jak to vaše manželství, jaká období jste v tom manželství vlastně už prošli? Tak možná Dáša může začít.
1: Tak letos to bude 31 let, takže loni jsme měli takové hezké kulaté výročí. Právě nedávno jsem se s někým bavila a říkala jsem, že mám pocit, že jsme se brali předevčírem, jako jo, že čím déle jsme spolu, tím rychleji to nějak letí. Takže jaká jsme měli období? Měli jsme zajímavá období určitě, některé z nich tady zmíníme víc, některé míní. Prvních 12 let života jsme byli jenom spolu, což může být velmi pozitivní, ale může to být taky vyzývající, protože jsme 12 let neměli děti. Pak to bylo období, které nás totálně rozhodilo, když přišly děti do rodiny, a potom teď prožíváme období puberty svých dětí, takže já bych to zatím tak jakože roztřetila, že to tak asi nějak těch 30 let je rozdělených.
0: Jak to vidíš ty, Jirka?
2: Pamatuju, když jsme vstupovali do manželství, tak si pamatuju na setkání s jedním manželským párem, kteří byli už ve věku důchodovém. Drželi se za ruku, sedna si dali pusinku a říkali, že to je čím tím krásnější a lepší. A tak jsem si říkal, že to je téměř nemožné. A během možná prvních 5 let jsme byli do sebe takový zaláskovaní, zamilovaní, všechno vycházelo, ale přesto jsme měli nějaké spory a jsme museli něco řešit. A tak jsem si říkal, jestli někdy se dožijeme toho, že řekneme, že to je čím tím lepší a lepší. A buď už zapomínám, a nebo mně připadá, že už jsme v tom období, kdy mohu říct, že jsme tak vzájemně provázaní, že to je čím tím lepší, lepší a lepší. A chtěl bych tady říct, že to je možné. Že před těma 31 lety jsem si to neuměl představit a dneska díky Pánu Bohu, ale i díky Dáše a díky všemu, co jsme mohli spolu zažít, mohu vidět, že opravdu manželství může fungovat velice dobře i těch 30, 40, 50 let.
0: Já jsem v tom úvodu zmínila, že vy ale dobře víte, že vám to nespadne do klína jenom tak bez práce. Kdy jste měli nějaké takové období, kdy jste zjistili třeba právě možná po tom prvním období takové té zamilovanosti, že vlastně to bude vyžadovat úsilí, nebo dostali jste se do nějaké situace, kdy jste zjistili, že možná spolu víc bojujete, než budujete?
1: Jirka to tak řekl hezky, jako že jsme prvních několik let byli zaláskovaní, ale já si myslím, že už i v těch prvních letech jsme právě naráželi na věci, které jsme si přinesli ze svých původních rodin. Jo. My vždycky, a myslím, že asi s každým manželským párem, kterému sloužíme, nebo třeba pak připravujeme na manželství, tak zmiňujeme historku o dělání volských ok, nebo tedy vajíček, které buď mají to oko píchnuté nebo nepíchnuté. A v rámci toho, že jsme si chtěli projevovat tu lásku a Jirka mi chtěl připravit ta volská oka, které mi píchnul, a já jsem s ním potom chvíli nemluvila, protože jsem byla totálně naštvaná. Takže jsme vlastně zjistili, že každý jsme nějak nastavení, že máme tak zaběhnuté nějaké vzorce chování, a že pokud chceme být spolu, tak buď se budeme respektovat, nebo přijmeme vzorec toho druhého, nebo prostě najdeme nějakou schodu. Takže já bych řekla, že záhy jsme přišli na to, že na tom musíme pracovat a že jsou věci, které se dají překročit. Myslím, že prvních 10 let manželství jsem nebyla schopná překračovat ponožky svého manžela, které ležely všude. A potom nastala taková změna, že jsem s láskou sbírala ty ponožky, odnášela jsem do nějakého koše a už jsem je nekomentovala. A teď už se vlastně o ponožkách vůbec nebavíme, jo. Takže ta změna, nebo ten vývoj a ta práce na tom vztahu je možná.
2: Myslím, že jsme asi hodně pochopili takový ten vzájemný respekt, respekt jeden k druhému, ale též respekt k té odlišnosti, ať už, že já jsem muž, Dáša je žena a už i to, že vycházíme z jiných rodin, ale taky tím, že působíme jako pastorský pár, tak samozřejmě do toho přichází nějaké sebevzdělání. To znamená, že jsme si taky něco mohli přečíst o manželství, o vztazích, o psychologii. A bylo to někdy velice zajímavé. Si pomínám, že možná pro mě i pro Dášu, to bylo možná po 15 letech manželství, bylo strašně takové klíčové, že si pamatuju, jak jsme se jednou možná hádali. Dáša mi říkala, že mi něco řekla, já jsem říkala, že si to nepamatuju. A pak mi napadla taková zajímavá myšlenka. Jsem se ptal Dáši, proč si myslíš, že se jí na to ptám? A řekl, tak asi, že nevíš. A já jsem řekl, no a co mám jiného dělat, když nevím, tak se tě na to zeptám a můžeš mi na to odpovědět, než mi říkáš, že jsi mi to říkala už 10krát nebo 100krát. Já prostě, když nevím, tak se zeptám a to, že nevím, za to vlastně možná mohu, ale tam se ne, protože jsi mi to ty říkala, ale tam se, protože nevím. A tohle si myslím, že bylo taky klíčové pro Dášu, že to zakceptovala. A myslím, že to je třeba takový častý spor v manželství, že žena říká něco, mužu nevnímá nebo přeslechne, ale když se muž ptá, a to je možná taková dobrá rada pro ženy, když se muž vás na něco ptá, on fakt neví a chce odpověď, nechce zjistit, proč neví, prostě on se ptá na něco a jestli ho máte rádi, tak mu na to odpovězte.
0: Takže to jsou určitě věci, ve kterých se dá bojovat a dá se v nich bojovat asi celý život, pokud nepřijde k nějakému takovému prohlédnutí, že se s tím dá vlastně zacházet i jinak. A máte ještě nějaké takové tipy, kde jste spolu bojovali a pak jste přišli na to, že se s tím dá zacházet i jinak?
1: Tak určitě, když spolu mluvíme o věcech. Jo? Vím, že mě hrozně pomohlo, jednou jsme probírali takovou situaci a já jsem věděla, že asi nezměním Jirkův názor, ale já jsem mu řekla, že se s ním nechci hádat, ale že já potřebuju vyjádřit ten svůj pocit. Že potřebuje vyjádřit, jak se v tom cítím, že mu prostě musím říct, jak já to vidím, jak bych to chtěla a pak jsem schopná přijmout, že on to udělá jinak. Ale že prostě o těch věcech musím mluvit. Jo, takže často se mi stávalo, že jsem se s ním dohadovala, nechtěla jsem ho poslechnout nebo nechtěla jsem přistoupit na ten jeho názor, ale pak jsem si uvědomila, že mě vlastně stačí, když řeknu, jak se cítím a potom se poddám a přenechám to Pánu Bohu. A vím, že jsme řešili, možná jsem tu situaci už někdy líčila, takovou situaci, vždycky říkám, vzpomínám si na bagry, jo? To je taková historka, když jsme stavěli dům a kolem domu byla spousta hromad a já jsem právě říkala, já bych chtěla to mít tak uklízený a už prostě jako něco s tím udělat a furt jsem to Jirkovi vyčítala, že se nestará. A pak mi Pán Bůh říká, jako řekla jsem to mockrát, tak mi to prostě dej a počítej s tím, že já můžu něco udělat. A tak jsem říkala, jo, Pane Bože, ty máš moc, ty můžeš odklidit i ty hromady, když já si to nedokážu představit, když s tím můj muž nic neudělá. A bylo jedno sobotní dopoledne a vedle nás se stavěl další dům a byl tam bagr. A on překopnul náš elektrický kabel. Pán zazvonil, přišel se nám omluvit a že to teda spraví a že s tím něco udělají a jestli by pro nás něco mohlo udělat. A já jsem se tak nadechla, říkám, no, kdybyste nám srovnal ty hromady. Takže myslím si, že když je chvíle, která je jakoby nějakým zdrojem konfliktu, tak z toho Božího pohledu je asi nejlepší pro manželku, nebo teda já to tak mám nastavený, že se přestanu hádat, přestanu škemrat a začnu se modlit. A mám toho nejlepšího přímluvce a Pán Bůh se prostě postará. Ale ne s tím, že jsou naštvaná, že to prostě pustím a Bohu důvěřuju. Takže možná taková rada, když zápasíte, přestaňte bojovat a přenechte to Pánu Bohu, protože on vidí ty potřeby.
0: Tak já myslím, že to je docela hezkých pár rad na úvod v tom, že boje v manželství asi jsou normální věc, ale dá se k tomu postavit způsobem buď to opravdu tvořivým nějakým, ve kterém zažijeme, že se to posouvá a buduje, anebo se k tomu dá postavit způsobem destruktivním, kdy od věcí utečeme, rezignujeme a nebo si to vyčítáme a omlacujeme o hlavu. Tak já myslím, že pro úvod by to stačilo a o té podpoře si řekneme zase za chvilku.

0: povídáme si s Jirkou a Dášou Pospíšilovými o tom, že manželství v podstatě potřebuje podporu a prožívá různá období. A já o vás vím nejenom to, že vy sami pracujete na svém manželství, ale že jste podporou i pro mnohá manželství kolem sebe, připravujete lidi jako pastorský pár i právě na vstup do manželství. Takže to můžete trošku vnímat, jak je to důležité vlastně, aby manželství mělo nějakou podporu. Tak já nejdřív se zeptám, jestli vy sami jste měli nějakou podporu v tom začátku, anebo jste si ty svoje boje museli vybojovávat sami.
1: Já si vzpomínám na jednu situaci, když jsme v podstatě začali sloužit manželem jako pastorský pár, tak jsme měli ještě rodinu druhého pastora, za kterého jsme byli hrozně vděční, protože měli jsme takový jeden konflikt, já už se nepamatuju, o co šlo, ale já jsem to nějak viděla, ten muž to nějak viděl, ten druhý, jeho manželka to nějak viděli a můj muž to viděl úplně nějak jinak. Jo? A v té chvíli jsme si uvědomili, že je strašně dobrý nechat někomu nahlídnout do našeho vztahu. Protože někdy my sami můžeme být přesvědčeni o tom, že ty věci děláme dobře a že se ten druhý mýlí. Ale když dáme druhým lidem prostor, aby se podívali na ten náš vztah zvenčí, tak najednou to může být pozbuzující pro jednoho z toho páru, že se postaví na jeho stranu, anebo někdy taky proti němu. A pak to člověka přivede k přemýšlení. Když už tři lidi to vidí takhle, tak možná já jsem ten, kdo to vidí špatně a začne o tom přemýšlet. Takže my jsme byli za tu podporu toho pastorského páru hrozně vděční. Já si úplně vybavuju tu situaci, jeli jsme na chatu rodičů mého muže a seděli jsme tam, pak na zemi, pak jsme se večer modlili a prostě bylo to, prožili jsme takovou nějakou zvláštní duchovní přítomnost, když jsem věděla, že se věci lámou a že je to něco, že budeme muset se učit, že budeme muset zápasit o ten vztah a že je moc fajn, když na to nebudeme sami. Takže tenkrát jsem prožila takovou jakoby vděčnost a teď si uvědomuju, že vlastně podobnou podporu můžeme nabízet mnohým lidem, kteří jsou na začátku té cesty, když někdo přijde a jsou spolu třeba 5 nebo 7 let a prožívají nějakou krizi, tak já se jakoby v myšlenkách vrátím do toho období a říkám, jo, tam jsme taky byli, jako jo. A já říkám, ale fakt je možný to změnit, jako jo, protože jednak už máme těch 30 let zkušeností. Ale taky jsme měli vedle sebe lidi, kteří nás pozbuzovali. Myslím si, že Jirka by mohl říct určitě takové nějaké oblasti, ve kterých je dobrý těm lidem sloužit, protože i připravujeme, nebo on víc, já se vždycky tak nějak přidružím přípravě manželské páry nebo snoubenecké páry na manželství. Takže možná ty oblasti, na kterých je dobré pracovat, bychom mohli zmínit.
2: Já jsem chtěl říct něco jiného, ale...
0: Můžeš klidně říct i to, tak, co jsi chtěl.
2: Tak to není manželství. Aby to nevyznělo, že byli vždycky 3 proti 1, jako, nebo proti mně.
0: Ano, mě u toho ještě napadalo právě, jestli právě potom třeba ten muž nemá větší zábrany do toho někoho pustit. Právě kvůli tomu, aby se nepřišlo na to, že třeba jako on to možná nevidí úplně tak dobře. Že mi trošku přijde, že ženy jsou otevřenější nebo ochotnější o těch věcech mluvit. Nevím, jestli je to proto, že si myslí, že mají vždycky pravdu, tomu to nevím, ale jak to vnímá muž, že mu najednou někdo vidí do něčeho a navíc se může přijít, že třeba i to nevidí úplně dobře?
2: Jako určitě muž ty věci vnímá trošičku hůř, když má odkryt nějaký problém. Když už opravdu s někým pracujeme, kdo už na tom tak špatně, že potřebuje nějaké poradenství, nějakou terapii, tak žena je ochotná velice rychle jít pro pomoc, ale dotlačit muže, aby byl v nějaké terapii, v nějakém programu, kde se bude mluvit i o jeho chybách, tak si myslím, že to muži moc nechtějí. Ale přesto já bych možná jenom chtěl tak nějak říct, že žijeme v takové těžké době, kde se lidi uzavírají do sebe. Já to vnímám i teďka po covidu, si myslím, že to je velikánský problém. A tady bych chtěl možná vyzvat lidi, zvlášť křesťany, ale není to jen věc křesťanů, abychom se nebáli společenství. Slovo církev, eklesia, vlastně dává důraz na to být spolu. A myslím si, že před 30 lety, jo, si pamatuju, jedu vlakem v kupé a je tam 5 lidí a 5 lidí se spolu začne bavit. Dneska sednete do kupé a 5 lidí na sebe, no ani zírají spíš na mobil, ale se lidi nebaví. My jsme teďka byli na horách a tam byla dvojsedačka a někdy se mi stalo, že jsem s někým jel jiným než s mým známým, a tak jsem si říkal, musím při hned tím, jak se posadíme, otevřít pusu a něco říct, abychom spolu konverzovali, ale kdybych to neudělal já, tak si myslím, že se mnou nikdo nebude mluvit na té sedačce. A tak si myslím, že nám odchází ze společnosti takové obyčejné sdílení. A možná vidím velikánský rozpor v tom obyčejném sdílení, nebo prostě být spolu, ale jenom se bavit a v nějaké terapii, nebo naštívit psychologa. A mně tam připadá ta propast strašně velká a myslím si, že většina věcí by se vyřešila opravdu díky normálnímu setkávání s kamarády, s lidma, kteří prochází taky různýma problémama a ani nemusíme se setkat, abychom něco řešili. Být jenom spolu a spousta věcí se úplně přirozeně jako ukáže. A já bych chtěl pozbudit, a my to děláme, když připravujeme mladé lidi na svatbu, tak je pozbuzujeme. Mějte k sobě kamarády, jděte spolu na hory, pozvěte je na oběd. Nemusíte vůbec otvírat váš problém, který řešíte, jenom buďte s někým a ono to tak se někdy přirozeně otevře a je to normální mluvit o věcech, které jsou jako jináčí. Takže myslím si, že jako jsme v opravdu v těžké době a myslím, že velikánský útok na manželství právě v tom, že se manželství uzavírají do sebe, nemají k sobě přátelé a neřeší normální věci a myslím, že kdyby se tohle podařilo posunout a chci vyzvat všechny posluchače, jestli máte nějaký manželský pár, ani ne, který má problémy, ale buďte otevření pozvat na oběd, buďte otevření s těma zajet na hory, buďte otevření být v nějakém opravdu tom společenství, to je o hodně víc, než přemýšlet o nějaké terapii, protože myslím, že terapie je až opravdu nějaký velký problém.
1: Já, mě u toho napadla jedna situace, jak ty jsi říkala, že možná chlapi hůř přijímají tu kritiku. Já jsem to nemyslela tak, že by vždycky Jirka byl ten, kdo se musí nějakým způsobem měnit, protože si myslím a vždycky to říkám, jsem vděčná za to, že jsem si vzala životního optimistu, protože jsem vstupovala do manželství možná trochu pesimisticky. Moje nastavení bylo vždycky takové, že jsem ve všem viděla problém a můj muž v ničem problém neviděl. A mě to na začátku strašně točilo. Ale teď můžu říct po těch 30 letech, že se mu podařilo fakt mě posunout, dívat se na věci s vírou, s nadějí i tím, že jsme křesťané. Ale myslím, že mezi křesťany je spousta těch, kteří jsou takový nějaký zapšklí. A to, jak teďka Jirka mluvil o tom, jednoduše pozvěte lidi na oběd. Nám se často stane, když k nám lidi přijdou na návštěvu, můj muž to má tak přirozeně nastavený, že já vařím a on potom stane a uklidí kuchyň. A často, když je u nás návštěva a on se potom obědě sebere a jde naskládat nádobí do myčky, myje ty velké hrnce, tak ta manželka se na mě tak dívá zoufale. Někdy manžel položí otázku, říká, to on tak dělá normálně, nebo když tu máte návštěvu? Říkám, no, to je u nás normální. A spousta žen je překvapená, protože jejich manžel třeba vůbec nepomáhá v domácnosti a možná spousta chlapů může být zahanbená, právě když vidí toho pastora, který vyběhne a jde uklízet, jo? Nebo když odcházíme z církve, tak lidi vidí, že Jirka doma je nádobí, do uklízí, podívá se, jestli je rozsvíceno, někdy jde umýt záchod. Prostě, když jsme s lidma, tak jak říkal Jirka, nemusí chodit lidi do nějaké poradny, ale jednoduše vidí náš život, tak to, co my žijeme, pro ně může být možná takovou ochutnávkou toho, že je to možné, že jejich manželství může být dobré, že můžou věci měnit a že na nich můžou pracovat.
2: Přesto můj takový životní postoj je jako být transparentní. Je to asi věc doby, že se snažíme skrývat věci. Mně se moc líbí Teen Challenge, to je organizace, která pracuje se závislýma, hodně staví svoji praxi na jednom verši z přísloví, kde je napsáno, že kdo své viny otvírá, tak tomu se dobře povede. A já si myslím, že tohle je někdy opravdu opíše člověka, že se snažíme skrývat své chyby, ale když je skrýváme, tak potom žijeme v nesvobodě, protože se bojíme, že to někdo odhalí. Já mám velice rád příběh jednoho mýho známého, který byl mírně naplešlý a když šel kdykoliv ven, tak si pořád hlídal hlavu, aby mu ty vlasy, které tu plešku přikrývají, tu plešku neodkryly. A on říkal, že vždycky šel ven a bál se, že se mu tím větrem to odkryje a lidi uvidí, že je plešatý. A on řekl, že to vyřešil jednou jednoduchou věcí, že si vzal nožky a ostříhal si vlasy dohola a vlastně přiznal tu svoji plešatost. On říkal, já jsem vyšel ven, Já jsem byl tak svobodný. A myslím, že to je, pokud jste křesťané, tak mě můžete teďka možná rozumět, pokud jste nevěřící, tak zkuste to jenom tak přijmout. Ale věřím tomu, že to je jedna z největších zbraní satana, abychom věci skovávali, abychom se přetvařovali. Já někdy říkám v církvi, že církev je nejvíc pokrytecká organizace na světě, protože my k tomu téměř vedeme, abychom zakrývali naše špatnosti, protože jsme přece v církvi, kde jsou všichni krásní. A já prostě úplně nesnáším, když mě to přijde nový do církve, uvidí tu takzvanou svatost a má dvě možnosti, tři. Buď přizná, že on takový není, nebo začne být taky v přetvářce, anebo už tam vždycky nepřijde. A tady si myslím, že jako církev děláme často veliké chyby, že tu přetvářku a i ohledně manželství prostě všem ukazujeme a není to pravda. A myslím si, že pokud jakýkoliv pár přizná, že má v něčím problém, tak tím jenom získává body pro to, aby se jich někdo další zeptal, jak se to vyřešili. A jak si Lido říkal, manželství je boj, je to práce, ale není to tak těžké, pokud jsme otevření. Ale pokud nejsme otevření, pokud věci skrýváme a jsme v přetvářce, tak je to strašná dřina, nemá to žádný elán, je to bez radosti, protože pořád se bojíme, hlavně, aby někdo na to nepřišel, hlavně, aby se nás na to nezeptal, hlavně, aby nebylo vidět, že já jsem ten, který něco špatného udělal. A v tom jsem strašně vděčný, že jsem křesťan, protože jako křesťan vím, že mohu se lahávat a přesně mě Pán Bůh má rád. A věřím, že i má žena mě má ráda, i když vidí to mé selhání, protože jsme křesťané. A v tomhle je velikánský benefit být křesťanem, že se nemusíme bát selhání, protože vždycky můžeme povstat. A Pán Bůh to miluje, když člověk povstane a Pán Bůh nemá radost se rejpat v těch pádech, ale spíš v těch postavení se.
0: Já právě to jsem chtěla se ještě taky zeptat tím, jako, jak jste pastorský pár, že může být právě někdy problém v tom, že ty pastorské páry nenajdou tak lehce oporu někoho kolem sebe, pokud mají pocit, že všichni, kdo jsou kolem nich, tak oni by jim měli sloužit, ale někdy můžou mít problémy a řeknou si prostě, nemůžu to říkat tady těmhle lidem, abych je nějakým způsobem nezatížil svými problémy. To znamená, co byste jim poradili, protože zároveň právě, jak říkáš, o to větší nebezpečí potom na ten pastorský pár čeká, že oni sami selžou.
2: Tady možná teda si vezmu mikrofon. Já si myslím, že tohle je strašná lež pro pastory. A když se mluví o té přetvářce, tak já si myslím, že mnohdy pastoři jsme právě tím zdrojem ještě větší přetvářky, protože nechceme, aby lidi viděli, že my selháváme. A já tohle právě úplně v církvi nesnáším. Prostě když se řekne, že pastor prostě musí být ten, který žádnou chybu neudělá. Potom jsme někde prostě na nějakým představení a lidi nás prostě uctívají. Ale je to všechno o lži, jako. A já právě si myslím, že je krásné, když ten pastorský pár odkryje, teďka nemyslím úplně nějaký velikánský hříchy, ale je transparentní a já prostě s tím absolutně nesouhlasím, že pastorský pár nesmí ukázat svoji chybu. Naopak bychom v tom měli být příkladem a spíš lidi pozbuzovat, jako nebojte se odkryt své chyby, já je taky odkryvám. Mně se stalo tolikrát po mém kázání, že za mnou přišli lidé a říkali, Jirko, my jsme tak děční, že jsi normální. A že prostě taky padáš. A já jsem říkal, to je normálně, že padám. Já nejsem nic víc než kdokoliv jiný a tohle si myslím, že tak nějak se pořád jako mele. Jo? Já to vidím i v jiných církvích, že prostě dá představa o tom duchovním je, že on musí být dokonalý. A zase, oni to začnou skrývat a spadnou ještě do větších prostě hříchů a problémů a potom je tolik skandálů s vedoucíma, protože pořád se očekává, že oni jsou dokonalí. Nejsou dokonalí, jsme normální lidi, jenom jsme pastoři.
1: Já bych tomu řekla teda jednu věc, určitě ta pomoc je potřebná, ale myslím si, že, nebo aspoň u nás to tak je, a když si vzpomínám třeba na našeho bývalého bratra biskupa, jeho manželku, oni to měli asi taky tak podobně, Často se mluví o tom, že manželé se musí spolu modlit, musí spolu duchovně zápasit a já jsem se kdysi na to zeptala Rudka, Bubika, Marušky, oni říkají, no my tak se zavřeme a děláme to každý sám. A já jsem si je představovala, protože pro mě byli vzorem bojovníků, znalců písma, nevím čeho všeho, jo, že musí spolu hodiny trávit na modlitbách a Maruška říkala, já si to radši tak jako řeším sama. Tak. Takže jsem se, mě to tak jakoby osvobodilo a v podstatě jsem si našla, nebo Pán Bůh mi poslal opravdu věrnou přítelkyni, se kterou ty věci sdílím, ve kterých já zápasím. Vím, že se za mě modlí. Řekla bych, že možná ví spoustu věcí o mém muži a přesto ho pořád má ráda, když tam přijde na návštěvu. Ale věřím tomu, že ta podpora je nutná, protože Pán Bůh nás stvořil jako lidi a nemůžeme žít jakoby sami fungovat, ale potřebujeme společenství a potřebujeme toho, já jsem jednou kázala modlitebního partnera, jako jo, mít prostě někoho, kdo nás drží, kdo nás vede, kdo nás nese. A ještě mi napadla jedna věc, Jirka mluvil, ne všechny problémy se musí vyřešit. My jsme to tady, myslím, povídali o přestávce, když nás nebylo slyšet. Ale za ty roky, co jsme spolu s Jirkou, jsme zjistili, že jsou věci, ve kterých se neposuneme. Ve kterých se prostě nezměníme. Ve kterých máme to svoje chování nebo vnímání, ale že už jsou to věci, které nás absolutně nerozhazují. Prostě se na sebe takovým podíváme, nadechneme si, tak jo, a jdeme dál. A myslím, že naučit se žít s těma odlišnostma je taky jakoby obrovský kus jakoby vítězství, protože ne všecko změníme a žít s tou představou, že prostě toho druhého nebo sebe změníme, je někdy možná naivní, jo, ale můžeme se respektovat.
3: Takže určitě je to právě o tom, že nejde jenom o tom přiznávat svoje chyby, ale taky si říct, prostě jsme na cestě, ne všechno se vyřeší teď, ale víc jde o ten postoj, který k tomu zaujímáme, než o ten fakt, jak jsme už zvítězili nebo nezvítězili. A o těch oblastech, teda, které jsi zmiňovala, tak to si řekneme zase asi po písničce.

0: Já jsem ráda, že v dnešní Rozmaríně, která se točí kolem manželství a o tom, jak manželství potřebuje i podporu zvenčí, zaznělo právě to, že nikdo z nás, ani když jsme pastorský pár, tak nejsme dokonalí a že je důležité o věcech mluvit a být otevření i vůči druhým. Vlastně Dáša zmínila i něco o tom, že vy sloužíte manželským párům, připravujete je na manželství a věřím, že s některými z nich jdete i určitou část cesty, právě třeba i v některých krizích. Takže ty jsi zmiňovala, že jsou některé oblasti, které právě jsou důležité s těmi manželi projít a že by o nich mohl říct něco Jirka. Tak mu zkusíme dát teď prostor.
1: Možná jenom trochu odkryj karty, jako jakým způsobem děláme poradenství. Nás oslovil jeden bratr z Polska, jmenuje se Ropienko, napsal knížku o manželském poradenství a na konci knížky je test, asi 100 otázek. Takže když k nám přijdou lidé, ať už je to poradenství předmanželské nebo vůbec o manželství, tak se snažím jim dát těch 150 otázek, nebo 100 otázek a oni odpovídají takovým krásným způsobem. Odpovídá muž, co si on myslí a buduje svoji odpověď 1 až 5 a odpovídá, co si myslí, že napíše jeho partnerka. A ta partnerka odpovídá, co si ona myslí a co si myslí, že odpoví její partner nebo manžel. A já potom vezmu ty jejich výsledky a dívám se, kde se různí. Vždycky oni mají strach, že to je test, a kdo vyhraje, kdo to líp odpoví. A říkám, žádná odpověď není správná, mě jde jenom o tom vidět ty rozpory ve vašem přemýšlení v té či oné oblasti. Já dám příklad. Jednou jsem se bavil s jedním párem ohledně přípravy na manželství a přišla otázka, jak často budou navštěvovat svoje rodiče. Muž odpověděl jednou za půl roku, žena odpověděla 3x týdně. Jsem řekl, máte problém a musíme to teďka otevřít. Není ani A, ani B, no spíš to B je špatně, nebo to A, vidět se jednou za půl roku z rodič, to asi není úplně ideální, ale nemusíme znát veškeré jakoby okolnosti, ale jsem řekl, musíte o tom mluvit, protože pokud ta žena bude chtít tak často mít vztah se svojí rodinou, jak ten muž to bude vnímat, bude on s ní chodit, nebude s ní chodit, bude jí závidět, bude žárlit, jak bude řešit další věci. A tohle si myslím, že je moc krásné vidět ty rozdíly a umět o nich mluvit. Když se ptáte na ty oblasti, které jsme tak nějak během těch 30 let poradenství tak rozpoznali, tak máme takových 5 oblastí, které otvíráme s každým párem. První oblast je, já teda teďka trochu možná vystřeluju, protože mám v neděli kázání v Apoštolské církvi v Břeclavi a budu o tomto mluvit, takže pokud tam někdo budete, tak teďka si uši zacpěte, protože to budu trochu opakovat. Ale první oblast je oblast vůbec postoje muže a ženy v rodině. Máme nějaké tradiční nastavení v církvi, tradiční nastavení jako Češi, co dělá muž, co dělá žena. A já si myslím, že to někdy může být úplně špatně. Pamatuji si, že já vůbec neumím pracovat s penězma. Pamatuji si, jak jeden pastor, Pavel Dolejší, prostě řekl, že on se peněze nevyzná a že to dělá jeho manželka. To řekl před 30 lety. A to bylo tak revoluční v té době, že jsem si myslel, že ho možná někdo vyhodí z církve, ale mi to tak rezonovalo v srdci, že jsem byl nadšený, že nemusím se starat já o peníze. Nebo já, když jsem se stal křesťanem, tak jsem hodně koktal a možná budete překvapení, že my, když jdeme s Dášou do restaurace a já ji pozvu, tak platí Dáša. Ne proto, že bych já neměl peníze, protože mám peníze, ale protože mám problém mluvit s cizím člověkem a koktám a je mi to nepříjemné koktat před číšnicí nebo číšníkem. A když tohle někomu řekneme, tak říkají, ten to je strašně, jak přece muž musí zaplatit. A my to máme nastavené a já jsem to cítím strašně dobře a Dáša taky. Nebo otázka rozhodování, jak to je. Takže první oblast je, kde je v tom manželství muž, kde je v tom manželství žena. Třeba Dáša řekla, že já umývám nádobí, zvlášť velké hrnce, protože vím, že to pro ní je těžké. A mě to nebaví. Já naopak jako muž jsem nadšený, že když umiju hrnec, tak je to strašně rychlé a je to velká práce, protože velký hrnec vypadá...
0: Je to prostě vidět.
1: Je to vidět a já jsem nadšený, nebo já, mě třeba nebaví, nebo mě třeba baví krájet brambory, zvláště velký, že prostě během 10 minut mám všechno udělaný a se cítím jako geroj, že jsem prostě něco zvládnul a Dáše hodně pomohu a máme to takhle domluvený. Třeba nesnáším obalovat květák. Miluju květák a jsem nadšený, že Dáša to taky nesnáší, ale udělá to. A máme to takhle prostě rozdělený. Takže postoj muže, ženy v rodině. A další oblast, bavíme se o sexualitě, protože věříme tomu, že sex je důležitá věc pro každé manželství. A tam taky někdy vidím, že Češi mají tabu, že se bojí o těch věcech mluvit. A takže my se o tom bavíme s tím párem. Další oblast jsou peníze. Jak vlastně vůbec pracujeme s penězma. Nechci to úplně rozvádět, ale pro mě je šílené, že mnohé manželství, zvlášť nevěřící, mají peníze oddělené. Že muž má svůj účet, žena má svůj účet, žena neví, kolik vydělává muž neví, kolik vydělává žena, nebaví se o tom, kam peníze investovat, takže tohle otvíráme a já ani nemám úplnou přesnou představu, jak to má být, ale jenom otvírám ten rozhovor, aby oni spolu o tom mluvili. No, další oblast, kterou otvíráme, jsou koníčky. Protože věřím tomu, že každý má právo na svůj koníček a někdy to může být taky velikánský rozpor v partnerství, v manželství, když ten muž chce koníček, žena chce koníček. Pamatuju si, jsme dělali jedno poradenství před svatbou a to byl absolutně ideální pár. Já bych prostě řekl, že oni jsou tak propojení, že jsou úplně... Až jsem jim záviděl, jak byli na tom krásně spolu, dokud se neotevřel slovo motorka. A při slově motorka jsem myslel, že ta žena vyskočí a vyškrábe oči tomu budoucímu manželovi. My jsme zase zůstali absolutně konsternováni, protože jsme to absolutně nečekali, ale bylo to téma, které prostě pokud by oni neotevřeli před manželstvím, tak nevím, kde by prostě skončili. Čistě prakticky jenom ona měla zkušenost, že nějaký její známý se na motorce vyboural, zemřel a měla strach od toho partnera, měla strach, že by zůstala s dětma sama. Byl to velice zajímavý rozhovor. Takže postavení muže ženy v rodině, sex, peníze, koníčky a poslední téma, které otvíráme, je, jak se hádat. Protože myslím, že hádání je krásná věc v každém manželství a pokud to dva lidi umí, tak je to krásné se pěkně pohádat a mít z toho dobrý pocit. A ten dobrý pocit není v tom, že vyhrají. To je třeba věc, kterou Daša možná zmínila. Mě trvalo 15 let v hádání se s mojí ženou, že já jsem vždycky chtěl vyhrát. A já jsem potom pochopil po 15 letech, že když vyhrají spor já a Daša a nikdo kolem nás to nevidí, jako co to je za vítězství, jenom...
0: To není uspokojující.
1: Jakože není tam, že by mě někdo tleskal a jsem řekl, to je tak strašně jako... jako bezcenné vítězství, když jsem asi pochopil, že jakoby vyhrát nad manželkou jakoby argumentačně vlastně nic nepřináší, ale když se někam posuneme, tak to je velikánský přínos. A zase mám případy lidí, kteří někdo potřebuje čas, než určitou věc si prožije. Někdo potřebuje se jít projít, někdo potřebuje okamžitě věci řešit a narážíme na to, a to je možná téma asi pro mě nejdůležitější, jak se hádat, že prostě, nebo to je de facto o tom, jak spolu komunikovat. A tady vidím velikánský rozpor třeba v tom, že někdo potřebuje čas to prožít a ten druhý mu ho nechce dát, ten druhý chce všechno vyřešit a nedá prostor pro toho druhého. Takže tyhle pět oblastí vždycky otvíráme a myslím, že když si tohle oni vyříkají, tak budou mít krásné manželství.
0: Můžu se zeptat, jestli teda se už umíte hádat?
2: Já myslím, že jo. Myslím, že nám to jde. Já bych jenom zmínila k tomu, když jsme se předtím bavili o té podpoře, tak vlastně, když děláme tady to poradenství nebo tu terapii, tak je to taková i samoterapie pro nás. Jo? Protože my znovu a znovu vždycky, když s těmi snoubenci nebo partnery nebo manželi procházíme ty oblasti, tak si připomínáme ty svoje věci a nutí nás to znovu se nad tím zamýšlet. Stalo se nám několikrát, že úplně jsme vnímali, nevím, jestli to vždycky ti snoubenci poznali, že zrovna jsme narazili na něco, co nemáme úplně vyřešený a pak jsme to museli dořešit. Takže ona je to taková terapie i pro nás, protože nám to pořád jakoby připomíná zůstat v těch hranicích, jo, který jsme si vymezili, který jsme si položili. A někdy se říká, že lidem můžete přidat jenom to, co sami máte. A jestli my sami nemáme, tak prostě nemůžeme dát. Jo. Chtěla jsem zmínit jen takovou historku a teď mi teda vypadla, jako ta byla taková hodně veselá u toho.
1: Když si na ní vzpomeneš, já jenom ještě dám jeden takový princip, který jsme se naučili. Zase, možná to tak jako vyznívá, že vás chci pozbudit ke křesťanství, ale chci, protože věřím tomu, že Bible je úžasná kniha a přináší spoustu principů. Když budete číst Bibli a budete ty principy akceptovat, tak vás to posune strašně dopředu. Já vždycky říkám lidem, protože dělám svatby i pro nevěřící a vlastně s tím procházím biblické principy a oni jsou z toho strašně překvapeni, jak ta Bible je velice moudrá ohledně principů. Tady vidím tu dnešní dobu, celá ta otázka genderu, která prostě říká, že prostě není rozdíl mezi mužem a ženou. Já to úplně jako chci protestovat, protože muž je jinačí a žena jinačí. A jeden z principů, který je pro mě velice důležitý, je, že jsme se jako rozhodli, Bible říká, nezapadej slunce nad vaší hněvivostí. A to je princip strašně důležitý. Umět, než jdete spát, si ty věci jakoby vyříkat. A to jsme se naučili, že prostě nejdeme spát po hádání. Já si nemůžu představit, že bychom třeba spolu 2-3 dny nemluvili. A to je věc, kterou častokrát slyším.
0: A dáme teďka další prostor, aby si vzpomněla na historku a třeba po písničce se ji dozvíme.

0: Dostáváme se k závěru dnešní Rozmaríny. Nejdřív dám prostor Dáši, protože ona si už asi vzpomněla na tu historku, kterou chtěla zmínit.
1: Není to úplně historka, která jakože v té situaci se mi vybavila, ale spojila se mi s něčím, o čem určitě taky chceme mluvit, jako možná o dalším bodu nebo možná o možnosti podpory manželství jako takového. Je to program, který se jmenuje Manželský refresh. My ho teďka máme čerstvě za sebou s manželem, absolvovali jsme ho už dvakrát. A jenom abych přiblížila, Jirka mluvil vlastně o tom, že je dobré mluvit o těch svých koníčcích a vzájemně se podpírat, podporovat, vycházet si vstříc. Já mám takovou jednu zálibu, moc ráda se chodím procházet. Jednak si tam čistím hlavu, myšlenky a nevím co všechno. Dělá mi to dobře i fyzicky samozřejmě. A v rámci toho manželského refreshe, což je program, který má nějak povzbudit manželství, dodat do něj vitamíny, tam byla jedna taková aktivita, že máme pro sebe něco vzájemně udělat a povzbudit se a tak. A my jsme seděli, nevím, jestli to bylo u oběda nebo u večeře, a asi u oběda, protože bylo ještě hezky. A Jirka říká, nepůjdeme se spolu po obědě projít? A já jsem byla totálně konsternovaná, protože kdykoliv ho poprosím, aby se mnou šel na procházku, tak se mu samozřejmě nechce, protože to není aktivita, která by mu něco dávala. Ale v rámci toho manželského refreshe, kdy nás někdo vyzval, povzbudil, aby jsme udělali něco pro toho druhého, tak prostě mě oslovil. A mě to tak povzbudilo. A potom říká, a dáš mi za to fazoli do skleničky? A začali jsme se strašně smát. To je takový princip, že když někdo pro toho druhého něco udělá, že máme takovou láhev ocenění a dáváme tam, buď to můžou být korálky, fazole, bombóny, a když si všimneme, že ten druhý nás povzbudí, tak mu tam tu fazoli dáme a řekneme děkuji, to mě povzbudila, jsem si toho všimla. Jo. Takže když on mě vlastně pozval na tu procházku a pak si řekl o tu fazoli, tak jsem nevěděla, jestli ho mám zabít nebo se si mám smát. Takže je to taková terapie, která povzbuzuje, která uvolňuje, která ale svým způsobem pořád vám ukazuje, že máte vedle sebe toho muže, kterého znáte a kterého svým způsobem za to i milujete, protože on je takový, jaký je. Takže můj muž dokáže naprosto geniálně využívat situaci, aby mě napůl naštval, ale vždycky rozesmál.
0: Tak to je hezké a určitě jsem ráda, že to zmiňuješ, právě i ten program Refresh, protože někdy si mohou ty manželské páry říkat, rozhlednou se kolem a řeknou si, teď nevím, koho bych pozval do toho našeho manželství, ale oni jsou i právě programy, které jsou třeba vzdálené a v dnešní době, kdy máme rozvinutou techniku, je možné se do něčeho zapojit i vlastně takhle vzdáleně, že jo? Takže co ty bys k tomu, Jirku, ještě přidal právě pro takové ty, kteří si řeknou, kde tu podporu máme hledat?
2: Já úplně nevím, jestli mluvíme jenom ke křesťanům, ale v rámci křesťanství opravdu ten manželský refresh, který vlastně pořádají naše přátelé na Slovensku, pro mě je excelentní. Je to program na jeden měsíc, člověk si tak trochu projde vlastně vůbec, jak to manželství vypadá, zapracuje na tom, nějaké věci zjistí, v jakém stavu to manželství je. Potom určitě jsou manželské večery, to je další aktivita, kterou velice doporučuju. A osobně si myslím, že je dobré, aby v každé církvi jednou, dvakrát do roka proběhl takový nějaký kurz. My třeba v rámci toho manželského refreshe jsme měli úkol dívat se každý týden na nějakou přednášku společně. Takže jsme si museli pustit půlhodinovou, hodinovou přednášku. A za mě bylo skoro úplně jedno o čem, ale aby to bylo směřované k manželství. A pak jsme se o tom chvilku bavili a my jsme se třeba v určitých věcech hodně utvrdili, že v tom stojíme dobře, ale třeba určité věci byly pro nás inspirací a myslím si, že velký problém manželství je všednost, že si určité věci už bereme, že jsou normální. A třeba jenom se ocenit, pozbudit, dát si pusu třeba. My jsme teďka v tom druhém refreshi jsme neměli úkol, který byl v tom prvním. A v tom prvním refreshi byl úkol před spaním se obejmout a políbit. V tom druhém to nebylo a na to nám strašně chybělo. A teď se snažíme, už jsme mimo ten program, to dělat každý den. Nebo první ten refresh jsme měli to oceňování, ale měli jsme takový malinkatý fazolky, takže jste mohli udělat 100 věcí a to nebylo vidět v té misce. Teďka jsme dostali vánoční dárek od jedného páru, že nám dali velký fazole, abychom je mohli použít refresh, ale udělali jednu chybu, no, nevím, jestli to je chyba, ale dali nám fazole ve dvou barvách. To znamená, že já jsem používal černý a Dáša bílý, což nebylo úplně ideální, protože...
0: A pak jste se srovnávali.
2: Já, no, Dáša se nesrovnávala, ale mně se zdálo, že těch mých tam je o hodně méně. A tady trošičku sebereflexe, myslím si, že častokrát, když tohle projde manželstvím, tak je pravda, že si muž možná uvědomí, že ta žena toho dělá častokrát víc než ten manžel. A pro mě každý refresh, který jsem prošel, vlastně mě vedl k takovému pokání, že... Jsem vděčný za tu ženu, kterou mám vedle sebe, že jsem si všiml, kolik toho ona dělá.

0: spalila tašku a odjela jsem k mamince. Jo. Ta cesta tím vlakem byla šílená, pobyt u ní byl ještě šílenější, takže jsem se těšila, že se vracím domů. A věděla jsem, že to není způsob, jak řešit konflikty. Možná, že to nastartovalo takový nějaký jakoby restart v mé hlavě, že musím věci dělat jinak. A potom ještě jeden taková vtipná událost, kdy se ptali taky manželky pastora, jako jestli někdy se s ním chtěla rozvést a odejít od něho. A ona říkala, nikdy. Ale zabít jsem ho chtěla moc krát.
1: Já jsem ten pocit nikdy neměl.
2: Tak to byla hezká, krátká odpověď. To bude možná tím nastavením, jako jste říkali, že ty si viděla věci pesimisticky a on je viděl vždycky optimisticky.
1: Ale řeknu, že jenom po mě hodila celý talíř, jako.
2: Je dobré takové hezké zakončení, kdy vidíme, že i v pastorských párech se takové věci dějí. A neznamená to konec, ale naopak znamená to, že můžeme jít spolu dál. A já myslím, že tohle už bude takové pěkné zakončení toho dnešního povídání s Jirkou a Dášou Pospíšilovými. Dnes se s vámi z Rozmaríny loučí Lída Pohanková a také moji hosté. Mějte se hezky.
1: Na shledanou.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Pořadem Rozmarína, ve kterém si Lída Pohanková povídala s manželi Pospíšilovými o tom, jak podpořit a upevnit manželský vztah, jsme se na Rádiu 7 přenesli přes 14. hodinu. Dnešní rozhovor si můžete poslechnout ještě v neděli dopoledne od 11 hodin. Ve čtvrtek v 10 hodin je připravené další vydání. Pozvání Kateřiny Vávrové přijala maminka Katka Hotová, která se věnuje pěstounské péči na přechodnou dobu, a budou si povídat o tom, jak náročné, ale nesmírně naplňující je učit děti znovu věřit světu. Dnes je pátek 31. července 2026, u mikrofonu je Milan Remeš a před námi jsou písničky na přání.

0: Vítejte v hodince, během které vám na Rádiu 7 plníme vaše přání, tedy alespoň ta písničková. Pokud chcete v tom dnešním parném dnu udělat radost sobě nebo někomu blízkému, případně poslat do éteru povzbuzení všem, kdo právě poslouchají, zavolejte nám nebo napište, budeme rádi. Tady jsou všechny kontaktní informace.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: To byly kontaktní informace, které můžete použít pro to, abyste nám napsali nebo zavolali a popřáli si tu vaši písničku, kterou byste si chtěli nechat zahrát. Já vám posílám první písničku od kapely Adonai, ty jsi s námi, během které najdu ty písničky, které hledat mám a vezmu ty telefonáty, které zvednout mám. Takže tady písnička kapely Adonai, ty jsi s námi.

To byla písnička od kapely Adonai, ty jsi s námi, s kterou jsme otevřeli dnešní písničky na přání. Nebylo to teda přání od vás, ale pustil se mi do éteru pro vás, pro všechny, protože je to píseň, která zpívá o té boží přítomnosti v našem životě, přítomnosti, která je vždycky s námi. Prostě Pán Bůh je s námi. Tam, kde právě jsme, a je s námi pořád a neustále. A za to můžeme být opravdu vděční. Já jsem měl už pár telefonátů, některé písničky ještě musím dohledat, ale ten první telefonát, který jsem měl, byl ze severu Moravy, z Ostravy, a bylo to velmi milé, jsem za něho vděčný, a naše posluchačka získala přístroj, na kterém může chytat právě DAB vysílání. Takže může od těch chvil, kdy ho má, poslouchat i vysílání našeho rádia, a my jsme za to moc rádi, že ji povzbuzuje a přináší potěšení a radost, a jsme rádi, že nás posloucháte a že vám můžeme přinášet povzbuzení a potěšení tam, kde právě jste. A naše posluchačka Majka měla jedno přání, které posílá své kamarádce Jarce, která má narozeniny, a takto blahopřání posílá těmito slovy: ke tvým požehnaným narozeninám ti, Jaruško, posílám přání všeho dobrého. Majka. A my pouštíme písničku Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, kterou naspívala Marta Kubišová. Takže tady je písničkové přání pro posluchačku Jarku k jejím narozeninám.

0: To byla Marta Kubišová a Ježíš nejkrásnější ze všech men. Bylo to písničkové přání k narozeninám naší posluchačce Jarce. A my samozřejmě z Rádia 7 také přejeme požehnané narozeniny a hodně radosti a pohody do těch dalších dnů. Máme tady další písničkové přání, tentokrát naší posluchačky Marie, která si přála zahrát pro sebe, ale také pro všechny posluchače písničku na povzbuzení od Káji Řežábka Jsem ti blízko. Takže tady je Agape a Jsem ti blízko a ať povzbudí opravdu vás všechny, kteří právě v tuto chvíli posloucháte.
1: Neboj se, já jsem tě vykoupil. Povolal jsem tě tvým jménem. Jsi můj, jsi má. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne ti proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboj se, já budu s tebou.

To byla písnička Kai Řežábka a jeho kapely Agape, Jsem ti blízko, kterou si přála pro povzbuzení pro všechny posluchače naše posluchačka Marie z Ostravy. Děkujeme za tu písničku a doufám, že i skrze ní vám Pán Bůh a Pán Ježíš jsou zase o něco blíže, že jste prožívali skrze tuto písničku jeho blízkost a jeho požehnání. Měli jsme tady další telefonát, dovolala se nám naše posluchačka Iva. Zase to byl milý telefonát, za který děkujeme. Dnes si přála písničku Důvěřuj se v Pána, o duše má. Našel jsem tuhle písničku, naspívali Jiří Zmožek a jeho sbor, takže za chviličku pustím a jako obvykle přeje milence do Prahy, posílají milence do Prahy, Radce do Jilemnice a také dědovi Mílovi do Vizovic, ale také všem do rádia a všem posluchačům. Takže tady máme Důvěřuj se v Pána, o duše má, a Jiří Zmožek se svým sborem.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a právě doznívá písnička Důvěřuj se v Pána o duše má Jiřího Zmoška, kterou jsme hráli na přání naší posluchačky Ivy a kterou jsme posílali jmenovitě milence do Prahy, Radce do Jilemnice a také dědovi Miloli Bílovi do Vizovic. Byla určena i vám všem, kteří posloucháte dnešní odpolední vysílání Rádia 7. Máme 20 minut po druhé hodině, já tady mám ještě jedno písničkové přání. Jedna z našich posluchaček si přála zahrát nějakou písničku dětskou a my posíláme písničku Radost od kapely Brouci. Tady je.

To byla kapela Brouci a písnička Radost. Tak doufám, že vám udělala radost stejně jako dětem, které určitě prožívají moc hezké prázdniny a mají dny, kdy si můžou hrát, zažívat spoustu legrace. Spousta z nich je teďka na různých táborech, tak na ně taky myslíme i na vás, abyste prožívali požehnané dny a mohli jste zažívat i příjemné chvíle s vysíláním našeho rádia. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7. Já tady zatím nemám od vás další zprávy, ani nikdo další se zatím nedovolal, tak vás chci jenom povzbudit, abyste využili tady tyhle chvíle i tu příležitost a nechali si zahrát písničku, kterou byste rádi slyšeli ve vysílání, nebo pokud chcete udělat radost sobě nebo někomu dalšímu, koho máte rádi, koho byste chtěli potěšit, nebo třeba i povzbudit. Všechny posluchače určitě nám napište nebo zavolejte. A já vám ještě jenom jednou zopakuji kontaktní informace, které k tomu můžete využít. Můžete volat sem ke mně přímo do studia na číslo 515-535-485, SMS-ku nebo WhatsAppovou zprávu můžete poslat na mobilní číslo 608-566-773. Můžete také využít Messenger a poslat Facebookovou zprávu, anebo poslat i e-mail na adresu studio@radio7.cz. Přes všechny tyto komunikační kanály se dostane vaše zpráva ke mně, nebo pokud zavoláte, tak se ke mně určitě to vaše přání dostane a budu rád, když vám budu moct zahrát tu písničku přesně podle toho vašeho přání. V tuto chvíli vám pustím písničku Brendana Heatha Love Never Fails. Láska nikdy neselže. Je to písnička, která je inspirovaná textem z prvního listu Korinským ze 13. kapitoly. Jsou to velice známé verše, které píší o lásce, kde apoštol Pavel píše tato slova. Láska se nevychloubá, láska není domýšlivá. Na lásce nejvíc záleží. Láska neutíká, neschovává se. Láska je jako řeka, která proudí skrz. Láska nikdy nezanikne. Některá z těch slov nejsou teda napsána přímo v té 13. kapitoli, ty si tam Brendan Heath dosadil, ale větší část těch slov je právě z těch veršů z listu Korinským. Takže tady je Brendan Heath a láska, která nikdy neselže.

To byl Pavel Malík a písnička Chval ho o duše má. Máme tady další písničkové přání. Dovolala se nám posluchačka Jana z Litvínova a přála si zahrát písničku Kruhová mříž od kapely Adoráre. My to přání moc rádi plníme, děkujeme za toto písničkové přání a posíláme ho vlastně všem, aby udělalo radost nám všem, ať nám tady v rádiu, anebo vám tam, kde právě v tuto chvíli posloucháte písničky na přání na Rádiu 7.

To byla písnička Kruhová mříž hudební skupiny Adoráre. Jejíž členové pocházejí z Valašska a říkají o sobě, že zpívají o Bohu tak, jak je to učili jejich babičky. Jejich touhou je hlásat evangelium způsobem, který je jim nejbližší. Písničku jsme hráli na přání posluchačky Jany z Litvínova a my jsme opravdu rádi, že nás posloucháte napříč celou republikou. Je to pro nás opravdu potěšující a povzbuzující. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a já tady mám další písničkové přání. Ahojky všem a prosím o africký pěvecký sbor písničku Vyberte. Děkuju a pěkný víkend přeji. Posluchač Jiří. Já jsem Jiřímu odepisoval, protože jsem žádný africký pěvecký sbor nemohl najít, ale nakonec jsem našel africký dětský pěvecký sbor. A tak posílám písničku Seed to Sow, tedy semínko na zasetí. Je to písnička africká a teď si nejsem jistý, jestli splývají anglicky nebo tím svým nářečím. Každopádně posíláme písničku od afrického dětského sboru Seed to Sow a přejeme nejenom Jiřímu, ale i vám všem, ať vám přinese povzbuzení a potěšení do toho nadcházejícího víkendu.

Takže to byl africký dětský sbor a jejich písnička Seed to Sow, tedy semínka k zasetí, kterou jsme přáli na přání našeho posluchače Jiřího. My mu děkujeme i za toto písničkové přání. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7. Já teď jdu dohledávat další písničková přání, takže v mezičase vám teď pustím písničku Jana Knížka Otče náš, jenž jsi na nebesích.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7. Dovolala se nám posluchačka Milena z Prahy. Já si myslím, že kousíček toho hovoru možná jste opět slyšeli, když jsem zmáčkl nechtěně tlačítko opět centimetru níž, než to, co jsem měl zmáčknout, za což se vám omlouvám. Ale byl to zase milý telefonát, za který jsme rádi. Milena si přála zahrát písničku Na věky tvá od kapely Efot a posílá ji Ivě do Ludgeřovic a také Radce do Jilemnice. Já věřím, že vám udělá také radost. Takže písnička od kapely Efot Na věky tvá.

Posloucháte písničky na přání a dozněla písnička Na věky tvá od kapely Efot, kterou jsme hráli na přání naší posluchačky Mileny z Prahy a kterou posílala svým přítelkyním Ivě do Ludgeřovic a Radce do Jilemnice. Máme tady ještě poslední písničkové přání, které zní takto. Krásné páteční odpoledne všem posluchačům. Ráda bych píseň od Emmy Neeson všem, kteří se podílejí na chodu Rádia 7, a to i těm, kteří třeba poslouchají, ale už nevysílají. Děkuji, Renata. Renato, moc děkujeme za tuto milou zprávu i přání a samozřejmě rádi i toto přání splníme a posíláme písničku Emmy Neeson nejenom těm, kteří připravují vysílání Rádia 7, ale vám všem. Je to písnička Hear Him, tedy Slyšte ho. Emma Neeson a Hear Him.

To byla Emma Neesen a písnička Hear Him, tedy Slyšte ho, slyš ho, kterou jsme hráli na přání naší posluchačky Renaty, nejenom všem, kteří připravují vysílání Rádia 7, ale taky vám všem, kteří posloucháte. Emma Neesen v ní písně zpívala Usilujte celým svým srdcem a duší slyšet ho. Nevím, co leží přede mnou, ale vše, co vím, je, že v Pána naprosto důvěřuji. Slyšte ho, i když ten hlas může být tichý a hluboký. Slyšte ho, snažte se s celým svým srdcem a duší. Na Rádiu 7 posloucháte písničky na přání a před námi je poslední chvilka, poslední dvě minutky.

písničkami na přání jsme dopluli ke 3. hodině pátečního odpoledne s datem 31. července 2026. Naladěné máte Křesťanské rádio 7, jehož vysíláním vás od mikrofonu provází Milan Remeš. Dnešní den je opravdu horký. Teploty atakují 40, tak se hlavně chraňte a zavodňujte, ať ty tropy ve zdraví přečkáte. My vás budeme i nadále občerstvovat na srdci i na duši písničkami a také pořady, které vám teď v krátkosti představím. Už od pradávna se moudrost a poznání přenáší skrze příběhy a i náš život je jako příběh, jak ho popisuje Karel Řežábek v zamyšlení od 15 hodin a 15 minut. Krátký list adresovaný Gájovi, ale i dalším věřícím, poslal apoštol Jan. My do něj nahlédneme v 15 hodin a 45 minut. Krásy přírody a historické artefakty si můžete prohlédnout skoro za humny města Brna. Nechte se pozvat na návštěvu hradu Veveří. Provázet vás bude Karolína Vološinová. O 16:30 si připomeneme ranní telefonát s Václavem Chumchalem o tom, co je nového v křesťanském nakladatelství Didasko. Jehož knihy oslovují čtenáře napříč generacemi.

Celý měsíc se Interval věnoval retrospektivě kapely Trabant. Putování uzavřeme retrospektivou. Věděli jste, že kapela vznikla kvůli písni Sáro? I o tom bude řeč v 5 odpoledne, kdy představíme výběr nazvaný Montáž 1996 až 2014. Proroctví jsou často záhadná. Pojďme je společně odhalovat v další části Bible Guideu, kterou naladíte po 6. hodině večerní. To byl výčet pořadů, které vyplní dnešní odpoledne. A než si pustíme další písničky, pozvu vás ke společné modlitbě za Ukrajinu a další země, ve kterých zuří války.

Smiluj se nade mnou, Bože, neboť po mně šlape člověk, válečník mě denně utiskuje. Denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sučí. Těch, kdo spupně válčí proti mně, je mnoho. Přichází den strachu, já však doufám v tebe. V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat člověk. Nebeský Otče, války, ničení, útisk tady byly od chvíle, kdy svět padl do hříchu a budou tady, dokud se Pán Ježíš nevrátí zpět na tuto zem. Bude odhaleno všechno, co se dělo a dělalo ve skrytu. Všichni ti vládci a vůdcové se budou jednoho dne zodpovídat před tvou tváří za vše, co způsobili, stejně jako každý z nás. Všechny ty boje a války přináší jen bolest, utrpení, ničí nejen města, země, ale i lidské vztahy, rozbějí rodiny, manželství, přátelství. Prosím tě, buď nablízku všem, kdo v těch probíhajících konfliktech ztratili své blízké, milované. Buď jim útěchou, zaceluj rány, které mají na srdci, pozdvihni je na duchu. Pomoz jim pozdvihnout oči i srdce k tobě, vylít tu svou bolest před tebou a prožít tvou útěchu a povzbuzení, novou naději. A prosím, otevírej oči nás všech, abychom nebyli lhostejní, ale byli tady pro naše bližní a pomohli jim tam, kde můžeme. Nejen těm, kteří jsou v těch válečných zónách, ale i těm, kteří našli útočiště v naší zemi, u nás, vedle nás. Ať se navzdory vší té temnotě šíří i tvé světlo pravdy, naděje a lásky. Ve jménu našeho Spasitele a Pána Ježíše Krista. Amen.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Náš život je jako příběh, jak ho popisuje Karel Řežábek v zamyšlení z cyklu Setkávání 3P. Přeji vám dobrý poslech.

Kdyby vám někdo položil otázku, co čekáte od života, co byste mu odpověděli? Na našem diskuzním fóru jeden z pravidelných přispěvatelů napsal toto. Co očekávám od života? Abych ho řádně prožil. Aby mě, až budu umírat, nemrzelo nic, co jsem udělal. Abych si ho užil. Aby mě, až budu umírat, nebylo ničeho líto. A taky si od života přeju, abych neumřel příliš brzo, případně příliš pozdě. Já myslím, že to je pěkná odpověď, ale vzbuzuje další otázky. Jak poznám, že jsem ten život pořádně prožil? Jak mám žít tak, aby mě, až budu umírat, nemrzelo nic, co jsem udělal? Já už mám teďka plno věcí, které mě mrzí, že jsem je udělal. Vy ne? Nebo abych si ho užil. Co znamená užít si život? Možná se vám líbí sousloví úspěšný život. Nebo třeba já mám radši jiné sousloví naplněný život. Dobrá, ale jak se pozná, že život je úspěšný nebo naplněný? Čím má být naplněný? Věcmi? Zážitky? Tím, co vlastníme? Kolik člověk potřebuje peněz, aby byl šťastný? Jaký typ auta, nového počítače nebo exotická dovolená ho dokáže uspokojit? Kdybychom teď získali všechno, co máme na seznamu svých přání, zamnuli bychom si spokojeně ruce a řekli, fajn, tak teď už mám úplně všechno, anebo bychom začali psát nový seznam. Ta otázka, co je to kvalita života, ta je hrozně důležitá, to není akademická otázka. Protože pokud chci žít naplněný život, má to klíčový význam. Ujasnit si, čím svůj život naplnit chci a čím naopak ne, co je důležité a co méně a co vůbec. Řeknu takový příklad, je to nějaký článeček, který mi přišel e-mailem přes internet a velmi se mi líbí. Stařičký profesor stojí před třídou a na katedře má několik předmětů. Beze slova vezme velkou sklenici a začne jí plnit kameny. Když ji naplnil, zeptal se studentů, jestli je sklenice plná. Studenti souhlasili. Poté vzal profesor drobné oblásky a vysypal je do sklenice. Trochu s ní zatřepal a oblásky vyplnily mezery mezi kameny. Potom se opět zeptal studentů, je-li sklenice plná. Studenti opět souhlasili. Nakonec vzal profesor písek, vysypal jej do sklenice a písek vyplnil i ty nejmenší mezery. A nyní si představte, řekl profesor, že to je váš život. Kameny jsou ty podstatné věci, vaše rodina, váš partner, vaše zdraví, vaše koníčky, zkrátka věci, které v případě, že vše ostatní ztratíte, stále dokáží naplnit váš život. Oblásky jsou ostatní věci, které také stojí za povšimnutí. Vaše práce, váš dům, vaše auto a písek jsou všechny ostatní maličkosti. Když sklenici naplníte nejprve pískem, nezbude žádné místo na kameny a oblásky. A stejné je to i v životě. Starejte se především o kameny, oblásky vám přinese řeka života, písek si vás najde, ať chcete nebo ne. A já třeba sám za sebe bych osobně nazval ty kameny něčím jiným. Pro mě to není úplně přesně to, co popisoval ten profesor, nebo ty oblásky, ale to je jedno. To, co je důležité, klást si tu otázku. Co v mém životě jsou ty kameny a co jsou ty oblásky? Protože jestli dovolím, aby se mi ta sklenice života zanesla pískem, případně pár oblásky, už nezbyde místo, nebo může se stát, že už nezbyde místo na ty kameny. Na to nejdůležitější. A člověk má dvě základní potřeby. Jednak potřebu být přijat a milován, vědět, že na mě někomu záleží, že pro někoho mám hodnotu, a taky vědět, že můj život má smysl, že to, co dělám, má význam, protože může něco změnit. A psychologové říkají, že vnitřní zdraví závisí na tom, nakolik tyto své potřeby chápeme a jestli žijeme způsobem, který nás přibližuje k jejich naplnění. Nejprve bych se zastavil u té druhé. To je druhé základní potřeby vědět, že můj život má smysl. Je zajímavé, že smysl života je oblíbené téma křesťanů a naprosto nezajímavé téma pro většinu ostatních. Dřív třeba bylo tabu téma sex, to už dneska rozhodně neplatí, v dnešní době je jiné tabu. A to je zrovna otázka po smyslu života. Ptát se na smysl života nebo i o něm třeba jenom mluvit je vlastně společenské fópa. Carl Jung uvedl, že třetina jeho pacientů trpěla neurózou, kterou nešlo vystihnout jinak než označením zbytečnost a prázdnota života. A já myslím, že to platí i dnes. Třeba doktorka Elizabeth Lukasová, dlouholetá vedoucí velkého psychologicko-poradenského střediska v Mnichově, říká, divili byste se, kdybyste nahlédli do praxe dnešních psychoterapeutů.
Vysloveně psychicky nemocní se nacházejí ve středních a horních vrstvách. Jsou to, věřte nebo ne, lidé, jimž se skutečně po vnější stránce daří dobře a kteří by mohli být šťastní. Že šťastní nejsou, to pochází mnohonásobně z toho, že ztratili smysl svého života. Určitě řadě z vás něco říká jméno Freddie Mercury. Byl to zpěvák rockové skupiny Queen, zemřel koncem roku 1991 a on v jednom rozhovoru krátce před svou smrtí připustil, že byl zoufale sám, řekl: můžete mít všechno na světě a přece být tím nejosamělejším člověkem. To je nejhorší druh osamělosti. Úspěch mě učinil idolem celého světa a přinesl mi miliony liber, ale zabránil mi získat to jediné, co všichni potřebujeme. Trvalý, láskyplný vztah. Vidíte, to je příklad člověka, který si včas nerozmyslel, co jsou pro něj ty velké kameny. A potom na konci života zjistil, že má tu sklenici života plnou písku a oblázků. A ten největší kámen, pro něj nejdůležitější, se mu tam nevešel. Možná, že jsme o tom, co jsou ty velké kameny pro nás. Co je to, co bychom v tom svém životě rozhodně chtěli mít, přemýšleli málo nebo vůbec. Ale měli bychom. Protože jinak se může stát, že věci dobré budou překážkou těch věcí nejlepších. Význam některých věcí třeba doceníme, až když je ztratíme. Tak co myslíte, nestálo by za to identifikovat, které to jsou, a učit se jich vážit, dokud je ještě máme? Možná je na těch našich mapách, podle kterých každý žijeme svůj život, místo cesty, jak prožít naplněný život, nebo jak vůbec měřit kvalitu života, jenom bílé místo. A tak je velmi důležité dát si čas na to, abychom přezkoumali své mapy. Nejde o to, že by každý musel překreslit tu svoji mapu podle té naší křesťanské. Ale určitě je důležité tu svoji mapu porovnat s mapou nebo s mapami jiných lidí a zvážit, jestli na ní něco podstatného neschází. Život je jako příběh, nezáleží na délce, ale na kvalitě. Pokud tato myšlenka platí, tak si potřebujeme ujasnit, čím se kvalita života měří, co ji určuje. A já předpokládám, že se asi shodneme, že měřit kvalitu života tím, jak je dlouhý, není moc dobré kritérium. Je totiž možné prožít dlouhý život smutný a prázdný, kdežto také lze prožít život krátký, ale naplněný, šťastný a úspěšný. A navíc určitě by bylo škoda dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku a už na jeho šířku a hloubku. Kdo si to právě takto vyjádřil? Mnozí se snaží život prodloužit a přitom by ho bylo třeba spíš rozšířit. Co to ale znamená nežít života jen jeho délku, ale i šířku a hloubku? Představme si člověka, který by znal jen život ve smyslu pouhé biologické existence. Život, který se udržuje neustálým dočerpáváním z přírody, v podobě vzduchu, vody, potravy a tak dále. Takový člověk by jedl, spal, odpočíval. Když už pracuje, tak jenom proto, aby měl prostředky na to užít si ze života, co se dá. Pro někoho takového ale je život sotva něco víc než spotřebovávání. A tohle bych třeba já nazval žít z života jen jeho délku. Ale někdo jiný, kromě toho, že také spí, jí, pracuje a odpočívá, navíc vytváří k druhým lidským bytostem nebo věcem citové vztahy. To už by mohlo znamenat žít z života i jeho šířku. A pak je také možné, a to vím z vlastní zkušenosti, navázat citový vztah přímo s Bohem. Poznat ho nejenom jako stvořitele nebo zákonodárce, ale jako otce. A to by pak mohlo znamenat žít z života i jeho hloubku. Ta doba, ve které žijeme, je hodně orientovaná na teď. Ale přitom zároveň vytváří určitý paradox. Na jednu stranu chce moderní člověk všechno teď hned, bez čekání a splátky. Na druhou stranu většina lidí teď nemá na nic čas, protože se vždycky najde něco, co se musí nejdřív. Nejdřív dodělat školu, nejdřív něčeho dosáhnout, nejdřív vybudovat firmu, nejdřív zabezpečit rodinu. Myslím, že to velmi výstižně vyjádřil kdysi Blaise Pascal, francouzský filozof. Ať každý zkoumá své myšlenky, zjistí, že všechny se zabývají minulostí nebo budoucností. Skoro vůbec nepomyslíme na přítomnost. A když už pomyslíme, pak jen proto, abychom si z ní vzali poučení, jak uspořádat budoucnost. Přítomnost nikdy není naším cílem. Minulost a budoucnost nám slouží jako prostředky, jediná budoucnost je naším cílem. A tak nikdy nežijeme
ale doufáme žít. A jak se ustavičně chystáme, že budeme šťastní, nevyhnutelně nikdy šťastní nejsme. Jak jsem říkal, učinit svůj život skutečně kvalitním, žít z něj nejenom délku a šířku, ale i hloubku, podle mého názoru lze tak, že člověk naváže citový vztah přímo s Bohem. Že ho pozná nejenom jako něco, jako nějakou sílu nebo princip, ale jako osobu, která má osobnost, jako zachránce, jako otce. Rabindranath Tagore, bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, malíř, reformátor a filozof z přelomu 19. a 20. století řekl, štěstím pro člověka není dosáhnout vlastnictví nějaké věci, ale podstoupit svou celou bytost tomu, co je větší než on. Myslím, že v životě není nic důležitějšího, než se pokusit zjistit, zda někdo takový, komu stojí za to podstoupit celou svou bytost, existuje.

skončilo zamyšlení Karla Řežábka Život je jako příběh, kterým zakončil svůj 11-dílný cyklus s názvem 3P. Zítřejší zamyšlení, které naladíte ráno o 6:45, přinese Saša Štěpánovský a jeho název zní Pod dubem za dubem o Gedeonovi poprvé. Posloucháte Rádio 7, před námi jsou další písničky, podíváme se spolu do kalendáře a ve 3:45 si poslechneme v biblickém čtení 3. list Janův. Ať vám i ty následující chvíle s naším vysíláním přináší povzbuzení a radost.

0: nám konec přežádostivý.
1: Na Rádiu 7 dozněla písnička Jana Krištofa Tvé plány o mě. A teď přišla chvíle, kdy se společně ještě jednou podíváme do dnešního kalendáře. Je 31. července a svátek má Ignác. Výklad tohoto jména je poměrně složitý. Dá se mluvit o podobě s latinským slovem agnatus, což znamená později zrozený, ale také se slovem cognatus, příbuzný. Vycházet můžeme ovšem i ze slova ignis, oheň. Tak si vyberte. Třeba to znamená později zrozený ohně příbuzný. Je to takové komplikované jméno. Známým nositelem tohoto jména byl Ignác z Loyoli, zakladatel jezuitského řádu. O jezuitech už bylo napsáno mnoho. Jedni je kritizují za nesnášenlivost vůči protestantům, která je provázela v historii, jiní je chválí za jejich výchovné dílo a hlubokou vzdělanost. Vraťme se ale k dnešním oslavencům, kterých je podle statistik z roku 2016 v naší republice pouhých 300. Ten počet se zřejmě během let mohl změnit, jisté ale je, že jich mezi námi zase tolik není. Jediný Ignác, kterého znám já, byl postavou ve známé knize humorných příběhů ze Slovácka, kterou napsal Zdeněk Galuška. Slovácko sa súdí. Podle té vznikl i stejnojmenný televizní seriál. Pokud ale nějakého Ignáce přece jen znáte, popřejte mu a udělejte mu něčím radost. Pokud je opravdu ohnivý, tak by ho v tom dnešním pařáku mohla ochladit zmrzlina nebo ledová káva, tak ho můžete pozvat do cukrárny nebo do kavárny, anebo si s ním přečtěte příběh z knížky Zdeňka Galušky, kde jeho jmenovec vystupuje. My všem ohnivým Ignácům z Rádia 7 přejeme vše dobré a ať v nich hoří neustále hlavně ten boží oheň lásky a pravdy a posíláme jim i vám pro radost hezkou písničku.

Dozněla písnička Meta Redmana Fires, tedy ohně, ve které zpíval Budeme udržovat hořící oheň. Stojíme v poušti, v údolí suchých kostí, ale stále vidíme tvůj život. Tuto písničku jsme hráli vám všem, ale hlavně ohnivým Ignácům, kteří dnes slaví svůj svátek. Po následující písničce už se ponoříme do 3. listu Janova ve čtení z Bible, tak se do Božího slova ponořte společně s námi. Předtím ještě písnička křesťanských sborů Vsetín, Zlín a Vizovice Milujeme, ač nevidíme.

Třetí list Janův. Já, starší, píšu milovanému Gájovi, kterého miluji v pravdě. Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdrav, tak jako prospívá tvá duše. Udělalo mi nesmírnou radost, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti a o tom, jak žiješ v pravdě. Nemám větší radost, než slyšet, že mé děti žijí v pravdě. Milovaný, prokazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k bratrům a zvláště k hostům. Oni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbí. Vydali se totiž na cestu v jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají. Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat. Psal jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhým, nás neuznává. Pokud přijdu, připomenu, co dělá, když o nás šíří ty zlé nesmysly. A jakoby toho nebylo dost, nejenže sám bratry nepřijímá, ale druhým to zakazuje a vyhání je z církve. Milovaný, neber si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha. Kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl. Demetrios má dobré svědectví ode všech, i od samotné pravdy. I my mu vydáváme svědectví a víte, že naše svědectví je pravdivé. Napsal bych ještě mnohem více, ale nechci ti psát ingoustem a perem. Mám totiž naději, že tě brzy uvidím a promluvíme spolu tváří v tvář. Pokoj tobě. Pozdravuji tě, přátelé. Pozdravuj každého z přátel osobně.

Třetí list Janův z překladu Bible pro 21. století četl Jan Potměšil. Blížíme se k 16. hodině, po které už na Radiu 7 přistane letní pohlednice od Karolíny Vološinové, která nám přiblíží nečekané setkání na hradu Veveří. Nyní už písničky Birgity Wexler, We Thank You, tedy Děkujeme ti, a také Miriam Kaiser, Zkoumaj ma Bože a poznaj.

Je pátek 31. července 2026 a právě bylo 16 hodin. V dnešním horkém odpolední posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš. V následující hodince vám nabídneme další hudební osvěžení, která promícháme s reprízou ranního telefonátu s Václavem Chumchalem o tom, co je nového v křesťanském nakladatelství Didasko. Ta nás čeká v 16.30. Nahlédneme také do dnešního kalendária a teď vás zveme na hrad Veveří, který v letní pohlednici představí Karolína Vološinová. Přeji vám letně laděný výletní poslech.

Až někdy zavítáte do Brna nebo do jeho okolí, rozhodně stojí za to navštívit hrad Veveří. Existuje několik možností, jak se sem dopravit. Buď to pěšky z brněnské čtvrti Bystrc z Rakovecké ulice, po značené cestě kolem pravého břehu přehrady, kterou můžete znát také pod označením Prígl nebo Prígl. Hantecové pojmenování brněnské přehrady patrně pochází z německého slova der Prügel, které znamená klacek, kýj nebo obušek, a vyslovuje se tvrdě a spíše dlouze Prígl. Původ názvu se dá vysvětlit podle úzkého a dlouhého tvaru, který přehrada má. Při pohledu do mapy připomíná klacek či křivou hůl. Veveří vytváří rukojeť, špička holeje v Bystrci. Dále se na hrad dostanete autem, na kole a také po vodě. Ne, nemusíte plavat. Stačí, když si přímo v přístavišti nebo online pořídíte palubní lístek. Parníky jezdí několikrát denně. Společně s přáteli jsme přesně tuto variantu zvolili také. Ten den byl docela chladný a mírně poprchalo. Posedali jsme si na sedačkách na horní palubě, povídali si a pozorovali okolní ptactvo, sytě zelené větvě stromů komíhající se ve větru a vodní nadšence na kánojích, kajacích nebo na paddleboardech. Navzdory chladnějšímu počasí panovala na palubě vřelá a přátelská atmosféra. Jako mávnutím kouzelného proutku jsme najednou začali postupně vybalovat svačiny a vyměňovat si rozličné pochutiny. Asi po hodinové jízdě, mírně promrzlí, jsme dosáhli našeho cíle. Z lodní zastávky to na hrad trvá maximálně půl hodiny pěšky. Nevím, jestli to víte, ale hrad Veveří patří k nejstarším a nejrozsáhlejším hradním komplexům v České republice s mnoha stavebními etapami od románského jádra po barokní úpravy. První zmínka pochází z roku 1213 a jeho největší rozmach nastal za markraběte Jana Jindřicha ve 14. století. Pojďme tedy k historii trošku podrobněji. Podle pověsti vznikl hrad už kolem roku 1059, ale první písemný doklad, jak jsem zmínila, je z roku 1213, kdy zde působil správce Štěpán, předek pánů z Pernštejna. Ve 13. století byl hrad zeměpanský, Přemysl Otakar II. Jej využíval jako vězení pro politické odpůrce. Markrabě Jan Jindřich, bratr Karla IV., výrazně rozšířil hrad do dnešní podoby a učinil z něj jedno ze svých hlavních sídel. Roku 1424 byl hrad neúspěšně obléhán husity, protože zde sídlila posádka vévody Albrechta Habsburského. Během 15. a 17. století se střídali majitelé Ludanicové, Pernštejnové, Boskovičtí a jiné šlechtické rody. Proběhly renesanční přestavby a hrad byl významným správním centrem. Za dob 30. války v roce 1645 patřil Veveří k nemnoha pevnostem, které odolali Švédům při obléhání Brna. V mezidobí 18. až 19. století za Zinzendorfu, významného hornorakouského šlechtického rodu,

Byla velká barokní přestavba. Roku 1830 hrad koupil švédský princ Gustav Vasa. V roce 1925 patřil československému státu. Po druhé světové válce byl využíván jako lesnické učiliště, což vedlo k poškození areálu. Od 90. let probíhá rekonstrukce. Od roku 2023 je vyhlášený národní kulturní památkou a je otevřen veřejnosti. Můžete sem třeba zavítat nejen za historií, ale i za nějakým festivalem, za kulturou a jinou akcí pod širým nebem. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se hrad nazývá Veveřín? Podle pověsti vznikl při lovu knížete Konráda I., který vyplašil množství veverek. Těch v okolí hradu potkáte dost. Až si hradní komplex prohlédnete, můžete se občerstvit v některém z bufetů. Nás před občerstvením čekalo milé překvapení. Když jsem procházela hradbami, najednou jsem uslyšela hurunský smích několika žen, z čehož jsem rozpoznala ten jediný, hlasitý, naprosto autentický. Najednou mi světlo. To je Lída! Rozběhla jsem se ke vchodu, abych se přivítala s mojí milou rozhlasovou kolegyní, která provázela po okolí své kamarádky. I já jsem se setkala díky tomuto výletu s dalšími milými lidmi, se kterými přátelství trvá už více než 3 roky. Máme možnost a chceme se scházet několikrát do roka. Přestože jsme od sebe daleko, někteří zavítají i do našeho nedělního shromáždění. Jsou otevření diskutovat o životě s Bohem, hledat smysl toho našeho bytí tady na zemi. Já si je vždy ráda poslechnu, obejmu a často i takzvaně zamodlím. Musím říct, že jsou rádi. Tak zase někdy příště na výletě. Z malebného okolí Brna vás zdraví Karolína Vološinová.

Letní pohlednici Karolíny Vološinové z Hradu Veveří naladíte ještě ve čtvrtek od 9.30 a v pátek v 16 hodin. Podle mých osobních informací bude Karolína Vološinová dneska cestovat na Slovensko do Trenčína a jeho okolí, ale i přesto za týden bude naším výletovým cílem v letní pohlednici Horská Kvilda. Tak třeba se později někdy dočkáme i té letní pohlednice z Trenčína. Ještě uvidíme. Posloucháte Rádio 7, které vám teď posílá písničky kapely On Fire Nebe a také Jiřiny Džiny Čunkové Smělou důvěru mám.

0: Posloucháte Radio 7, které vám teď nabídne pohled do kalendária.
1: Kalendárium.
0: Pojďme se společně podívat, které osobnosti jsou v historii spojené s datem 31. července.

31. července roku 1853 se narodila česká spisovatelka Teréza Nováková. Její díla jsou zařazována do oblasti tzv. Venkovské prózy. Kromě psaní se Nováková zabývala prací v ženských spolcích a bojem za rovnoprávnost žen. Za pozornost stojí například její román Jan Jílek, věnovaný zajímavé postavě z dob pronásledování protestantů u nás. V roce 1904 se narodil pastor a biskup z Cejav Jiří Scimorek. Působil jako pastor v komorní Lhotce, Českém Těšíně, ve Visle a v Třinci. Od roku 1952 až do své smrti byl superintendantem a později biskupem Slezské církve evangelické a aušpurského vyznání. V roce 1921 se narodil zakladatel organizace Amnesty International Peter Benenson. Amnesty International se zabývá ochranou lidských práv, bojem proti bezpráví a pomoci nespravedlivě pronásledovaným lidem. Sleduje situaci ve světě a usiluje o dodržování svobod pro každého člověka.

31. července roku 1556 umírá Ignác z Loyoly, duchovní otec a zakladatel Tovarišova, Tovarišstva Ježíšova, jezuitů, jeden z největších křesťanských mystiků. Stojí za metodou tzv. Duchovních cvičení, exercicí, které mají sloužit k přiblížení se Bohu a nahlédnutí do jeho slova.

31. července zemřel také francouzský letec a spisovatel Antoine de Saint-Exupéry. Bylo to v roce 1944. Exupéry byl sestřelen nad mořem, jeho smrt je dodnes opředena tajemstvím. Mezi jeho nejznámější díla patří Země lidí, Noční let, Citadela, ale především půvabná knížka, která vlastně skoro vůbec není pro děti, Malý princ. Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře, zapsal do své Citadely. Posledním, koho vzpomeneme v dnešním kalendáriu, je Zdenka Cecília Schellingová, slovenská řeholnice. Ta zemřela 31. července roku 1955. V bratislavské státní nemocnici pomohla uprchnout vězněnému knězi a později se neúspěšně pokusila pomoci k útěku dalším 6 politickým vězňům z řad duchovních. Komunistický režim ji za to odsoudil ke 12 letům vězení. Během výslechů a později i věznění byla krutě mučena. Toto mučení a odpírání léčby zcela zničilo její zdraví. Zemřela krátce po urychleném předčasném propuštění. Za zmínku stojí, že v roce 2005 vydalo Slovensko poštovní známku s podobiznou této statečné ženy. Nič ma nezastraší, ani větor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude iba okamih. Moje dôvera rastie, lebo viem, že za mrakmi je Bôh, moje milované slnko. To je z dnešního kalendária s datem 31. července vše. Jako vždy je pro nás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Teď už na Rádiu 7 písnička křesťanů Ostrava Má náděj na tom spočívá.

Pokud ještě nemáte na víkend žádné plány, můžete se vydat do Prahy, kde zítra proběhne pochod pro Ježíše. Jde o průvod centrem města se zastávkami ke společným chvalám. Začátek bude v 16 hodin na Hradčanském náměstí, další zastávka bude v 17 hodin na Klárově a zakončení v 18.30 na Staroměstském náměstí. Trasa není dlouhá, jen něco přes 2 kilometry. Organizátoři o akci říkají toto. Nebojíme se přiznat, že věříme v něco víc. Pro nás je to Ježíš Kristus, zdroj naší naděje, lásky a pravdy. Nejde o přesvědčování, ale o upřímnost k sobě i ke druhým. Ježíš z lásky k nám kráčel ulicemi Jeruzaléma až na Golgotu. My chceme kráčet ulicemi našeho města z lásky k němu. I když jsou mezi křesťany různé církve, to hlavní máme společné – víru v Ježíše. Spolu můžeme dokazovat lidem Boží lásku a přinášet hodnoty, které spojují, ne rozdělují. Pokud tedy máte čas, zítra vyražte do Prahy na pochod pro Ježíše. Před námi je teď písnička The Gift, dar Johna Formana.

Po písničce Filipa Many Oběť už si připomeneme ranní telefonát s Václavem Chumchalem z křesťanského nakladatelství Didasko, ve kterém se dozvíme, co je tam nového a na co se můžeme jako čtenáři jejich knih těšit. Tak zůstaňte s námi.

jako člověk si žil mezi námi, snášel z těžkosti strach a taky pády. Matka Maria ti slzy utírá, to nic není. Vždyť každé dítě pláče, když chodit

cítil jsem lásku a věř mi, že jsem se bál. Obrovskou radost a štěstí

0: Nakladatelství Didasko už řadu let přináší křesťanské knihy, které oslovují čtenáře napříč generacemi. Co se za poslední dobu změnilo a co čeká čtenáře v dalších měsících? O tom se dnes budeme povídat s Václavem Chumchalem z kroměřížského Didaska. Dobré ráno, Václave, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno, přeji krásný den všem posluchačům.
0: O Didasku jsme na Rádiu 7 už mluvili, už jsme ho představovali. Zaměřme se teď na to, co je u vás nového. Na čem právě pracujete?
1: Tak u nás je stále něco nového. Dalo by se říci, že od různých knižních projektů, na kterých pracujeme, až po nové externí spolupracovníky, které nám Pán Bůh posílá v poslední době. Nově teďka například od září přivítáme prvního zahraničního stážistu přes Erasmus, který se u nás zaměří na mediální marketing, což se musím přiznat, že je u nás taková zatím bota, která nás trochu tlačí, ale hodně si o to slibujeme a věříme, že se to s tímto stážistou zlepší a jde u nás jako křesťanském vydavatelství více slyšet i více vidět. No, z těch knižních projektů, co se týká tištěných knih, tak my jsme letos nelenili, jsme připraveni na tu vánoční sezonu, vydali jsme už 27 titulů a z toho asi 6 ve slovenštině, 8 titulů je v tu chvíli ještě v tiskárně a přibližně na takových možná 20 knihách současně se ještě pracuje. Zároveň z těch dalších projektů se snažíme rozvíjet i audioknihy, které si čím dál tím více získávají oblibu. Takže například ve spolupráci s vaším rádiem vznikají nahrávky životopisů ze série Živé kameny, nebo se pokoušíme ve spolupráci s Pavlem Hromádkou nahrát knihu denního čtení Pravda pro život, neboli 365 zamyšlení nad evangeliem. Když se to všechno podaří, tak by tato audiokniha měla být letos na podzim, bude k dispozici. A trošku si zahráváme s tím, že bychom ji možná příští rok umisťovali na sociálních sítě, takže pokud nás budete sledovat na Facebooku nebo na Instagramu, tak možná na ně narazíte. V každém případě tištěná verze je už k dispozici. Je to opravdu skvělá praktická kniha. Takže Pravda pro život, Alistair Beck, doporučuji.
0: Jak to tak poslouchám, tak jste skutečně uprostřed rozmanitého rušného dění. Když se ohlédnete zpět, co považujete za největší změnu nebo posun? Jsou to ti přicházející externisté, stážista, nebo co je ten posun?
1: Tak určitě to je jedna z věcí. Zároveň, když se ohlednu zpět, tak ale možná ten největší posun za poslední dobu určitě souvisí, já bych řekl, možná s nástupem umělé inteligence, která se čím dál tím víc propisuje do různých zaměstnání a my nejsme určitě výjimkou. Nesnad, že by AI nahradila naše spolupracovníky, to určitě nechceme, jsme vděční za kolektiv lidí a myslím, že to je důležité, aby na tom pracovali stále lidé, ale zároveň, jak říkám, je to takový nástroj, který používáme v mnoha oblastech, který nám vlastně snižuje náklady a do jisté míry i čas, ať už na finálních korekturách nebo částečně v grafice, možná do budoucna i v té audioprodukci. No, uvidíme, kde všude se to dá ještě využít.
0: Těch titulů, co vydáváte, je hodně, je spousta. Podle čeho vybíráte knihy, které vydáváte? Čím se při jejich výběru řídíte?
1: Naším cílem je vydávat zdroje, které budou českou a slovenskou církev. To je něco, na co pořád pamatujeme. To znamená, snažíme se opravdu pečlivě vybírat knihy od autorů, kteří hluboce milují Pána Ježíše Krista, kteří jsou plní Ducha Svatého, kteří milují Boha, milují církev a kteří mají co předat. Naši touhou, aby z našich knih opravdu vyzařovala pravda evangelia, aby jejich obsah byl co nejvíce zakoten v písmu, aby naši čtenáři měli opravdu užitek, ať už pro svůj osobní duchovní růst nebo pro život ve sboru. Snažíme se udržovat i takovou nějakou, řekněme, pestrovou rovnováhu toho, co vydáváme, to znamená, ať už knihy pro muže, pro ženy, pro rodiče, různé komentáře pro studenty Božího slova, dětské knihy, ale také odbornější zdroje, materiály pro pastory, kazatele, diakony, různé zborové pracovníky a tak dále. To znamená, najdete u nás životopisy, knihy o historii, o vztazích, o rodině, o pastoraci a další, přičemž řekněme, ta největší část titulu tvoří vlastně knihy zaměřené na osobní duchovní růst. No, asi se nedá říct, že bychom měli nějaký úplně jako dlouhodobý plán. Máme samozřejmě ediční, ale vybíráme podle toho, co nás zaujme, co nám někdo doporučí, někdy zavolá nějaký přímo dárce, který doporučuje nějakou knihu, která vlastně zapadá do toho našeho edičního plánu a zároveň finančně podpoří, tak to je vždycky bonus a plus, za co jsme moc vděční.
0: Tak se pojďme na tu pestrou knižní rovnováhu, jak jste zmínil, podívat blíže. Které knihy z vaší současné nabídky byste našim posluchačům doporučil a proč?
1: V letošním roce my jsme vydali takovou sérii knih s názvem Pokladnice puritánské moudrosti, která prozatím obsahuje 4 tituly. A tato série je zajímavá v tom, že její autoři pochází z 16. a 17. století. Označení puritán vychází z latinského puritas, což znamená čistota nebo taky ryzost. A tak je jasné, že tyto knihy jsou plné právě osobní svatosti, posvěcení, praktické zbožnosti. A puritáni stavěli hodně na věrnosti písmu, na výkladovém kázání, a tak každá z těchto, řekl bych, středně velkých knih má často obrovskou hloubku, ale především praktický dopad na ty, kteří chtějí opravdu následovat Pána Ježíše Krista. No, donedávna byl celkem problém českému čtenáři tyto knihy přiblížit, protože z té staré angličtiny nebylo mnoho lidí, kteří by to chtěli překládat. Ale v poslední době v Anglii vznikla taková iniciativa přeložit tato stará díla do moderní angličtiny, aby si je mohli přečíst i 13-letí pubertáci, a proto to do jisté míry otevřela i cesta k nám, že se to už lépe překládá. Já osobně jsem z těchto knih opravdu nadšený. To znamená, v tuto chvíli, říkal jsem, máme 4 knihy, tak ta první je Dokonalý vykupitel od Williama Perkinse, potom Umrtvování hříchu od Johna Owena, Útěcha a svatost Kristova kněžského díla od Williama Bridge, a potom Vítězství nad hříšným strachem od Johna Flavela. No, dále bych doporučil si čtení na každý den ze spisu Církevních otců, kterou editoval Nick Needham. To je kniha, kde se jedná v podstatě o takové klasické denní čtení, ale je to specifické v tom, že každý měsíc vlastně vychází ze spisů nějakého z církevních otců, v tom našem případě teda 2. až 5. století. A mezi nimi jsou známí církevní otcové jako Jan Zlatoustý, Irenej z Lyonu, Bazil z Cezareje, Řehoř z Nisy, Augustin z Hippa a další. Opravdu velmi doporučuji. Není to takové klasické denní čtení, nenabízí, řekněme, takové ty současné praktické aplikace, jako jsme možná zvyklí. Je to více zaměřené na poznání Boha, na to, co písmo říká o Trojici, co říká o Kristově osobě, o jeho lidství, o jeho božství, takové ty témata, co možná řešili právě lidé ve 3. 4. století. A je to opravdu zajímavé. Musím říct, že když jsem procházel některé z těch zamyšlení, tak vidět nějakou známou pasáž písmu, kterou dobře známe, jak o ní přemýšleli lidé v tom 3. století, nějaká jednoduchá pravda, která mě ale nikdy nenapadla, tak to mě vždycky hodně povzbudí. No, dále bych mohl zmínit knihu Co to slyším od Ginger Hubbard, což je kniha pro rodiče, která se zabývá tím, jak zkrotit dětský jazyk pomocí biblické moudrosti. Tato autorka v ní nabízí takový praktický návod, který vám může pomoct proniknout k jádru nepříjemných verbálních projevů dítěte, jako například lhaní nebo žalování, kňourání, a zaměřit se přímo na dětské srdce. A v této knize máme i takovou pomůcku, respektive takové 4 tabulky biblických veršů ve formátu kalendáře s názvem Moudrá slova pro maminky, která by měla pomoci rodičům s řešením jejich nastalých situací se svými dětmi. Pro milovníky biblicko-historických románů jsme vydali knihu od Patricie St. John s názvem Dvakrát osvobozený, což je příběh o Onezimovi, známém z biblické knihy Filemon. A ještě bych možná mohl zmínit jednu knihu, která se moc dobře čte, je jednoduchá, praktická, ale hlavně velmi aktuální, a to se jmenuje Odvážní ve víře s podtitulem Důvěra božích rozměrů v postkřesťanském světě od Elistera Bega. V podstatě jde o to, že jako křesťané dnes čelíme různému protivenství, kultura není křesťanství nakloněná, jsme pod tlakem a musíme se vyrovnávat s různými těžkostmi a přitom zachovat svou víru. Tato kniha nás uvádí do takových prvních 7 kapitol knihy Daniel a ukazuje nám, jak žít věrně Bohu v prostředí, které křesťanskou vírou vůbec nepočítá, často se vůči ní vymezuje. To znamená, víme, že Daniel a jeho přátelé byli odvedeni do zajetí, dostali nová jména, že říkali, bylo jim řečeno, co mají jíst, jak se mají oblékat, jak se mají modlit, koho mají uctívat, koho uctívat nemají. A je to vlastně taková paralela i do té dnešní doby, jak jako křesťané žijeme pod určitým tlakem, je nám říkáno, jak bychom měli žít. A vlastně není to o tom být jako Daniel, ale spíše jak důvěřovat Danielovu Bohu, stejnému Bohu, jako důvěřoval Daniel. Tak tahle kniha mě v poslední době moc oslovila, doporučuji. Odvážní ve víře, Elister Beck.
0: Děkujeme za přiblížení nabídky, děkujeme za vaše doporučení a pojďme ještě vyhlédnout do budoucnosti. Na co se mohou čtenáři těšit v nejbližší době?
1: Tak říkal jsem, že nějaké knihy jsou v tiskárně, takže předpokládám, že možná příští týden, možná ten další týden by měla přijít kniha Janovy listy, výkladový komentář od Edmonda Hieberta, tam má mít asi 400 stránek, takže takové větší dílo. A někdy v září snad by měla být kniha, nazvěme nová kniha odpovědí od Kena Hema, tedy kreacionistická kniha zabývající se otázkou, odkud se vzala Kainova manželka, jak to bylo s dinosaury, zda je možné sladit Bibli s evoluční teorií, jak vznikly rasy, nebo jak to bylo s Noémovou archou a tak dále. Někdy i na tom podzimu, možná koncem září, by mohla být biblická výchova s podtitulem Jak používat písmo při výchově dětí od Lou Priola. Připravujeme také Branami slávy od Elizabeth Elliotové, takže takový ten klasický příběh o jejím manželovi a dalších třech přátelích, kteří zemřeli, tuším někdy v 60. letech 20. století Ekvádoru. A ještě jedna kniha, na kterou se moc těším, zatím nemáme český název, v angličtině to je Age of Opportunity, takže nějaký věk příležitostí, biblický průvodce výchovy teenagerů od Paula Davida Trippa. Takže to je knížka, na kterou se těším, myslím si, že je taková mezera na trhu, co se týká výchovy teenagerů. A samozřejmě další tituly se představují. No.
0: Ještě dodejme, kde můžeme sledovat novinky a dozvědět se o připravovaných knihách.
1: Tak určitě naše sociální sítě, Facebook, Instagram, ale zejména naše stránky didasko.cz. Tam se můžete v podstatě přihlásit i k odběru našeho newsletteru a potom vám určitě žádná novinka neuteče.
0: Děkujeme za informace, děkujeme za váš čas a také přejeme spoustu spokojených čtenářů. Děkujeme.
1: Taky děkujeme. Mějte se hezky.
0: Hostem ranního telefonátu byl Václav Chumchal z kroměřížského nakladatelství Didasko.
2: A já ještě doplním, že s Václavem Chumchalem hovořila Broňa Procházková. Na Rádiu 17 teď čekají písničky kapely Kamis na věky a také Sheila Ben Hoda, Enough for Me.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Když se podívám na to, co mi dáváš, svět mi už nemá co nabídnout. Odpuštění, radost a pokoj mě naplňují, starosti odplouvají, nic mi nechybí. Haleluja, zpíval Shiloh Ben-Hod v písni Enough for Me. Přiblížila se 17. hodina, která na Rádiu 7 přinese pořad Interval, ve kterém uzavřeme putování po tvorbě kapely Trabant novinkovou kompilací, která vyšla těsně před prázdninami. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli rozloučí Milan Remeš, který předá moderátorskou štafetu Kubovi Lofítkovi. Budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále. Na závěr se s vámi ještě podělím o jeden osobní zážitek. Je to pár dní, co jsem jel autem z Adamova do Brna a přede mnou jel další vůz. Ta silnice byla velmi specifická, s nepřehlednými zatáčkami, místy zdánlivě o něco užší a se zvláštními železničními podjezdy, do kterých se tak říkajíc musíte trefit. Řidič přede mnou často nenadále brzdil, ať když ho míjela protijedoucí auta před podjezdy. Jednou dokonce úplně zastavil, protože měl pocit, že v místě dvě auta vedle sebe prostě neprojedou. Ta silnice je samozřejmě dostatečně široká, i ty podjezdy, ale uvědomil jsem si, že to vše vnímal svým pohledem. On to viděl jinak, jeho obavy, strach, úsudek, všechny rozměry zmenšily. Stává se, že tak vnímáme i naši cestu životem. Vidíme ji svýma očima, které jsou ovlivněné našimi obavami, strachem, úsudkem. Chtěl jsem nás všechny povzbudit, abychom do našich srdcí pouštěli Boha a učili se na vše dívat jeho očima, abychom ho nechali proměňovat naše úsudky, obavy a strachy, abychom ho nechávali proměňovat naše srdce. Známý verš ve 3. kapitole přísloví říká: důvěřuj Bohu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej, poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. To přeji nám všem během všech cest, co jsou o víkendu, ale i později před námi. Ať budeme, kde budeme, zůstávejme s Bohem. Bůh vám žehnej.

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může načerpat.

0: Celá jedna generace dorůstala v doprovodu hudby kapely Trabant. A je možné litovat, že toto tvrzení už pronášíme jen v minulém čase. Tvorba kapely se uzavřela v polovině 10. let 21. století. Kapelník Jarda Svoboda k ní přidal ještě pár soulových projektů, ale pak už zbylo jen závěrečné amen. Možná není čas na syrovost a odvahu pojmenovávat věci natvrdo a někdy možná až bezohledně, totiž to, co bylo pro kapelu Trabant typické. Někomu ovšem terapie obnaženou pravdivostí může vyhovovat. Právě takovým posluchačům vychází vstříc nakladatelství Indies, když vydává disk a dvou LPčko Trabant, montáž 1996 až 2014. Na obalu najdete panáčka pomyslně smontovaného ze stavebnice Merkur, všechny ostatní členy kapely pak v podobě Merkurové uvidíte uvnitř bukletu CDčka nebo uvnitř LPčka. Na nahrávce pak objevíte 21 písní, které budou možná mnohým vonět nostalgií, mládím, ale každému posluchači umí především doložit, proč a čím byl Trabant vždy kapelou, která stála za povšimnutí. Pojďte se o tom taky přesvědčit. Dobrý poslech intervalu přeje Lucie Endlicherová.
1: Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo, že tři andělé boží k nám přišli na oběd.

0: na oběd.
1: Tak kvůli téhle písničce prý Trabant kdysi vznikl. Podoba, ve které jedna z nejznámějších písní Trabandu právě dozněla, se takto k posluchačům dostává poprvé. Jarda Svoboda vzpomíná, že když v roce 1995 přihlásil svou píseň Sáro do autorské soutěže Porty, potřeboval pro finálové vystoupení doprovodnou kapelu. Několik muzikantů dal dohromady narychlo a spíš z nutnosti. No a kdo by tehdy tušil, že tím vznikla skupina, která během následujících 20 let výrazně ovlivnila podobu české alternativní, folkové i world music scény.
0: Jdu krajinou, krok za krokem, nikam nepospíchám, není kam a nejsem otrokem ani času, co se jen tak vleče, tak žádný křeče, nic mi neuteče, čtu si nohama, tuhle zem, její mapu, hory a údolí a pomalu chápu, proč je

Tady jsem pánem ve svém domě a všechno, co tu je, to je tu pro mě. Moje lesy a kopce a stromy a řeky a údolí, cesty a pole až na věky. Jsem velmi, velmi bohatý pán. Mám všechno, co chci a co chci, to mám. Mám všechno, co chci a co chci.

Retrospektiva Trabandu má jednu velkou výhodu, protože vedle sebe staví písně tvrdé, syrové, vedle těch křehkých a něžných. Trabant to tak měl vlastně celou dobu. Jedna deska byla spíše jemná a druhá spíše syrová. Pravidelné střídání teď může na posluchače působit současně, skoro jako Knajpův chodník. To je takové to místo, ve kterém procházíte postupně ledovou a teplou vodou a rychlé střídání teplot pomáhá k celkové regeneraci nohou i celého těla. A podobnou terapii teď nabízí Trabant na téhleté kompilační nahrávce. Jistě stojí za pozornost touhle terapií projít.

A ještě jednu věc umí Trabant dělat velmi dobře. Každý text zvlášť umí posluchači položit tolik otázek, tolika způsoby nastavit zrcadlo a pozvat k přemýšlení, že je vlastně jenom na něm, jak se s těmi nabízenými otazníky popere. Vlastně je úplně v pohodě nechat je viset ve vzduchu a ani se jich nedotknout. A vlastně je možné i nechat se jimi zahltit, protože jich bude příliš. A nebo je tu tahle příležitost vracet se k písním znovu a znovu a připomínat si otázky, které pokládají. Jsou sformulované většinou neotřele, ale jsou známé, jsou obvyklé, skoro se mi chce říct, protože dřív nebo později se k těmhle otázkám, které ve svých písních Trabant klade, dopracuje každý z nás.

Indiescope vydáním kompilace Montáž připomíná Trabant pamětníkům a zároveň uvádí kapelu na světlo pro posluchače nové, kteří se s hudebním světem začali seznamovat později, v době, kdy už kapela aktivně nepůsobila. To je počin více než ocenění hodný. Byla by škoda, kdyby tahle muzika nedoputovala k novým uším a srdcím.

Ve výběru samozřejmě nechybí největší hity Trabandu, ale vlastně jaké to jsou? Protože každý nejspíš na tomhle místě řekne něco jiného. Ale na druhou stranu na některých názvech se nejspíš shodne široká veřejnost, to je dobrá formulace. Prostě přijde shoda, která bude širší, než tenhle název řekli 2 až 3 lidé. Do toho výběru tohle určitě patří k nejlepšímu v rámci Trabandu. Podle mého názoru rozhodně spadají třeba následující 2 písničky.

Na Rádiu 7 posloucháte Interval, dnes věnovaný albu Trabant, montáž 1996 až 2014. Tahle ta nahrávka není takové to klasické best of, protože určitě se na něm najdou i písničky, které možná posluchač nebude znát, protože mu unikly nebo je ještě dokonce neslyšel. Připomenout si tak můžeme třeba píseň Druhý břeh. Ta vznikla na nahrávku, která byla poctou Oldřichu Janotovi. A podle mého je to jedna z velmi silných písní celé kompilace.

Když se tu za Trabantem ohlížíme různými způsoby, tak se určitě hodí zmínit, že za dobu své existence tahle kapela třikrát získala hudební cenu Anděl, a to za alba Je, Přítel člověka a Domasa. Pro někoho to může být dostatečný důkaz toho, že jde o hudbu ocenitelnou a zajímavou. Jiný bude hledat ještě další důkazy a pak samozřejmě pomáhá poslech.

Možná, že při poslechu montáže mnozí pamětníci zalitují, že doba Trabandu a jeho tvorby už je pryč. Byla to radostná hudební jízda, která včas skončila. Báječné spojení energií několika muzikantů, kteří měli to štěstí cestovat po světě, hrát, bavit se a hudbou i kamarádstvím naplňovat své životy i životy druhých. Byl to můj sen, který se splnil, říká Jarda Svoboda. Když se ho zeptáte na comeback kapely, dodává se svým typickým nadhledem, Trabant byl splněný sen, ale taky to byl sen, ze kterého jsem se probudila.

S černým pasažérem jsme doputovali skoro nakonec. Trabant se ohlédl a připomněl svou existenci album Montáž. Síla hudby i síla slova se prostě nestrácí. Tak moc si přeju, aby ještě na mnoha místech tahle síla zasáhla tak, jak to umí. Díky, že jste se doposlouchali až sem. Od mikrofonu Intervalu se loučí Lucie Endlicherová.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Minule jsme četli o tehdy běžné modloslužbě spojené s dětskými oběťmi. Svět, o jehož zničení je zde tolik předpovědí, nebyl příliš dobrým místem k životu. V této kapitole pokračuje popis trestu nad Féničany. Zkáza Týru je zde popsána takto. Kormidelníci stanou na zemi, hlasitě se dají do křiku, prachem si hlavu posypou, všichni, kdo k tobě patřili, klesli do hlubin. Tento popis nám připomíná zkázu hříšného světa, nazývaným Babylon, z knihy Zjevení. Tam čteme, každý kormidelník zůstal stát v povzdálí, sypali si prach na hlavu a s pláčem a kvílením křičeli, běda, běda, město veliké, bylo zničeno v jedné hodině. Proroctví o zkáze fénického města Týru, ke které skutečně došlo, se zde rozšířilo na předpověď zkázy světa. Tímto způsobem nám Bůh předává svá prorocká poselství. Do popisu prorokovi představitelné budoucnosti, jako je v tomto případě zničením starověkého přístavu Týr, Bůh vkládá předpověď daleké budoucnosti. Sami proroci asi většinou tušili, že se jejich předpovědi týkají i jiných událostí než těch, které se týkaly jejich doby. To ale neznamená, že jim rozuměli. Prorok Daniel byl jeden z těch, jejichž proroctví se týká konce světa. Sice věděl, že jeho předpovědi se týkají budoucnosti, ale přesně jim nerozuměl. Zeptal se tedy přímo anděla, který mu proroctví zprostředkovával. Tehdy ten muž, oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při věčně živém. Po času a časech a polovině času, až se dovrší útlak svatého lidu, tehdy toto vše skončí. Já jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl, proto jsem se zeptal, jak to všechno dopadne, můj pane. Musí žít, Danieli, odpověděl mi. Ta slova zůstanou tajemstvím, zapečetěným pro poslední čas. Daniel nerozuměl přesně, co je myšleno jeho vlastní předpovědí. Anděl mu vysvětlil, že se tato předpověď netýká jeho. Otevře se jako zapečetěné dveře až v době jejího naplnění. Víme, že tajemství, spojená s prvním příchodem Krista, se nám již otevřela. Víme, že spasení není jen pro Izrael, ale pro všechny národy. Víme, že vírou do nás vstoupil Kristus, duchem proměnil naše srdce a tak jsme již vnitru součástí nového stvoření. Jiná tajemství ale v předpovědích budoucnosti zůstávají. Snažíme se jim porozumět stejně, jako se o to snažili proroci. Petr o tom napsal. Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti připravené pro nás. Pídili se potom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu. Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím zprostředkují poselství. Všemu, co je za námi, z prorockých knih rozumíme. Zničení Izraele, vystěhování a návrat z Babylonu, narození Krista z Panny, jeho zázraky a život služby, jeho obětní smrt za nás a jeho vzkříšení předpovídající věčnou vládu. Také nyní rozumíme, že písmo předpovídá návrat Izraele ze všech zemí světa a jeho obnovu. Dalším událostem se snažíme porozumět. Někteří z nás se opravdu pídí potom, na koho a na kdy ukazuje to, které proroctví. Přesné rozpoznání přicházejících událostí ale podle Bible není možné. Tak jako nebylo možné z předpovědí písma určit, kdy a kde se Kristus narodí při jeho prvním příchodu. Znalci písma věděli, že se má narodit v Betlémě, ale stejně narození Krista nepoznali. Podobně po staletí znalci písma četli Izajášovu 53. kapitolu, detailně popisující utrpení a smrt Mesiáše. A přesto si Ježíšovo odsouzení s tímto textem nespojovali. Dokonce ani ti, kteří Ježíše následovali, tedy jeho učedníci, si neuvědomovali celý smysl toho, co se před nimi v osobě Ježíše Krista vlastně odehrává. Teprve až po jeho vzkříšení plně porozuměli všem prorockým předpovědím, které mluví o Kristu. Těmito slovy končí Lukášovo evangelium. Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmům. Řekl jim, tak je psáno, Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Možná

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku vždy v 8 a v 18 hodin. Předchozí díly nabízíme v sekci audioarchiv na webu www.radio7.cz nebo si je můžete vyhledat na podcastových platformách.

Tábor není jen romantika u ohně, ale i pořádná porce plánování. Se zkušeným vedoucím mnoha táborů, Jakubem Mrázkem, se Ondra Malý baví o tom, jak uspořádat tábor a nezbláznit se u toho. Štafeta začíná v 18.30. V Kanafásku pokračujeme čtením Marcely Dýrové z knihy Radka Daniela Povídá se povídá. Další příběh na dobrou noc pro děti, ale i pro dospělé, uslyšíte v 19.15. Relace Nejen chlebem nabídne od 19. hodiny 45. minuty páté a poslední zastavení v Ježíšově škole. Kazatel Jaroslav Pokorný nám připomene důležitost vzájemné služby. V relaci Světem Bible se právě nacházíme uprostřed hrůz velkého soužení. Co nám k událostem tohoto nesnadného období z knihy Zjevení poví kazatel John Vernon McGee? Sledujte 15 minut po 8. večerní. Boží řády a horlivost. To jsou dva pilíře zbožnosti a životních opor našich předků. Právě k ním se vrací David Loula v knize České studny, ze které čteme ve Večeru pod lampou. K poslechu zveme v 21 hodin. Tvrdnoucímu lidskému srdci věnoval Charles Stanley už své minulé vyučování. V dnešním vydání Doteků nám v 10 večer vysvětlí, co stvrdnutí srdce způsobuje a jaké to má důsledky. Jak se blíží závěr čtení na pokračování z knihy Sandy Denklerové, Susana Wesleyová, Služebnice Boží, završují se pomalu také životní osudy této ženy, matky zakladatelů metodismu. Děti vyrostly a postupně opustily domov. Susana přes všechny překážky a problémy dbala na to, aby bylo dobře připravené na život. Po 30 letech neustálých zápasů o zajištění rodiny a poté, co viděla tolikrát smrt svých dětí, na ní dolehl smutek. Čeká jí ještě něco dobrého? Poslouchejte ve 23.15. Budete-li dnešní večer prožívat ve společnosti Rádia 7, ať se vám dobře poslouchá.

FM, Radio 7, CZ, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

31. července má svátek Ignác. Výklad tohoto jména je poměrně složitý. Dá se mluvit o podobě s latinským slovem agnatus, což znamená později zrozený, ale také se slovem cognatus, příbuzný. Vycházet může ovšem i ze slova ignis, tedy oheň. Ať tak či onak, všem Ignácům přeji krásný svátkový den.

0: Pokud si kladete otázku, jak zorganizovat tábor, inspirací pro vás může být následující pořad.
1: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Jak připravit tábor? Moje jméno je Ondřej Malý a touto nelehkou otázkou se v dnešním díle, který je součástí minisérie Výpravy za hranice všedních dní, budeme zabývat společně s mým dnešním hostem Jakubem Mrázkem. Jakub je kazatel ve společenství Církve bratrské Ostrava Trojka a také milovník přírody. Zajímá mě, Jakube, v kolika letech jsi byl na táboře vůbec poprvé? Jestli si na to ještě vůbec pamatuješ? Nebo jestli si vzpomeneš, jaké to bylo?
1: Díky, Ondro, to je pěkná otázka. Já si uvědomuju, že když mi tuhle otázku dáváš, že první mě vyskočí, no já jsem byl na stanovém táboře jako dítě jenom dvakrát. Někdy v teenagerovském věku. Protože předtím jsme jezdívali jenom na chalupy, bylo to ještě v době, kdy tábor křesťanský dělat nebylo legální. Ale teď si vlastně uvědomuju, že jsem byl dvakrát na táboře v první a druhé třídě stanovém. A trošku jsem to vytěsnil, protože to pro mě nebyl příjemný zážitek. My jsme tam měli všechno, co jsme potřebovali pro naše fungování, jako jídlo, teplo, kde spát. Měli jsme program, ale to bylo všechno. Nikdo nepřemýšlel o tom, co ty děti prožívají a jakým způsobem je může i takový tábor ovlivňovat v jejich vývoji a formování. A protože to bylo někdy na okraji zájmu těch vedoucích, tak já jsem se tam teda rozhodně necítil dobře jako prvňáček. Mm-hmm.
0: A kdy jsi jel poprvé na tábor jako vedoucí?
1: Jako vedoucí jsem jel poprvé ve svých 16 nebo 17 letech, asi čerstvých 17 letech. A od té doby jsem těch táborů jako vedoucí absolvoval 20, takže spíš než jako dítě si užívám ty tábory jako dospělý, tak je to super jako dělat vedoucího a jezdit na tábory každý rok a užívat si to, co jste v dětství nestihli.
0: Mnoho vedoucích s tebou tuhle zkušenost nezdílí. Přijde mi, že často tábor je zdroj stresu v průběhu celého klubového roku, protože je to organizačně hodně náročný projekt. Kde začít, když člověk takový tábor chce připravit?
1: Máš pravdu, že té práce je hodně, ale myslím si, že když se dobře rozvrhne, takže je dobře začít včas a dobře rozdělí, tak vlastně se nemáme čeho bát a opravdu si člověk i ten vedoucí může ten tábor jako užít. Myslím, že jako pro mě, asi 10krát jsem dělal hlavního vedoucího tábora, je to prakticky jako celoroční činnost. Že tábor se od vás skončí, tak už řešíme termín dalšího tábora, musí se domluvit základna, což v podstatě probíhá jako rok předem. A většinou někdy kolem Vánoc už začínám přemýšlet a během ledna sestavujeme jako vlastně takový jádrový tým, což je pár lidí, bez kterých tábor jako neuděláš. A od února, kdy musíš už rodičům dát také přihlášky, znát rozpočet, tak tam pak už běží ty přípravy na plným proudem.
0: Vezmeme to postupně. Zmínil jsi tým, jádrový tým. Kdo v takovém jádrovém týmu je?
1: Tak musí být hlavní vedoucí, měl by být svého zástupce, potřebuje zdravotníka. To je někdy nejkritičtější věc, protože bez zdravotníka, pokud je ten tábor dětskou zotavovací akci podle zákona, to znamená trvá déle než 4 noci a je tam více než 30 dětí, tak musíš mít zajištěného zdravotníka, který má k tomu platný kurz a potřebuješ mít zajištěnou kuchyň. Já tak vždycky vnímám, že ono se kolem toho tábora obvykle nakonec vytvoří nějaký tým lidí, kteří dokážou v zásadě vymyslet všechno, na nich to stojí a padá, takže ještě určitě potřebuješ pár dalších vedoucích, potřebuješ nějaké rádce, ale nakonec vlastně ten tým se skládá jako z lidí, kteří jsou třeba více či méně vytížení, ale každý je tam nějakým způsobem jako důležitý. A potřebuješ to jádro mít už jako někdy v lednu vědět, že teď jsme schopni v téhle kapacitě ten tábor udělat, takže bychom se utavili.
0: Musí to být nutně jenom lidé, kteří se celoročně podílí na vedení klubu?
1: No to jádro většinou bývá, nakonec těch, co to dělají celoročně, ale je skvělé, že s náma jezdí i lidi, kteří třeba jezdí jenom na tábory, protože oni dodají to, co nám třeba chybí, je to zpestření. I pro děti je zajímavé, když tam je nějaký vedoucí, kterého nevidí každý týden. A těch pomocníků jako je poměrně dost dobré na tom táboře mít. A někdy i vlastně to i příležitost pro tyhle lidi třeba zůstat v kontaktu s touhle prací a s tou komunitou a třeba jednou z nich vyrostou ti pravidelní celoroční vedoucí. Tak i na ně je dobré myslet.
0: Zmínil jsi, že máš hodně zkušeností s tím být hlavní vedoucí tábora. Kdo to může dělat?
1: Tak hlavně vedoucí tábora musí být dospělý člověk, to znamená 18+. Já bych skoro řekl, že důležitou kvalifikaci, že na to musí být i nějak zralý, nějakým způsobem tomu došel, dozrál v životě, aby tu zodpovědnost dokázal nést, tedy mít pro to srdce, nadšení a taky jako autoritu u toho týmu a odolnost vůči stresu, schopnost jako pracovat s týmem. Tak to jsou takové, jako bych řekl, jako lidské charakteristiky. Děláme tábory křesťanské, tak to musí být člověk, který hoří pro Pána Boha a pro službu dětem. Ale je velmi dobré, když má, nebo skoro bych řekl, očekáváme, že takový člověk bude mít kurz škola hlavních vedoucích táborů, který toho člověka vybaví znalostmi, informacemi, které potřebuje k tomu, aby ten tábor mohl být udělaný legislativně správně, aby mohl být bezpečný, aby mohl být v podstatě jako na pohodu, to znamená, že si umí potom pohlídat těch pár klíčových věcí pro to, aby se tam všichni cítili dobře.
0: To označení hlavní vedoucí nějakým způsobem naznačuje, že není sám a že by neměl dělat všechno sám. Zároveň předpokládám, že by se měl o všechno nějakým způsobem starat, všechno vést. Není to protimluv?
1: Určitě ne. Naopak, ono to dává jako smysl. Pokud se mám o všechno postarat, pak to nemůžu dělat sám, protože sám to ten vedoucí nezvládne. Potřebuje moudře delegovat, to znamená vidět lidi, který kdo se hodí na nějakou část jako práce, kterou může za ní převzít zodpovědnost a to deleguje. My hodně jako pracujeme v týmech. Takže máme třeba tým, který připravuje celotáborovou jako hru. Jo. Já už jsem trošku starší, takže já už jako nemám potřebu vymýšlet ty hry, což je většinou to, co jako mladé vedoucí třeba strašně baví dělat jako ty hry. A vím, že oni jsou na to výborní, jo. Takže prostě to jsou mladí vedoucí celotáborovka, 3-4 lidi, kteří vymyslí téma, příběh, hry a jako fakt ty děcka to potom jako baví a já často ani nikdy nerozumím, o čem to je, jako rozumím, ale mě stačí jenom takový jako ten nadhled. Máme tým, který připravuje třeba duchovní program, máme tým, který se stará o programy u táboráků, písničky, pokřiky, nějaké slovo u táboráků. Takže ten hlavní vedoucí, ten je zodpovědný za to, aby lidi dělali to, co umí dělat nejlépe, aby všichni dělali něco, aby to bylo všechno delegováno, zajištěno. A ideální hlavní vedoucí pak už na táboře nedělá skoro nic. V podstatě drží ten velký obraz, má ten nadhled, vidí, kde je potřeba koho pochválit, ocenit, pozbudit nebo trošku nakopnout, ať nezapomíná na svoji roli a dbá o to, aby ten tábor vlastně šlapal. Vytváří v podstatě jako bezpečné podmínky pro to, aby všichni mohli dělat to, co mají dělat rádi a k dobrému výsledku a spokojenosti všech.
0: Jak může v této náročné roli podpořit hlavního vedoucího zástupce hlavního vedoucího?
1: Zástupce je důležitá osoba, protože nikdo z nás není stoprocentně jistý, jestli tady bude zítra, takže zástupce v prvé řadě je někdo, kdo by měl být připraven kdykoliv zaskočit za hlavního vedoucího, pokud je nějakým způsobem indisponován nebo musí třeba řešit nějaké jiné věci na táboře, nějaké třeba nenadálé věci. A proto by zástupce hlavního vedoucího měl taky být dospělý člověk 18+, měl by vlastně stejně tak jako hlavní vedoucí mít přehled o celém táboře, o tom, co se kde děje. A taky si myslím, že to je vždycky jako dvojice, která spolu úzce spolupracuje a může si dávat tak nějakou zpětnou vazbu. Obvykle to bývá někdo, kdo se jako de facto připravuje na tu rolu hlavního vedoucího, nebo kdo ji je schopen jako potom v budoucnu zastávat, až třeba hlavní vedoucí si dá pauzu.
0: Tábor je mimo jiné charakteristický i velkou mírou dobrodružství, které je ale spojené i s jistým nebezpečím. Kdo má zodpovědnost za bezpečnost na táboře a jak se s tímhle nebezpečím, které je na táboře přítomné, dobře vypořádat organizačně?
1: No je to podobné jako se vším. No zodpovědný je hlavní vedoucí. Ale ten hlavní vedoucí může vlastně tu zodpovědnost delegovat na další. Podle míry toho, co jsou schopni nést za zodpovědnost. Takže samozřejmě dospělí vedoucí 18+, jsou schopni nést velkou část jako zodpovědnosti i v otázce bezpečnosti a delegujeme ji tím, že vlastně je proškolíme. Takže máme před táborem i třeba na táboru na začátku školení BOZP, kde si vlastně připomínáme a učíme se vlastně, jaké jsou ty největší rizika, která hrozí, jak v nich reagovat, jak je minimalizovat. A tím, když vlastně máme potom zápis o takovém školení, tak vlastně můžeme i prokázat, že my jsme tu svoji zodpovědnost přenesli nebo sdílíme s těmi dalšími vedoucími a oni mají podmínky pro to, aby ji taky dodržovali. Samozřejmě i vedoucí mladší 18 let jsou schopni nést nějakou zodpovědnost, takže školíme v rámci toho BOZP i rádce a taky děti jsou schopné nést část odpovědnosti. Takže my třeba na začátku tábora vždycky dětem taky vlastně dáváme takové malé školení o tom, jak se chovat na táboře, jak pracovat s nářadím, co dělat, když se jde na výlet, když se jde po silnici, když se jde v horách, když se ztratíš, že bouřka. A pokud já prokážu, že vlastně všichni věděli, co měli dělat a i dítě je schopné nějakou zodpovědnost nést, tak pokud by se, nedej bože, stalo něco vážného, tak i potom v tom případném řešení toho případu se bude vlastně řešit, jestli každý nesl ten svůj díl zodpovědnosti, který může nést a jestli byl na něj připraven. Takže tím, že vlastně děláme školení, že o tom mluvíme, tak my vlastně nejenom, že skutečně děláme kroky k tomu, abychom minimalizovali rizika, ale taky prokazujeme tím, že ta zodpovědnost, každý ví, co má dělat a když někdo něco nedělá, přestože mu to bylo řečeno a je to mentálně zdravý člověk, dítě, které jako ví, chápe, že opravdu nemáme skákat do vody nebo opustit tábor bez vedoucího a tak podobně, tak prostě nemůžu všemu zabránit, že nikdo neposlechne, ale můžu prokázat, že jsem udělal všechno pro to, aby bezpečí bylo zajištěno.
0: Mně připadají z hlediska bezpečnosti vždycky nejděsivější noční hry a potom koupání nebo čas ve vodě. Je to oprávněná obava a jak na to být připraven?
1: No určitě je třeba na tyhle dvě věci myslet. Jako každá hra má svá rizika. Takže vždycky vysvětlíme pravidla, co se bude dít a rizika ošetříme. Například, když je hra na velkém prostoru, tak nějak ohraničen, aby se děti neztratily. A pro ty noční hry já osobně velmi silně doporučuji hrát noční hry v prostředí, které děti znají z té denní části tábora. To znamená, neocitnou se uprostřed noci v prostředí, které jako neznají, protože tím to riziko ohromně roste. Takže to je jedna věc. Většinou bude to bezpečné prostředí třeba louka, asi ne jako hustý les. To si každopádně může každý vedoucí zkusit, tak je to odstnout se v lese bez jakéhokoliv světla. Když nepere měsíc na plný pecky, tak neuděláš ani 2 metry. Taky si myslím, že noční hry jsou krásné, úžasné, kdy můžeš právě využívat spíše prvky, jako je právě hra se světlem, s ohněm, kdy to získá nějakou pěknou atmosféru, anebo prostou hru, kdy je to jenom pobyt v přírodě, nemusíme nikoho děsit, strašit a tím zase zvyšovat nějaká jako rizika. Takže pokud ta hra je dobře nastavená, bude bezpečná i v noci. A co se týče vody a koupání, tak my jsme kdysi jezdívali ke Slezské Hartě a já jsem z toho byl vždycky jako velmi nervózní. Průšvih je ten, že pokud by se něco stalo, třeba došlo k utonutí, tak zase jsme povinni nějakým způsobem prokázat, že jsme udělali všechno, abychom ty rizika minimalizovali. Takže ohraničená zóna pro koupání, zóna pro plavce, pro neplavce, dozor, spočítané děti. My jsme třeba používali barevné šátky, takže byli červení, modří, teď jdou modří do vody, pak červení, tak aby těch počet dětí byl takový, že ohlídám. Jeden vedoucí hlídá ve vodě, jeden na souši. Ale vždycky třeba u koupání jako v hluboké vodě jednoznačně by měl být člověk, který je schopen prokázat, že dokáže tonoucího v případě, že se topí, zachránit, což lze jedině kurzem vodního záchranáře. Protože my takového člověka v týmu nemáme.
0: Je to tak. A málo kdo takového člověka má.
1: Tak jsem z toho vždycky byl samozřejmě nervózní. Pokud se nic nestane, tak se nic neděje. Ale je pak velmi těžké prokázat to, že ta zodpovědnost byla zajištěna. Takže doporučuji u táboru, u přehrad, u hluboké vody mít vždycky někoho, tak si udělejte někdo kurz vodního záchranáře a pak jako tam můžete jezdit s bezpečím, uděláte pro děti maximum, kdyby se něco stalo, budete si s tím vidět rady.
0: A i v malém potoce se dá koupat skvěle a člověk nepotřebuje záchranáře.
1: Dá a taky tam mnohem snaží někoho zachránit, když by se náhodou topil.
0: Na začátku si zmínil zdravotníka jako nedílnou součást týmu. Jakou roli má zdravotník v tom všem?
1: Tak zdravotník v prvé řadě má pečovat o zdraví dětí. To zajišťuje řadou činností, které během toho tábora dělá. Už při nástupu na táboru je to zdravotník, kdo si přibírá děti a dokumentaci zdravotních od rodičů, tedy nástupní list, případně léky, a taky ti rodiče mají možnost tomu zdravotníkovi říct, upozornit ho na nějaké specifické potíže, které ty děti mají. Tak to je první, že zdravotník vlastně ví o zdravotním stavu těch dětí a jako jsou tam rizika a věci, na které dát pozor. To, co je závažné, potom i informuje vlastně ten celý tým, aby rádce, vedoucí, který má v oddíle dítě třeba s alergií na bodnutí včelou, věděl, že takové dítě tam je, a taky věděl třeba, co v případě, že jsou někde na výletě, dělat, když se to stane. Jo? Takže to je první takový úkol. Druhý úkol potom léky, pokud děti berou, tak je to zdravotník, kdo jim je dává. V případě teda, že jsou nějaké zdravotní problémy během tábora, tak děti chodí za zdravotníkem a zdravotník to řeší. Zdravotník taky kontroluje jídelníček. Měl by zdravotník schválit jídelníček, že je vhodně nastavený tak, aby tam nebyly potraviny, které nejsou přípustné na táboře. Máme takové potraviny a nesmí být na táboře konzumované například houby anebo potraviny bez prokázaného původu. Takže například točená zmrzlina, kde nemůžu prokázat, odkud je, nebo domácí vajíčka, opravdu jako na tábor nepatří. Taky zajišťuje čistotu na záchodech a hygienickou, tak aby jsme věděli, že ty záchody jsou pro děti bezpečné, a měl by být přítomen vlastně v táboře 24/7. No, takže pokud to není jako kriticky nutné, tak by neměl z tábora odjíždět. Někdy je potřeba jít k lékaři, tak v situaci, kdy to dítě potřebuje toho zdravotníka na cestu, tak ho musím poslat na tu cestu k lékaři, ale pokud to není nutné, může to dítě k lékaři doprovodit někdo i jiný z týmu. Ideální je, když na tom táboře jsou aspoň dva lidé, kteří mají kurz pro zdravotníka v dětských zotavovacích akcích. Ideálně by to měl být i hlavní vedoucí, anebo mít ty zdravotníky dva. Pak je to v klidu.
0: Díky moc za odpovědi.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
0: Vítejte zpět u rozhovoru na téma Jak připravit tábor. Mým hostem je Jakub Mrázek, kazatel ze sboru Církve bratrské Ostrava Trojka. Jakube, kde udělat takový tábor? Protože doma to asi nepůjde.
1: Možná by to šlo i doma udělat tábor, nevím. Záleží, jak kdo kde bydlí, ale myslím, že je fajn, když děti vyrazí někde mimo prostředí, ve kterém se běžně pohybují, tady třeba vypadnou z města nebo z vesnice někde do divoké přírody. Takže to prostředí by mělo být pěkné, zdravé, čisté, estetické, krásné. A v zásadě můžeme udělat tábor v budově, v nějaké chalupě. Letos třeba my jedeme s menšími dětmi do dřevěnice bez elektřiny, tak to je skvělé místo na tábor. Nebo můžeme si pronajmout nějakou táborovou základnu, kde už třeba spousta věcí je připravená od majitele nebo provozovatele té základny. A nebo taková nejvyšší meta, vyrazit na zelenou louku a tábor si od nuly postavit.
0: Podle čeho vybíráš, kam pojedete na tábor? Je faktorem třeba složení týmu? Nebo jenom finanční stránka, nebo prostě nálada?
1: Já bych řekl, že jako hlavním faktorem je tým, zkušenost toho týmu, jeho velikost, ale taky i zkušenost a počet dětí. Pokud mám třeba děti, které jezdí jenom každý rok na tábor a během roku s nimi nepracuju každý týden, tak bych si třeba netroufl jet na zelenou louku. Ale možná, že někdo vede oddíl, který je s sebou každý týden, jezdí každý měsíc na výpravy, děti přesně vědí, jak ten oddíl funguje, jaké jsou pravidla, umí se v přírodě pohybovat, umí si spoustu věcí udělat sami, takže zvládnou třeba postavit přístřešek, zvládnou postavit i stán, tak pak je možné se odvážit i na tábor na zelené louce. Pokud si na to trofnou ti vedoucí, tak si myslím, že OK se staršími dětmi, jo, ale tam je právě třeba zvážit potom ten poměr toho, té náročnosti toho tábora a toho, jak jsou ty děti a ti vedoucí zkušení a zdatní.
0: Když nejsem zkušený a tábor jsem nikdy nedělal, ale chtěl bych to zkusit a právě ta náročnost mě znervózňuje. Jaká varianta ti připadá nejlepší pro začátečníka?
1: Já bych se asi nebál jet rovnou na stanový tábor, pokud ty děti znám, pokud jsou to děti třeba druhý stupeň základní školy, tak jsme v pohodě úplně. Třeba s malýma dětma, pokud někdo třeba začíná s oddílem, kde jsou prvňáčci, druháčci, tak možná bych raději volil nějakou budovu nebo třeba základnu, kde je i nějaká část, jako pevná budova, nějaké stany. A postupně ty děti jako otužoval a zvykal a vedl je k tomu, aby se naučili jako do budoucna fungovat bez všech těch jako vymožeností a komfortu, na který jsme zvykli z běžných dní.
0: Jedna z táborových výzev, o které už jsi se okrajově zmínil, je jídlo. Jak je to s vařením? Kdo ho zajišťuje?
1: Vaření je skvělá zábava. Takže kdo ho zajišťuje? No tak to záleží, jak zase bude záležet na tom složení toho tábora. Určitě existuje a je naprosto jako, může být patřičné to, že na tábor jde tým kuchaře, které jako všechno zajistí, když to budou jako hodně malé děti neskušené a tak podobně, ale na druhou stranu je fajn ty děti postupně čím dál tím víc zapojovat do toho, aby se na té přípravě jídla spolu podíleli. Oni toho hodně zvládnou a oni potom mají z toho radost, že to jídlo taky vzniklo jejich přičiněním, chutná jim více, jídlo nemusí být složité, může být velmi jednoduché, hlad je nejlepší kuchař. A to si myslím, že těm dětem dává jako ještě jako jiný prožitek z toho stravování, než když jenom přijdou jako k hotovému a zpapkají to a třeba zapomenou poděkovat, protože si neuvědomují, kolik je zatím jako tvůrčí práce.
0: Tohle je zajímavé. Často zažitá představa je, že když jedu na tábor jako účastník, tak jsem účastník. A když jedu jako organizátor, tak tábor připravuju pro ty účastníky. A tady to skoro zní, že děti se aktivně podílí na organizaci toho tábora. Mm-hmm. Je to tak? Do jaké míry bys je zapojil? Nebo skutečně by měli jenom přijet a konzumovat to, co vedoucí připraví?
1: Vlastně to je žádoucí, aby byli zapojeni, aby se zapojovali co nejvíc, protože my s ní chceme vychovat lidi, kteří třeba jenom takový tábor budou dělat. Tak těžko se překlopí z konzumenta na pořadatele tábora jako z 0 na 100, jo? Takže postupně musí k tomu vyrůst. Je to skvělé, když potom jako starší děti jsou schopné. My třeba míváme na táboře blok takových klasických her, takových těch oblíbených her, které nejsou vázané na legendu, prostě děti je rády hrají a ti starší, kteří mají 12, 13, 14 let, oni jsou schopni to pro ty 8, 9 leté jako zorganizovat. A to je paráda, když to jako vidím, a když vedoucí jako se dívají, oni hrajou přehazku nebo hutututu a hrajou to podle pravidel a je tam disciplína, protože prostě oni si to umí obstarat, protože to viděli na nás, jak to děláme a vlastně nás napodobují a učí se to a jenom z nich budou skvělí rádci a vedoucí.
0: Tak tím bychom měli vyřešený tým. Zároveň jsme se bavili o umístění tábora, bavili jsme se o tom, jaké má kdo role v rámci těch organizátorů tábora. Další složkou organizace tábora jsou finance. Mm-hmm. Předpokládám, že se nějakým způsobem liší finanční plánování tábora oproti třeba jenom víkendové akci.
1: Já myslím, že dobré mít rozpočet i na víkendovou akci a vlastně rozpočet si udělat je technikálie, kde jenom na tom táboře mám možná víc položek a budou to asi větší částky, protože to je jako na díl. Ale rozpočet je jako první krok, který je potřeba si udělat. A jestliže někdy v únoru komunikujeme rodičům nabídku tábora, tak potřebujeme komunikovat taky cenu. Takže rozpočet nejpozději jako v tom lednu únoru musím stejně mít. Hodí se k tomu, samozřejmě vedení účetnictví pečlivé je důležité, nejenom proto, že se sluší a patří být vykazatelně v tom, jak nakládáme s penězi, ale taky vlastně díky tomu mám dobrý přehled o tom, kolik mě co stálo na táboře minulý rok. Takže sestavit rozpočet na další rok je potom vlastně už jenom otázka excelovské tabulky a nějaký vzorečku a zjistit si třeba, o kolik nám zdrahly potraviny, nebo jestli se změnila cena za jízdné, protože jedeme třeba dál a tak podobně. Jo, takže rozpočet je dobré mít a výhoda je, že když jedeme na tábor, tak tábor je velmi levný, co se týče ubytování, takže cena tábora pak nemusí být jako přemrštěná, nějaká neuvěřitelně vysoká a dá se to jako ekonomicky zvládnout poměrně jako elegantně. Existují i možnosti žádat o dotace, takže pokud potřebují ten tábor slevnit, takže můžu zkusit podporu buď u Dorostové unie, nebo třeba i u krajského úřadu nebo jiných poskytovatelů dotací.
0: Napadá ti ještě nějaký tip z hlediska praktického plánování tábora?
1: Ještě bych možná k těm financím je taky dobré si říct nebo si nastavit týmu, jak to mají vedoucí a rádci. Jestli platí plnou cenu za tábor, nebo jestli platí jenom část nákladů, nebo jestli dostanou mzdu, tak existují komerční tábory, kdy to lidi dělají pro peníze. Tak když to člověk dělá jako amatér, tak to dělá z lásky, tak to je nejlepší. U nás třeba vedoucí nesou část nákladů na stravování, protože by doma jste taky jedli, ale to může mít jako výrazný potom dopad jako na tu cenu.
0: Díky moc za všechny tvoje příspěvky. Mluvili jsme dnes o plánování tábora z praktického hlediska. Zmínili jsme roli hlavního vedoucího, jeho zástupce, zdravotníka, jak je vyřešená kuchyně, jak je vyřešené ubytování a jak je vyřešené financování. Kdybys měl závěrem dát posluchačům jednu otázku, nad kterou by se mohli zamyslet v souvislosti s plánováním tábora. Nad čím by se mohli zamyslet třeba už dnes tábor v nedohlednu?
1: Já si myslím, že nejlepší je se zasnít a říct si, jaký bych chtěl vidět dopad tábora, který jednou uděláme na děti, které máme v našem oddíle nebo které jsou kolem mě. Jak to může změnit, proměnit, posílit, pozbudit jejich život.
0: Díky moc. Ten dopad, který tábor může mít, je většinou zprostředkovaný spíše než tou organizační stránkou věci, tím programem, který na táboře připravíme. A o tom se budeme bavit v příštím díle. Prozatím se od mikrofonu loučím Jakub Mrázek i moderátor Ondřej Malý.
1: Děkuji moc, Ondro.

Z 31. červencového dne minula 19. hodina. Z brněnského studia Rádia 7 se hlásí moderátor večerního vysílání Kuba Lofítek. Pořad Štafeta, který před pár okamžiky skončil, vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Pětidílný seriál s názvem Zahranice všedních dní se v tomto pořadu uzavře ve čtvrtek 11.15. Posloucháte rádio, které vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rádi předáváme inspiraci a povzbuzení.

Milé děti, dnešní příběh z knížky Povídá se povídá je pro všechny, koho lákají odvážná dobrodružství. Na tom by nebylo nic špatného, ale sem tam nás zláká takzvané zakázané ovoce. Tedy něco, o čem víme, že bychom to dělat neměli. Když děláme zakázané věci a chováme se nerozumně, riskujeme trápení. Už první lidé, Adam a Eva, na to doplatili velkým průšvihem. Prosme Pána Boha o sílu takovým pokušením odolat. On je připraven nám v každé těžké chvíli pomoct. V Bibli, v knize Přísloví, 27. kapitole, 3. verši se píše: Těžký je kámen, písek má váhu, ale hoře, jež působí pošetilec, je těžší než obojí. A právě o tom uslyšíme v dnešním příběhu, který napsal Radek Daniel. Čte Marcela Dýrová, vydalo nakladatelství Advent Orion.

0: podívejte, co mám!
1: Vykřikl nadšeně Ondra a vytáhl z bundy malou pistolku. Klukům zasvítili oči nadšením. Ukaž, kde jsi ji vzal? Ta je perfektní. Hned si na ní chtěli taky sáhnout. Je bráchova. Dnes není doma, tak jsem si ji půjčil. Je opravdická na broky, chlubil se Ondra a v ruce mu zarachotila plechová krabička s malými olověnými náboji. Můžeme si zastřílet, dodává nadšeně. Půjdeme k lesu a tam ji vyzkoušíme. Zastřílet si z pistole, to je sen každého kluka. A jak to vypadá, Ondrovi, Ríšovi a Honzovi se brzo vyplní. Kluci poskakovali po silnici jako kůzlata a těšili se, až si poprvé vystřelí. To bude paráda. Přivřou oko, namíří a prásk. Přesně tak to viděli v televizi. Udělají si terč ze starých plechovek a bude to jako na střelnici. Už se nemohou dočkat. K lesu to bylo, co by kamenem dohodil, a kluci tam byli hned. Ríšo, ty rozestavíš plechovky a my s Honzou odkrokujeme vzdálenost, rozděloval úkoly Ondra. Netrvalo dlouho a střelnice byla na světě. Plechovky poskládané do pyramidy stály na placatém kameni. Klacík zabodnutý do země označoval střeleckou pozici. Kluci se nedočkavě tlačili kolem Ondřeje, který nabíjel do vzduchové pistole první brok. První střílím já, odstrčil Ondra kluky loktem. Postavil se na čáru, přivřel oko, zamířil a prásk. Netrefil. Plechovky stály nehnutě. Teď já. Donesl jsem všechny plechovky, dral se o své Ríša. Nabil, namířil a bum! Horní plechovka se skácela k zemi. To byla, panečku, trefa, to koukáte, radoval se střelec. Honza uznale přikyvoval, ale Ondru Ríšův střelecký úspěch zaskočil. Dej to sem, já ti ukážu, jak se střílí, vyštěkl nevrle. Teď mám střílet já, bránil se Honza a hrnul se k Ondřejovi, který se právě chystal vystřelit. Já budu střílet, už jsem řekl, pistole je moje, uhni. Honza se do něj s vervou pustil ve snaze mu pistoli vytrhnout. Tak spolu chvíli zápasili a přetahovali se o pistoli. Spravedlnost musí být, mínil Honza, a proto se nechtěl nechat odbít. Pistole je moje, křičel Ondra. A pak najednou prásk. Z pistole vyšla rána. Ríša, který střelnici jenom přihlížel, se svalil k zemi. Držel se za oko a naříkal. Rázem bylo porvačce. Skokem byli kluci u něj. Ríšo, jsi v pořádku? Řekni něco, prosím. Žadonili o slovíčko jeden přes druhého. Ale Ríša jen ležel a naříkal. Kluci na sebe koukli, popadli kamaráda a už ho táhnou do vesnice. To bude průšvih, skuhrá cestou Ondra. Půjdeme raději k doktorovi. Doma by byla mela. V ordinaci si sestřička Ríšu hned převzala a kluky posadila do čekárny. Jestli má vystřelené oko, tak to máš spočítaný. Tvůj táta půjde do basy a ty s ním, řekl vyčítavě Honza. Ty máš co mluvit. Je to všechno stejně kvůli tobě. Kdybys mě nechal na pokoji, nemuselo se nic stát, oplácel mu Ondra. Dveře ordinace se po chvíli otevřely. Pan doktor v bílém plášti se netvářil nijak vesele. Pod jeho přísným pohledem se klukům roztřásla kolena. Je to jasné. Ríša je bez oka, blesklo mu hlavou. Stěží dokázali domyslet, co to všechno může znamenat. Hrozivé ticho přerušil pan doktor svým hlubokým, klidným hlasem. Kluci, stačilo jen málo a Ríša byl na dosmrti zmrzačený. Měl při vší smůle obrovské štěstí. Brok zasáhl pouze víčko, oko zůstalo nepoškozené. Něco takového už nikdy nedělejte. Poté pan doktor zatelefonoval rodičům, aby si pro nezbedníky hned přijeli. Ríša s ovázanou hlavou seděl s kluky v čekárně, nemluvili. Bylo jim to všechno líto a báli se. Věděli, co bude následovat, až se rodiče objeví. Bude výprask. A taky, že ano. Doma dostal každý řádně na pamětnou a vzduchovou pistoli zabavil Ondrův táta. Od té doby už ji nikdo neviděl. Pro kluky to byla pořádná lekce. Při svých výpravách za dobrodružstvím byli pak už mnohem opatrnější.

knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 7:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion.

Skladba Všechno, co mám, doznívá v podání kapely Deep Inside. Teď je tady připravena kapela Hrozen a píseň O věrnosti.

Sloužíme druhým lidem? Pokud ano, je motivem naší služby Boží láska? Přemýšlejme společně s kazatelem Jaroslavem Pokorným.

Dnes naposledy se podíváme do Ježíšovy školy. Každý z nás, kdo uvěřil v Ježíše jako svého zachránce a pána a vydal se na cestu jeho následování, je v této škole žákem, protože jsme povoláni být jeho učedníky. Otázkou, kterou si nyní chceme položit, je, v čem nejvíce by se mělo projevit, že jsme Kristovými učedníky. Nebo jinými slovy, k čemu učednictví vede, co je jeho určitým vrcholem, kde by mělo být nejvýrazněji vidět, že opravdu rosteme v Kristu. Možná bychom mohli zaslechnout takovéto odpovědi, v tom, že dobře známe Bibli, nebo že na sobě stále pracujeme, že jsme poslušní Bohu i svým vedoucím, či že jsme plní Ducha Svatého. Zdá se mi, že biblickou odpověď na tuto otázku najdeme v Janově evangeliu, konkrétně ve 13. kapitole, verších 1 až 17. Před velikonočními svátky už Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do konce. Ještě před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského, že ho má zradit. Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Teď ještě nechápeš, co dělám, odpověděl mu Ježíš, ale později porozumíš. Ty mi přece nemůžeš mít nohy, namítal Petr. Když tě neumí, nebudeš mít se mnou nic společného, odpověděl Ježíš. Pane, zvolal Šimon Petr, nemyj mi jen nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž o svém zrádci, proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim, chápete, co jsem vám udělal? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Amen, amen, říkám vám, služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte, blaze vám, když se tím budete řídit. Milí posluchači, našli jste v právě přečteném biblickém textu onu odpověď na otázku, v čem nejvíce by se mělo projevit, že jsme Kristovými učedníky? Ano, tou odpovědí je služba. Jako Ježíšovi učedníci máme růst v připodobňování se jemu, a to se zvláště intenzivně děje ve službě, přesněji řečeno v Kristově službě. Význam služby zdůrazňuje i současný známý autor knih o vedení Simon Sinek, který napsal: Lidstvo pohání služba druhým, nikoli zisk, poznání, pohodlí či podobné věci. A tak se nejdříve podívejme na službu Ježíše Krista. Co ji charakterizovalo? Na základě dnešního textu z 13. kapitoly Janova evangelia můžeme rozpoznat některé znaky Ježíšovy služby. V první řadě jeho služba vychází z lásky. V prvním verši se píše: Miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do konce. Můžeme obrazně říci, že motorem Ježíšovy služby byla láska. Ta ho přivedla na tento svět a motivovala jej ke všemu, co zde na zemi dělal a říkal. Dále jeho služba vychází i z poznání vlastní identity. Třetí verš uvádí: Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu. Zdrojem Ježíšovy služby bylo poznání, kým je, kdo a s jakým záměrem jej vyslal
a před kým a kvůli komu svou službu dělá. Dalším jejím znakem je pokora. Ve 4. a 5. verši čteme: Ježíš vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem, nalil vodu do umývadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Tady jsme u podstaty Kristovy služby. Jeho pokora převracela obvyklý sociální status. Ježíš, vážený rabi, učitel a ještě někdo mnohem víc, Boží syn, odkládá svůj plášť, své společenské postavení a bere na sebe roli otroka, který umývá nohy svým učedníkům. Odkládá to své, aby mohl sloužit. Nesklání se k lidským ubožákům z obrovské výše svého božství a své dokonalosti, nýbrž se snižuje pod jejich úroveň, k jejich zaprášeným nohám. Ježíšova služba také měla a má hluboký smysl. Uprostřed dialogu Petra s Ježíšem nacházíme v 8. verši tato slova. Ty mi přece nemůžeš mít nohy, namítal Petr. Když tě neumí, nebudeš mít se mnou nic společného, odpověděl Ježíš. Tato Ježíšova odpověď Petrovi je i hlubokým vyjádřením smyslu jeho služby nám lidem. Očistit nás a pozvat do vztahu s Bohem. Vidíme tedy, že onen text z Janova evangelia nám ukazuje několik znaků Ježíšovy služby, ale tím to zdaleka nekončí. On se obrací i na nás, jeho čtenáře a posluchače ve 21. století, stejně jako se obracel na apoštoly, sledující tehdy svého mistra a učitele, a jako se obracel na všechny, kdo se rozhodli Ježíše následovat ve všech dobách. Ve 14. verši jsou zaznamenána Ježíšova slova k jeho žákům. Když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Jako Ježíšovi učedníci máme v první řadě přijímat Ježíšovu službu vůči nám samým, tak jako Petr si nejdříve musel nechat umýt nohy Ježíšem a pak si sloužit navzájem. Tak to má fungovat v Ježíšově škole. Nechat si sloužit Kristem a na základě toho si jako sourozenci v církvi spolu učedníci Kristovi sloužit jeden druhému. Ježíš pak v 15. verši pokračuje. Dále jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Nejenom si máme sloužit navzájem, ale máme to dělat podle Ježíšova příkladu, podle jeho vzoru. Tedy to, o čem jsme před chvíli mluvili v souvislosti se znaky Ježíšovy služby, má být inspirací a ideálem pro naši vlastní službu. To znamená, že i ona má vycházet z lásky. Jinými slovy, jejím motorem by měla být Boží láska, kterou přijímám a dávám skrze ní dál. Naše služba by také měla vycházet z poznání naší identity. Její zdroj a hodnota je v Bohu, ne v tom, jestli a jak mne za ní ocení a ohodnotí lidé. Naše služba se má vyznačovat opravdovou pokorou. Odkládáme při ní naše předsudky, pýchu a pohodlí, abychom tu byli pro druhé. Naše služba by také měla pomáhat druhým hledat Boha a růst ve vztahu s ním. Nejde o to, abych jejím prostřednictvím fixoval druhého člověka na sebe, ale směřoval jej na Krista. Dnešní úryvek z Bible končí Ježíšovou výzvou v 17. verši. Teď to víte, blaze vám, když se tím budete řídit. Nebo doslovně ji přeloženo, budete-li to činit. Naše služba se nemá projevovat především v krásných slovech a důmyslných kázáních, ale ve skutcích, konkrétních činech. A tak činy Kristových učedníků mají ukazovat na Boha, jak to řekl Ježíš a zaznamenal evangelista Matouš v 5. kapitole 16. verši, tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Kdybychom měli shrnout dnešní přemýšlení do jedné věty, mohla by znít takto. Vzájemná služba podle Ježíšova vzoru je vrcholným projevem toho,
co znamená být Kristovým učedníkem. Výstižně to ilustruje sen, který údajně měl jeden spisovatel. V tom snu stanul jakýsi člověk před Božím trůnem a říkal Bohu: Pane, zachovával jsem tvůj zákon, nedělal nic nepoctivého, zlého, bezbožného, moje ruce jsou čisté. A Bůh odpověděl: Zajisté, ale jsou prázdné. Nemůžu růst jako Kristův učedník, když nesloužím lidem. Ježíš nás vyzývá být posly Boží lásky v praktických věcech, pomáhat druhým přibližovat se k Bohu. Milí přátelé, v závěru našeho společného času se můžeme každý podívat na svou vlastní službu druhým, a to skrze několik otázek. Čím nejčastěji druhým sloužím? Komu a jakým typem služby? Možná nás odpověď povede k radosti, že jsme mnohým či aspoň někomu užiteční, a možná si naopak uvědomíme, že žijeme hodně jen pro sebe a že v tom potřebujeme změnu. Druhá otázka: je Boží láska motivem mé služby? A pokud nejste věřící, můžete se zeptat trochu jinak: co je motivem mé služby? Tyto dvě otázky se snaží reflektovat naši současnou realitu, ale můžeme také přemýšlet nad svým obdarováním a nad tím, čím bych právě já na základě svých darů, schopností či příležitostí, které mám, mohl druhým sloužit v blízké budoucnosti. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Ke 20. hodině 15. minutě, což bude čas pro relaci Světem Bible, nás dovede kapela Agape s písní Jsem ti blízko.

0: Pokračování cyklu Světem Bible teolog John Vernon McGee poukáže na důležitý moment lidské historie popsaný v knize Zjevení. Proroctví 9. kapitoly zaznamenalo pravdu o tom, že morální kompromisy a duchovní lhostejnost lidstva otevřou dveře absolutní zkáze, před kterou už v budoucnu nebude úniku. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce. Pancíře měli ohnivé, rudě zářící a žhnoucí sírou. Hlavy koňů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra. Touto trojí pohromou, ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam, usmrtili třetinu lidí. Milí posluchači, tímto nepříjemným textem otevíráme další část našeho přemýšlení o 9. kapitole knihy Zjevení. Četl jsem 17. a 18. verš, jak jsme si to posledně slíbili. V předchozích dvou verších, 15. a 16. bylo napsáno, tu byli rozvázáni ti čtyři andělé připraveni na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí. A jejich jízdních oddílů bylo dvakrát miliony milionů. Slyšel jsem jejich počet. To je ekumenické podání. V kralickém překladu je 200krát tisíc tisíců. Zajímavé je, že tu je i přesná hodina stanovena k tomu, aby tito čtyři andělé vyšli na zem. Tehdy dojde k těm hrozným událostem, které ukončí mnoho lidských životů. Mají pobít třetinu lidí, četli jsme. Při zvuku šesté polnice zahyne třetina lidstva. Z počátku těch hrůz velkého soužení jsme viděli záhubu čtvrtiny lidstva, teď je to zase třetina všech žijících lidí. Takže v čase velkého soužení vlastně víc než polovina zemského obyvatelstva najde svou smrt. Není divu, že Pán Ježíš prohlásil, a kdyby nebyly ty dny ukráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Matouš 24:22. Velikost armády, která tu vystupuje na scénu historie, je opravdu úžasná a dává podnět k celosvětové válce. Připomněli jsme si posledně na rozloučenou, že jsme vlastně dosud neměli skutečně světovou válku na této zemi. Válku, do níž by se zapojil každý národ. Ale takováhle válka propukne v čase velkého soužení. Jsem přesvědčen, že tuto invazi ve skutečnosti bude řídit a motivovat svět démonů. A bude to další důsledek toho, že Satan otevřel dveře vstupu do oné bezedné jámy. Ten popis jezdců, kterým jsme zahájili naše dnešní přemýšlení v 17. a 18. verši 9. kapitoly, nám tento fakt ještě potvrzuje. Mnozí si myslí, že v těch verších jde o tanky. A též viděl jsem koně uvidění a ti, kteří již seděli na nich, měli pancíře ohnivé a hyacintové a z syry. Hlavy pak těch koní byly jako hlavy lvové a z úst jejich vycházel oheň a dým a syra. A tímto trojím zmordována jest třetina lidu, ohněm a dymem a syrou, kteréž vycházely z úst jejich. To je ještě jednou 17. a 18. verš, ale tentokrát podle kralického překladu. Tento popis mnozí tedy chápou jako tanky. Jak ovšem mohou vědět, že se v té době velkého soužení budou ještě používat tanky? Vždyť hovoříme o době, která leží v budoucnosti. Moderní tanky by to docela dobře mohly být, ale v mých představách zde už bude něco mnohem dokonalejšího, vysvětluje náš starý učitel. Všimněte si, že barvy jsou vyjádřeny obrazně, protože obvyklá slova by je tak asi nevystihla. Ohnivá barva, ohnivě červená, hyacintová, to je barva, jakou má květ hyacintu, tedy temně modrá, a sírová barva. světle žlutá nebo taková do oranžova. Barvy jsou zde podány stejně pozoruhodně jako popis těch koní. Kůň býval válečným zvířetem, viz také Job 39:19-25. Válku proti lidstvu v tomto celosvětovém smrtícím konfliktu nyní ve skutečnosti vede podsvětí, jak nám to podal náš učitel dr. McGee. A tato popsaná stvoření spojená s podsvětím jsou pro naše pozemské zvyklosti naprosto nepřirozená. William Newell ve svém výkladu zjevení učinil poznámku, která sem přichází velmi vhod. Věř tomu, co čteš, a pak už sotva budeš potřebovat nějaké vysvětlení. Tolik citát. Problémem lidí, kteří čtou knihu zjevení a říkají, že je těžké jí porozumět a že je nemožné ji vyložit, je obvykle to, že samotnému textu nevěří. Když čtete a jednoduše věříte, je všechno docela názorné. Jsem přesvědčen, že tři zmíněné pohromy jsou skutečnými ranami. Berme doslovně oheň, dým i síru. Tytéž živly se tu na zemi už v lokálním měřítku objevily, provázely zničení Sodomy a Gomory. Jsem přesvědčen, že za velkého soužení bude svět ještě spustlejší a morálně více zkažený, než byly Sodoma a Gomora. Chceme-li to porovnat, pak se podívejme třeba na to, jak lidé mluví o homosexualitě. Jde o něco, co si dnes získává všeobecné uznání. Ano, to byl životní styl v Sodomě a Gomoře. Ale homosexuálové nutně museli zkrachovat. Bůh je zavrhl. Pro ochranu dalšího lidstva před morální zkázou a věřím, že i kvůli ochraně před vražednými pohlavními chorobami, Bůh obě tato města naprosto sterilně zničil.

této chvíli se tedy podle našeho textu třetina populace dostává do kritické situace. Třetina populace je vyhubena. Byla už také zasažena třetina přírody. Ale lidstva, jako by se ten předchozí rozsah trestu nedotkl. Kdyby, řekněme, na začátku velkého soužení bylo na světě 6 miliard lidí, jedna čtvrtina jich má zahynout při první pohromě, o které jsme si četli před několika týdny, Zjevení 6, 8. verš. Do této etapy, kdy znějí polnice, by tedy vstoupily zhruba 4,5 miliardy lidí. Pokud nyní zahynula další třetina všech živých, znamenalo by to, že další 1,5 miliardy lidí je zabito. Tak strašné oslabení zemské populace se jeví neporovnatelné s čímkoliv v celé historii lidstva. A 19. verš navíc dodává, vražedná moc těch konňů je v jejich tlamách a v jejich ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi a hlavy těch hadů přinášejí zhoubu. Jsou zde tedy nadpřirození koně schopní usmrcovat svými tlamami a z jejich rozmanitých zvláštností je nejpodivnější, že namísto ocasů z koňských žíní mají hady a rovněž tito hadi slouží k hubení lidí. Jiní pak lidé, kteří již nejsou zmordováni těmi ranami, nečinili pokání z skutků rukou svých, aby se neklanili ďáblům a modlám zlatým a stříbrným a měděným i kamenným i dřevěným, kteréž ani hleděti nemohou, ani slyšeti, ani choditi. Aniž činili pokání z vražd svých, aniž strávení svých, ani z smilstva svého, ani z krádeží svých. Verše 20 a 21 v 9. kapitole Zjevení podle kralického překladu. Slovům kouzla či čarodějnictví odpovídá řecké slovo pharmakeion. Odtud je mimochodem odvozeno naše slovo farmacie, lékárnictví. To je obor, který se zabývá léčivými látkami nebo obecně drogami, které jsou v podstatě jedy. V čase velkého soužení nebude nad používáním drog žádná kontrola a nebude tu žádné omezení. Drogy budou hrát významnou roli v životě lidí a poslouží k několika účelům. Dá se předpokládat, že mnoha lidem umožní, aby vůbec snesli tresty té doby. Jsem si také jist, tvrdí náš McGee, že mnozí se obrátí k drogám, když budou například bodnuti anebo kousnuti těmi nepřirozenými tvory. Ač neumřou, budou se cítit na umření. A přinutí je to sáhnout po drogách, aby překonali bolest a aby s jejich pomocí to velké soužení vydrželi. Drogy budou mít své místo i v náboženství. Za dnů velkého soužení bude existovat nějaká zcela regulérní drogová kultura a dokonce i drogové náboženství. To, co vidíme v oblasti drog dnes, je nesrovnatelně málo s tím, co bude potom. Lidé se budou uchylovat ke všemu, co stlumí bolest nebo vůbec jejich vědomí. Ke všemu, co je nějak pozvedne z jejich nesnází. Rovněž lihoviny budou mít určitě velmi význačnou pozici.

výrok doktora Sayese z jeho knihy, která vyšla v roce 1906, cituje náš stařec. Rok vydání knihy zmiňuji proto, že se zdá, jako by ten odstavec napsal včera, nebo jako by jej snad připravoval pro zítřejší noviny. Tu je jeho poznámka ke slovu čarodějnictví z našeho textu. Nesmíme zapomenout na používání alkoholických stimulancí, opia a tabáku. Ani na spoustu kosmetických přípravků a léků pro zvýšení sexuální přitažlivosti. Ani na magické prostředky a zásahy přicházející údajně z duchovního světa ku prospěchu lidí na tomto světě. Ani na tisíce přehnaných požadavků při užívání léků a léčebných prostředků, které lidi povzbuzují k bezstarostnému hřešení a skýtají jim naději, že škody, které jsou přirozenou pokutou, se přece jen snadno napraví. Musíme myslet na narůstající zločinnost tím vším vyvolanou, na uvolnění a podněcování k aktivitě těch nejhnusnějších vášní, které rozleptaly smysl společnosti pro morálku, protože to všechno jsou začátky onoho morálního úpadku, na který zde prorok naráží jako na charakteristiku období, které nastane po zatroubení šestou polnicí. Tolik citát z velmi staré knihy. Jako by to bylo napsáno dnes. A přece tenkrát neexistovala tak silná drogová kultura a drogy a alkohol nebyly tak velkým problémem, jako je tomu dnes. Dnes se drogy používají prakticky v každém moderním kultu, v němž se uplatňuje sex a nejrůznější druhy smyslné rozkoše. Je nám zde řečeno, že ti lidé se neprovinili jen čarováním, nýbrž i tím, že si hověli v opilství a v drogách, a také hřešili smilstvem, které vedlo ke krádežím. Pohled na toto prorocké slovo je alarmující vzhledem ke způsobu, jakým se cizoložství praktikuje v naší době. Je totiž různými způsoby podporováno, jakožto důkaz naší svobody a úžasného povznesení civilizace. Čarování, smilstvo a zlodějství tedy v té době budou narůstat a bude na ně kladen stále větší důraz. Mám za to, že Antikrist si jejich prostřednictvím lidstvo zcela podrobí. Lidé se dají snadno zlákat a pod vlivem drog pak přijmou cokoliv. Jedním z důvodů, proč naše současné noční kluby propagují alkohol, je vedle peněžního zisku i to, že ten alkohol dělá jejich hostitele příjemnějšími. Tak například docela podřadný zpěvák anebo komik v takovém podniku, kde se podává dostatek alkoholu, dobře projde, když si jeho posluchači před vystoupením dali několik kalíšků něčeho dobře namíchaného. A pokud si jich dali ještě víc, stane se ten domnělý umělec přímo hvězdou. Ano, pomocí drog a lihovin se prosadí i Antikrist, představuje si náš doktor McGee. Apoštol Pavel napsal, ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 2. Tesalonickým, 2. kapitola, verše 9 a 10. Jsem přesvědčen, že evangelium se ke každému dostane ještě před vtržením církve a určitě ho každý uslyší také během velkého soužení. To, co zde apoštol Pavel popisuje, se přihodí jen těm, kteří Boží slovo odmítli. 11. a 12. verš v téže 2. kapitole 2. Tesalonickým pak přidává, proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. V okamžiku, kdy někdo zavrhuje evangelium a své srdce zavírá před Bohem, je doširoka otevřen pro jakoukoli nehoráznou lež, která má punc příjemnosti. Kdo si řekl, že ti, kteří nezastávají nic, se nakonec oddají čemukoli? Je tomu přesně tak.

téma 10. kapitoly knihy Zjevení náš učitel, doktor McGee, nadepisuje slovy vsuvka či mezihra mezi 6. a 7. polnicí. Do mezery mezi 6. a 7. polnicí je vsunuta kapitola 10. Pokud nás posloucháte pravidelně a aspoň trochu pozorně, tak jistě víte, že v sérii takových vsuvek či meziher tahle představuje už druhou v pořadí. Ta první byla mezi 6. a 7. pečetí a týkala se dvou skupin lidí, kteří byli v průběhu velkého soužení označeni Boží pečetí. Teď v mezihře mezi 6. a 7. polnicí jsou na scénu uvedeny tři osobnosti. V této 10. kapitole Zjevení je popis mocného anděla a v prvních 14 verších 11. kapitoly jsou pak představeni dva svědkové bez bližšího udání totožnosti. V prvním verši 10. kapitoly přichází z nebe mohutný anděl a je nám zde blíže popsán. I viděl jsem jiného anděla, silného, stupujícího z nebe, oděného oblakem, a duha na hlavě jeho byla, a tvář jeho jako slunce, a nohy jeho jako sloupové ohnivý. O tom, kdo je tímto andělem, tímto mocným andělem, existují mezi významnými fundamentalistickými vykladači Bible určité nezhody. Godet, Vincent, Ironside, Walter Scott, William Kelly a další tohoto silného anděla stotožňují s Kristem. Newell a jiní jej považují jen za anděla veliké síly a přední autority, nikoli však za samotného Krista. Takovýto pohled na věc zaujímá i doktor Walward a také doktor McGee. Ať se připojíte k té či oné straně, jsem přesvědčen, že budete v dobré společnosti, ubezpečuje nás náš průvodce těmito náročnými texty. V první skupině jsou někteří mužové, kterých si nesmírně vážím a miluji je v Kristu. Tři z nich jsem osobně znal a byli mými blízkými přáteli. Budete-li je následovat, bude to v pořádku, budete v dobré společnosti. Ale chcete-li být na správné straně, s potměšilým úsměvem dodává tentýž mluvčí, pak se v této věci přidejte ke mně.

Kristus se ve zjevení jako anděl neobjevuje. Je pravda, že ve Starém zákoně před svým vtělením byl Mesiáš mimo jiné spatřován jako anděl Hospodinův. Ale poté, co vzal na sebe naše lidství, poté, co zemřel, vstal z mrtvých a přijal oslavené tělo, ho vidíme v místě slávy a velebné moci po Boží pravici. Od na nebe vstoupení jsme ho už nikdy nespatřili v podobě anděla. Zde na zemi v čase svého lidství také nebyl andělem. Byl to člověk. A v knize zjevení nám je zjeven jako Mesiáš ve slávě. Je nade všechno vyvýšen. Bude dobře, budeme-li mít trvale na paměti, že tato kniha, tedy zjevení Jana, je zjevením Ježíše Krista. V každé kapitole se nám odkrývá nová a nová sláva jeho osoby, jeho síly a také jeho svrchovaného jednání. On je to, kdo nyní soudí zemi a lidstvo, které jej zavralo. I viděl jsem jiného silného anděla. Jiného znamená dalšího z téhož rodu, téhož druhu. Jednoho silného anděla jsme poznali už v 5. kapitole ve 2. verši. Tam nebyla diskuse, že nešlo o Krista. Kdyby tímhle andělem byl Kristus, pravděpodobně by před ním Jan padl a klanil by se mu. Udělal to už jednou, když viděl oslaveného Krista v 1. kapitole zjevení. Důvod je zřejmý, Jan před ním nyní nepadá a neklaní se mu, protože to je jen anděl. Některé písmáky v našem textu zjevení 10 vedl ke ztotožnění tohoto silného anděla s Kristem jeho oděv, nebo zvláštnost jeho oblečení. Ačkoliv všichni andělé jsou služebníky Krista, v této závěrečné knize Bible a v tomto případě jde zřejmě o mimořádného Kristova vyslance a proto nese také určité vnější znaky, které se podobají Kristovu výsostnému postavení. Milí posluchači, k těmto věcem se však vrátíme zase v našem příštím pořadu. Probereme si jedno po druhé a budeme v textu pokračovat dál. Bůh vám žehnej.

Pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho končí. V pondělí od 20. hodiny 15. minuty nabídneme pokračování v biblické knize Zjevení. Budeme v 10. kapitole v prvních 6 verších.

0: 21. hodinou nastane čas pro pořad Večer pod lampou. Ještě předtím nás čekají dvě písně. Tou první bude skladba Buď se mnou Pavla Helana.
1: Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším? Nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám.

Jak poznám, že mluvíš a ty mě neslyšíš teď? Chtěl bych přeletět tu zeď, tak leď. Chtěl bych vědět víc, už teď. Chtěl bych ti tolik

jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří. Ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři? Máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys si dal? Chci jen, abys mě miloval. Vážně nic víc, takže mám svobodu. Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu zeď. Tak leď. Chtěl bych vědět víc. Už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct.

0: Z pátečního dne s datem 31. července uplynulo již 21 hodin. Za mikrofonem Rádia 7 stále Kubalo Fítek. Vítejte u poslechu relace Večer pod lampou, ve které se už po třetí scházíme k poslechu čtení knihy Davida Louly, České studny, aneb Hloubání o české identitě. Šestou a sedmou kapitolu uslyšíte opět v podání Kateřiny Hodecové a Pavla Hromádky.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 6. Studna Božího řádu.
1: Všecko slušně a podle řádu, ať se děje. 1. Korinským, 14. kapitola, 40. verš. A jestliže by kdo i bojoval, nebudeť korunován, leč by řádně bojoval. 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 5. verš. Znáš-li řád nebes? Můžeš-li spravovat i panování jejich na zemi? Job, 38. kapitola, 33. verš.
0: Pojem řád není v dnešní společnosti oblíbený. Daleko více se zdůrazňují hodnoty jako svoboda a volnost. Přesto je řád vidět všude okolo nás. Vidíme ho ve vesmíru, kde se nebeská tělesa pohybují po vymezených drahách a jejich putování lze spočítat na mnoho let.

0: Pane, by zná svůj čas. Hrdlička, vlaštovka a jeřáb dodržují čas svého příletu, ale můj lid nezná Hospodinovy řády.
1: Podobně sledujeme řády v lidské společnosti. V kulturách s minimálním řádem jsou rodiny a kmeny, které se navzájem vraždí. Žijí primitivně a v podstatě bojují o holou existenci. Lepší uspořádání společnosti je jednota rodů pod diktaturou. Diktatura vnáší přísné a nespravedlivé uspořádání na úkor svobody svědomí i přesvědčení. Je to v podstatě svévolná vláda jednotlivce, který se nikomu nezodpovídá. Přesto je to zřízení dokonalejší než chaos, nejistota a bezvládí. Další formou je demokracie, vláda lidu. To je zdánlivě nejspravedlivější a nejdokonalejší uspořádání společnosti. Lid sám si svobodnou volbou zvolí své zástupce a ti se stávají vůdci, kteří rozhodují a vládnou. Když vládnou špatně, lid si zvolí jiné, lepší. I toto zřízení má své slabiny. Historie dokazuje, že i celý národ se ve své volbě může zmýlit a potom degraduje na diktaturu, například předválečné Německo. A dále, pokud se zvolení zástupci nemohou domluvit, lid stojí na místě a nejde kupředu. Nejdokonalejším řádem lidské společnosti je řád boží, teokracie. Jenže ten se nedá lidsky nastolit silou či mocí. Je možné ho dobrovolně přijmout a podřídit se mu. Nastane čas, kdy Bůh sám uvede svoji plnou vládu na zemi, ale do té doby zde nechá dvě království vedle sebe. Boží království je mezi námi, ale nepochází z tohoto světa. Stojí na nebeských principech a neomezuje se na nějakou konkrétní zemi či místo, ale je všude tam, kde lidé přijímají Ježíše za krále. Naproti tomu stojí království a zřízení lidské, pozemské, viditelné, které bude zrušeno jako nedokonalé. Samozřejmě existuje na zemi více forem lidské vlády, než je zde zmíněno. Jsou to monarchie či kombinace monarchie a vlády stavů a jiné. Ale jako příklad uspořádání společnosti je to pro nás dostačující. Další místo, kde se setkáváme s řádem, je manželství a rodina. Každá rodina bez řádu krachuje. Dokonalým řádem v manželství je řád Kristova svazku s církví, nevěstou. Muž si svojí láskou a obětavostí získá ženu a uzavře s ní smlouvu věrnosti. Žena, přemožená touto láskou, se vydá muži a je mu podřízená jako své hlavě, svému vůdci. Pokud tomu tak z obou stran je, žijí manželé v božím uspořádání a jsou šťastní a naplnění. Mám ještě pokračovat? Každý přece vidí řád všude okolo sebe. Kdekoliv něco funguje, je tam řád. Řád zajišťuje ochranu, dává prostor k růstu a prosperitě, udržuje bezpečnost, zajišťuje pořádek. Umíme si představit zaměstnání či církev bez řádu? Sám Kristus se podvolil božímu řádu. On je knězem podle řádu Melchisedechova. Zkuste zrušit řád každodenního spánku a jídla. Budete unavení, slabí, neužiteční a zmatení. Když se někteří pokoušeli zrušit řád 7 dní v týdnu a zavést 10denní rytmus, neuspěli. Produktivita práce, výkonnost, nápaditost šla po 7 dnech prudce dolů. Řád 7denního týdne ustanovil Bůh a lidé to nedokáží změnit. Lépe je se tomu podřídit. Dan Drápal vyjádřil tuto myšlenku.
0: Janovo evangelium začíná slovy: na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. Abychom této výpovědi písma dobře porozuměli, je dobré vědět, že slovo se řecky řekne logos. Nicméně význam slova logos v řečtině je podstatně širší než význam českého slova slovo. Logos znamená nejen slovo, ale také smysl či řád. První věta Janova evangelia nám totiž tímto říká, že na počátku byl smysl či řád. Zatímco slovo boží nám říká, že na počátku byl řád, pohanské mytologie nám shodně říkají, že na počátku byl chaos. Slovo boží

0: říká, že na počátku byl svrchovaný bůh, který je totožný se smyslem. Pohanské mytologie nám říkají, že jeden z bohů teprve vnesl smysl do původního zmatku.
1: Rozumím tomu tak, že na počátku byl Ježíš, Bůh. On je to slovo a skrze něj jsou učiněny všechny věci. Bůh řekl a stalo se. Tím vnesl řád do stvoření při samotném jeho vzniku. Hebrejské slovo chuká a řecké taxis označují řád, ale též pořádek, zákon, pevně ustanovené pořadí, povahu, způsob, okolnost, jakost či spořádanost. Hledáme-li tedy Boží řád, jde nám o způsob uspořádání života jednotlivců i společnosti. O tom jsou verše z úvodu této kapitoly, které toto řecké a hebrejské slovo obsahují. Opakem tohoto Božího řádu je chaos, zmatek, nepořádek, neřád, ale též jsou to lidské řády, zvyky a tradice odporující Božímu zřízení. Podívejme se nyní, jací byli v českých dějinách ti, kdo tuto požehnanou studnu Božího řádu otvírali.

Jan Milíč z Kroměříže usiloval o obnovení církve v Čechách po vzoru prvotní církve, neboť viděl všude okolo sebe vybočení z božích řádů a následný rozklad společnosti. Vypracoval projekt na obnovení kazatelské činnosti a ten předložil papeži. Měl vizi kazatelů božího slova, kteří by jen kázali, vyučovali boží slovo v jazyce jednotlivých národů a naplnili zemi božím mocným slovem. Projekt byl zamítnut. Právě takovýmto kazatelem lidu se později stal mistr Jan Hus. Svým vyučováním i psaním bořil lidské tradice a řády a ukazoval boží řády. Byl reformátor, neboť nechtěl vše zbořit, ale toužil to obnovit tak, jak to fungovalo na počátku církve. Usiloval o obnovu těla Kristova v hlavě i údech. Za tímto účelem se sešel i kostnický koncil. Měl vyřešit papežské schizma, české kacířství a projednat obnovu církve, která byla zkažená korupcí, smělstvem, nejednotou a vším hříchem. Reformace, obnova, se tam však nekonala, neboť by to mnohým nebylo vhod. Aby umlčeli kritiku svých řádů, totiž neřádů, raději reformátora Husa odstranili. Přesto v Čechách reformace získala prostor k životu a zejména jednota bratrská uskutečnila obnovu církve od základů. Oddělila se od církve římské i podobojí a zařídila si vlastní řády podle vzoru novozákonní církve. Tato obnova zasáhla tyto oblasti. Za prvé, obnova života ve svatosti. Bratří kladli daleko větší důraz na život ve zbožnosti, než na dokonalost a propracovanost učení. Šlo jim především o to, aby to, co znají z božího slova jako teorii, také uskutečňovali v praxi.

Za druhé, obnova učení. Jednota se radikálně oddělila od bludů katolické církve o její neomylnosti a svatosti, od bludu o čistce, od bludu modloslužby, od bludu spasitelnosti svátostí, od bludu, že tradice otců je stejně normativní jako slovo Boží. V průběhu let zbudovali bratří čisté učení, které však byli ochotni upravit, kdyby došli lepšího poznání pravdy.

0: Za třetí, obnova kázně. Bratři zavedli pevný řád, který je chránil před zesvětštěním. Když byl někdo neukázněný a hřešil, bratři mu pomáhali v boji proti hříchu, napomínali ho i varovali. Když přesto dál hřešil a bylo to zjevné, správci sboru ho veřejně vyloučili, aby prašivinou hříchu druhé nenakazil a aby církev nebyla potupená před světem. Nejvíce však kvůli tomu člověku, aby svůj hřích nepřehlížel, ale zbaven společenství svatých činil pokání. K tomu píše polský šlechtic Lasický.
1: Čeho všeho, když ostříhati hledí bratří, než vzdělání církve hledí? Kteráž jinak se lépe nevzdělává, než odměšováním plev od pšenice, a zase hůře nezachází a nepadá, jako když zlí s dobrými zároveň platí.

Za čtvrté, obnova vztahů. Od svého počátku kladla jednota veliký důraz na dobré osobní vztahy. Věřili, že jsou narození z Boha, on je jejich otcem, a tudíž oni jsou si vzájemně skutečnými bratry a sestrami. Dohromady jednou rodinou. Nebyla to pro ně jen filozofie či metafora, byli bratry a sestrami. Proto se nejprve nazývali bratřími zákona Kristova, později jednotou bratrskou. Duchovní jednotu v pravdě střežili jako své nejcennější bohatství. Znali její hodnotu. Přátelské, důvěrné a obětavé vztahy tvořily z nich společenství, kde se každý cítil přijatý, potřebný a tudíž šťastný.

Za páté, obnova vůdců. Ačkoliv si bratři byli rovni, měli zdravou hierarchii. Oddělili se od zlých a hříšných kněží a zvolili si za vůdce jen ty nejlepší z nejlepších. Ti měli jejich přirozenou důvěru, úctu i autoritu. Jejich kněží se považovali za služebníky a především vzorným, příkladným životem chtěli motivovat učedníky. Učednický model se u nich funkčně aplikoval celých 150 let. Generace generaci, rodina rodině, pomazaní pomazaným předávali pochodeň lásky k Ježíši a jeho slovu až do začátku 17. století.

0: Za šesté, obnova samostatnosti. Čeští bratři věřili tak jako i chelčický, že se církev nejlépe rozvíjí v oddělenosti od světské moci. Nestáli o její podporu a ochranu, protože správně tušili, že by tato ochrana byla těžce vykoupená zasahováním do svatých věcí. Učili, že ani duchovní vláda, církev, nemá zasahovat a plést se do správy světské. Ideálem pro ně bylo soužití církve se světem, moci duchovní a moci světské v přesně vymezených hranicích. Bratří chtěli světskou moc podporovat aktivní činností v obecný prospěch a modlitbami, ale nenechali si nařizovat od světské moci do věcí duchovních, řádů, povolání služebníků, učení, ale ani do oblasti svědomí, například povolání členů jednoty bratrské do války. Bratří věřili stejně jako svatý Jeroným, který napsal:
1: Ale jakž církev pod ochranu knížat světa tohoto přišla, tu mocí sic a bohatstvím vzrostla, ale ctnostmi se zmenšila.

0: Jednota bratrská měla pevné, zdravé řády a zřízení. Je to možné takto říci? Není to přehnaná chvála právě české církve? Což pak jiné reformace pod vedením Lutera, Kalvina, Zwingliho neměly žádný řád, žádné zřízení? Můžeme uvést dobrozdání na české řády od zahraničních reformátorů? Pojďme se na to podívat. Martin Luther, německý reformátor, udržoval s jednotou bratrskou dobré vztahy a vážil si jí. Roku 1523 napsal:
1: Dosud nemůžeme dosíci, aby se zavedlo takové cvičení v učení a v šlechetném životě, o jakém doslýcháme u vás. Poměry jsou u nás dosud nevyzrálé a vyvíjejí se zvolna, ale modlete se za nás.
0: Dalšího roku vyslala jednota k Lutherovi druhé poselství. Tam došlo k určitému vymezení a polarizaci, takže spolu na 8 let přerušili styky. Luther bratřím vytýkal nedostatek teologického vzdělání jejich kněží, celibát kněží, ale též jejich odpor k zasahování do světské vlády. Bratří zase vytýkali Lutherovi, že v církvích nedbá na kázeň a řád a kvůli tomu mnozí chápou učení o spasení z milosti jako příležitost k hříchu. Později se opět smířili a Luther litoval toho, že ve sborech připouštěl k večeři páně všechny. Chválil kázeň bratří a rozhodl se zjednat nápravu. Do své smrti zůstal obráncem bratří. Štrasburští teologové též chválili uspořádání bratrské církve a její kázeň. Martin Bucer jim napsal:
1: U nás mnozí svrhli antikristovo jeho, ale jeho Kristovo na sebe vzíti se spěčují. Vy jste toho času jediní na světě, u nichž vedle neporušeného učení kvete čistá, užitečná a blahodárná kázeň. Přečetl jsem konfesi mě poslanou a byl jsem proniknut nemalou radostí, spatřiv u vás tak veliké světlo pravdy a takový pořádek a ryzost. My se ovšem hodně za sebe stydíme, kdykoliv srovnáváme svou církev se stavem vaší církve.
0: Bucer říkával, že církevní kázeň je trůn Kristovy vlády v církvi. Podle žalmu 89:
1: Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu.
0: Věřil, že kde se koná spravedlivá kázeň, tam může Kristus přebývat a vládnout.

0: Calvin, francouzský reformátor, který svojí službou změnil Ženevu, se k bratřím vyjádřil ve své epištole takto.
1: Srdečně blahopřeji vašim církvím, že jim mimo čistotu učení udělil Bůh tolik vynikajících darů. Neboť nelze nízko oceňovati, že mají tak znamenité pastýře k svému řízení a pořádání, že mají tak dobré mravy, že jsou upraveny v tak znamenitý útvar, že jsou obdařeny nejlepší kázní, kterou můžeme nazvat nejlepším, ba jediným poutem k udržení poslušnosti.
0: Krásný byl posudek Petra Martyra, teologa štrasburského, v němž radil takto.
1: Mimo to radím, aby se kázeň, pokud je to jen možné, naprosto zaváděla ve vašich církvích, neboť nepřijímeli se hned na začátku, dokud lidé planou touhou po evangeliu, nebude snadno připustit ji později, až se vplíží jakýsi chlad, jak už to bývá. Ale jak marná je práce bez kázně, toho příkladem vám může být velmi mnoho církví. Ty nechtěli to jeho tak blahodárné vzíti na sebe hned při základech svého obnovení a pak už nikdy nemohli uvést pořádek žádným náležitým řádem, pokud jde o mravy a život. Tím se stává, s velkou bolestí to pravím, že skoro všechno je slabé a hrozí na všech stranách pádem.
0: Roku 1574 psal bratrskému biskupovi Ondřeji Štěpánovi Zachariáš Irzinus, heidelberský teolog, dopis, kde naříká nad stavem německé církve, která se bojí přijmout boží řád kázně.
1: Neboť ačkoliv se touhy a snahy již dávno nesou k tomu, aby bylo mezi námi konečně viděti trochu lepšího pořádku, přesto podržujeme až dosud stěží pouhé jméno, neb slabý stín kázně. Vždyť i pouhé jméno církevní kázně vešlo tak v ošklivost, že se velká část od něho odvrací a přeje si jeho vyhlazení. Ježto jedni příliš nemoudře a příliš nevhodně kázeň vymáhají, druzí příliš urputně a šmahem ji zamítají.
0: Jednota bratrská si nikdy nestěžovala na tyto své řády, že by ji nějak omezovali. Spíše jí naopak pomáhali přežít, chránili ji před vnějším ohrožením i před vnitřní nákazou hříchu a zesvětštěním. Roku 1609 se bratři a podobojí usnesli na tom, že nadále budou tvořit jednu církev podobojí, jíž v čele je administrátor podobojí a bratrský senior. Bratřím se však i nadále ponechává jejich řád a kázeň. Zůstává otázkou, zda právě toto spojení nespůsobilo jednotě více škody než užitku a zda toto nebyla příčina jejího duchovního úpadku.

0: co s tím můžeme udělat dnes? Není tato blahodárná studna v opovržení, zapomenutí, zasypána kameny lidských řádů, kameny nezávislosti, humanismu a rozdělení? Kde jsou dnes ti, kteří pijí vodu řádu a radují se, že mají v životě vše uspořádáno tak, jak Bůh zamýšlí? Pojďme se spolu pokusit vyčistit tuto studnu od největších balvanů a napijme se přímo z pramene. Prvním kamenem, který znovu a znovu ucpává studnu řádu, je lidská tradice a humanismus. Ježíš vytýká farizeům a zákonníkům pokrytectví a nepoddajnost Božímu slovu a Božím řádům.
1: Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. A ještě řekl, jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici.
0: Dále jim říká, že svou tradicí ruší Boží slovo, ale svoji tradici si pěstují. To se stává i nám, že pro svůj jazyk, tradici, společenskou kulturu zapřeme Boží příkaz nelhat, neopíjet se, nepodvádět, nemluvit nečistě a zbytečně, poslouchat rodiče a autority, nepomlouvat a tak dále. Tak šikovně si to umíme zdůvodnit, omluvit. Před lidmi ano, před Bohem a svým svědomím už ne. Humanismus, povyšování člověka nad Boha, je jed, který otravuje a usmrcuje církev. Humanismus říká, vše je pro člověka, všemu slouží, i Bůh přece přišel sloužit lidem. A pokračuje, člověk má rozum a proto nejlépe ví, co je pro něj nejlepší. Člověk je pro sebe nejlepší normou, sám si určí, co bude dělat a co ne. Sám si vybere z Božího slova, co se mu líbí. Humanismus radí, jak se správně chovat k druhým lidem. Nech je být, když dělají zlo. Co ty víš, zda to není dobro? Mají svobodu, tak jim ji neber. Důvěřuj jim, oni vědí, co dělají. Nemůžeš je napomínat kvůli hříchu, co kdybys jim tím ublížil. Mohli by se rozzlobit a vrhnout se na tebe. Je svoboda, každý si může dělat, co chce. Jen je miluj a o víc se nestarej. Když se tyto postoje dostanou do srdcí křesťanů, je konec s ryzostí, konec s jednotou ducha i tou nepředstíranou láskou. Vloudí se hřích, pokrytectví a povrchnost. Autorita Božího slova ztrácí moc, zůstanou jen náboženské zvyky, formy, slova. Ale duch Boží vyplašen zhlédne a svoji církev opustí. Druhým kamenem ve studni řádu je nezávislost. Ta úzce souvisí s humanismem, neboť nám radí, nevaž se, odvaž se. Nejlepší je svoboda. Nechceš být zraněný? Obrň se. Jsi individuální, jsi originál, buď svůj a nikoho nenásleduj ani nenapodobuj, jen sám sebe. Křesťané jsou dobří, pořádně toho využij. Hlavně nikomu nikdy nic neslibuj. Bůh ti však radí, chceš-li být mým učedníkem, vydej se druhým, spoj se s nimi, sjednoť se, dávej a bude ti dáno. Já ti pomůžu nést zklamání, přemůžu tvůj strach a obavy, uzdravím tvá zranění, posílím tě. Jen to nevzdávej, zkus to s nimi znovu, i když ti ublížili. Mě také ublížili, mě tam přibyli. Také jsem plakal, ale láska vítězí nad strachem, bolestí i nenávistí. Ty jsi část mého těla. Potřebuješ druhé údy a oni potřebují tebe. Izolace je od zlého. On rád uvádí lidi na samotku. Armáda tě potřebuje, právě tvoje dary, a ty sám v boji neobstojíš. Nepřátel je mnoho, proto nezůstávej sám. Rodina tě potřebuje. Tvůj otec i matka na tebe čekají každý den a nedočkavě vyhlíží tvůj příchod. Chrám Boží tě potřebuje. Byl jsi nádherným ozdobným kamenem v mém domě. Mojí chloubou, mojí slávou. Teď je tam jen díra. Vrať se na místo, které jsem ti určil. V mém uspořádání ti bude dobře. O tom mluví apoštol Pavel, ale i sám Ježíš.
1: I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista.
0: Třetím kamenem na pramení je rozdělení. Rozdělení je mimo boží řád, je to chaos a zmatek. Zlý rozděluje a trhá, z božího dovolení a potřeby, ale Pán Ježíš spojuje.
1: Podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár.
0: Jednota mimo Krista je falešná a humanistická, ale duchovní jednota v Kristu je božská a slavná. Posiluje a naplňuje církev radostí. Je to boží záměr, jeho řád, aby církev usilovně hleděla zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Tak jako jednota bratrská. V nebi je pořádek. Zmatek, nedorozumění, rozdělení a neřád tam nebude. Není to pro nás výzva, abychom do nebeských řádů vstupovali již nyní na zemi. Aspoň to pro nás pak nebude takové překvapení.

0: české studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 7. Studna horlivosti.
1: Neboť horlivost pro tvůj dům mě strávila. Tupení těch, kdo tě tupí, padlo na mne. Žalm 69. 10. verš. On, Ježíš, se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Titovi, 2. kapitola, 14. verš. V onen den zpívejte o vinici, jež dává ohnivé víno. Izajáš, 27. kapitola, 2. verš.
0: Mnohokrát je v písmu Bůh označován jako horlivý, rozhorlený. Náš Pán horlí pro Sion, pro církev i Izrael. Touží po svém lidu jako muž po své ženě a horlivě pracuje na záchraně životů lidí pro věčnost. Bůh horlí též proti svým nepřátelům. On není lhostejný ani vlažný. Biblické slovo pro horlivost se vykládá jako zžírající úsilí, intenzivní snaha, dychtění či vášeň. Není jednoznačně kladné ani záporné. Může označovat vášnivou lásku, ale též žárlivost, závist až rozhorlení k hněvu a nenávisti. Ježíš byl pohlcen láskou k lidem a touhou jim pomoci. Ale když v chrámu bičoval kupce a převracel jim stoly, byl pohlcen láskou ke svému otci a jeho příbytku mezi lidmi. V jeho srdci hořel oheň rozhorlení pro dům modlitby a nesnesl, že se Boží dům stal doupětem lupičů. Stále však jeho srdce hořelo ohněm lásky k lidem. Tuto svoji lásku dokázal tím, že se za nás obětoval. Vytrpěl křivdy, bití a ponižování. A jeho láska byla tak ohnivá, že když ho mučili, ani přívaly lidské nenávisti ji nedokázali uhasit.
1: Polož si mě na srdce jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její, žár ohně, plamen Hospodinův. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.
0: Pánovým přáním, touhou jeho srdce vždy bylo a stále je, aby jeho lid byl vinicí dávající ohnivé víno, které opojí národy natolik, že se zapálí vášní pro Krista. Kristova nevěsta má být tolik uchvácena Kristem, svým ženichem, že každý bude zaražen a bude vyzvídat:
1: jaký je tvůj milý, že je nad miláčka, ty nejkrásnější z žen. Jaký je tvůj milý, že je nad miláčka, že nás tak zapřísaháš?
0: Jen ti, kdo jsou pohlceni horlivou láskou ke Kristu, mění svět k Božímu obrazu. Jen ti, kdo jsou nemocní láskou k Ježíši, zaujmou a zasáhnou své okolí tak, že lidé nezůstanou lhostejní.

0: Pán si přeje, aby jeho církev pohlcovala stále horlivost pro Boží dům, Boží zájmy. Touží potom, aby jeho lid byl vnitřně pohlcen, pozřen jeho zaujetím pro ztracené duše a zapomněl na sebe. Je čas budovat Boží dům a nerozptylovat se jinými věcmi jako za dnů proroka Agea.
1: Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěj. Proč se to děje? Je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům.
0: V závěru dějin se
1: rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
0: Bude velký tlak na každého křesťana, aby temnota a zloba uhasila jeho vroucí lásku k Pánu i lidem. Ježíš říká, že pod přívalem zla láska mnohých vychladne. Jen ten, kdo bude stále přistupovat ke Kristu, studnici vroucnosti a horlivosti, obstojí a zachová čistou lásku až do konce. Apoštol Pavel píše křesťanům do Říma.
1: V horlivosti neochabujte. Buďte vroucího ducha, služte Pánu.
0: Svého ducha horlení či vášně musíme živit tím, že sami sebe budeme často přikládat k Ježíši, ohni spalujícímu.

0: Pán Ježíš si vyvolil 12 učedníků, apoštolů. Každý z nich měl svoji povahu. Někteří byli klidní až pragmatičtí, jako například Tomáš, Filip a Jidáš. Petr byl známý svojí ukvapeností, rozhodností a prudkostí. O některých nevíme téměř nic. Ale Jakubovi a Janovi, Ježíšovým pokrevním bratřím, pán dal přezdívku Boanerges, což znamená synové hromu. Jsem přesvědčen, píše autor, že to byli ambiciózní horlivci, kteří chtěli být prvními v Božím království, kteří chtěli přivolat oheň z nebe na samarskou vesnici, která je odmítla. Přestože jejich horlivost byla sobecká, pán si je chtěl proměňovat a používat. Byli s Petrem mezi třemi nejbližšími Kristovými důvěrníky. Ten je vzal sebou nahoru proměnění i do Getsemanské zahrady. Pavel píše,
1: je dobré horlit, ale pro dobrou věc a vždycky, nejen tehdy, když jsem u vás, moje děti.
0: Z čehož zjevně vyplývá, že horlivost je správná věc, pokud je správně zaměřená. A také to, že postoj horlení má být trvalý stav, nikoli chvilkové nadšení. Z předchozího nevyplývá, že prudcí lidé mají k Bohu blíž, protože všichni apoštolové, kromě Jidáše, po naplnění Duchem Svatým byli, bez ohledu na svou přirozenou povahu, horlivci pro Boží království. Vše pro Krista opustili a svůj život završili mučednickou smrtí. To by vlažný člověk nikdy neučinil.

0: Když se nyní podíváme na otevřenou studnu horlivosti v našich dějinách, budeme jistě překvapeni velikou podobností české církve s církví prvotní. Mnozí naši otcové si nic nezadají s apoštoly prvními, co se týče horlivosti. Milíč z Kroměříže po svém obrácení horlivě pracoval na záchraně duší.
1: Mějte tedy, bratří a ctihodní pánové, horlivost vroucí a nadšené výmluvnosti boží ve svých ústech, aby slovo vašeho kázání jako pochodeň hořelo a proti neřestem zapalovalo. Je to veliká věc a nad všecku krásu možnost v tomto světě horlit pro dům boží.
0: Horlivosti už jsme se dotkli při pracovitosti. Přesto mám za to, že horlivost je samostatná studna, ač s pracovitostí úzce souvisí. Tedy poslechněme si slova Milíče o horlivosti, která kázal před 630 lety na kněžské synodě.
1: Pokud mě obklopovala tlustá stěna žádostivosti po bohatství a slávě světské a zatemňovala vzduch, dotud jako zajatec nebo opilec sladce jsem odpočíval. Usiloval jsem všemožně v malovaných stáncích stkvěle bydleti a jako člověk dlející na hostině nemyslil jsem na nic, ani jsem neuvažoval o ničem, leda o tom, co láká oči a obveseluje uši. To trvalo tak dlouho, až se pánu Ježíši zalíbilo vychvátiti mě zprostřed stěn, tak jako hlaveň hořící zprostřed ohně. I uvedl mě pán do domu smutku, protivenství, hanby a pohrdání, a tehdy především nejmilejší Ježíš ukřižovaný otevřel mi smysl, abych rozuměl písmům hodícím se na tento čas, povznesl moji mysl, abych poznával lidi marností pohlcené. Ač ta, porozuměl jsem jasně a správně ohavnosti spuštění, stojící příliš široko, vysoko a pevně na místě svatém. I zhrozil jsem se velmi a zmocnilo se mne silné štkaní srdce, jež trvá i nyní a stále. Počal jsem a často opakoval nářek Jeremiášův, vybízeje mezi síncí a oltářem všechny, koho jsem mohl, aby lkali nad nepravostmi v Jeruzalémě, dceři národa mého. Tu vstoupil do prsou mých jakýsi oheň, též tělesně cítitelný, nový, silný a neobvyklý, ale velice sladký. Tento oheň trvá ve mně stále až dosud a tím silněji se rozhořívá, čím více jsem v modlitbě povznesen k Bohu a k pánu Ježíši ukřižovanému. Nemizí nikdy, leda když zapomínám Krista Ježíše, nebo když planě mluvím, nebo když ochabuji v kázni jedení nebo pití. Tu jsem hned znatelně zatemňován a učiněn neužitečný ke všelikému dobrému skutku až dotud, dokud opět s celým srdcem a s největšími vzdechy a nářky neobrátím se ke Kristu Ježíši.
0: Milíčova horlivost byla zaměřená na duše. O nic jiného mu nešlo, než odvrátit lidi od nepravostí a navrátit je otci. Byl zcela pohlcen horlivostí otce pro své děti. Proto na synodách napomíná ostatní kněze, aby usilovně a horlivě pracovali na záchraně lidí. Vytýká jim, že ač jsou ctní, zdrženliví a trpěliví, v péči o duše jsou vlažní a malátní. Bojí se kázat jasné slovo proti hříchu, buď z pokory, anebo...
1: aby se nezdálo, že ruší bratrskou lásku.
0: Milíčův žák Matěj z Janova prožil ve svém životě silný boží dotek, který ho natrvalo změnil v božího horlivce. Byl to vzdělaný mistr, uznávaný, bohatý a spokojený, až do chvíle, kdy do něj vstoupil jakýsi oheň, jak píše.

0: O horlivosti mistra Jana Husa a husitů není třeba mnoho psát, neboť je všeobecně známa a ateistickými historiky nepochopena či špatně pochopena. Husovi a jeho následovníkům nešlo o sociální revoluci, ale o obrácení Čechů ke Kristu a život podle jeho přikázání.
1: Ale snad díš, kterak mohu znáti, držím-li jeho přikázání. Tudím, že když člověk položí pevně v srdci svém, že by raději umřel, než by přikázání Boží přestoupil, a tak stojí v úmyslu, tehdy má veliké znamení, že jeho přikázání plní a že jeho miluje více než své tělo, jež hotově poddal by na smrt, než by Boha rozhněval. Nepěž člověk nemá většího milování k někomu, jedině že života pro něho hotov jest na smrt nasaditi, a to dí Kristus. Aniž může mít i člověk většího znamení, že Boha miluje kromě zjevení Božího.
0: Toto napsal Hus svým milým dětem a sám to dokázal svým životem, kterého se vzdal pro lásku ke Kristu. Hus byl mírným, klidným a rozvážným člověkem, který usiloval o pokoj se všemi lidmi. Mnozí si ho však představují jako vášnivého kazatele spravedlnosti, který hřímá z kazatelny ohnivá slova. Takový byl jeho blízký přítel Jeroným Pražský, který se pro Boží pravdu častokrát nechal strhnout k hádce i rvačce. Když se mu jakýsi mnich posmíval za jeho názory, Jeroným se s ním dlouho nebavil, ale později napsal:
1: Pleskl jsem ho po hubě.
0: To by smířlivý Hus nikdy neudělal. Ohledně pravdy však byl Hus neústupný, jakkoliv konflikty neměl rád. Nebál se klidně a pevně mluvit pravdu, ať již stál před prostým mužem, kněžími či celým koncilem. Zůstal věrný pravdě až do smrti. Zůstal upřímný a svobodný až do konce. Stejně tak i Jeroným, který byl upálen v kostnici rok po Husovi pro svoji věrnost Husovi i Kristu.

0: Vroucí zbožnost a horlivá láska k Pánu hořela po mnoho generací i v jednotě bratrské. Jan Amos Komenský byl přesvědčen, že porážka stavů na Bílé hoře a následná likvidace sborů jednoty bratrské byla způsobena zvlažněním křesťanů v Čechách.
1: A i příčina pravdivá, proč i nyní také tak mnoha církví, jako i našich svícnové z místa svého pohnuti, ba pokáceni, rozházeni, ztroskotáni, v pošlapání dáni jsou. Ach, opustiliť jsme i my lásku první, ohni milování Božího vystydnouti dali jsme v sobě sami. Nebo i naší církvi se přihodilo co izraelské, co apoštolské, co jiným jiných časů podle vůle Boží obnovovaným církvím, že počátek plápolal, prostředek vlažněl, konec vystydl. A aby se všechněm snáze otevřeli oči k spatření, proč svícny našimi pohnul z místa jejich tak, jakž byl hrozil Kristus. Jmenovitě pro opuštění lásky první. Nebo jsme jistě z cesty lásky sešli a šlépě je svaté předků svých vroucnosti opustili. Zapříti nemohu, že se mi neomylným znamením již tehdáž mezi námi chladnoucí lásky býti zdá, že jsme rozsvícenou majíce svíci postaviti ji volili pod kbelec, nežli vystaviti na svícen, aby svítila všechněm, kteříž v domu jsou, proti naučení Kristovu.
0: Jak aktuální dnes v české církvi, jako by to psal dnes o nás. A co naši Moravané, jak oni horlili pro Pána a jeho dům? Velice. Vždyť opustili domovy, majetky, příbuzné i milou vlast, aby mohli následovat Beránka s čistým svědomím. Co hnalo Kristiána Davida znovu a znovu na Moravu, aby odtud přivedl další křesťany do Hernhutu, neli svatá horlivost? Hrabě Zinzendorf měl s tím jen potíže. Saská vláda mu hrozila zrušením Hernhutu, odvedením Moravanů zpět do vlasti a jemu vyhnanstvím, pokud nepřestanou chodit na misii do habsburské monarchie. Kristiánovi dal práci na střeše svého zámku, byl totiž tesař, s výslovným zákazem odcházet. Jenže mohl Kristián poslechnout? Vždyť v jeho vlasti byly desítky, stovky pronásledovaných pro víru a on je tam měl nechat? Hnán horlivostí se vydal na cestu. Ve spěchu zapomněl i klobouk a šel za svými. Přestože věděl, že pokud ho tam chytí, znamená to vězení, mučení a téměř jistou smrt. Kristián na to nemyslel. Horlivost Boží ho snědla. Zinzendorf mu odpustil, vždyť i on Moravany miloval a chtěl jim pomoci. Znal Davidovu povahu, porozuměl jeho srdce. Dobře věděl, že Boží království roste a to sebou nese mnoho tlaků, zápasů, napětí, nedorozumění, hledání i bolesti. Tam, kde není růst, ale mrtvolný klid, tam je pohodlí a ticho. V jednom svém kázání pro spolupracovníky je povzbuzuje, aby byli probouzejícími kazateli i za cenu své osobní neoblíbenosti u lidu.
1: Nechť každý kazatel jest si jist, že touží-li si hověti v pohodlí a chceli, aby všechno procházelo pouze hladce, neuvidí probuzení a obrácení. Neboť jakmile se tyto věci vyskytnou, ďábel je rozvázán vzdor tomu, že všecko je vedeno v pořádku. V apoštolské církvi se očekává jemný způsob učení a jednání. Nejsou-li však ve sboru synové hromu a žádní Eliášové, lidé usnou. Mnohá shromáždění jsou často nucena naslouchat kázáním, jež bývají příliš filozofická, studená, logická, temná, obezřetná a zdrženlivá. Chce-li však kazatel mít i skutečný úspěch, musí být i smělý, mocný v Bohu k vyvracení ohrad, k podvracení rady i všelijaké vysokosti povyšující se proti umění Božímu a jíma je všelikou mysl v poddanost Kristu. Musí snášeti všechno protivenství, strhati ony pěkné, avšak falešné tvorby formalismu a samospravedlnosti. Musí převraceti, páliti a ničiti každý špatný základ i s jeho stavbou dříve, než bude moci postaviti duchovní dům v Pánu.
0: Z těchto perliček, či spíše perel, vidíme horlivost našich předků. Těžko můžeme srovnávat současnou českou církev s horlivostí a vroucností minulé církve. Bůh však svoji církev obnovuje a touží, aby církev posledních dnů byla vřelejší než ta, která byla dříve. Tak jako nevěsta, čekající den svatební, miluje svého ženicha den ode dne více, vroucně a horlivě, vášnivě se připravuje na svatbu a společný život. Pán nás vede od slávy do stále větší slávy. To je jeho plán pro církev i jednotlivce. Co se stalo se studnou Boží horlivosti? Jak to, že nevydává horký pramen? Jak to, že není zřídlem, které by uzdravilo a rozehrálo všechny údy těla Kristova? Je zasypáno.

Prvním kamenem ve studni je vlažnost, lhostejnost. Často jsem slýchal od zralých křesťanů, píše autor, upozornění nově obráceným nadšencům. Víš, teď je ti Pán blízko, všechno jde snadno, jsi nadšený pro Pána a stále prožíváš jeho přítomnost a lásku. Pán tě drží v náručí, ale připrav se, že tě Pán bude učit chodit po svých. Dej si pozor, abys potom neochladl ve víře. Ono potom poznáš, že život s Bohem není procházka růžovou zahradou. Až opadnou pocity a ta první láska, budeš muset Boha milovat vůlí. Ano, je pravda, že následování Pána je rozhodnutí vůle. A to stále. Křesťan nestojí na pocitech, ale na Božím slově. Nicméně platí, že pocity, zážitky a zkušenosti s Pánem jsou pro náš duchovní život a růst nezbytné. Nemůžeme následovat Pána a nic neprožívat. Někde je problém. Vroucí láska se musí živit tak, jak to krásně popsal Matěj z Janova. Pokáním, odvracením se od světa a marností, společenstvím s Bohem v modlitbách a v jeho slovu a horlivou prací pro jeho království.

0: Druhým kamenem ve studni horlivosti je strach z lidí. Pokud se křesťan bojí lidí a jejich odmítnutí, je svázaný do lidských limitů, norem a představ a tudíž nemůže horlit pro Boží dům, neboť tím by z těchto představ vypadl. Zřejmě by byl od lidí tupen a hanoben, protože lidé stádní přemýšlí jako stádo a ten, kdo se tomuto smýšlení vymyká, je špatný. Pavel napsal:
1: Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.
0: A skutečně, nelze Pánu sloužit a naplnit jeho vůli, pokud se bojíme lidí, či jsme ctižádostiví a ješitní a chceme od lidí uznání. Pavel byl svobodný od snahy získat svým jednáním a mluvením lidskou přízeň.
1: Procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí. Mají nás za svůdce a přece mluvíme pravdu.
0: Pavel se chtěl líbit Pánu, proto konal jeho vůli a tomu přineslo slávu a chválu od jedněch a potupu od druhých. Tak to bude i s námi, pokud budeme svobodně činit Pánovu vůli. Ježíš nás i dnes varuje.
1: Běda, když vás budou všichni lidé chválit.
0: Ježíš horlil pro dům svého otce. A co mu to přineslo?
1: Neboť horlivost pro tvůj dům mě strávila. Tupení těch, kdo tě tupí, padlo na mne.
0: Tedy ti, kteří pohrdají Bohem, vylili své opovržení na Krista. A ti, kdo pohrdají Kristem, vylévají své opovržení na jeho tělo, církev. Každý, kdo chce horlivě následovat Ježíše, musí počítat s tím, že se bude vymykat běžným zvyklostem. A proto ponese potupu jako fanatik a blázen.

0: Třetím kamenem ve studni je náboženství. Náboženství má dvě tváře. První je samospravedlnost a druhá je odsouzení. Zdánlivé protiklady, přesto stejný zdroj. První tvář nesou ti, kteří mají za to, že splňují Boží požadavky a tak si zaslouží jeho požehnání. A druhou tvář nesou ti, jenž ví, že Boží požadavky nenaplňují, ale dřou na tom, aby je naplnili. O prvních je psáno.
1: Panovník praví, protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem, proto i já budu podivuhodně jednat s tímto lidem. Divně, předivně.
0: Náboženství vede k pokrytectví a pokrytectví zabíjí vztahy, v tomto případě vroucí, láskyplný vztah k Bohu. Je zajímavé, že lze navenek ctít Boha svým vyznáním, jít k němu a zároveň srdcem Boha opouštět, jít od něho. Avšak Bůh hledí k srdci každého člověka. O těch druhých nemůžeme říci, že nejsou horliví. Horlí pro Boha, ale ze svých sil. O takových Pavel píše.
1: Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svoji vlastní. Proto se spravedlnosti Boží nepodřídili.
0: Zřejmě je více velkých i menších kamenů, které ucpávají pramen horlivosti, jako například pýcha a sobectví. Avšak pro začátek máme co dělat a můžeme začít. Třeba právě dnes. Říká se s chutí do toho a půl je hotovo. Pane, tak v nás způsob chtění i činění toho, co se tobě líbí, a rozhorli lid svůj jako za dávných pokolení.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Znělka nám oddělila 21. a 22. hodinu. Z brněnského studia Rádia 7 se hlásí Kuba Lofítek, který je průvodcem večerního vysílání s datem 31. července. Dejme nyní prostor dalšímu ze našich pořadů.

Kdybyste položili kousek vosku na přímé sluneční světlo, brzy by změkl a mohli byste ho tvarovat dle libosti. Na druhou stranu teplo stejných slunečních paprsků způsobí, že hlína stvrdne. Dnes nám doktor Charles Stanley připomene, že pod vlivem usvědčujícího Božího slova může naše srdce změknout jako vosk nebo stvrdnout jako beton. Čte Pavel Hromádka.

Jak byste vysvětlili skutečnost, že některý člověk opakovaně slyší evangelium, částečně ho pochopí a dokonce může být schopen vám to i reprodukovat a přesto ho nakonec odmítne? Slyšet to znovu a znovu. A přitom místo, aby se srdce otvíralo a bylo vláčnější a tvárnější, je stále odmítavější. Až vám takový člověk nakonec řekne, už to nechci poslouchat. Už mi nic nepovídejte o Bohu, o té vaší Bibli, ani o Ježíšovi a o církvi. Jak byste to vysvětlili? Nebo jsou křesťané, kteří dokonce osobně uvěřili Pánu Ježíši Kristu a přijali ho jako svého spasitele? A počase je vidíte, jak je život pomaličku odnáší někam jinam. A nejen to, oni dokonce obhajují život ve hříchu a vysvětlují, proč to jinak nejde. Do shromáždění věřících už nechodí a odložili i Bibli. Jediné, co se s ní děje, je, že se na ní práší. Přesto tito lidé kdysi Pánu Ježíši uvěřili. Jak byste vysvětlili jejich nynější stav? Právě o tom dnes chci mluvit v pořadu, který se jmenuje Nebezpečí tvrdnoucího srdce. Prosím, najděte si dopis Židům, kapitolu 3. Nejdřív se společně s vámi podívám na to, co tady autor myslí výzvou, aby čtenáři nezatvrzovali svoje srdce. Co to je zatvrzelé srdce? Kdybyste se na ten text podívali v hebrejštině a v řečtině, objevili byste tam výrazy jako pevný či silný. Znamená to srdce, na které nezapůsobilo Boží slovo. Srdce, kterému odolalo. Je to srdce nepoddajné, neohebné a neochotné. Mluví tady o srdci, které se obrnělo

dispozici všem a kdykoliv. Je tu pro všechny? Ano. Ale dokud vás Boží duch nebude zvát a přitahovat, dokud vás nepřivede k uvědomění, jak zoufale potřebujete Krista, dokud vám nepomůže pochopit, o co tady jde, pak opravdu nemůžete přijmout záchranu. A v tom spočívá obrovské nebezpečí, že když budete vzdorovat a zase vzdorovat Božímu slovu a v srdci vám bude vládnout postoj nepoddajnosti a tvrdosti vůči Božím věcem, když se vaše srdce zatvrdí, tak Boha ani nebudete chtít znát. Nebudete o něj stát. Nebudete nic takového chtít, protože jste si nechali srdce obrůst hroší kůží. Asi se ozvete, chceš mi snad tvrdit, že až mi bude třeba 70, že nebudu moct uvěřit? Ne, nic takového jsem neřekl. Jen vás upozorňuji, že čím budete starší a čím víckrát si zopakujete svoje staré rozhodnutí odmítnout Krista, nakonec to nebude tak jednoduché, jak si myslíte. Právě proto teď, kdybyste cítili, že vám Bůh něco říká, když pocítíte, že vaše srdce na to nějak reaguje, naléhavě vás prosím, ve jménu Pána Ježíše, nečekejte na příště, ale poproste Boha, aby vám odpustil váš hřích a zachránil vás teď hned. On sám říká, dnes je den spasení. Nikdy neřekl přijmi spasení až zítra nebo možná na přes rok. Boží duch říká, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti. Co tím chci vyjádřit? Jednoduše to, že když Bůh mluví a osloví vaše srdce, tak ho nezatvrzujte. Je nebezpečné říkat ne na volání a pozvání Božího ducha, které vám do srdce doručil. Proto je potřeba každičkou chvíli chodit v Božím duchu, každý den. Proto říká, že se máme vzájemně povzbuzovat. Máme se povzbuzovat k tomu, abychom svoje srdce nezatvrdili. Občas vidím mladé lidi, kteří říkají, Bůh mi řekl to a to. Přátelé, když věříte, že je to Boží hlas, neusilujte o nic jiného, dokud nebudete vědět naprosto jistě, k čemu vás Bůh volá. Protože ono je to tak, že v takovém případě Satan udělá všechno proto, aby vás zaměstnal. Za chvíli vám ukážu ještě další věc, která k celému našemu problému nedílně patří. Jak ten zlý pracuje a co udělá, aby vám zabránil řídit se Boží vůlí a jednat podle Božího plánu pro váš život. A tak se stane, že člověk Boží vůli odloží. Pak jde životem a něco mu pořád jaksi neurčitě chybí. Lidé udělají všechno možné, jen aby něčím Boží vůli nahradili. To ale vůbec nejde. Boží vůli nelze ničím nahradit, ani za nic jiného vyměnit. Dokonce je to tak, že i částečná poslušnost Boží vůle je neposlušnost. Je to vzpoura proti Bohu. Asi se najde hodně lidí, kteří se vám budou snažit říct, jaká je Boží vůle pro váš život. Je to ale záležitost mezi vámi a Bohem. Abyste si zjistili, k čemu vás Bůh volá. Co po vás v životě chce? Jaké si máte vybrat zaměstnání? Koho si máte vzít? Jak máte zacházet s financemi? Co vám chce říct o vašich dětech? Jde o to, kterým směrem vás Bůh chce vést. Co se stane v případě, že se podřídíme jeho vedení? Když v něm budeme poslušně chodit, naše srdce se začne zjemňovat a bude stále jemnější, poddajnější a tvárnější. Pak už Bohu nedá tolik práce, aby upoutal naši pozornost. Právě proto je pro mne těžké vidět, jak někteří lidé mohou žít v naprosté neposlušnosti ve vztahu k Bohu. Jestli je naše srdce k Bohu tvárné, nemůžeme udělat nic, aniž by nás Boží duch usvědčoval. A když nás usvědčí z hříchu, chcete se s ním vypořádat a skoncovat ihned. Ne zítra, ani příští měsíc, ani na přes rok, ani za 10 let. Chcete to vyřešit okamžitě. Ale jestli můžete hřešit stále znovu a nic vás z hříchu neusvědčuje, když už necítíte nic z toho, co jste kdysi cítili, je to nebezpečné. Je nebezpečné žít ve vzpouře proti Bohu a přitom si ji ospravedlňovat. Je nebezpečné provokovat Boha svou vzpourou proti jeho vůli, kterou vám jasně sdělil. Proto když tady autor vybízí čtenáře, aby svoje srdce nezatvrzovali, mluví o velkém nebezpečí. Co ale člověka přiměje?

aby takhle jednal. Jako kdybych vás slyšel říkat, copak si o tom právě nemluvil, nejedná se o vzdor a vzpouru? Ano, to jsou kroky, o kterých s vámi chci mluvit. Co ale vede člověka, aby se takto rozhodoval? Myslím si, že jeden z důvodů je, že se nechají zavalit spoustou jiných věcí. Čas od času vám to znovu opakuji. Je potřeba odejít do samoty a tam být jen v Boží společnosti. Nezáleží na tom, jestli je to na 2 nebo na 3 dny nebo déle. Když se v nějaké záležitosti snažíte objevit Boží vůli, nebo si chcete udělat každý den čas, který budete trávit s Bohem, o čem jsem přesvědčen, že je to pro každého nesmírně důležité, a když se modlíte, může se vám stát, že zjišťujete, že jste přezaměstnaní a nemáte na Boha tolik času, jak jste si původně představovali. Často se může v takovém případě jednat o únik před nasloucháním Bohu. Probíhá to následovně. Zajímají vás Boží věci, ale kousek po kousku vás zavalují jiné věci a hromadí se. Pak se zájem o Boží věci dostává na okraj. V důsledku toho pak zatvrzelost pomalu ovládá pole a narůstá. Existuje ale i další důvod, proč se nám tohle stává. Zanedbáváme osobní stišení s Bohem a společné bohoslužby. Když člověk před Bohem a jeho slovem průběžně a pravidelně sklání svou tvář, Bůh bude jeho srdce udržovat měkké, tvárné a citlivé. Ale člověk, který je zavalený činností a proto nemá čas číst Boží slovo, modlit se a naslouchat Bohu, který je tak zaneprázdněný, že si nemá čas ani uvědomit, jak moc potřebujeme Bohu naslouchat a přijímat od něj pokyny a životní nasměrování, takovému člověku se stane, že toho Satan využije. Navalí na něj spoustu dalších věcí, které mu pak připadají pořád důležitější. A Boží věci se pomalu dostávají na okraj. Takový člověk pak říká, ano, jistě, přijal jsem spasení. Ale stane se, že podstata zájmu našeho srdce se tak dostává na periferii života, místo toho, aby v něm zaujímala výsadní postavení. Zanedbávání, či dokonce absence osobního stišení. Nebudete chodit v Božím duchu, dokud se pro vás osobní stišení nestane prioritou číslo 1. Bůh nás stvořil tak, že jedině takhle můžeme žít a obstát v tomto světě zla. Jedině tak můžeme přežít v bitvě dvou království, království spravedlnosti a království zla. Jak přežít? Jedině ponořeni do Božího slova. A když před Bohem v pokoře skláníme svou tvář, když mu budeme naslouchat a hledat jeho nasměrování pro život, když to děláme, co se stane? Každý den Bůh o kousek zjemní naše srdce. Člověk, který má před Bohem tvář skloněnou pořád a průběžně, i jeho srdce se průběžně zjemňuje pod působením ducha. Když ale začnete být příliš aktivní a Boží slovo odložíte, když ve svém schonu jen čas od času za poklusu utrousíte tu a tam modlitbičku, pak jsou vaše chvíle s Bohem stále řidší a vzácnější. A pak už jen velmi občasné, a nakonec to přinese svoje důsledky i na stavu vašeho srdce. Proto je v Bibli řečeno, že lidské srdce je zrádné nade všechno ostatní a zoufale zlé. Proč? Bůh ví, co se může přihodit lidskému srdci, když o ně dobře nepečujeme. Proto vybízí, dávejte si pozor, aby se vám tyto věci nestaly. Nebo se o společné bohoslužbě někdo vyjádří, ano, přijal jsem spasení, ale to ještě nemusím chodit do kostela. Nemusím tam v neděli být a zúčastnit se bohoslužeb s ostatními. Je to opravdu tak? Není zajímavé, že takhle Bůh nepřemýšlí? On nás totiž spojuje dohromady, do jednotlivých společenství, roztroušených po celém světě, abychom ho uctívali společně, protože Bůh ví, že se vzájemně potřebujeme. Řekl, že nás každého jinak obdaroval, protože dokud jsme tady na zemi, neměli bychom být úplně nezávislí, ale jsme závislí jeden na druhém, jsme odkázáni jeden na druhého. Máme se jeden od druhého učit právě ve chvílích, kdy to nejvíc potřebujeme. Bůh nikdy nestvořil ani jednoho člověka, aby žil jako osamělý tulák nebo jako na opuštěném ostrově. Máme žít spolu. Máme se mít vzájemně rádi, vzájemně se podporovat.
podpírat a pomáhat si. Jeden druhého budovat a povzbuzovat, tak jak o tom mluví Bible. Třetí věc, ke které dochází, je zrádnost či klamnost hříchu. Podívejme se na to do 12. verše 3. kapitoly dopisu Židům. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Co tím myslí, když tu mluví o možnosti být oklamán hříchem? Všichni víme, že hřích je zlý a odporný. A vždycky jeho původcem je nakonec Satan. Hřích slibuje věci, které nemůže splnit. Proto je tu řečeno, abychom se nenechali oklamat Satanem. Klamnost a zrádnost hříchu. Když o tom přemýšlíme, co to způsobuje? Co způsobuje, že v životě věřícího vyroste tvrdost? Když se příliš zaměstnává ostatními věcmi místo Bohem, když začne vynechávat osobní stišení a zanedbávat společné bohoslužby. Čím to je, že je hřích tak klamný? Člověk se snadno nechá zlákat a okouzlit tu či tam, tím nebo o ním, a přitom neposlouchá Božího ducha a přestává být na něj citlivý, přestože v nás bydlí. Možná vám vrtá hlavou, jak by asi bylo možné, aby ve mně žil Boží duch a já byl proti němu zatvrzelý. Přesně tak, jak o tom teď spolu mluvíme. To se opravdu stává. A v tom je nebezpečí. Byl bych moc rád, kdybyste si toho všimli. Podívejme se znovu zpátky na začátek verše 12. Dejte si pozor. To je rozkazovací způsob. Je to velmi silná výstraha. Gramaticky je to silné varování. Dejte si pozor. Buďte ve střehu. Buďte ostražití. Buďte na stráži. Bratří. Není to oslovení hynoucích, ale obrací se na bratry, na věřící. Aby někdo z vás, to se totiž může stát každému. Teď jak je to dál? Aby neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Protože nevěrné srdce je zlé. Když nevěříme Bohu, je v nás cosi zlého. To není dobré. Pavel tady čtenáře varuje, aby neodpadli. Takže nejdřív vybízí, abychom si dávali pozor. To znamená, abychom byli velmi, velmi citliví, protože se to může stát opravdu každému. Můžete chodit do kostela třeba každý týden a přitom si myslet, evangelium slyším, tak by se mi tohle určitě nemohlo stát. Ale mohlo. Tehdy, když nebudete udržovat vztah, osobní, blízký, důvěrný a vřelý vztah s Bohem. Když nebudete přebývat v Božím slově a v modlitbě, když mu nebudete naslouchat. V takovém případě, přátelé, uslyšíte změť cizích hlasů, jiné hlasy, než je ten Boží. Boží hlas, to je Boží vzkaz pro vás, Boží poselství. On chce mluvit přímo k vašemu srdci a udržovat je vřelé, citlivé a otevřené pro něj. Aby tato komunikační linka zůstávala nenarušená. O co jde? Autor listu tady varuje a vybízí, abychom dávali pozor, aby naše zlé a nevěrné srdce nespůsobilo, že bychom odpadli od Boha. Co to je odpadnout od Boha? Rozhodně tady není řeč o ztrátě spasení. Mluví se tady ale o tom, například si vezměme věřícího člověka, který zdánlivě chodí v duchu a slouží Bohu. Pak ho příliš zaměstnají ostatní věci. Firma, práce, zaměstnání, může to být všechno možné. Tak dojde k tomu, že krůček za krůčkem začne probíhat proces odpadání od Boha. Věci, které dřív měly v životě první místo, už nejsou tak důležité. To, co bylo dřív priorita, číslo jedna, už vůbec není priorita. Kdysi byli tak citliví na Boží plán a cíl, průběžně usilovali a hledali Boží myšlení. Kousek po kousku přestali naslouchat a postavili se na odpor některým věcem, které Bůh řekl. Nechali si myšlení obalit hroší kůží, kterou hned tak něco nepronikne. Takže teď tu stojí nahony vzdálení Boží vůli. Co se s nimi stalo? Nechali se odvát od Boha. To neznamená, že jdou do zahynutí, ale nechali se odnést daleko od Božích plánů a Boží vůle.
Proto tady autor vybízí, abychom dávali pozor, abychom neodpadli od živého Boha. Je nebezpečné slyšet znovu a znovu Boží slovo a rozhodnout se postavit se Boží vůli na odpor. To je nebezpečné. Tak si to zopakujeme a postoupíme pak zase kousek dál. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Teď je zajímavé, co říká dál. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den. Tady upozorňuje, že se to může stát každému. A že bychom se měli vzájemně povzbuzovat. Být jeden pro druhého povzbuzením. Jeden druhého zvedat a jeden za druhého se modlit. Dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. Proto existují lidé, kteří opakovaně slyší evangelium, poslouchají, co Bůh říká, a dokonce pochopí, co znamená přijmout Ježíše za svého spasitele. A jak na to pozvání zareagují? Pořád stejně. Ne dnes, až jednou, později, až se na to budu cítit, až budu schopen podle toho žít. Teď mi dejte pokoj, ano? A nechte mne, ať si to promyslím. Dnes ne, možná někdy později, ale teď ne. A přitom si neuvědomují, že jim srdce nepřetržitým odmítáním postupně tvrdne. Možná si myslíte, že zatvrzelé lidské srdce změkčí konečný Boží soud. Nemusí to tak být. Podívejme se spolu na tuto situaci, kterou dokonale vystihuje příklad ve zjevení v kapitole 16. Mluví se tam o velkém soužení v době, až bude na svět přicházet Boží soud. Soud nad zlými a bídnými, těmi, kdo neuvěřili a odmítli ho. Asi byste předpokládali, že Boží soud určitě změkčí zatvrzelé srdce, ale ne, není to tak. Přečteme si 8. verš. Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami, ale neobrátili se, aby mu vzdali čest. Proč? Protože jejich srdce se zatvrdila proti Božím věcem. Teď pokračujeme od verše 10. Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy a v jejím království nastala tma. Lidé se bolestí hryzali dortů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů. Tady máme, co bych byl rád, abyste si uvědomili. Je nebezpečné poslouchat Boží slovo a vědět, že Bůh něco říká vašemu srdci a přitom znovu a znovu říkat svoje ne. Bůh se v takovém případě jednoho dne na nás obrátí se svým oslovením naposled. Nikdo z nás neví, kdy toto Boží naposled nastane. Ale Bůh to ví. Proto se na vás obracím. Snažně vás prosím, naléhám na vás. Neodkládejte to. Neváhejte, už nevzdorujte. Ale radši se mu poddejte a odevzdejte. Řekněte mu, že přijímáte Pána Ježíše a že si uvědomujete, jak moc mu potřebujete odevzdat svůj život. Že věříte, že Ježíš za váš hřích umřel na kříži Golgoty. Vyznejte mu svůj hřích a vírou ho přijměte. A Bůh ve vašem srdci způsobí převrat, zjemní vašeho ducha a způsobí, že vaše srdce bude před Bohem povolné a začne na něm pracovat tím nejkrásnějším způsobem. Jen se ptám, přátelé, budete Bohu pořád stejně odpovídat? Bože, nemohu, bojím se. A co když tohle? A co když tamhle to? Ne. Jedná se o to poddat se Bohu. Vzdát se mu. Je nebezpečné znovu a znovu slyšet evangelium a všemocného Boha stále odmítat. Proto na vás naléhám. Jestli vaše srdce dnes není ještě úplně okoralé a tvrdé, řekněte Pánu Bohu svoje ano. Svoje ano ke křtu. Ano k tomu přidat se k některému konkrétnímu společenství lidí, kteří věří Božímu slovu. Svoje ano ke službě Bohu, bez ohledu na to, kam vás povolá. Ano k tomu,
aby se Bůh vypořádal v vašem životě se vším, co uzná za vhodné. Aby se vám nestalo, že se vaše srdce zatvrdí a pak už Boží hlas nikdy neuslyšíte. Je nebezpečné zatvrdit svoje srdce proti volání všemocného Boha. Můj nebeský Otče, prosím tě ve jménu Pána Ježíše právě teď, aby tvůj svatý duch pronikl do mnoha srdcí, která zoufale potřebují odevzdat se tvému plánu pro jejich život. Která potřebují dát svůj život Kristu a stát se součástí některého konkrétního společenství věřících, kde se nechají pokřtít a kde ti budou sloužit. Ti, se kterými si právě teď mluvil o službě. A také tě prosím, aby tvůj duch dnes zvítězil pro tvou slávu. A nebeský Tatínku, když teď znělo pozvání k tobě, prosím tě, aby hladová srdce prožívala svobodu, volnost, chtění, hlad a žíznivou touhu po spasení a po odevzdání se službě tobě. Aby ti dnes ve svém srdci odpověděli svým jásavým ano, ano, ano. O toto tě snažně prosím. Amen.

Oslovilo vás dnešní vyučování? Jestli ano, vezměte si k srdci radu Charlese Stanleyho. Nezapomínejte na to, že pokaždé, když odmítnete poznanou Boží vůli, vaše srdce zase o trochu víc stvrdne. A tak to půjde až do chvíle, kdy už Boží hlas vůbec nepoznáte a neuslyšíte. Ježíš Kristus skrze svou smrt na kříži nabízí svobodu od moci hříchu. Když přijmeme jeho dar odpuštění, dostáváme svobodu Boha poslouchat a naplnit jeho vůli. Premiérové vydání pořadu Doteky nabídneme v neděli ve 20:15.

Ty jsi základ, na kterém svoji víru postavím, zní v následující písni, za kterou stojí City House Music.

Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává na věky. Nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. A Bůh učinil, aby žili v bázni před ním. Kazatel 3:14.

Rozdmíchej ve mně vášeň, Bože. Tak by se dala přeložit název skladby Stir a Passion kapely Worship Central, se kterou překročíme hranice 23. hodiny.

Bylo 23 hodin. Věřím, že i poslední hodinku večerního programu s datem 31. července prožijete ve společnosti Rádia 7. 23.15 bude čas pro čtení na pokračování, ve kterém už po 15. otevřeme knihu Sandy Denklerové, Suzana Wesleyová, Služebnice Boží. Novou 60-minutovku začneme se spoluprácí kapel Riola a Old Tide.

Než dostane prostor kniha Sandy Denklerové, Suzana Vesliová, služebnice Boží, je připravena kapela Adoráre s písní Malířem nebe.

0: Jak se blíží závěr čtení na pokračování z knihy Sandy Denglerové, Susana Wesleyová, Služebnice Boží, završují se pomalu také životní osudy této ženy, matky zakladatelů metodismu. V minulém dílu jsme sledovali, jak děti rostly. Než se Susana nadála, dceři Emílii bylo 20. Byly víc než matka s dcerou. Byly učitelka s žákyní a přítelkyně. Emília byla smutná, že byl otec stále pryč, že shání peníze za své básně, které nikdo nechce, a že chybí jako otec svým dětem. Susana jí jako vzdělané mladé dívce chtěla najít dobré místo a manžela. Také se rozhodla, že každý den večer se bude jednu hodinu věnovat jednomu svému dítěti. Chtěla svým dětem předat co nejvíce ze svých zkušeností. Nejstarší Sam pobýval v Londýně. Jeho básně byly lépe přijímány než otcovi, a tak mohl domů posílat i nějaké peníze. Mladší bratr Jackie šel také studovat. Dcera Siuki se vdala za nevychovance a Emília si otevřela vlastní školu. I Nancy si našla manžela. Rodina se zmenšovala. Susana se po 30 letech vypravila do Londýna. Kam se měl vrátit z cest její bratr? Kapitán lodi jí prozradil, že bratr po cestě těžce onemocněl a přál si vysadit po cestě. Susana byla zoufalá. Ani bratr, ani údajné bohatství, které vezl domů, se nikdy nenašly.
1: V Lincolnshire bylo obvykle zataženo těžkými mraky a déšť býval jen chvílemi vystřídán sluncem. Sluneční svit potěšil lidská srdce i keř rozmaríny u zahradní zítky. Časté přepršky naopak prospívaly květinám a jiným rostlinám. Běh Suzanina života se hodně podobal takovému počasí. Jejím sluncem byl Jackie, který ve věku 23 let dostal roku 1726 stipendium v Lincolnské koleji. Susan byla hrdá na to, že její syn je tak snaživý ve studiu a ve službě Bohu, i když jeho cesta byla poseta mnohými těžkostmi. Také Sam byl hrdý, že jeho syn dosáhl tak významného postavení. Ale jinak byly v životě Susan samé mraky, a to nejen proto, že se její bratr tak záhadným způsobem ztratil. Ve věku 15 let odešla Kezi do školy paní Taylorové, což samo o sobě bylo dobré. Susan by teď konečně mohla mít čas na čtení a na studium, neměla však peníze na knihy. Marně prosila Sema, aby jí nějaké opatřil. Patty se odstěhovala do Londýna a bydlela u svého strýce lékaře Matthewa. Tam se setkala se studentem teologie Wesleyem Hallem. Sam ve svém optimismu předpokládal, že jejich vztah je stejný, jako býval mezi ním a Susan před mnoha lety. Susan realistka si byla jista, že nikoli. Potom jsem přijal k Epworthu ještě místo ve Vrutu, malé vesnici vzdálené 5 mil přes močál. Avšak obě místa vynášela jen polovinu toho, co jsem vydělával před 20 lety v samotném Epworthu, a tak teplý, zděný dům pronajal. Rodina se musela přestěhovat do vlhké chatrče na pokraji osady, ještě menší a schátralejší, než byla v South Ormsby. Z tohoto nového domova obsluhoval malý sbor ve Vrutu. Když byla cesta pro špatné počasí neprůjezdná, musel se každý týden přeplavit na malé loďce přes bažiny, aby vysluhoval svatou večeři páně a konal bohoslužby v Epworthu. Hetty konečně našla muže svých snů, jak se vyjádřila. Susan ho nazývala mužem těžkých snů. Ona a Sam, kteří jinak spolu málo kdy souhlasili, tohoto mizeru prokoukli. Jak to, že jejich dcera neviděla, že to byl úlisný sukničkář? Sam byl šokován a Susan hluboce zklamána, když Hetty nakonec se svým právnickým rytířem utekla a počase se zase vrátila, protože se s ní zdráhal oženit.

Je velice smutné a pro naši rodinu typické, napsala Susan v té době Jackiemu, že tvůj otec a já máme zřídka kdy stejný názor. V tomto případě však byli zajedno. Když se ukázalo, že Hetty je těhotná, Sam ji provdal za prvního muže, který se naskytl. Opuštěná žena očekávající dítě se tak stala paní Wrightovou, nevěstou klempířského tovaryše z Lincolnu. Sam už nechtěl o své dceři ani slyšet. Susan to prožívala ještě hůř. Cítila to jako zradu. Byla zrazena děvčetem, které se usilovně snažila vychovávat a vést ve víře. Susan se dokonce cítila zrazena samotným Bohem. Žila přece svůj život podle jeho přikázání. Kdysi napsala v dopise svým synům. Které rozumné stvoření pod nebem by mohlo neuznávat Boha a nežít ve službách toho, od něhož přijalo své bytí? Vychovávala své děti tak, aby poznali Boha a žili před ním v bázni. A teď tohle. Jak mohl Bůh něco takového dopustit, když Susan tak věrně zachovávala všechna pravidla hry? Život doma byl stále nesnesitelnější. Podobně jako při všech Semových pokusech o získání peněz, nájem Epworthské farie stál víc, než kolik jim to vynášelo. Rodina se nakonec zase nastěhovala zpět do Epworthu. Tam začal Sam se svým velkým dílem, s disertací na téma knihy Job, a to v latině. Každé dítě, které bylo doma nebo přišlo domů na návštěvu, skončilo v pracovně, kde muselo pomáhat při sestavování poznámek. Když se děti nakonec vzepřeli, zaměstnal jsem nadějného muže ze sousedství, jakéhosi Johna Whitelamba. Molíno přání vdát se jako ostatní děvčata se konečně splnilo. John Whitelamb ji miloval tak vroucně, že mu její postižení nijak nepřekáželo. Paprsek světla v Susanině životě, malý proužek modři na zamračené obloze, vydržel méně než rok. Šťastně vdaná Molly zemřela při porodu prvního dítěte. Také miminko zemřelo.

V listopadu roku 1731 Sjuki skoro zemřela při porodu. Sjuzena ji navštívila, přitom dostala zánět pohrudnice a sama málem zemřela. Znovu na ní dolehlo trápení ubohé Hety. K tomu přišla krutá smrt Moly, Semova zraňující lhostejnost, roky zadlužení, které se ani o groš neumenšilo, Sjukijino nešťastné manželství. To vše dohromady přivedlo Sjuzena až na pokraj zoufalství. Ještě v únoru byla upoutána na lůžko a všechno jí bylo naprosto jedno. Více než 30 let se snažila a teď tu ležela bez prostředků. Kdyby se tak Bohu zlíbilo nasytit ji, ošatit a zbavit dluhů té strašné zátěže. Slibovala absolutní oddanost, ale už když formulovala svůj slib, měla malou naději, že ji Bůh vyslyší. Filantrop jménem James Oglethorpe v tu dobu navrhl, aby se v Novém světě zřídila kolonie pro vězněné dlužníky. Komu bude poskytnuta šance nového začátku bez břemene dluhů, uvažoval tento muž, z toho se může stát užitečný, úspěšný občan. Sem se přihlásil. Pokud někdo splňoval předpoklady jako dlužník, pak to byl on. Sjuzen se mu to nesnažila vymluvit, stejně by to nemělo cenu. Byla přesvědčená, že Sem i v Novém světě bude mít vždycky dluhy, i když tam bude mít méně příležitostí utrácet peníze. Nakonec Sem uznal, že je příliš starý a svou žádost stáhl.

musel vzdát farářského místa ve Vrútu. Jednoho dne spadl při jízdě z vozu. Zdálo se, že je mrtvý, potom se však k údivu všech zase zvedl a o dva dny později, v neděli, dokonce vysluhoval večeři Páně. Jeho pravá ruka však zůstala ochrnuta, takže se musel naučit psát levou. Wesley Hall a Petty trávili zimu roku 1733 v Epworthu. Wes opustil Petty kvůli Kezi, která ve svých 23 letech byla nejkrásnější ze 7 Wesleyových dcer. Jak vypadaly vztahy v tomto trojúhelníku, to Susan nikdy nepochopila. Wes se vrátil k Petty, oženil se s ní, vzal ji do Londýna a pozval Kezi, aby se k ním nastěhovala. Jak Kezi mohla na takovou nabídku přistoupit, to zůstalo pro Susan hádankou. Zdá se, že nic, co děvčata udělala, ji už nemohlo šokovat. Byla to prostě špatná rozhodnutí, která se mstila. Její chyba, že dcery dostatečně nepřipravila na drsný život ve světě. Emília našla ve věku 44 let jakž takž slušného muže a spokojila se s ním. Byla unavena prací a starostmi o chod školy. Hledala muže, který by jí umožnil být ženou v domácnosti a matkou. Avšak Robert Harper, kterého sotva znala, byl také unaven prací a omrzel ho existenční zápas. Hledal úspěšnou ženu, která by mu poskytla život bez práce. Nakonec sebral její úspory, ztratil se a zanechal ji s dítětem, které brzy zemřelo, a se svými dluhy. A pak na ní začalo doléhat to, čeho se nejvíc obávala, a změnilo to její zamračené dny v temnou noc. Sem byl den ze dne slabší. Napřed už nemohl vůbec psát. Potom měl takové potíže s koordinací svých pohybů, že mu dělalo potíže vysluhovat večeři Páně. Jeho duševní schopnosti ubývaly. Roku 1735 už nemohl opustit postel.

jsem si v životě přál už jenom tři věci. Být bez dluhů, vidět komentář ke knize Job vytištěn a zemřít v přítomnosti svého syna Sema. Ani jedno ze tří přání se mu nesplnilo. A pro Susan život ztratil smysl. V službě Bohu musí vidět svou jedinou odměnu. Vždy, když vstupovala do Semova nemocničního pokoje, měla strach, že se zhroutí. Po léta věděla, že k tomu musí dojít. Teď však, když nastal Semův čas, měla dojem, že to neunese. Pravda, měl mnoho chyb. Byl však mužem, kterého milovala. Jako na počátku, tak i nyní, 46 let po jejich sňatku, byl Susanin smysl pro realitu vyvažován Semovým optimismem. Susan viděla stát smrt u Semova lůžka, zatímco Sem až do konce viděl přicházející probuzení v Epworthu. Semi se nemohl vzdálit od svých povinností, ale Jackie a Charles dorazili. Když otec umíral, drželi ho za ruce.

Dnes se Susan zdál život trochu snesitelnějším než týdny předtím. Věděla alespoň, jak vše dopadlo. Sam byl u pána a ona sestavovala nápis na hrob. Sama se divila, že jeho smrt překonala lépe, než čekala. Synové prodali rezavé nářadí, krávy, slepice a prase. Až na několik drobností byla celá fara vyklizena. Nový farář si ji zařídí po svém. Susan se odstěhovala k Emílii do Gainsborough. Dvě ze Samových přání se nakonec přece jen splnila. Dluhy, které tížily Susan po celý život, byly konečně zaplaceny a latinský komentář ke knize Job byl vytištěn. I po smrti se Samova sebedůvěra zase jednou ukázala jako přehnaná. Očekával, že jeho práce bude vrcholem jeho životního díla, které celý svět uvítá s obdivem. Doufal, že tato kniha zbaví rodinu všech dluhů a zajistí mu místo mezi největšími učenci v zemi. Prodalo se však méně než 500 výtisků. Podle jeho přání odevzdala rodina jeden exemplář královně Caroline, v naději, že jim královna dá velkorysý honorář jako ocenění hodnoty díla. Královně se líbila vazba.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, Služebnice Boží, četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Závěrečný 16. díl této knihy nabídneme v pondělí ve 12.15.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

31. červencový program Rádia 7 je téměř u konce. S příchodem půlnoci odstartuje noční srpnové vysílání. Pokud se rozhodnete zůstat s námi, uslyšíte například reprízy pořadu Akademie, Láska za obzor nebo Život víry. Od mikrofonu se s přáním dobré noci loučí Kuba Lofítek. Bůh buď s vámi.

Bylo 12 hodin, na Rádiu 7 začíná noční vysílání a s ním i nový den. Dnes je sobota 1. srpna a až do 6. hodiny raní vás bude provázet Andrea Audová. Jsme rádi, že jste se rozhodli strávit nebo celou noc nebo alespoň část této noci s námi. Ať už pracujete, cestujete nebo se vám jen prostě nechce spát, přeji vám klidnou noc a pokoj do srdce. Začíná 1. srpnový den, 1. den nového měsíce. A možná je to pěkná příležitost poděkovat za to, co je za námi a s nadějí svěřit Bohu všechno, co je před námi. Na úvod dnešní noci si připomeneme mimořádnou českou osobnost Danu Drábovou. Přineseme záznam její přednášky o energetické budoucnosti, kterou loni hostilo Selesko v Brně Líšni. No a co dalšího nás během dnešní noci čeká? Tak hned po půlnoci je to tedy již zmíněná akademie, ve které zazní přednáška Dany Drábové o energetické budoucnosti. Po jedné hodině bude následovat hudební pořad Interval, který uzavírá letní ohlédnutí za skupinou Trabant. Ve čtvrt na tři nás v pořadu Hláska čeká rozhovor s Lucí Holden o mateřství, předávání víry dětem a autentickém životě s Bohem. Po třetí hodině se v pořadu Za obzor vydáme do Malajzie a Kambodže společně s Tomášem a Eliškou Vachutkovými. 15 minut po čtvrté nabídneme další díl pořadu No Filter ze série Ježíšových výroků, tentokrát s názvem Já jsem pastýř. Posledním pořadem dnešní noci bude v 5.15 Život víry, ve kterém Petr Štecha vypráví svůj příběh o tom, jak si Bůh dokáže použít i zdánlivé náhody. K tomu samozřejmě zazní spousta krásné hudby, chvál a písní. Přeji vám pokojnou noc, požehnanou sobotu a pokud se teprve chystáte ke spánku, ať vás provází pokoj, který dává Bůh.

0: Drábová, která se celoživotně zabývala jadernou fyzikou. Se svolením Salesiánského střediska v Brně-Líšni přinášíme záznam přednášky, kterou pořádali loni v květnu.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Dobrý večer. Ta anotace je docela dobrá. Na druhou stranu na to, abychom pochopili, jak to s tou energií prostě je, musíme se také, kromě budoucnosti, o které nikdo nic neví, to se ukázalo v posledních 5 letech, podívat do minulosti. Třeba tam najdeme nějakou inspiraci. Důležité je si na začátek připomenout, že energie byla, je a bude a jedním ze základních faktorů vývoje civilizace. A ta civilizace je tak kvalitní a zajišťuje tak dobrý život svým příslušníkům, jak se dokáže dostat ke zdrojům energie. I lidstva s tou objevováním, kromě jiného, stále nových zdrojů energie a jenom díky tomu, ukážeme si to, jsme mohli dosáhnout dnešní technologické úrovně. Velký význam to má, i když jsme si v posledních 20 letech odmykli o energii uvažovat, tedy jsme ji považovali za samozřejmost. Ale pro zajištění bezpečnosti osobní i bezpečnosti státu má dost rozhodující význam také přístup k energii. Tím se dostáváme k energetické bezpečnosti. Spoustu různých, tu složitějších, tu možná jednodušších, definic můžeme naladit, když se dneska zeptáte toho, co je umělé a není to inteligentní, tak vám k nám býtne celou řadu. Já mám ta umělá inteligence, dělám to znáku pod čarou, sažkým, k tomu má dát jako. Na druhou stranu může být a je velmi užitečným nástrojem. Ale tohle není místo z chatu GPT. Co myslíme pod energetickou bezpečností? Myslíme to, že energie je dostupná ve správné množství, tedy kolik ji potřebujeme, na správném místě, tedy tam, kde ji potřebujeme, a ve správném čase, to znamená ve chvíli, kdy ji potřebujeme, ve správné formě, potřebujeme elektřinu, těžko nám pomůže plná nádrže automobilu, i když částečně možná. A v poslední době jsme také seznali, že je hodně důležité mít tu energii alespoň trochu za správnou, či chcete-li spravedlivou cenu. Protože se nám tu vlivem různých okolností, ještě si o nich něco řekneme, vytvořila skupina lidí, kteří trpí energetickou chudobou. To znamená, musí velmi obažovat o tom, jestli si zatopí a na jako teplotu judovu své obydlí vyhřívat. A to je jeden z faktů, podle kterých se ta energetická chudoba posuzuje. Začali jsme se jí pozdě, ale přece také věnovat. Přidává se k tomu také požadavek na to, aby ta energie byla rozumně přátelská, šetrná k lidem a k přírodě. Je dobré se také podívat na to, čemu se říká Maslowova pyramida hodnot, která vlastně od té základny, což jsou fyziologické potřeby, vzduch, či měřená teplota, voda, potraviny a podobně, postupuje směrem vzhůru a potřebám bezprčí,

jistoty zákona pořádku poskytnutí nějaké v té lodní péče. A potom něco, když se blížíme k vrcholu té pyramidy, bez čeho alespoň nějakou dobu bez deprivace dokážeme vyjít. A to znamená potřeba sounáležitosti, uznání, seberealizace. Proč o tom tady mluvím? Protože stát máme od toho, aby se postaral o své občany v dobách, kdy oni sami nejsou schopni zajistit si základní životní potřeby. Na to přispíváme svými daněmi. Jak jsem řekla, uděláme si výlet do historie. Když se tady objevili naši první předci, a jediným zdrojem energie byla potrava. A prakticky všechnu energii získanou z potravy lidé vynakládali zase na to, aby si k otravu pro svůj další život opatřili. Takže ve své podstatě ten prvotní zdroj energie byla potrava a síla lidských svalů. Pak přišla první energetická revoluce. Naši předkové, nedohodneme se asi nikdy, kdy to bylo. Ty odhady jsou od 500 000 do 3 000 000 let. Začali využívat pohají. Dneska to zní velmi moderně, protože spalovali biomasu vlastně. Pak se naučili postupně s prvními zemědělskými civilizacemi využívat sílu zvířat, větru a vody. Ještě před 150 lety, než se plně prosadila průmyslová revoluce a těžba fosilních paliv, byly hlavními zdroji energie síla svalů spalování dřeva. Než tyto zdroje, které vystřídala fosilní paliva, dneska představují méně než 1% světové spotřeby energie. Velmi, jak řekla, hezký dřevoryt z knihy Agricole, což byl mineralog a hlavně důlní inženýr dnešní terminologií, který pracoval pro Kornilu Šliků ve Achimově a napsal jeho Dere Metallica a nebo 12 jeho ornictví a pítnictví a doplnil jí nádhernými dřevoryty, které popisovaly vhodným způsobem různé technologie. Tady například lidská práce pro vynesení stříbrné rudy na povrch. Člověk je velmi nevýkonný strom a síla lidských svalů to opravdu není kdo ví co a konec konců je energie, kterou produkujeme v každý okamžik a je poměrně malá. Jak tady tak sedíte, a tak teplá energie, kterou vy zatrujete, je zhruba 80 latů. Má taková, sice neúsporná, ale zase nevukující žárovka. Člověk, velmi trénovaný šlučkový sportovec, například cyklisté na Tour de France, dokáží krátkodobě vyvinout 10 až 15 násobek této energie. Přesto už značnou pomocí byla ona zmíněna síla hospodářských zvířat. Konec konců energetická jednotka, koňská síla neboli horsepower má svůj původ právě v množství energie, kterou dokáže vyvinout kůň. Dvě koňské síly zápřahu dokáží vyvinout zhruba 1,5 kW, což nahradí práci 20 lidí. Takový ilustrativní obrázek toho, kam jsme se zase
za staletí a staletí posuho, příbřežní plavby po Středozemním moři byly závislé v buří. Na tom, že fouká správný vítr, anebo na tom, že otroci veslují. K tomu se vztahuje takový otřepaný, promiňte mi tu klišé vtip. Přišel tedy dohlížitel a říká, otroci, mám pro vás zprávu. Jednu dobrou, jednu špatnou. Ta dobrá je, že veličenstvo Kleopatra si vybrala naší loď pro projížďku podél břehu. Ta špatná je, že veličenstvo si chce zajezdit na vodních lyžích. No ale vidíte, že nic není možné. Dneska. Dá se říci, že naše civilizace je na energii závislá. Ukážeme si to na příkladu. Pořád ještě 2,5 miliardy lidí z těch skoro 8,5, co dneska obývá tuto planetu, má pro vaření a topení k dispozici pouze biomasu. To nebylo tak špatné. Kdyby oni zároveň nebyli extrémně chudí, takže si nemohou dovolit topeniště, která tu biomasu spalují skoro dokonal. Co z toho pochází? Z nedokonalého spalování biomasy a spodin skoro 2 miliony úmrtí ročně a plicní choroby. Porovnáme-li si to s takovými metlami lidstva, jako je malárie nebo tuberkulóza, tak uvidíme, že zajistit dobrá topeniště od lidí životů dokázalo zachránit. Problém téhle planety je, že nás stále více. Ta tvrdší čísla jsou taková, že na Zemi přibývá teprve čistý přírůstek. 200 tisíc lidí za den. 80 milionů lidí ročně, každý rok jedno nové Německo. Dneska tedy nás je přes 8 miliard. Každých 12 let se počet obyvatel zvyšuje o miliardu. Zejména v zemích, které nějakou vysokou životní úrovní neoplývají, aspoň zatím. Znamená, mluvím o zemích Asie, Afriky, Latinské Ameriky. Pořád ještě 1 miliarda lidí nemá přístup k elektřině. Tuhle situaci se zejména díky opět obnovitelným zdrojům daří řešit, protože solární panely a větrné turbíny dokáží alespoň nějakou elektřinu dodat, a lepší je mít elektřinu alespoň nějakou než žádnou. Co je ale horší, a je to vzrůstající problém v době, kdy jsem si dával dohromady tahle data, což je asi 5 let zpátky, a neměl přes 1 miliardu lidí přístup k nezávodné pitné vodě. Očekává se, že jestli ta dynamika vývoje bude stejná, nebo v roce 2050 to bude 3,5 miliardy. Co to znamená? Války o vodu a velkou migraci. Města s největší kustotou obyvatel a na jednotku plochy typické japonské sídliště, to nechcete. Možná nechcete ani vidět. Nicméně ti lidé tam žijí a obstarat pro ně aspoň ty základní životní potřeby, a jako je teplo, pitná voda, osvětlení a podobně, si vyžaduje 3000 W, 3 kW na metr čtvereční. Zdroje s takovou hustotou nebudou obnovitelné zdroje. To se prostě technicky nedá. Doprava je velmi podobný problém, nicméně tak si vzpomenu a vždycky na to, že od příjezdu do Prahy po Nostalském mostě nás dělí jenom jeden jízdní pruh. Takže není to hezké,
Ale otroctví je to doprovázelo a bohužel stále doprovází. A můžeme si tedy naši energetickou a naše energetické potřeby převést na to, kolik lidí by nás, na nás muselo pracovat, abychom je pokryli. Pro průměrného světoho občana je to 20 nepřetržitě pracujících lidí. Ve Spojených státech mají k dispozici něco mezi 50 a 100. V Bangladeši je k dispozici méně než 1. A teď. Celodenní džinu jednoho člověka nadradí 100 gramů. Vidíme, že ta fosilní paliva jsou velmi koncentrovaná. Moderní kombajn nahradí práci 5 000 lidí. Velká lokomotiva. Jestli se někdy koukáte dokumenty například o kanadských železnicích, tak takhle velká lokomotiva nahradí 100 000 lidí, kteří Kerouac tedy hypoteticky museli táhnout. Už jsme si řekli, že energie je velmi vzácný zdroj. Na co všechno jsme se postupem staletí a tisíciletí naučili energii použít. Na vodorovnost se máme spotřebu energie na hlavu, gigajoule za rok, a začínáme někde u těch prvních zemědělských civilizací. Vidíme, že prakticky všechno, co člověk dokázal zhromáždit z hlediska energie, bylo spotřebováno na obstarání si potravy a na teplo a vaření v domácnostech. To se příliš neměnilo s výjimkou vyspělých starověkých civilizací, kdy se díky stále se rozvíjejícímu zemědělství a mohla část lidí uvolnit a vyrábět něco nejen pro svou potřebu, ale pro potřebu ostatní. My vidíme také, a to už se blížíme k tomu letopočtu, tak v Číně se poměrně rychle přidá také, vzpomeníme na hedvábnou stezku, spotřeba energie pro dopravu těch vyrobených produktů, ale samozřejmě také pro dobyvačné války. Ta spotřeba energie se po dlouhá tisíciletí pohybovala někde mezi 10-20 gigažouly za rok. Příliš se to nezměnilo ani ve středověku. Nezměnila se ani ta skladba a toho, na co byla energie používána. Evropa okolo roku 1300. Vidíme nárůst, co se týká spotřeby v domácnostech, ale zom přichází už ze zmíněnou průmyslovou revoluci, kdy se začala masově využívat fosilní paliva, a to zejména uhlí. To, že to byla opravdu průmyslová revoluce, je možno ukázat různými způsoby, a tady je možno to ukázat na tom, jak narostla část energie spotřebovávaná průmyslu. A vidíme, že se dostáváme někam na, řekněme, 100 gigajoulů za rok. A také se nám tady přidává zatím poslední odvětví, které energii spotřebováváme, to jsou služby. Japonsko 1990, někde ke 180 gigajoulů za rok. Vidíme nárůst v domácnostech, vidíme nárůst ve výrobě a v dopravě, ve službách.
Spojené státy 2005 někde okolo 350 gigajoulů za rok a těmi hlavními složkami jsou opět domácnosti a výroba, průmyslová výroba, řekněme, doprava a služby. Je dobře vidět, jak je dostupnost energie důležitá pro životní úroveň lidí v té dané zemi. Zase na té dorobné ose máme spotřebu energie na hlavu za rok. Na té svislé ukazatel, kterému se říká index lidského rozvoje, neboli Human Development Index, což je složený ukazatel, do kterého vstupují takové dílčí ukazatele, jako je doba dožití, dětská úmrtnost, přístup k očkování, míra negramotnosti a celá řada dalších. Platí, že čím vyšší je hodnota to ARI, a tím vyšší je kvalita života v té dané zemi. A co nám ten obrázek říká? Za prvé, dost lidí žije na úrovni těch prvních zemědělců 10 000 let před Kristem z hlediska dostupnosti energie. A to i v poměrně lidnatých státech, jako je třeba Pakistán nebo Indie. Velmi silná závislost kvality života a dostupnosti energie se začíná někde okolo 120 gigajoulů za rok nasycovat. A další zvyšování spotřeby energie už ke zvyšování kvality života to někdem přispívá. Můžeme se zeptat, kde na tom obrázku by se nacházelo Česko, tak zhruba na úrovni Polska nebo Německa. Průmyslová revoluce začala v 19. století ve Velké Británii a začala tím, že poměrně nízká spotřeba energie pokrývala zejména biomasou, byla postupně nahrazována uhlím. Čím to bylo umožněno? Vynálezem a zdokonalením barního stroje. Parní stroj zdokonalil z toho původního dvoukomerového vynálezu James Watt. A tady vidíme, jak se postupně zvyšovala nejen celková spotřeba energie roční světová, ale také podíl uhlí. A vidíme, že tohle bylo doprovázeno spoustou inovativních technologií, jako byly elektrické motory, benzínové motory pro auta, žárovky, letadla, televize, mikročipy a poměrně nedávno i internet. Jsou to další fosilní paliva. Někoho může překvapit, že ropa se začala být významnou až po druhé světové válce, ale za to s velikou dynamikou a dneska je to nejdůležitější geopoliticky i průmyslově fosilní palivo. S ropou nebo ropu následová těžba plynu. S elektrifikací se dále zvyšoval podíl vodních elektráren a někdy v polovině 20. století se přidalo i využívání jaderné energie. Takže druhá energetická revoluce je využívání fosilních paliv.
A to třetí je využívání jaderné energie. Jaká bude ta čtvrtá, to nevíme. Nějaká by ale přijít měla. A ne úplně rádi si to připouštíme, ale naše civilizace byla stvořena fosilními palivy. A také z toho, co jsem tu zmínila, o tom, jak dlouho trvalo, než jsme se od ohně dostali k průmyslovému teplu. A tak veškerá očekávání, že technické základy energetiky mohou být změněny, když si někdo pomyslí, že takhle by to bylo fajn, tak to nebude fungovat. Ty energetické přeměny jsou ve své podstatě velmi dlouhodobé, trvající dneska asi desítky let, někde desítky tisíc let, ale za rok energetiku nezměníme. V současné době pořád 3/4 spotřebovávaných primárních zdrojů energie pochází z fosilních paliv a tento podíl zatím roste. Naše civilizace je na energii závislá, řekli jsme si to. Ukázali jsme si několik příkladů. Spolehlivé cenově dostupné dodávky energie jsou životně důležité a pro náš každodenní život a jejich význam stává daleko a za to, že si večer rozsvítíme dárovku. Co nás potkalo na začátku 21. století bylo špatné plánování a také nedostatečná nezávislost na vnějších silách. A tohle velmi zatížilo stabilitu a konkurenceschopnost našich ekonomik. Musíme dobře promyslet, co s tím budeme dál dělat. Když se podíváme na to, jak stoupá poptávka po energetických zdrojích, jako srovnávací si vezmeme rok 1973, to má svůj dobrý důvod v tom, že rok 1973 byl rok ropných krizí, prvních ropných krizí, které vznikly v důsledku Jom Kippurské války mezi Izraelem a Egyptem. A jenom taková zajímavost zase, cena barelu pro Evropy skočila ze $2 na 20. By se nám dneska líbilo mít barel za 20. No, nicméně, k tomu porovnáváme tedy poptávku o ropě, uhlí, zemní plynu, pojáče, obrovitelné zdroje zde hrají svou stále důležitější roli a už tady potrhnu, že to jsou zejmé a vodní elektrárny. A vidíme, že ta poptávka narostla o primárních zdrojích, narostla zhruba čtyřnásobně. Poptávka po ropě. Ten krupný šok z roku 1973 ve vyspělých zemích s vyspělou a ekonomickou úrovní znamenal, že tyto země se rozhodly pro potlačení té rostoucí závislosti právě na ropě. Začal se vyrábět auto s nejnižší spotřebou, například. Ale také země, jako je Francie, se rozhodly, že část té poptávky po ropě pokryjí jadernou energetikou. Takže Francie v té době za prezidentu Valéry Giscard d'Estaing a pana Mitterranda byla schopná postavit 50 reaktorů za 20 let. To je taky něco, nad čím je hodno se zamyslet.
Takže dvojnásobný nárůst poptávky po ropě jde a zejména za zakněmi takzvaného globálního jihu. Teď elektřina. Vidíme, že tady ta poptávka narostla skoro 6x. A vidíme také, z jakých zdrojů stále tu energii získá hlavně. Ropa ustupuje, nicméně uhlí a zemní plyn hrají dominantní roli. Nějakých 10% je pokryto z jaderných elektráren a nějakých 17% z obnovitelných zdrojů, kde dominantní, uvidíme to za chvíli, jsou vodní elektrárny. Jak to tedy bylo v roce 2023? 35% mluvíme o elektřině, 35% z uhlí, 24% zemního plynu a 17% vodní elektrárny, 10% jaderné, zhruba stejně sluneční a větrné a ty ostatní už nejsou tak důležité. To důležité je fosilní paliva. Stále více a je to dobře, se zajímáme o výrobu elektřiny takzvaně nízkoemisní. A tady jenom poznamenám, že ročně se na světě vyrobí asi 27 tisíc terawatthodin, jenom pro srovnání v Česku asi 70. Je dominance nízkoemisních vodních elektráren, nízkoemisních a jaderných elektráren, větrné elektrárny, zejména v těch zemích globálního jihu, a oni startovali svůj poměrně velmi nízké základny, ale rostou poměrně dynamicky, stejně jako solární elektrák. Můžeme se také kouknout na příklady několika zemí z hlediska toho, jaká je skladba portfolia jejich elektrár. Pro zjednodušení máme zde fosilní zdroje a sloučeny do jedné skupiny. A to jsou ty vysokoemisí a jádro a obnovitelné zdroje. Potom zvlášť opojí jsou nízkoemisí. Máme soused Polsko pořád ještě přes 80% elektřiny z uhelných elektráren. Zbytek je kombinace vodních elektráren a větrných elektráren. Japonsko. Japonsko po nešťastné havárii jaderné elektrárny Fukushima odstavilo všech svých 53 reaktorů, které pokrývaly zhruba třetinu japonské spotřeby elektřiny. Postupně se snaží, alespoň tam, kde to má smysl, jaderné elektrárny do provozu znovu uvádět. Pravděpodobně bude stavět ty nové, ale to, co je dost podstatné, je to, že ten výpadek jaderných elektráren museli nahradit skapalněným plynem z dopozu. A to jestli si někdo myslí, že u nás je elektřina dráma, tak by to poslal do Japonska, aspoň na fian. Co se týká světa, tak pořád 60% z těch vysokoemisních zdrojů, 10% jádra, to jsme si říkali, a skoro 30% ze zdrojů obnovitelných, přičemž největší roli a tam zase znova připomenovaný vodní elektrárny. Jak je na tom Česko? Zhruba polovina a ten podíl je stále klesající
elektřiny z uhelných elektráren, podíl plynu je pořád dost nízký, zhruba 35-40% jaderné elektrárny jako nízkoemisní, zhruba 13% dneska obnovitelné zdroje. Zase více než polovina jsou potní elektrárny. Německo jenom dává za vzor, co se týká těch nízkoemisních zdrojů. A faktem je, že tenhle obrázek je z roku 2020, kdy Německo pořád mělo 11% elektřiny z jaderných elektráren. A své poslední boky a Německo odpojilo v dubnu 2023. A toto bylo z menší části nahrazeno větrnými elektrárnami. Větší část musela být nahrazena elektrárnami uhelnými a plynovými. A teď favorité nebo šampioni z hlediska a cesty k uhlíkové neutralitě, ke které se Evropa zavázala k roku 2050. Tak Francie, vysokánský podíl jaderných elektráren, dost vysoký podíl vodních a větrných elektráren a zhruba 10% uhelných a plynových. A Francie ho skoro odpracovala. To dokáže. Odpracovalo už dneska má Švédsko. Vodní větrné elektrárny, třetí elektřiny z jádra, zhruba 2% z plynových elektráren. Tak Švédsko má opracováno úplně dokonale. Podívejme se na chvíli do Česka. Podívejme se na to, kolik elektřiny můžeme maximálně vyrábět v současnosti v České republice. Tady si ty zdroje rozdělíme trochu jinak. Rozdělíme si je na ředitelné, a to znamená elektrárny uhelné, plynové, jaderné a částečně vodní, a pak na ty, které se řídí poměrně obtížně. A z větší části jsou to vodní elektrárny, když částečně, zejména přečerpávací, ředitelné jsou, a potom elektrárny fotovoltaické a větrné. Máme, jak vidíme, instalovaný výkon asi 1,5 GW ve všech zdrojích a spotřebováváme během léta, když se netopí, podle toho a podle různých faktorů 4,5 až 9 GW. V zimě, když se topí, a tak potřebujeme 6 až 11 GW. Topy toho znamená, že můžeme pít ještě pár let v klidu, protože máme pořád ještě přebytek instalovaného výkonu, ale moc uplynilo, kdyby nás to nemělo, protože se prakticky nic nestaví. Dívejme se tedy ještě na ty hlavní typy zdrojů elektřiny v Česku a jejich parametry. Instalovaný výkon v opravitelných zdrojích 3,5 GW v jazdře 4 a ouse, uvolí pořád ještě 10 GW, plynu a 2,3 GW. Co je důležité? A je také doba náběhu. Ty obnovitelné zdroje mohou vyrábět prakticky okamžitě, ale určitě to počasí a ne potřeba. Tohle možná bude ta čtvrtá energetická revoluce, až se naučíme, jak ti skladovat elektřinu v rozumném množství a rozumnou se po rozumnou dobu. Jaderné a uhelné elektrárny a nejsou tak pružné z hlediska té doby a pěvo. Pružnější jsou elektrárny plynové, proto vznikl
a je to dobře, takzvaný Lex Plyn, který by měl zvýšit podíl plynových elektráren a u naší soustavy. Zajímají nás taky náklady. A tak jak má jednou fotovoltaická větrná elektrárna postavená, tak náklady se limitně blíží k nule. Velmi jízké náklady má také AVO. Už vyšší, zejména půlemisní bouleka uhlí a poměrně vysoké ty plynové elektrárny, kde platí, že zdvojnásobení ceny plynu znamená zdvojnásobení ceny megawattu hodiny dodávané do sítě. Co se týká nákladů, ty fixy, což jsou náklady na stavbu elektráře a její provozu schopnost, jsou pro jádro vysoké, to znamená na začátku potřebujeme hodně BS. U obnovitelných zdrojů jsou střední a týkají se zejména vlastní stavby a údržby. A u uhlí jsou také střední a úplně jsou nízké. To znamená, ta stavba vychází poměrně levně, tu elektrárnu obsluhuje poměrně malý počet zaměstnanců. Variabilní náklady, což jsou náklady přímo spojené s výrobou elektřiny, pro jádro jisté, pro obnovitelné zdroje limitně se blížící k nule, pro uhlí vysoké, uhlí samotné a povolíky a to plynu už jsem se zmiňoval. Můžeme se na chvíli podívat na to, jaká je uhlíková intenzita výroby elektřiny v jednotlivých zemích. Ona se velmi dynamicky mění a hodinu od hodiny, den od dne. A dá se najít na internetu velmi zajímavý přehled a na stránce Electricity Maps dokážeme mít jako Česko o dost nižší uhlíkovou intenzitu, než to vychovávají Vecko. Ono prostě ta kategorická ultimativní tvrzení většinou nebývají úplně to ono. No a vidíme tady taky ty šampiony. Francie, Skandinávie, konec konců i Španělsko a Portugalsko. Můžeme se také kouknout na to, co si Německo způsobilo odstavením jaderných elektráren. Ještě potom tam budu mít nějaký další obrázek. Všecko je fajn, když svítí a fouká, ale obrázku nějakové zatížení soustavy. A vidíme, že Německo v řadě případů právě proto, že svítilo, foukalo a halo, nebylo schopno z domácích zdrojů a tu poptávku pokrýt. Rozdíl proti Česku je ten, že by tady máme tu stabilní jadernou část, tak zhruba 35%. A tím pádem jsme stále ještě schopni ve většině případů například tomu Německu pomoci. A ráda bych se také zmínila o tom, jak důležité je si uvědomit, že není záporno být příliš zlámyslí na dodavatelích, kteří se sice tváří jako spolehliví partneři, ale to jenom do chvíle, než se rozhodnou použít energetiku jako zbraň. Ruská invaze na Ukrajinu, manipulace s tokem plynu, odhalily slabiny na Evropské unii v oblasti energetiky a ano, Evropa z toho byla v šoku, Česko obzvlášť, ale dá se říci, že ten šok je tak jak něčem dobrý, protože
vyvolá motivace ke zvládnutí situace. A to se také stalo. Manipulace s dorázkami plynu. Ty začaly v roce 2021, kdy v Německu došlo k velmi neobvyklé situaci, že nesvítí a nefouká krátce. To je něco, s čím se musí počítat. Ale na přelomu srpna a září 2021 v Německu nesvítilo a nefoukalo, aspoň ne dostatečně, hlavně nefoukalo dále střed a já. Co to udělalo? Zvedlo to okamžitě poptávku po zemní plynu. A Putin přikázal dodržet všechny dlouhodobé kontrakty, ale nedodat ani okupit nic. Co se stalo? A vidíme, jak v říjnu a listopadu skočily ceny plynu a v návaznosti na to ceny elektřiny, protože ona je přímo svázaná a s cenou plynu. No, ještě horší situace nastala z poloviny roku 2022. Proč to byl výraznější šok pro Česko? Protože jsme tady měli firmu s milionem odběrových míst, a která spekulovala na takzvaném krátkonobém neboli spotovém trhu s elektřinou. Dlouhá léta si Bohemia Energy a její zákazníci vybírali zisky v podobě levné elektřiny. A pak najednou bylo třeba nakoupit za tyto ceny. To jsou spotové ceny. Toho volné energie nedokázala skadelen ohlásila solvenci a milion odběrových míst přešlo do režimu dodavatelů poslední instance, kteří ovšem za ty ceny nakoupy museli, protože to ji ze zákona udělat musí. Spoustu lidí udivilo, že když si léta užívali nízkých cen elektřiny, tak je to určitě chvíle, kdy budou muset zaplatit. A řada z nich to bohužel nedokázala, protože si to neuvědomili a stát to neurokovalo. Já se stále divím tomu, že přes všechny indikátory toho, že něco je špatně, stát nedokázal dosáhnout dříve a Bohemia Energy nějak přivést k chování, jak se sluší a patří. Oni prostě neměli nakoupeno dlouhodobé kontrakty, skoro nic. Ale to je podle mě jediné pochybení státu, které v těch cenách energii nastalo. Tak. A blížíme se k závěru a já se tady zmíním o budoucnosti terezné energetiky. Dneska ji známe v podobě poměrně velkých energie bloků, a které slouží primárně pro výrobu elektřiny. To jsou ty reaktory s výkonem a zhruba 300 až 1700 megawatt elektrických. Ale ukazuje se, že pokud ta jedna energetika má v tom celkovém energetickém mixu nízkoemisním sloužit účinně a dlouhodobě, tak se bude od elektřiny, anebo si k té výrobě elektřiny bude muset přidat průmyslové teplo pro tak vysoce energeticky náročnou výrobu, jako jsou například cementárny a skládny a podobně.
měla by začít hrát větší roli pozlátí technologií ve výrobě vodíku a reaktory, které se dneska říká mikroreaktory, něco do 100 MW tepelných, by měly postupně začít nahrazovat uhlí v lokálním vytápění. Hodně se mluví o malých modulárních reaktorech. Já doufám, že tato technologie se bude dál rozvíjet a do nějakých třeba 10-15 let ty reaktory menšího výkonu budou použití v České republice, v Evropě. Zajímavé, ne? Poslední poznámka na závěr, že nás zase Čína ukázala paty, protože oni spouštějí první malý reaktor ACP 100, tedy 100 MW elektrických. Když jsme si poslechli tu anotaci, tak co bude budoucnost energetická? Dokud nepřijdeme té čtvrté energetické revoluce, což bude zajímavé spalování elektřiny, tak ten energetický mix se bude spádat z ustupujících elektráren na fosilní paliva. Rychleji bude ustupovat uhlí, zejména v Evropě, protože Evropa uhlí už prakticky nemá. A dál tam bude rostoucí podíl jaderných elektráren, obnovitelných zdrojů. A protože potřebujeme zdroje, které pomáhají a udržovat stabilitu soustavy, a tak nějaký podíl plynových elektráren. Ale jestli to takhle bude vypadat, já nevím, protože dneska opravdu odhadnout budoucnost, ono to vždycky těžké, ale dneska ojzváš a ráda bych to své používání zakončila tím, že to nebude jednoduché najednou budoucnost. Ale určitě si pomadíme.

Přednáška z Rýšeňského Salezka zazněla k připomenutí české předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové.

0: Je krátce po 1 hodině ráno. Posloucháte Rádio 7 a nočním vysíláním vás provází Andrea Audová. Dnes je sobota 1. srpna a svůj svátek slaví Oskarové, tak jim přejeme všechno dobré. Před námi je pořad Interval, který uzavírá letní putování tvorbou skupiny Trabant. Hudba má zvláštní schopnost zastavit čas, vrátit nás ke vzpomínkám nebo naopak otevřít nové obzory. Přeji vám, ať je i tahle noční hodina pro vás chvíli klidu. Přeji vám krásný poslech.
1: Interval. Hudbu s přesahem vybírá Lucie Endlicherová.

0: Celá jedna generace dorůstala v doprovodu hudby kapely Trabant. A je možné litovat, že toto tvrzení už pronášíme jen v minulém čase. Tvorba kapely se uzavřela v polovině 10. let 21. století. Kapelník Jarda Svoboda k ní přidal ještě pár soulových projektů, ale pak už zbylo jen závěrečné amen. Možná není čas na syrovost a odvahu pojmenovávat věci natvrdo a někdy možná až bezohledně, totiž to, co bylo pro kapelu Trabant typické. Někomu ovšem terapie obnaženou pravdivostí může vyhovovat. Právě takovým posluchačům vychází vstříc nakladatelství Indies, když vydává disk a dvou LPčko Trabant, montáž 1996 až 2014. Na obalu najdete panáčka pomyslně smontovaného ze stavebnice Merkur, všechny ostatní členy kapely pak v podobě Merkurové uvidíte uvnitř bukletu CDčka nebo uvnitř LPčka. Na nahrávce pak objevíte 21 písní, které budou možná mnohým vonět nostalgií, mládím, ale každému posluchači umí především doložit, proč a čím byl Trabant vždy kapelou, která stála za povšimnutí. Pojďte se o tom taky přesvědčit. Dobrý poslech Intervalu přeje Lucie Endlicherová.
1: Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo, že tři andělé boží k nám přišli na oběd.

0: na oběd.
1: Tak kvůli téhle písničce prý Trabant kdysi vznikl. Podoba, ve které jedna z nejznámějších písní Trabandu právě dozněla, se takto k posluchačům dostává poprvé. Jarda Svoboda vzpomíná, že když v roce 1995 přihlásil svou píseň Sáro do autorské soutěže Porty, potřeboval pro finálové vystoupení doprovodnou kapelu. Několik muzikantů dal dohromady narychlo a spíš z nutnosti. No a kdo by tehdy tušil, že tím vznikla skupina, která během následujících 20 let výrazně ovlivnila podobu české alternativní, folkové i world music scény.
0: Jdu krajinou, krok za krokem, nikam nepospíchám, není kam a nejsem otrokem ani času, co se jen tak vleče, tak žádný křeče, nic mi neuteče, čty si nohama, tuhle zem, její mapu, hory a údolí a pomalu chápu, proč je mi

Tady jsem pánem ve svém domě a všechno, co tu je, to je tu pro mě. Moje lesy a kopce a stromy a řeky a údolí, cesty a pole až na věky. Jsem velmi, velmi bohatý pán. Mám všechno, co chci a co chci, to mám. Mám všechno, co chci a co chci.

Retrospektiva Trabandu má jednu velkou výhodu, protože vedle sebe staví písně tvrdé, syrové, vedle těch křehkých a něžných. Trabant to tak měl vlastně celou dobu. Jedna deska byla spíše jemná a druhá spíše syrová. Pravidelné střídání teď může na posluchače působit současně, skoro jako Knajpův chodník, to je takové to místo, ve kterém procházíte postupně ledovou a teplou vodou a rychlé střídání teplot pomáhá k celkové regeneraci nohou i celého těla. A podobnou terapii teď nabízí Trabant na téhleté kompilační nahrávce. Jistě stojí za pozornost touhle terapií projít.

A ještě jednu věc umí Trabant dělat velmi dobře. Každý text zvlášť umí posluchači položit tolik otázek, tolika způsoby nastavit zrcadlo a pozvat k přemýšlení, že je vlastně jenom na něm, jak se s těmi nabízenými otazníky popere. Vlastně je úplně v pohodě nechat je viset ve vzduchu a ani se jich nedotknout. A vlastně je možné i nechat se jimi zahltit, protože jich bude příliš. A nebo je tu tahle příležitost vracet se k písním znovu a znovu a připomínat si otázky, které pokládají. Jsou sformulované většinou neotřele, ale jsou známé, jsou obvyklé, skoro se mi chce říct, protože dřív nebo později se k těmhle otázkám, které ve svých písních Trabant klade, dopracuje každý z nás.

Indie Scope vydáním kompilace Montáž připomíná Trabant pamětníkům a zároveň uvádí kapelu na světlo pro posluchače nové, kteří se s hudebním světem začali seznamovat později, v době, kdy už kapela aktivně nepůsobila. To je počin více než ocenění hodný. Byla by škoda, kdyby tahle muzika nedoputovala k novým uším a srdcím.

Ve výběru samozřejmě nechybí největší hity Trabandu, ale vlastně jaké to jsou? Protože každý nejspíš na tomhle místě řekne něco jiného. Ale na druhou stranu na některých názvech se nejspíš shodne široká veřejnost, to je dobrá formulace. Prostě přijde shoda, která bude širší, než tenhle název řekli 2 až 3 lidé. Do toho výběru tohle určitě patří k nejlepšímu v rámci Trabandu. Podle mého názoru rozhodně spadají třeba následující 2 písničky.

Na Rádiu 7 posloucháte Interval, dnes věnovaný albu Trabant, montáž 1996 až 2014. Tahle ta nahrávka není takovéto klasické best of, protože určitě se na něm najdou i písničky, které možná posluchač nebude znát, protože mu unikly nebo je ještě dokonce neslyšel. Připomenout si tak můžeme třeba píseň Druhý břeh. Ta vznikla na nahrávku, která byla poctou Oldřichu Janotovi. A podle mého je to jedna z velmi silných písní celé kompilace.

Když se tu za Trabantem ohlížíme různými způsoby, tak se určitě hodí zmínit, že za dobu své existence tahle kapela třikrát získala hudební cenu Anděl, a to za alba Je, Přítel člověka a Domasa. Pro někoho to může být dostatečný důkaz toho, že jde o hudbu ocenitelnou a zajímavou. Jiný bude hledat ještě další důkazy a pak samozřejmě pomáhá poslech.

Možná, že při poslechu montáže mnozí pamětníci zalitují, že doba Trabandu a jeho tvorby už je pryč. Byla to radostná hudební jízda, která včas skončila. Báječné spojení energií několika muzikantů, kteří měli to štěstí cestovat po světě, hrát, bavit se a hudbou i kamarádstvím naplňovat své životy i životy druhých. Byl to můj sen, který se splnil, říká Jarda Svoboda. Když se ho zeptáte na comeback kapely, dodává se svým typickým nadhledem, Trabant byl splněný sen, ale taky to byl sen, ze kterého jsem se probudila.

černým pasažérem jsme doputovali skoro na konec. Trabant se ohlédl a připomněl svou existenci album Montáž. Síla hudby i síla slova se prostě nestrácí. Tak moc si přeju, aby ještě na mnoha místech tahle síla zasáhla tak, jak to umí. Díky, že jste se doposlouchali až sem. Od mikrofonu Intervalu se loučí Lucie Endlicherová.

Druhou polovinu prázdnin věnuje interval tvorbě hudebníka Davida Stipky a jeho kapely Benjis. Nalaďte si nás i za týden.

FM, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

když vede až za kříž. Zjev tvou slávu dávnou, když tichý přicházíš. Kde všednost víru zlomí, obnov

Byly 2 hodiny ráno, posloucháte Rádio 7 a u mikrofonu je s vámi Andrea Audová. Za chvíli se společně setkáme s Lucií Holden. V pořadu Hláska bude řeč o mateřství, předávání víry dětem i o tom, jak důležitá je opravdovost ve vztahu s Bohem. Myslím, že právě opravdovost je něco, po čem dnes lidé možná touží víc než po dokonalosti. No a do 14:45 vás budou ještě provázet písničky. Přeji vám pokojný noční čas.